zas nemám doma nikde stání. Desítky důvodů si zháním, už abych na cestu sedal. Pelikán křídly zamával, vítr je příhodný a stálý, za námi slunce mosty pálí.

tak naposled ti zamávám z palubě lodi jménem Fram. Dávno už vyvětral se dým mých věčných cigaret a dýmek, ty žiješ jenom ze vzpomínek a já se stále nevracím. Námořní mapy pokryl prach, mé knihy nikdo neotvírá, nevíš, zda právě neumírám, tam někde na ledových krách.

jenom dopředu, každý list se obrací. Když stránku jednou někdo polije,

něco řešit. V něm jenom dopředu každý list se obrací. V něm jenom dopředu každý list

0: Plaťte nám tu však vandráku múzu, má roztrhanou blúzu.
1: Plání letním žárem spálenou, smutnější než peří černých vran.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje.

Dnes je poslední zářijová neděle, babí léto vrcholí a proto budeme poslouchat na vlnách Českého rozhlasu Olomouc písničky s touto tematikou. Začneme trojicí, která má přímo v názvu září. Klidný poslech pořadu Na cestě přeje od mikrofonu Jarka Nosková.

jednou zmizím na pořád z těch zdí. Jeden nevím kam. A všechny ty, co měl jsem rád,

Mé září v podání Katky Garcia a Pavla Bobka s textem Roberta Křesťana s muzikou Rosen Cash je jedna z mých oblíbených písniček, ať už v tomto podání, nebo když ji na koncertech druhé trávy zpívá Robert Křesťan. Další dvě skladby, které se zhodně jmenují Září, zahrají další muzikanti, které mám ráda. Nejprve zaspívá své Září Miki Rivola se swingovým orchestrem a potom to bude olomoucká Alibaba.

Mickeyho Rivoli, ponoříme se teď ještě víc do minulosti a poslechneme si Hobos, osadní kapelu Zlatého klíče. Budou to písničky Barevný stíny a potom Babí léto.

Z rybolovek, kde se podzim a babí léto vyskytuje často, jsem vybrala ještě Babiho Hejno vran a potom taky písničku Padá láska, kterou v pořadu Na cestě zahraje pardubická stopa.

přiběhnout pozdravit déšť, který padá tiše z oblaků na ramena smutnejch tuláků, nosí hořký vůně od vlaků, co už nevysou.

Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc posloucháme písničky o konci léta, září, podzimu, barevném listí. Předcházející skladba se jmenovala přímo Podzim a zahrála ji Devítka. Pokračovat budou Taxmeni s Karlou Vosmanskou Podzimním dnem. A potom konec léta ohlásí kapela Tempody vlak.

A teď si dáme v pořadu Na cestě brněnské okénko. Legendární trampská kapela Příboj zahraje Podzim a potom to bude Kamelot s písničkou Přístav.

Babí léto, jedno z témat dnešního pořadu Na cestě, připomněl i Víťa Troníček se svým triem. Jak tak poslouchám, vybrala jsem dnes písničky podzimní, zasněné, nostalgické, romantické. Nějak se mi to takhle seskládalo. Rozloučíme se proto na vlnách Českého rozhlasu Olomouc svižně s kapelou Falešná karta a písničkou Bláznům pár. Od mikrofonu se loučí a krásné, barevné babí léto přeje Jarka Nosková.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žijí se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, Hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
5: Humoriáda.
6: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné čtvrteční odpoledne, přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Aleš Ulm. Dobrý den, vítejte.
7: Dobrý den, jsem rád, že jsem tady opět s vámi.
6: A my jsme rádi s vámi.
7: Díky.
6: A s posluchači, i ve dnech říjnových bude radost, veselí a smích.
0: Humoriáda.
8: Nosím černý.

0: skupina Reddy Kirken a Michal Hruza, písnička Černý brýle. No možná černé brýle měl i Aleš Ulm, protože čerstvě dorazil a on nám poví sám odkud.
1: Ano, byl jsem na Rodosu, svém oblíbeném, ano. Již asi po několikáté, ne asi, ale určitě. A bylo to opět pěkné. Ovšem mě trošku už jsem měl problém s mořem, takže jsem pak lezl do bazénu, jelikož mě příliv příliš otravoval a bylo mi trapné takové, když mi museli pomáhat mladší jedinci vytáhnout mě z vody.
0: Takže klidnější vody bazénu vyhovovaly víc.
1: Jsem neměl problém, ano.
0: Dobře, takže zrekreován. Na sluníčku máte rád pobyt?
1: Jo, mám. No já tam neležím. My neležíme, že bychom celý den byli přímo vystaveni paprskům. Jo, já teda ne.
0: Negrilujete protože, se, dobře.
1: Ale nicméně říkali, že jsem se opálil, tak... Někdy ji dopálil, ale bylo toho víc.
0: No a co děláte na té dovolené? Přemýšlíte si, nebo čtete knížky, nebo jak trávíte ten čas?
1: No, knížky mám, že jo, ale nemám čas vůbec, protože tam byly takový furt, chodíte do nějaké restaurace, když máte all inclusive, tak prostě pořád to bylo extra dobře. Právě. To nestačíte, ale zásobení a takových dobrot různých. Jo.
0: Co z toho Řecka máte nejraději? Myslím, z té kuchyně řecké.
1: Z kuchyně?
0: Na co se těšíte vždycky?
1: No nějaký ty gyrosy nebo tyhle ty věci, ale typický nějaký caciky, takovou
0: klasika.
1: Saláty a tyhle to. No, ale byly tam jako, tam byly bylo všechno možné, jako windsorská kýta třeba.
0: Co to je?
1: To je takový maso. Aha. A to je obalený v kůře, jakoby v kůře moučkové, nebo prostě má to obálku pšeničnou, nebo jako, ale,
0: dobře,
1: ale prostě takhle se to krájí, že to je jakoby prasečí, když se dělá kýta na tom, tak na tom na grilu, ale no a takovýhle lahůdky tam byly, no.
0: Tak, teď máme lahůdky.
1: To všem není řecký.
0: No jasně. Tak z Řecka sem k nám, k našim lahůdkám z archivu a jsme u prvního jména, které dáme posluchačům. Kdo to bude?
1: No to bude ryze české, ačkoliv vlastně původně nebylo, tak je to trošku takové to, ale český významný komik úžasný Felix Holzmann.
2: Vy znáte toho mladého Žoudličku?
3: Žoudličku? Počkejte, vy myslíte syna toho starého Žoudličky?
2: Jo, toho syna, myslím.
3: No jo, pobyl, neznal, teď to je syn starého Žoudličky, ten mladý. No jo, jistě.
2: No toho já myslím právě.
3: No jo, toho já
2: se vás chci něco zeptat, ale no? Čistě tak jenom mezi námi.
3: No jistě, jako, no.
2: Co vy soudíte o tom mladým Žoudličkovi?
3: O tom Žoudličkovi? Jo. No tak to vám můžu říct, teda, aniž bych mu chtěl nějak lichotit, jo. Nebo tak, víte. Ale to je úplný hovado, ten Žoudličko.
2: No to je hezký, no. On si totiž chce vzít moji dceru za manželku.
3: No tak vidíte, teď vám to říkám.
2: No a vy si myslíte, že by snad s mojí dcerou špatně pochodil, nebo?
3: No tak to snad ne, no ale... Člověk si přece nemusí koupit hned celý pivovar, když se chce sem tam na pickanice piva, že jo?
2: No mě spíš šlo o to, víte, jestli ten Žoudlička je jako poctivý člověk.
3: No tak natoliko zase neznám, víte, no ale to víte, člověk musí dneska opatrný, že jo?
2: No právě.
3: Oni jsou různý hoštapleři.
2: No já
3: znám případ, kdy se jeden vydával za instalatéra, víte, a po svatbě zjistili, že je to sochař. No víte, musí být člověk opatrný.
2: No tak já po téhle tý stránce jsem informován, že Žoudlička dělá statistiku.
3: No jo, to je mu podobný. A co je to vlastně? Tohle?
2: Vy nevíte, co je statistika?
3: No počkejte, jestli ta stika to je...
2: Statistika,
3: to je jako nějakou filmu, že jo? Nebo, ne?
2: Jo, vy myslíte, že dělá statistu filmu?
3: A nebo to ne,
2: On dělá statistiku.
3: Jo, takhle,
2: Vy nevíte, co to je statistika?
3: No to já vím, ono. No To je nějaký cizí slovo, že jo? Nebo,
2: no taky, to... ale to je jistá věda, víte, která aha. určuje takové, řekněme, číselné vyjádření hromadných výsledků.
3: Jo, takhle, jo. Nějaký hromady se číslujou, jo? Nebo to...
2: Ne. To jsou určité výpočty, víte?
3: Jo, takhle, aha.
2: To je výpočty. Vypočítá se třeba, kolik piva se u nás do roka vypije.
3: Jo, jo.
2: A že v průměru připadne na jednoho obyvatele, dejme tomu denně, litr a dvě deci piva. Tak
3: jo,
2: to vypočítá, jo.
3: Litr a dvě deci, jo.
2: No, dejme tomu.
3: Jo, jo. No, ale to sotva, to oni všude čepujou spíš o dvě deci míň než víc, víte?
2: No, tohle to je průměr na osobu, víte?
3: No jo, no.
2: Vy zřejmě nechápete, jak je to myšleno, že jo? No, podívejte se, já vám dám příklad. Vy půjdete třeba Flekovu.
3: Jo.
2: No a vypijete tam, kolik uděláte tak piv za hodinu?
3: No, tak přijde nám to, jak je tam rychlá obsluha, že jo?
2: A dejme tomu, že vypijete, řekněme, 3 piva a váš soused vypije 5 piv, takže v průměru jste vypli každý 4 piva, víte?
3: Můj, ale to je vyloučeno. No, když ten jich vypije 5, tak to já jich vypiju taky 5.
2: No dobře, já to říkám jako příklad, pane Šmajda,
3: no,
2: když vy vypijete třeba 2 piva a váš přítel Louda nevypije žádné, tak v průměru jste vypil každé jedno, že?
3: No jo, ale to neznáte Loudu. To když já vypiju 2, ten vypije aspoň 3 Louda.
2: A to říkám jako příklad jenom.
3: No jo,
2: to abyste věděli, jak se vypočítává statistika.
3: No jo, to jo.
2: Podívejte. Například včera stálo v novinách, to je taky statistika,
3: jo.
2: Že pražské metro dopravilo v minulém roce přes 20 milionů lidí.
3: Prosím vás, že tomu věříte. Teď tolik obyvatel nemá ani celá naše republika, prosím vás.
2: To je myšleno statisticky, rozumíte?
3: No, to je
2: někteří
3: jedno,
2: tam jezdí denně přece.
3: No jo, někteří a tam nejde ještě ani jednou, prosím vás.
2: Pořád nechápete, co to jsou statistické výpočty. Podívejte se. Je třeba statisticky vypočítáno, že v Austrálii každou půl hodinu přejede auto jednoho člověka.
3: Prosím vás.
2: Každou půl hodinu? Jednoho člověka.
3: Jednoho člověka?
2: Představte si to.
3: A přímo přejede takhle?
2: No, představte si, přímo přejede člověka každou půl hodinu.
3: No jak to ten jeden člověk může vydržet?
2: To není jeden jedinej.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik úvod s Felixem Holcmanem. Aleš Ulm, náš dnešní host, s ním jezdíval a řekne nám podrobnosti.
1: Ano, no, já jsem mu vozil v

0: to byl geniální komik teda, jako, mm-hmm. Ale víte, co se zapomíná, že on dokázal dělat, prostě jak se říkalo, že má 8 scének a ty dělá furt dokola, což byla pravda, ale byli dokonale vyladěný, jak si a to, ale on uměl udělat novou třeba s Gotem, že jo, žel scénku, nebo s Janžurovou včera, dnes a zítra a tak dále, no, takže to byl výborný a přitom byl zcela normální, tichý člověk a měl mladou ženu potom, potom a takovou,
1: tak mu všichni
0: Bára
1: záviděli.
0: To byla, on vystupoval, protože on byl mezinárodní jako DDR a tohle, byl poloviční Němec a tak s tou Barbarou, kterou si vzal, tak to byla manekýna nějaká, nebo moderátorka, blondýna, mladší, samozřejmě, a s velkým bílým, žlutým, tedy slaměným kloboukem.
1: Aha,
0: já si pamatuju z LVT. Aha. A pro ty, co nevědí, co je LVT, tak to byly liberecké výstavní trhy.
1: Uh-huh. Slavná to výstava, slavný to veletrh.
0: Tam jsme se soustředovali takhle, jako i menší.
1: V zábavném programu. Tak, no, dobře, tak Aleši, uvidíme, jak bude pokračovat náš zábavný program, jestli to bude s Felixem Holcmanem a Viktorem Maurerem, anebo s Petrem Novotným. Vyberte si, dámy a páni, u rádia SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04. Telefon 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočan.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: V dnešní Humoriádě je s vámi posádka Aleš Ulm a Pavel Kučera. Zveme vás k hlasování na telefonu 731 800 900 právě teď do éteru na vlny regionálních stanic Českého rozhlasu. Přidat své hlasy můžete Felixi Holcmanovi nebo Petru Novotnému. Tak kdo pak nám to dneska začne? Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, Pavle. Zdravím vás i pana Luma.
3: Dobrý den.
2: Pojídám tlačenku červenou cibulí a chtěl bych pokračování.
1: Labužník, nejenom co ano, se týká rozhlasových pořadů.
3: Možná dám večer.
2: Kluci, ahoj.
1: Mějte se dobrou chuť, přejeme samozřejmě. Tak a kdo jde dál do našeho hlasování? Haló, dobrý den, vítejte.
4: Dobrý den, dobré humoriádnické odpoledne, zdravím posádku humoriády, to je Pavla a vašeho milého hosta, pana Aleše Ulma.
3: Děkuji.
4: Aleši, moc vás zdravím.
3: Dobrý den. Taky děkuji, taky zdravím.
4: Prosím, přeju vám vše dobré, pěkný podzim, hlasuji Pavle teda pro Ačko a všem přeju krásný podzimní večer či příjemné páteční ráno s příjemným probouzením do nového podzimního dne. Růža z Rychnovska, nashledanou.
3: Děkujeme, Růženko. Děkujeme.
1: První říjnová humoriáda pokračuje s kým? Dobrý den.
5: Dobrý den, Pavle, zdravím vás a vašeho hosta, pana Ulma. A Pavle, můžu se vás něco zeptat?
1: No zkuste.
5: Nebyla by písnička Šípkovej čaj?
3: Já nemůžu odpovídat, já nevím.
1: Nechte se překvapit, ano? Domluvím se takhle.
5: Děkuji a dávám Ačko.
1: Děkujeme, naslyšenou.
5: Taky, naslyšenou.
1: Naslyšenou, tak dál zveme. Dobrý den.
6: Tak. Dobrý den, tady František, zdravím vás, pana Ulma, i vás, Pavle.
1: Dobrý,
6: a pan Ulm zapomněl říct o panu Felixi Holcmanovi, že jezdil leta na lodi taky.
3: Já to vím, Kriegsmarine.
6: Mm-hmm. Víte, ano.
3: No nejde, předtím jezdil z Kriegsmarine a potom jezdil na lodi zábavní.
1: No.
6: Výborně. Pane Ulm, já bych se chtěl ještě zeptat, jak jste uváděl ten pořad v televizi, to bylo 6 ran do klobouku, myslím, že to bylo, víte?
3: Ne, ne.
1: 6 ran do klobouku měl, Pavel Lukeš.
3: Pavel Lukeš.
1: Abychom si to
3: přesně. Já jsem dělal kufr, věšák, opoklatané špičky české.
6: Ano.
3: A ten jsem neuváděl, ten uváděl Eben. A tak dále, no.
1: No, a co jste chtěl, Františku?
6: Jak byla aféra s tím Bingem 94, 96?
3: To jsem neměl prsty.
1: V tom nejel, Alešu.
3: To jako opravdu nevím, o tom jsem slyšel akorát. Tak,
1: to bohužel neproberem, Františku.
6: Mě překvapilo, já když čtu ty starý časopisy, tak mě to překvapilo, ani jsme o tom nějak moc nevěděli. Ale přeji vám stále zdraví a jste bezvadný, díky.
1: Tak děkujeme, děkujeme, naslyšenou. Tak pozveme dalšího, dobré odpoledne. Haló.
7: Dobrý den, tady Pepa z Ostravy.
1: Dobrý den.
7: A zdravím vás, panové oba, a hlasuji pro Ačko.
1: Děkujeme. Zdravíme do Ostravy. Naslyšenou. Tak přátelé, máme sečteno, potrženo, Felix Holcman může provozovat statistiku dál.
8: To byste nevěřil, co se dá všechno statistikou určit.
9: Jo.
8: No, například je dokázáno, to by si měli vzít hlavně kuřáci, teda k srdci, že například kouření zkracuje život.
9: Kouření? Prosím vás, takovej nesmysl.
8: Jak to nesmysl?
9: Já vám můžu dát příkladu různých. To byli například dva bratři.
8: Jo.
9: Ten jeden kouřil a dožil se 98 let.
8: No dobře, to je náhoda, že?
9: Náhoda, ten druhý nekouřil celý život a umřel, když mu byly 3 roky. Jo. Prostě no, pane vůbec společnost to není.
8: Pořád nechápete, co je myšleno pod tím slovem statistika, víte?
9: No, co?
8: Podívejte, já vám dám ještě jeden příklad, snad to pochopíte. No. Tak představte si například, že veškeré holandské rybolovní lodě vyloví denně tolik slanečků, že na jednoho obyvatele Amsterdamu připadne denně 101 slaneček.
9: 101 slaneček denně?
8: Ano.
9: Na jednoho člověka?
8: Na jednoho člověka 101 slaneček denně.
9: No to je strašný teda.
8: Jak strašný?
9: No já si představte, že já bych třeba byl v Amsterdamu.
8: No a...
9: My jsme pětičlenná rodina. To by bylo denně 505 slanečků, denně. Teď moje manželka ještě k tomu žádný slanečky nejí. To by připadly ty slanečky mojí manželky tak ještě na nás. To by bylo na osobu denně. To máte 125 a čtvrt slanečku denně. Co bysme s tolika slanečkama měli dělat, prosím vás? Snad udělat salát slanečkovej, že jo, ale to...
8: Co? Nechápu, že může být někdo tak nechápavý, když ty holandské slanečky přece jdou zase do jiných zemí, třeba do Albánie, že jo, která nemá žádné slanečky, rozumíte? Za to má zase struny ze střev a tyto struny ze střev jdou zase zpátky do Holandska, ne?
9: To bych měl radši ještě ty slanečky. Co bych měl dělat, prosím vás, denně s 505 strunama ze střev?
8: Beznadějné vám něco vysvětlovat. Ještě štěstí, že jeden člověk někdy může myslet za druhého. Ono je totiž statisticky dokázáno, že když má jeden člověk celý mozek a druhý žádný, víte, tak každý z těch dvou má potom půl mozku, pane Šmajer.
9: No to je možný, no ale já už teď musím jít domů na večeři, co vám...
8: No já věřím, že to pozvání na večeři ještě platí, pač já už mám hlad jako tygr.
9: Jo, můžete mít hlad jako tygr, když jste před půl hodinou sněd teprve půl kuřete.
8: Já, že jsem sněd půl kuřete?
9: No samozřejmě.
8: A jak jste na to přišel?
9: No podle statistiky, pane, já jsem před půl hodinou sněd celý, naschválno.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Pokračuje naše dnešní humoriáda a hostem je Aleš Ulm a v tuto chvíli je na řadě s výběrem dalšího výstupu. Co to bude, kdo to bude?
2: No, tady mám radost říct si to, protože to budou oba moji oblíbenci a lidi, které obdivují, Petr Nárožný a Jiřina Bohdalová.
1: A vy jste se s oběma určitě pracovně setkal za svou dlouhou kariéru. No a Petr Nárožný vám řekl nějaké takové vyznání, ne?
2: Vyznání? V jednom
1: pořadu. No. Vyznání. Nebo vy jemu.
2: Vyznání.
1: Nebo vzájemně.
2: A jemu teď. Jo, takhle, ne. To bylo tak, já jsem ho pozval do, když začínal Věšák. Aha. Jsem si vymyslel Věšák a já jsem mu uváděl ten Věšák, drze. A on, jeho jsem si pozval do prvního dílu. A vždycky tam byl jeden host, kolem kterého se to točilo. Mhm. Celý ty vymýšleli se další hosti, na to se věšeli jako na věšák prostě.
1: Ne ti hosti, ty věci, které
2: přinesli. Ty věci,
1: přinesli,
2: no tak. A ty příběhy a takovýhle. A tak jsem mu poprosil, aby dělal ten první díl a on říkal, Aleš, ale proč já zrovna první díl? A já jsem říkal, protože jste dobrý, Petře. No. A říkal, no dobře, ale proč? Ale už
1: skromně. Jako
2: vzal to skromně, ano. A udělal samozřejmě byl výtečnej.
1: Vy jste se pak potkali, taky jste mu napsal možná i na tělo doktorskou roli.
2: Jo.
1: V dalším pořadu.
2: To bylo Zdravíčko, pane doktore. Ano, kde dělal toho doktora. A tam se radilo více než dneska. Bylo málo takových pořadů a to byl krátký, leč sledovaný pořad v televizi, kde on dělal doktora a radil velkým takovým, já jsem si vymyslel takový způsob jaksi přijatelný, nebo který by mohli ty lidi víc brát a zdá se mi, že to tak bylo skutečně. S nejlepšími odborníky a on to uměl s nima mluvit zase. Jako...
1: To by bylo zajímavé vidět to po časech, kam se ta medicína posunula za tu dobu.
2: Ano, já to testuju.
1: Jestli platí ty věci dál. Dobře, tak už chápu, proč jste vybral Petra Nárožného s Jiřinou Bohdalovou. Máme tu lék proti padání vlasů.
3: Vážená paní, nezlobte se, ale opravdu se nezlobte, já k té vaší léčbě prostě přestal mít důvěru. Podívejte se, já mám hlavu pořád holou jako Krušný hory po těch kyselých deštích.
4: Jo, ale vážený pane, dobré věci se uskutečňují přece pomalu.
3: Ale pomalu, no to je možný, ale vy jste mi slíbila, že po 20 sezeních u vás budu mít vlasy jako Sandokan. Říkala jste to?
4: Ano,
3: říkala jste Sandokan.
4: Pojďte ke mně blíž, já si ještě jednou sáhnu na vaši hlavičku, ukažte. No, ale...
3: No a co,
4: a víte, že mám pocit, jako bych cítila pod prsty mech?
3: Mech?
4: Ano, mech.
3: Říkáte mech?
4: No jistě.
3: Co pak jsem nějaký strom nebo kámen? Podívejte se, za ty peníze, které jsem mám dal, já se nedám utěšit nebo obejít nějakým mechem, rozumíte?
4: No jo, no ale to chce trpělivost, drahý pane. Podívejte se, pod mou péčí se z toho mechu stane moderní sportovní účes.
3: Moderní sportovní účes, tak ten by mě možná slušel.
4: No jistě.
3: Já totiž nejsem tak starý, já z vlasy bych byl poměrně zase mladší.
4: No to vidím, s nějakým důchodcem bych pochopitelně nestrácela čas. Podívejte se, ten můj preparát je totiž strašně drahocený. Jsou v něm například ještší hormony.
3: Cože?
4: A ještí,
3: co to?
4: Ještší hormony.
3: Ještší hormony?
4: Ještí. No.
3: No ještší hormony, no tak pravda je, že plešatý Ježka jsem ještě neviděl. Ale na druhé straně zase, že bych chtěl vypadat jako ježek.
4: Nebo
3: bych chtěl na hlavě bodliny,
4: ne. To máte zbytečné starosti, přece když sníte slepičí vajíčko, tak po něm taky nezačnete kvokat, že?
3: No, tak legrace s váma je, ale podívejte se, já hlavně na vás spolíhám, že mi ty vlasy vrátíte.
4: No jistě.
3: Já s tím mám samý nepříjemnosti. Víte, co mi udělal tuhle syn?
4: No.
3: Otevřel okno a pustil do pokoje mouchy.
4: Yeah.
3: Mouchy, no yeah. Tak je to nepříjemnost, ale já na ní, proč on to dělá? On mi odpověděl, že já si jako nemusím bát, že nemusím mít strach, že mi na hlavu nakreslí velkýho pavouka.
4: No,
3: a mouchy, že mi dají pokoj.
4: Yeah.
3: Ale on to hned běžel zrealizovat. On běžel pro fix, rozumíte? Manželka samozřejmě stará, no nebudu to tady rozebírat. Prostě manželka se přidala a vykládala před dětma, že ten pavouk třeba uloví i ty mouchy, co mi někdy lezou do hlavy.
4: No, tak podívejte se. Na takové řeči nesmíte dát.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik Jiřina Bohdalová s Petrem Nárožným. Můžete mít pokračování, když zvolíte Ačko, když budete hlasovat více pro B, tak nastoupí Jan Libíček ze Silvestra 1970. Tak si vyberte SMS-kou humor mezera A nebo humor mezera B. Číslo máme pro SMS 90 011 04. Hlasy sbíráme i na telefonu 731 800 900. Tak a šípky se nejlépe sbírají na podzim od září do října, kdy jsou plně zralé, sytě červené a tvrdé. Na dotek mají nejvyšší obsah vitamínu C. Před prvním mrazíkem sbírejte tvrdé pevné plody, pokud je chcete sušit na čaj. Neříkám to jen tak, říkám to proto, že teď si dáme šálek zdravého šípkového čaje s naším dnešním hostem.

0: vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
1: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
0: Chystáme oslavu plnou legrace.
1: To se mi líbí.
0: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
1: Prosím vás, tak dělejte něco, klobouk.
0: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
1: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
0: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
2: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
4: Humoriáda pokračuje, dali jsme si šálek. A teď mě to svádí říct čípkového čaje, ale šípkového.
5: Ano, někdy samozřejmě se to stane, když to člověk uváděl, tak, ale nesmějte hnout brvou. Ano.
4: Šípky jsou zdravější, i když ano, některé jsou. Čípky jsou také pro zdraví určené.
5: Jasně.
4: Tak toto bychom
5: už bych to nerozváděl potom.
4: Ne. Ano, ale co rozvedeme, je debata s našimi posluchači. Jestli chtějí dál Petra Náružného s Jiřinou Bohdalovou, anebo Jana Líbíčka. To je zajímavý souboj.
5: Těžká váha proti
4: Jan Líbíček tady často ano. nebývá, ano. ale zase sestava Náružný-Bohdalová taky není tradiční.
5: No.
4: Tak co vy na to? Dobrý den, kam přidáme váš hlas?
6: Miroslav z Karviné, dobrý den.
5: Dobrý den.
6: Dobrý den pro vás, Pavle.
4: Dobrý den.
6: A já vám dávám hlas panu Líbíčkovi.
4: Děkujeme pěkně, ano. naslyšenou.
5: Děkujem.
4: Dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, i pana Ulma.
5: Zdravím. Díky.
7: A chlapi, já bych též hlasoval pro pana Líbíčka.
4: Děkujeme pěkně, ano. naslyšenou.
7: Zbytek ne, díky, nasklen.
4: Dobré odpoledne.
8: Dobrý den, tady je posluchačka od Moravské Třebové. Dobrý Já bych den. Prosila Ačko, zdravím vašeho hosta a miluju jeho retro písničky.
5: Děkuji.
8: Moc dlouho vysílejte a často. Děkuji.
4: Děkujeme. Děkuji. Naslyšenou. Tak potěšená posluchačka nejedná určitě.
5: Dobré, jsem rád.
4: Dobré odpoledne.
9: Dobrý den, tady Marie Vencence u Zruče. Mm-hmm. A úplně a chtěla bych Ačko.
4: Ačko, píšeme si váš hlas. A děkujeme pěkně i za pozdrav. Dobrý den, kdo je tady?
10: Dobrý den, tady je Ivana z Brna. Já vás všichni zdravím, oba dva teda u přijímače. Jsem ráda, že byla krásná písnička, retro písnička. Velmi se mi taky líbila a hlasuji pro pana Líbíčka.
4: A my vám děkujeme. Mějte se hezky, naslyšenou. Tak, další bude ještě tento hlas. Dobrý den. Haló, haló.
5: Haló?
11: Ano, dobrý den.
4: Dobrý den.
11: Já vás zdravím všech, oba dva, prosím. A chtěla bych se zeptat pana Ulma,
5: ano.
11: jestli nemůže zrealizovat nový kufr.
5: Ježišmarja.
4: To by bylo práce jako
11: by
4: na kostele.
11: Taková sledovanost, takové
5: výzvy,
11: že opravdu nepropadne.
5: Já opravdu nevím, protože do stejné vody nestoupí stejnou nohou, takhle, jak se to praví v tom starém...
11: Dvakrát do jedné vody.
5: Ano, ano, staré přísloví.
4: No tak, třeba nám zopakují některé starší díly.
11: Úspěch, a teď to bude mít taky ten úspěch.
5: No teďka je spousta pořadů, takže víte, ono je to ano, takové více.
11: To je škoda. Jo, tak vás ještě jednou zdravím a přeju hodně zdravíčka a prosím pěkně Ačko.
4: Děkujeme. A kdo pak volal křestní jméno, stačí? Tak už se nedozvíme.
5: Ne.
4: Ale řekla
5: ale
4: to hezky
5: víme
4: paní
5: to.
4: Posluchačka. Jinak, Aleši, když jsme začínali tou statistikou, já tedy statistiku mám.
5: Aha.
4: Kufru bylo prý za těch 13 let odhadem 500 až 600 dílů.
5: No to je možný.
4: Od roku 92 do roku 2004. Let, no. A 4 TT jste získali z kufru.
5: Jo,
4: no.
5: To jo.
4: No a ještě jedna věc
5: ještě
4: mě zajímá.
5: Schovanou,
4: tam byly ty 4 části v kufru. Slova, předměty, pantomima a finále.
5: A finále.
4: Kterou z těch disciplín jste měl nejraději?
5: No,
4: Na kterou jste se vždycky těšil nejvíc, nebo víc, než na ty ostatní?
5: Samozřejmě ta pantomíma byla dobrá.
4: Co předváděli profese?
5: Jo. Na to tam už to bylo taky nervózní ke konci, jak už byli oba dva a dali, kdo se chtěli tam vyhrát, objeví no, na jasně. tom a tohle. Hmm. Ale řekl bych, že tak ty prostě... Ty předměty bych řekl tak, že byly výborný, no.
4: Já myslím, že lidé mají
5: to
4: zafixovanou
5: posílali pořád, no.
4: tu hlášku, nevím, dál. Jo, to bylo u těch hádání slov, kdy byly nápovědy a mělo se typovat nějaké slovo.
5: Řeknu vám, co říkal vždycky Zedníček.
4: Co říkal?
5: Když nevěděl, jak dál, tak říkal, Aleši, co tam máme teď? Ale tohle je přesně jako...
4: Nepotřeboval scénář, měl
5: ne,
4: Aleše Ulma.
5: Ne, to měl mě, ano.
4: Přímo autora.
5: Ano,
4: ano, dobře. Ano. Tak jsme zavzpomínali alespoň takhle na legendární kufr a máme sečteno mezi tím Petr Nárožný s Jiřinou Bohdalovou léčí padání vlasů.
12: Vždyť právě vaše manželka vás poslala za mnou, abych vás léčila.
13: No vidíte, ona mě za váma poslala, teďka jsem jenom směje. Ale... Dokonce mi nedává, ale... že prej dělám vostru před návštěvama. No ano.
12: Nerozumím.
13: Víte se, přišli k nám sousedi, právě když jsem měl hlavu namazanou tou vaší mastičkou z těch ještí hormonů, no, rozumíte, no. jo? Že prej to obyčejná marmeláda ze švestek.
12: Ale no tak,
13: Je to prej ze švestek?
12: Ale ne, já no tak takovým řečem nesmíte podléhat. Ještě jednu jedinou léčebnou kůru a budete mít vlasy, které vám bude každý, ale skutečně každý závidět.
13: Helejte se ale opravdu, aby už to fungovalo, no, protože já kvůli těm vašim léčebným kůrám už nechodím ani na pivo.
12: Proč?
13: Já na to prostě nemám. Manželka mi kapesné nezvýší, rozumíte?
12: Ale až budete mít vlasy, určitě vám ho zvýší. Podívejte se, vážně, pane. Zkuste ještě tohle. Podívejte, přesně v 6 hodin, ne, jo?
13: Ráno nebo večer?
12: Večer, si umyjete hlavu šťávou z blínu a durmanu.
13: Moment, jo? Já si to píšu. Tak z blínu a durmanu, no.
12: Pak půl hodiny musíte ležet na pravém boku a levou rukou se pořád mazat tímhle mazáním. Levou na pravém, levou.
13: Ne, no tak kdybych ležel na pravém, tak se nemůžu mazat pravou.
12: No
13: a celý za mnou přijde Franta Málek s Jirkou Novákem na partičku Mariáše. Já budu ležet na boku polity tím blínem a durmanem a levou rukou si budu drhnout hlavou tím vaším nesmyslem.
12: No počkejte.
13: Čím budu rozdávat?
12: No jo, počkejte. Poté půl hodině si zavážete, jo, na půl hodiny zase hlavu šátkem.
13: Na půl hodiny.
12: A ležíte na břiše, to je jedno na které straně, jo?
13: Já myslím.
12: A pak vstanete a umyjete si hlavu dešťovou vodou.
13: Dešťovou vodou.
12: A po půl hodině namáčení hlavy v té dešťové vodě.
13: Dejte se dost a po další půl hodině začnu skákat po jedné noze, pak si napřu hlavu s tím sádlem, narazím si kulicha, oběhnu panelák a budu přitom zpívat okolo Hradce v malé zahrádce, rostou tam tři vlasy, ne?
12: Ale no jo, no tak to je. S vámi je těžké pořízení a přitom, kdybyste mě poslechl, mohl by z vás být krasavec. Jo. Vy byste mohl hrát i ve filmu. No, ženy by z vás milovaly. Já bych se do vás zamilovala. Já bych vás milovala.
13: Jo. A poslyšte, to byste si mě jako třeba i vzala?
12: No... Samozřejmě.
13: Víte co?
12: A jak ráda.
13: Já radši zůstanu plešaty.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Tak přátelé, vlasy doléčeny, teď Petr Novotný a Jan Libíček jsou tu proti sobě pro vás v závěrečném souboji dnešní první říjnové humoriády s hostem Alešem Ulmem. Tak si vyberte humor mezera A, hlas pro Petra Novotného, humor mezera B, SMSka pro Jana Libíčka. 90 011 04, tam pošlete SMS v ceně 4 koruny, telefon 731 800 900 podle vašeho tarifu.

horší. Mít ale tu, co máš, tu se mi zdá horší. A proto vím, že jsem vyhrál první cenu. Obyčejnou ženu.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak, finálový souboj v dnešní humoriádě Petr Novotný nebo Jan Libíček. Otázka i na vás. Dobré odpoledne. Haló.
2: Dobré odpoledne, pánové.
1: Dobrý den.
2: Je vás Petr Zahraty.
1: Dobře.
2: A? Pana Novice, ustavatelého.
1: Máme zapsáno, děkujeme, Ačko od vás. Dobré odpoledne.
3: Dobrý den, tady Pepa ze Žace. Rád bych se oba pozdravil.
1: My zdravíme též.
4: Taky zdravím.
3: Co se týče toho kufru a tý pantomimy, tak nemůžu zapomenout na pana Rychlého, když dělal tu leně.
4: Jo,
1: si pamatuju, já dokonce. Ale tak určitě to bylo veselé, když do dneška ano. Máte před sebou, před očima.
3: No tak se tam s sebou plesklo a čal tam dělat tu leně.
1: Josefe, kam přitulíme váš hlas? Krásný. A nebo B?
3: A já bych sem chtěl hlasovat pana Libíčka.
1: Ano, máme zapsáno, děkujeme. A ještě vy, dobrý den.
5: Dobrý den, tady Franta z Trhových Svinů.
1: Franto, koho jste si vybral?
5: Já bych vdal pana Libička.
1: Zapsáno.
5: Chci pozdravit traktoristu Sisíka Stodně, ať maká na důchodce.
1: Dobře, tak.
5: Mějte se na skladě.
1: Mějte se na skladanou. A jdeme to sečíst. Jan Libíček tady bude a zloděj aut Silvestr 1970.
6: Šéfe, promiňte, nemáte zápalku?
7: Ne.
6: No vadí, já to budu bagovat. No. Promiňte, že obtěžuju, já... Nepotřebujete reflektory k autu, co?
7: Ne, já mám oba dva reflektory.
6: Jo, vy máte, jo. Tady zadní máte, že jo?
7: Jak to?
6: A víte, jak vykrádají auta parkovaný na ulici, co když vám je někde ukradne?
7: No to je pravda, ty.
6: No vidíte.
7: Nějakou lampu do rezervy, to bych si teda mohl koupit. Teda.
6: To bych řekl.
7: No ale co když bude kradená?
6: A prosím vás, nebojte cimprli, kradená, no. V obchodě novou neseženete, kdybyste si paty ušoupal. A bez lampy z poku nevídete.
7: No to je pravda. To...
6: No tak.
7: A vy máte nějaký reflektor?
6: Jo, ještě je to přimontovaný, ale to je velmi maličko.
8: Vy jste zloděj? Člověče, to byste se mohl teda stydět.
6: No se stydím, co si... Je to trapný, ale co mám dělat, nějak se živit musím, že jo?
7: No jo, to je pravda, tak dělejte, já nic nevím a...
6: Hotovo, šéfe, dostanu 200.
7: Jak to? Přece jste měl ten reflektor odmontovat,
6: ne? No už ho máte na voze.
8: Cože, vy jste chtěl okrást mě?
6: Jo, přesně tak.
8: No to je vrchol, člověče, to je vrchol drzosti, tohle.
6: To je vrchol slušnosti, pane, že jdu první k vám, k bývalému majiteli, že to nabízím zrovna vám. To je slušnost ode mě. Čiže víte, co byste měl za starosti, kdybyste musel skláněl nějaký jiný reflektor, který by nepasoval k vašemu vozu, kdyby vám to někdo ukrát a teď byste ještě poškodil vůz při ten točkování nebo ten točkování.
7: No to máte pravdu.
6: Já jsem vlastně zdvořilej člověk, že jdu k vám přímo, jako...
7: No tak promiňte, já si tu svoji lampu asi od vás koupím.
6: No, to vám radím, to máte vyzkoušený, funguje to, že jo, je to obrovský. Taky vám můžu nabídnout šéfe stíránček, levně, za 50 Kč kus, co?
7: Taky můj?
6: No jistě, co pak, nefungujou?
7: Ale jo, fungujou,
6: No a ještě disky a je to hotový, že?
7: Člověče, disky není to vrchol?
6: No prosím, já se nevnosím.
7: Není to moc nějak?
6: Já se nevnosím, šéfe, rozumíte, mě to jedno. Já vám jenom nabízím, že? Kulantně jako obchodník. Ale upozorňuji vás, že když ty disky vám ukradnu, jo? Tak tomu typu vozu je neseženete, nikdo. Přitom jde oblbý 4 kila, oblbý 4 kila.
7: 4 kila, no to je všechno, co mám, člověče,
6: no, vidíte, to stačí, děkuji, no a spokojní jsme oba, ne? Jo, tak...
7: To je hrůza, to je, kam se člověk podívá, samý zloděj. Se nám ta zlodějna rozmáhá. To by se člověk pomalu bál, že jo? Tohle...
6: Šéfe, poslyšte, já vám něco řeknu. Hejte, nechtějte, aby vám ty peníze tady v opovržení mrzknul v nohám, rozumíte? Já vám něco řeknu, šéfičku, jo? Kdyby nebyli lidi, jako jste vy, co kupujou kradený věcí od nás zlodějů, jo? Tak by nebyli ani zloději vy. Hravičku.
1: To je závěr naší humoriády. Zdravíčko přejeme Aleši Ulmovi.
4: A já přeju zdravíčko všem.
1: Buďte zdraví. A smích uzdravuje a léčí. Tak ano. Buďte s námi i zítra v humoriádě. Těšíme se na to. Loučí se i Pavel Kučera. Krásný den.
4: Děkuju, nashledanou.

písničku.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Seznámíme vás s invazními druhy rostlin. Pozveme také na výstavu králíků, holubů a drůbeže a poradíme s výrobou ptačího krmítka.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Bylo 5 hodin.
0: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: V Hejnicích skončila oprava povodněmi poškozených mostů a lávek. Povodí Labe začalo vypouštět Vesecký rybník v Liberci. Ceny pohodných hmot klesly. Dnes nás čeká převážně velká oblačnost. Večer bude ubývat. Teploty 18 až 21 stupňů. Zprávy připravuje Lenka Marková. Hezké ráno. V Hejnicích ve Frýdlantském výběžku skončila další oprava mostů poškozených povodněmi v roce 2024. Informoval o tom starosta Jaroslav Demčák ze Starostů pro Liberecký kraj. Dělníci opravili prahy a základy mostů u autokempu. Pracovali i na opravě lávek u dělnického domu a u kostela. Práce vyšly na zhruba 1 milion 100 tisíc korun. Většinu pokryla dotace od Ministerstva pro místní rozvoj.
3: V Libereckém kraji poškodili záplavy v roce 2024 hlavně komunikace, mosty a opěry. Zdi. V Hejnicích byly škody největší. Podle radnice voda napáchala škody za 17 milionů korun. Poškozený byl zejména most ve Ferdinandově. Další škody zůstaly po velké vodě taky například ve Višňové. Z Hejnic Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
2: Povodí Labe začalo tento týden vypouštět Vesecký rybník v Liberci. Důvodem je chystaná oprava nádrže. Práce se budou týkat hráze, spodní výpusti i cesty přes hráz. Povodí taky nechá rybník odbahnit. Nádrž bude bez vody skoro 2 roky. V jejím okolí lidé musí počítat s omezením, říká mluvčí povodí Labe Aleš Prokopec.
4: Komunikace přes hráz je nyní uzavřená, aby práce nebyly nějak narušeny. Rybník je vypouštěn řízeně, bagřík vytvoří rýhu, kterou se bude voda postupně upouštět a spolu s tím rybáři budou nahánět ryby do toho nejhlubšího místa.
2: Výlov rybníka mají rybáři naplánovaný na sobotu. Lidé v Dubé na Českolipsku můžou ode dneška opět využívat poštu. Oznámilo to vedení města na svých webových stránkách. Kvůli přechodu na režim Pošta Partner byla zavřená pošta od 21. září. V té době služby zajišťovala pobočka v Doxech. Pobočka v novém režimu Pošta Partner zůstává na stejné adrese a nepřijde o žádnou z běžných služeb. Otevřená bude každý všední den dopoledne, v pondělí a ve středu, a to až do 18. hodiny. Maximální ceny pohonných hmot dnes klesnou, informovalo o tom Ministerstvo financí. Litr nafty budou moct čerpací stanice prodávat nejvýš za 48 korun a 58 haléřů. To je o 14 haléřů méně. Za litr benzínu pak řidiči zaplatí maximálně 45 korun a 92 haléřů. Ceny tedy oproti čtvrtku klesly o 22 haléřů. Vláda ceny pohonných hmot reguluje od včerejška a opatření má zatím platit do konce října.
0: Počasí.
2: Dnes bude převažovat počasí s velkou oblačností, večer by oblačnost měla ubývat, teploty 19 až 22, na horách 15 až 18 stupňů, vítr bude vát slabý, proměnlivý, rozptylové podmínky by měly být mírně nepříznivé, odpoledne pak místy až dobré, biometeorologická předpověď je na stupni číslo 1, to znamená mírnou zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: Ve Frýdlantu je kvůli stavebním pracím uzavřená ulice Jiráskova. Uzavírka potrvá do 20. října. Pokud se setkáte na svých cestách s dopravními komplikacemi, můžete volat bezplatnou linku call centra Zelené vlny, a to na číslo 800 553 553.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Je tu, myslím si, asi nejpříjemnější zpráva celého týdne a ta značí pátek v kalendáři, tedy 2. října. My vás zdravíme ze studia Českého rozhlasu Liberec, a to i 4 minuty po 5. hodině. Někdo možná snídáte, anebo naopak na někoho je možná při snídani brzo. My si ale asi trochu uděláme chutě, zamíříme totiž na střední školu gastronomie a služeb v Liberci, která bude mít po více než 20 letech vlastní jídelnu. Ostatně včera zahájila provoz a my se budeme moci za okamžik podívat, jak se právě na jídelnu těšili nejen samotní žáci, ale také pedagogové. Z jakého důvodu se tedy vůbec otevřela? To všechno se dozvíte v další, respektive dnes tedy první reportáži Dobrého rána. Od mikrofonu přeje příjemný poslech Martin Kolín.

Před okamžikem jsme měli možnost připomenout dnešní datum, tedy pátek 2. října. A myslím si, tuhle skvělou zprávu je potřeba čas od času zmínit. Přece jen nacházíme se v závěru pracovního týdne, 11 minut po 5. hodině, byť tedy zatím brzké ráno. Přejeme tedy nejen příjemný poslech, ale právě úspěšně zvládnutý pátek. K tomu se budeme moci, já vím, trochu ještě vzdálit od víkendu a vrátit ke včerejšku. Pojďme doplnit, že po více než 20 letech má střední škola gastronomie a služeb v Liberci svou vlastní školní jídelnu. Učí se tam například budoucí kuchaři, také číšníci.

0: použili. Vyplývá to z průzkumů, potvrzuje ředitelka Zdeňka Palová.
1: To bylo vlastně jedna z věcí i v dlouhodobých průzkumech ze strany žáků, když jsme si dávali od nich zpětnou vazbu. S čím byli nespokojeni, bylo s tím, že se tady nemohou vlastně stravovat. To byla nespokojenost ze strany žáků i rodičů, protože přece jenom to si budeme povídat. Když máte 8 vyučovacích hodin, tak mít možnost dát si oběd je za mě klíčová věc a uloví se i těm rodičům. A to stravování samozřejmě je i cenově velmi přijatelné, jak tomu v jídelnách bývá.
0: Takže si pípnou čip, státcem se přesunou k teplému baru, kde si můžou předem vybrat ze 2 až 3 jídel.
1: První 14 dní ze 2 jídel, potom přejdeme na klasický provoz a výběr ze 3 jídel. Takže opravdu státcem si takhle pěkně půjdou a potom se přesunou, tady budou mít vlastně nápoje. Takže si ještě vezmou nápoje, případně tady budou nějaké kompoty, dezerty a přesunou se na svá místa v té krásně nově zrekonstruované jídelně.
0: Vařit tady bude kuchař a samozřejmě také učitelé, kteří povedou odborné praxe ve vaření i obsluhování.
1: A je fajn, že se vlastně ti žáci do toho zapojí. A vlastně je pro ně i obrovskou novinkou to technologické vybavení, které je opravdu teď na nejmodernější možné úrovni. Ale tady se vlastně dostanou do reálného provozu, protože opravdu uvařit 300 jídel denně, obsloužit, sklidit, připravit, to je taková ta příprava opravdu na jejich budoucí povolání.
0: Stavební povolení na novou jídelnu je od roku 2008. Náklady dosáhly 40 milionů korun. Většinu zaplatil Liberecký kraj. Ze Střední školy gastronomie a služeb v Liberci Johana Tománková, Český rozhlas.
2: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: S datem 2. října se můžeme podívat také na počasí, které nás čeká v pátek a bude převažovat velká oblačnost. Večer bude oblačnosti postupně ubývat a teploty dnes mezi 19 a 22 stupni. Na horách naměříme mezi 15 až 18 stupni. K tomu hlášený slabý proměnlivý vítr a biometeorologická předpověď na jedničce, tedy mírná.
2: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
3: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
2: Chystáme oslavu plnou legrace.
3: To se mi líbí.
2: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
3: Prosím vás, tak dělejte něco klobouk.
2: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
3: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou

0: Na cestu jsme se vydali společně s Babidaňkem a na cestu se vydáme také teď, tedy obrazně řečeno, kdy se vydáme k odpoledním hodinám, protože také po dnešní 13. hodině otevřeme naši poradnu o zdraví a zdravém životním stylu s Patrikem Rozehnalem a doktorkou Kateřinou Cajthamlovou, které zdravím a ptám se, jaké téma se bude tentokrát rozbírat.
1: Hezký den všem, co poslouchají Český rozhlas.
2: Ano, a téma je zase sucho v ústech.
1: Už tu před časem bylo, ale když jsme vám řekli, ať ti, co se na ně nedostalo, pošlou svůj dotaz na naše stránky nebo nám nechají vzkaz na záznamníku, strhla se lavina.
2: Tak se na ty dotazy budeme snažit zodpovědně odpovědět, jak říkával můj milý Miroslav Horníček.
1: Kromě toho se dozvíte, jestli vám v puse může vyschnout i při dešti.
2: Proč cítíme sucho, když nás někdo zaskočí otázkou?
1: Nebo jestli lepkavý pocit v puse souvisí i se zápachem z úst?
2: Probereme toho ale mnohem víc. Léky, nemoci, ranní probouzení, dlouhodobé problémy, to vše doprovázené suchem v ústech.
1: Tak si poslechněte naši poradnu Vesele a zdravě dnes odpoledne po 13. a v repríze po 20. hodině.
2: Těšíme se na vás.
1: A nezapomeňte, že naše rady najdete i na stránce veseleazdravie.cz a taky na Facebooku našeho pořadu.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.

0: Jaké možnosti mají lidé v Liberci při hlasování v participativním rozpočtu? Nejen to se dozvíte ve zprávách Lenky Markové.
1: Bylo 17:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Policie se připravuje na nelegální sjezd tuningových aut v Česku. Tisíce upravených vozů ze zahraničí mají dnes dorazit do Prahy a zítra pak do Brna. Policisté se obávají hlavně nelegálních závodů. Do ulic proto vyšlou víc hlídek a provoz budou sledovat taky pomocí dronů a vrtulníků s termovizí. Lidé v Liberci můžou hlasovat v participativním rozpočtu. V šestém ročníku je na výběr z 24 projektů. Do hlasování se dostala zhruba polovina přihlášených. Mezi vítěze město rozdělí 10 milionů korun. Hlasovat můžou lidé starší 15 let. Lidé v České Lípě v první půlce letošního roku vytřídili o 350 tun odpadu více než loni. Vyplývá to z údajů radnice, stalo se tak díky systému door-to-door, který město přesně před rokem zavedlo. Ten využívá přes 3,5 tisíce domácností na území města. Zahrádkářský svaz ve Frýdlantu na Liberecku dnes vyhlásí vítěze okurkiády. Hodnotitelé budou v klubovně zahrádkářů ochutnávat celkem 13 vzorků. Soutěžící museli odevzdat vždy dvě sklenice doma naložených okurek. České fotbalisty čeká odpoledne přesun do Španělska, kde nastoupí ve třetím utkání Ligy národů proti aktuálním mistrům světa i Evropy. Zápas Španělsko-Česko se bude hrát zítra od 20 hodin 45 minut. Dnes bude převažovat počasí s velkou oblačností, večer bude oblačnost ubývat, teploty 18 až 21, na horách 15 až 18 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Ulice Palackého v Tanvaldu má kvůli práci na inženýrských sítích zúženou vozovku na jeden jízdní pruh. Jeďte opatrně, Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Tolik tedy další zprávy Lenky Markové. 5:32. My vás zdravíme nejen u poslechu, ale také do závěru pracovního týdne. Připomínáme dnešní datum, a to 2. října. Přiznám se, za okamžik společně budeme mít možnost na vlnách Českého rozhlasu Liberec otevřít téma mě osobně velmi blízké. Vydáme se totiž do světa videoher. Jen doplňme, čeští vývojáři se totiž i letos snaží upevnit své postavení na evropském trhu. Očekává se, že počet vydaných her by se měl podobně jako loni přiblížit 40. Pozitivní je i to, že se herní studia v Česku rozšiřují a také nabírají nové zaměstnance. My se tedy právě do světa videoher vydáme už za okamžik.

0: Čas nám opět trochu poskočil, teď už tedy 5 hodin a 40 minut a po písni Michala Tučného se můžeme vydat také za herním průmyslem. Ten celosvětový letos nejspíš nezahýbe žádným českým titulem, jako tomu bylo loni s hrou Kingdom Come Deliverance 2. Přesto se ale českým vývojářům daří. Podobně jako loni se očekává vydání zhruba 40 her, většinou na počítač nebo herní konzole. Podle Asociace českých herních vývojářů navíc přibývají i nová vývojářů. Vojářská studia.
1: Bylo to tak dávno. Fonopolis. Město plné amplionů.
2: Jednou z letošních novinek je adventura Fonopolis. Odehrává se ve stejnomenném městě, které pomocí amplionů a zvukových příkazů ovládá autoritářský vůdce. Hlavním hrdinou hry je popelář Felix, který začne vzdorovat.
3: Prodejně se hře daří dobře po celém světě. Největšími trhy jsou Čína a Spojené státy, ale i v Česku se hra prodává s ohledem na velikost místního trhu velmi slušně.
2: Říká Lukáš Kunce z vývojářského studia Amanita Design, které stojí mimo jiné za úspěšnými tituly Machina nebo Samorost. Podle Asociace českých herních vývojářů by měl počet vydaných českých her za letošní rok dosáhnout asi 40, podobně jako loni. Jak ale říká za asociaci Pavel Barák, vydělat dokážou i studia, která zrovna nové tituly nepředstavují.
4: Ty velký etablované firmy jako SC Software nebo Bohemia Interactive, těm se dlouhodobě daří. Fungují jako na jiných modelech, oni vydávají ty DLCčka, vydávají různý rozšiřující obsah a ten je nějak spoplatněný.
2: Právě největší herní studia, jako jsou Warhorse nebo SCS Software, pořád táhnou český herní průmysl, kterému se poslední dobou daří. Už v roce 2023 skokově vzrostl obrat českých herních firm na víc než 9 miliard korun a v posledních dvou letech se ho dařilo udržovat. Naprostá většina ze 178 studií v Česku jsou menší firmy. Jedním takovým je studio Charles Games, ve kterém pracuje Lukáš Kolek.
5: My hodně diverzifikujeme to, co děláme, a to je to, proč jsme udržitelní v tenhle ten moment. Kdybychom spoléhali na jeden titul a na to, že třeba fakt jako hodně dobře dopadne, tak to v situaci, jak ten dnešní trh vypadá, mi osobně přijde velmi, velmi riskantní, speciálně pro menší studia.
2: Teď dokončují hru s názvem We Grew Up in War. V překladu Vyrostli jsme ve válce. Hráč díky ní nahlédne do vzpomínek dětí, které si pamatují období války v Sarajevu nebo na Ukrajině.
5: Pokud se bavíme o We Grew Up in War, tak ten žánr, což jsou válečné hry, tak tam se dá asi očekávat prodeje v řádech desítek tisíců, což je rozumná míra.
2: V Česku teď na výrobě her pracuje 3092 pracovníků. Letos jich má podle Asociace českých herních vývojářů přibýt dalších 260. Ve světě je přitom trend úplně opačný. Mimo jiné kvůli rozvoji umělé inteligence spíš vývojářská studia zaměstnance propouštějí. Dominik Hron, Český rozhlas.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Myslím si, i počasí v pátek dnes potěší, byť tady bude převažovat počasí s velkou oblačností, večer už bude oblačnost ubývat a nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 9 až 22 stupni. Na horách dnes naměříme mezi 15 až 18 stupni Celsia. K tomu tady slabý proměnlivý vítr nebo případně klidno a biometeorologická předpověď mírná, tedy na jedničce.
2: Žijeme tu s vámi a tak nás zajímá, co se v našem kraji právě děje. Připomínáme historické události, informujeme o tom, co se chystá ve městě či obci, kde žijete a kde nás posloucháte.
0: Dopoledne pod Ještědem.
2: Všechno mapujeme, natáčíme, v živých vstupech se hlásíme i z míst, kam se člověk jen tak nedostane. Zveme do vysílání hosty, kteří poradí i pobaví.
0: Dopoledne pod Ještědem.
2: To je čas pro vás i pro písničky, které nestárnou. Každý všední den od 9. do 12. hodiny.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: sebe.
1: 10 minut před 18:00 se můžeme vydat ke jménu, které včera oslavilo 95. Jiří Suchý a je živoucím úkazem. I v těchto letech totiž stále baví publikum, ať už stojí na jevišti svého domovského semaforu nebo na koncertních pódiích. Vypadá to, že kumšt Jiřího Suchého stále naplňuje a také baví. V našem zábavném pořadu na to před nedávnem reagoval těmito slovy.
2: Když v 18:00 se mám sebrat po celodenní práci, vy se budete divit, ale já jsem pilný člověk. A když po celodenní práci mám se sebrat a jít do divadla, tak to chce velký sebezapření. Ale když tam přijdu a jsou tam přátelé, tak to ze mě spadne. A když je dobrý publikum, tak jsem vyloženě spokojený. Ale jednou za čas bývá takový publikum, Verich tomu říkal, oni tam sedějí jak tvaroh. Jo, to si vymyslel přirovnání. A tak to jako už jsem rád, když to představení mám za sebou. I když nejdřív udělám pokus to rozpumpovat. Vždycky jitce, se kterou teď dělám, už 50 let, přes 50 let dokonce, 52, tak ty vždycky říkám, a do nich, jo? A teďka začneme tlačit na to, aby se to publikum rozpumpovalo, ale někdy se sejde takový složení, že jsou hodný, že jo, třeba neženou nás někdy, jo, to ne, ale jako tak vždycky se ozve potlesk, který mu říkáme útrpák. A tak, a to není dobrý. Ale to naštěstí teďka poslední dobou už není, poněvadž já si myslím, že vzhledem k mému věku, tak už v tom potlesku taky hraje roli soucit.
1: Můžeme doplnit, že jubileum Jiřího Suchého připomeneme také během víkendových hvězdných návratů. Poslechnout si je můžete v sobotu, a to po 16:00.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Bylo 6 hodin.
3: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: České dráhy hledají výrobce hybridních vlaků pro trať Liberec-Pardubice. Ve Frýdlantském výběžku začnou první práce na zajištění pitné vody kvůli polskému dolu Turův. Vláda ustála hlasování o nedůvěře. Dnes bude převažovat velká oblačnost, teploty 18 až 21 stupňů. Zprávy připravuje Lenka Marková. Hezké ráno. České dráhy začaly vybírat výrobce vozidel, který je schopen dodat 10 více zdrojových jednotek pro trať Liberec-Pardubice. Vyplývá to z věstníku veřejných zakázek. České dráhy jsou tak jedním ze 4 dopravců, kteří projevili o provoz na této trati od prosince 2029 zájem. Liberecký kraj požaduje, aby šlo o vlaky s kombinovaným pohonem, tedy napájené z trakčního zařízení i z baterie, říká náměstek generálního ředitele Českých drah Jiří Ješeta.
4: To by byly první elektricko-bateriové vlaky, které by mohly v Liberci být. Oni mají mít ještě pomocný motor, který by dobíjel baterii a podmínkou je ale vybudování dobíjecí stanice v Liberci na hlavním nádraží. Protože ta baterie dokáže jet 80 km, ale ten úsek bez drátu je tady asi 140. Takže teď Liberecký kraj hledá dopravce, který by mohl tu dopravu zajistit.
2: 400 milionů korun z fondu Turův získá Frýdlantská vodárenská společnost na zajištění pitné vody v příhraniční oblasti s Polskem. Jde o lokality ve Frýdlantském výběžku, které jsou ohrožené ztrátou podzemní vody kvůli těžbě v polském mědouhelném dole Turův. Během října začnou práce na rozšíření kapacity úpravny vody ve Frýdlantu. Podle ředitele Frýdlantské vodárenské společnosti Petra Olišara ale nepůjde o jediné opatření.
5: Projektujeme 4 opatření, vlastně navýšení kapacity úpravny vody Frýdlant a následně 2 přivaděče na Jedřichov, což je směrem na Liberec odsaď, a druhý přivaděč, který bude přes starý vodojem na Bulovku, a potom taková drobná opatření na síti, aby to ta stávající síť uměla převést.
2: Všechna 4 opatření mají být na Frýdlantsku hotová do roku 2029. Lidé v Albrechticích v Jizerských horách můžou dnes odpoledne navštívit opravenou Schovánkovu hrobku. Její renovace podle vedení města trvala rok. Kamenné mauzoleum rodiny Schovánkových postavil v roce 1935 a navrhnul jablonecký architekt Josef Hemrich. Prohlídky budou odpoledne 2 ve 13.30 a v 15.30. Koaliční kabinet Andreje Babiše z hnutí ANO ustál hlasování o nedůvěře. Opozici se nepodařilo vládu svrhnout ani na druhý letošní pokus. Potřebovala k tomu alespoň 101 hlasů. Pro ale hlasovalo jen 83 přítomných opozičních poslanců, proti pak bylo 94 poslanců koaličních stran. Mimořádná schůze zabrala sněmovně celkem 3 jednací dny. Opozice ji vyvolala mimo jiné kvůli hospodaření Česka v příštím roce.
3: Počasí.
2: V Libereckém kraji bude převažovat dnes velká oblačnost, večer bude oblačnosti ubývat, teploty 18 až 21, na horách 15 až 18 stupňů, vítr bude vát slabý, proměnlivý. Rozptylové podmínky by měly být většinou mírně nepříznivé a bio je dnes na jedničce, to znamená mírnou zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: Na Liberecku je uzavřený sjezd číslo 12 ze silnice 35 na Chrastavu. Objízdná trasa vede přes Bílý kostel. Jeďte opatrně. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu. Pokud se setkáte na svých cestách s komplikacemi, můžete volat 800 553 553.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Páteční dobré ráno Českého rozhlasu Liberec pokračuje také po 6. hodině a i v tomto čase vás od mikrofonu nejen u poslechu, ale také do nového dne zdraví Martin Kolín. Se společně za okamžik budeme mít možnost vydat také za lékaři. A připomeneme důležité číslo, konkrétně tedy věk 45 let. Právě od tohoto věku by totiž měly ženy začít chodit každé 2 roky na mamograf. Ne všechny, ale na tuto možnost prevence rakoviny prsu slyší, na což ostatně upozorňují také lékaři, a to u příležitosti osvětové kampaně Růžový říjen. Právě tomuto tématu se společně budeme věnovat po 6. hodině.

0: S Jiřím Kornem jsme kročili také do pokračování pátečního ranního vysílání, a to s písní Neplakej. Myslím si, dnes není důvod k pláči, naopak je pátek, a to s datem 2. října. My jsme ale také mluvili o lékařích a můžeme připomenout, že začal také růžový říjen, že nám připomíná, aby mysleli na své zdraví a zašli po 45 jednou za 2 roky na mamograf. Podle dat Národního screeningového centra totiž na toto preventivní vyšetření skoro 40% žen nechodí. Lékařům se přitom právě díky němu daří odhalit většinu nádorů už v prvním stádiu, kdy je šance na uzdravení nejvyšší.
1: Dobrý den, jdu na mamograf a mám tady žádanku.
2: Hlásí se 57letá Mirka na recepci mamodiagnostického centra ve fakultní nemocnici Bulovka.
3: Já vás poprosím vyplnit tady ty rizikové faktory.
2: V krátkém dotazníku Mirka vyplňuje, jestli měl někdo z její rodiny karcinom prsu, vaječníku anebo jiné nádorové onemocnění. Krátce na to už míří na mamograf.
4: Slečete se do půl těla vršek, boty si necháte.
2: Upozorňuje ji radiologická asistentka Martina Černá.
5: Budu za prso tahat a budu ho trochu mačkat.
4: Výborně.
2: Během několika minut tu vzniknou celkem 4 snímky, po 2 ze předu a z boku.
4: Je to všechno.
5: A chvilku počkáte v čekárně na výsledek, ano?
1: Děkuju.
2: Obrázky mezitím putují do počítaček primářce mamocentra Lívy Večeřové.
6: Vyloučení nádoru v prsu vyžaduje skutečně velkou přesnost a hledáme nádory, které jsou často menší než 5 mm.
2: Vysvětluje lékařka, proč sedí za monitorem s vysokým rozlišením.
6: Vidíme, že ta žláza mamograficky je velmi

0: vy přijdete k nám až za 2 roky, samozřejmě, kdyby se vyskytl nějaký problém přes vašeho gynekologa nebo praktického lékaře, se objednáte u nás na kontrolu.
1: Děkuju.
2: Takže dobře to dopadlo, Mirko, odechla jste se.
1: Takovej kámen vždycky spadne.
3: Rakovina prsu je nejčastějším zhoubným nádorem žen v České republice i ve světě. Z Fakultní nemocnice Bulovka, Andrea Skalická, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Také v pátek nás může těšit výhled na dnešní počasí. Můžeme doplnit relativně příjemné teploty a nakonec i vidinu dalšího pokračování babího léta. Konkrétně tedy, abychom uvedli teploty dnes velmi příjemné 18 až 21, na horách 15 až 18 stupňů. Bude převažovat velká oblačnost, která bude ale večer postupně ubývat a většinou k tomu slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr.
0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.

0: Zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Pátek 2. října. Svátek mají nositelé olivových jmen Olivie a Oliver. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. Je Mezinárodní den zvonů a svátek andělů strážných. A to musí být někdy pořádná fuška. Nenechte nás ve štychu. Bitva u Žatce se odehrála před 605 lety v roce 1421. Křižáci na konci srpna vtrhli na české území a zanedlouho oblehli Žatec. Ten se stačil zásobit a dokázal se ubránit. Když se 2. října začala blížit husitská vojska, křižáci se obrátili na útěk a i druhá křížová výprava dopadla fiaskem. Britská loď Beagle na palubě s přírodovědcem Charlesem Darwinem se z vědecké skoro 5 let dlouhé plavby po jižním Atlantiku a Pacifiku vrátila domů před 190 lety v roce 1836. Právě zde Darwin načerpal poznatky k revolučnímu evolučnímu dílu o původu druhů. Historicky nejvyšší návštěva na zápas české fotbalové ligy přišla přesně před 30 lety v roce 1996.
3: Už ve třetí minutě našel ve vápně Wagner zcela volného Novotného a hosté šli do vedení.
2: Utkání Bobby Brno Slavia přihlíželo na stadionu za Lužánkami neskutečných 44 120 diváků.
3: V 75. minutě po spolupráci s bratry Holomkovými překonal jinak vynikajícího Stejskala Dostálek.
2: Dneska se za Lužánkami daří hlavně Plevelu a Křoví. Po slavných zápasech brněnských borců ani památka. 75. narozeniny má dneska Gordon Matthew Sumner, hvězda zvaná Sting, držitel 18 cen Grammy a taky třeba řádu britského impéria. A já přeju hezký pátek a skvělý víkend.

0: Kolik zájemců se přihlásilo v aukci v Jablonci nad Nisou do držby pamětních medailí? Ne, to se dozvíte od Lenky Markové.
1: Bylo 6:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Lidé mají dnes poslední možnost písemně požádat o voličský průkaz pro senátní volby. Čas na to mají do dnešní 16. hodiny. Průkaz využijí hlavně ti, kteří nemůžou volit ve svém volebním okrsku. Osobně je možné o průkaz požádat ještě do 7. října. Pro komunální volby se voličské průkazy nevydávají. Povodí Labe začalo tento týden vypouštět Vesecký rybník v Liberci. Důvodem je chystaná oprava nádrže. Práce se budou týkat hráze, spodní výpusti i cesty přes ráz. Povodí taky nechá rybník odbahnit. Nádrž bude bez vody skoro 2 roky. Do dražby pamětních medailí v Jablonci nad Nisou se přihlásilo 14 zájemců. Celkem 110 medailí vzniklo ke 160. výročí povýšení Jablonce na město. Je na nich vyražená budova bývalých městských lázní. Právě v ní bude magistrát 8. října medaile dražit. Lidé v Novém Boru na Českolipsku můžou dnes zajít do městského divadla, které slaví 100 let od svého založení. Večer začíná zahájením výstavy k historii divadla. V 19 hodin pak vystoupí v rámci oslav Ondřej Havelka se svou swingovou kapelou Melody Makers. Hokejisté Sparty v předehrávce 7. kola Tip Sport Extraligy porazili České Budějovice 4-2. Spartě v neúplné tabulce patří 4. místo. České Budějovice jsou 5. Zbylých 6 zápasů 7. kola se bude hrát dnes. Dnes bude převažovat velká oblačnost, večer postupně bude oblačnost ubývat, teploty v Libereckém kraji 18 až 21, na horách 15 až 18 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Až do 30. října je pro dopravu zcela uzavřená silnice 3. třídy v obci Čtveřín na Turnovsku. Důvodem je oprava mostu přes Čtveřínský potok.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Za námi tedy další zprávy Lenky Markové během pátečního dobrého rána. Teď už tedy v čase 6 hodin 32 minut řidičům přejeme šťastnou cestu a k tomu hlavně přejeme příjemný poslech našeho ranního vysílání. Mluvili jsme o řidičích a právě za okamžik nabídneme pokračování naší řidičské abecedy. I dnes přidáme tedy rady, jak se na silnici chovat v situacích, ve kterých řidiči často chybují. A společně s dětmi, tedy před 7 hodinou z předškoláky, budeme mít možnost připomenout dnešní Mezinárodní den zvonu, tedy datum 2. října.

0: 9 minut po půl sedmé, to nám dohrála Věra Martinová a s ní další písnička, která nám nezestárla, tedy Toulavý džíny. My jsme ale slibovali také pohled na silnice a i dnes máte možnost osvěžit si společně s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. I celý tento týden vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si povíme o tom, co dělat, když druhý řidič po nehodě odmítá spolupracovat. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Po dopravní nehodě většina řidičů spolupracuje a snaží se situaci co nejrychleji vyřešit. Někdy ale nastane chvíle, kdy druhý účastník odmítá komunikovat nebo nechce poskytnout potřebné údaje. Znáte odpověď na otázku, co dělat, když druhý řidič po nehodě odmítá spolupracovat? Jak to tedy je? Co mám dělat? Sdělí plukovník Jan Straka.
3: V okamžiku, kdy nejsou splněny podmínky pro oznámení dopravní nehody policii, to znamená, že v tu chvíli bych si s tím druhým účastníkem měl vyměňovat ty údaje, které mi slouží pro vyplnění například toho euroformuláře nebo bouračky, tak potom ten druhý řidič, který se mnou nespolupracuje a odmítá ty údaje sdělit, porušuje zákon. On je povinen, stejně jako já, poskytnout ty údaje. V okamžiku, kdy to neudělá, mohu zavolat policii, která rozkol mezi námi vyřeší.
2: Co dělat, když druhý řidič nebude souhlasit s tím, že to zavinil, nebo mi dokonce bude tvrdit, že někam pospíchá a musí hned odjet?
3: Samotné zavinění, tak to není ta podmínka k tomu, aby bylo nutné věc oznámit policii. Sama pojišťovna v případě nahlášení té konkrétní dopravní nehody může stanovit, komu vyplatí a jakým způsobem. To samozřejmě není otázka pro nás. Pojišťovna pro rozhodnutí náhrady škody nepotřebuje rozhodnutí policie o tom, kdo to zavinil. Jak už jsem říkal, tak jsou tam nějaké povinnosti toho účastníka. A v okamžiku, kdy on odmítá, tak není problém tu policii zavolat.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: Zítra si společně ve vysílání povíme o tom, jestli nám může policista na místě zadržet registrační značky. Hlavně popřejeme za volanty šťastnou cestu.

0: počasí.
1: Bude převažovat počasí s velkou oblačností a večer bude oblačnost ubývat. Takový je zatím výhled na závěr pracovního týdne v Libereckém kraji. Nejvyšší denní teploty mezi 18 až 21 stupni. Na horách dnes naměříme mezi 15 až 18 stupni Celsia a většinou k tomu slabý proměnlivý vítr. Biometeorologická předpověď ale po celý týden zatím zůstává mírná, takže i dnes na jedničce.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahulena Bočanová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: 11 minut nás dělí od 7 hodiny po písni Ještě světu šanci dej od Heleny Vondráčkové. Můžeme připomenout také dnešní datum, a to 2. října. My jsme ostatně slibovali i pohled na Mezinárodní den. Přeci jen dnes si připomínáme Mezinárodní den zvonu. Je to veliký symbol historie a také tradic. Zvony od nepaměti provázely lidský život, svolávaly k modlitbám a oznamovaly důležité události, anebo naopak nebezpečí. Zvony také mají svá jména a jsou obvykle i většinou jménem někoho, kdo daroval zkrátka na právě fungování zvonu. A je to také dnešní téma pro předškoláky a i redaktorku Terezu Brázdovou.
1: Co je zvon?
2: Zvonek, že na nikomu může zvonit.
3: To jsou takový hodiny, ty kostelů.
1: A jak vypadá?
2: Že je hodně veliký.
1: A jaký má tvar?
3: Taková bambule.
1: A uvnitř něco je?
2: Jo, taková kulička, ono se to odráží.
1: Z čeho se vyrábí ty zvony?
3: Z kovu. Musí být hodně pevný, aby to nespadlo.
1: Máte zvonečky i doma?
3: Jo, já mám hodně, já mám jedno i ze školky.
2: Já taky, ale nevím, že ho zase mám. Furt se mi tam nějaká věc ztrácí.
1: Existuje i nějaký kouzelný zvoneček?
3: Může, od anděla.
2: Ježíšek na nás zazvoní,
3: protože on zvoní, když odletí, tak zazvoní.
2: Já mám už připravený pro Ježíška ten zvonek. Může si vybrat, jaký se jeden nebo druhý.
1: A kdyby byl ten zvoneček kouzelný, nějaký, co byste si přáli?
2: Ježíšek.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že jo?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na Havel. rozhlas.cz.
4: Bylo 7 hodin.
0: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
4: Dluhy na sociálním a zdravotním pojištění by měla nově vymáhat finanční správa. V Hejnicích skončila oprava povodněmi poškozených mostů a lávek. Liberec spustil hlasování v participativním rozpočtu. Dnes bude převažovat velká oblačnost a teploty mezi 18 až 21 stupni. Zprávy připravuje Lenka Marková. Hezké ráno. Vymáhání dluhů na sociálním a zdravotním pojištění už by neměly mít na starosti soudní exekutoři. Ministerstvo financí je od roku 2028 plánuje nahradit pracovníky finanční správy, protože by měly být levnější. Kritizuje to ale exekutorská komora. Podle jejího prezidenta Jana Mlynarčíka se sníží úspěšnost při vymáhání dluhů.
5: Přestože finanční správa vlastní data o své efektivitě nezveřejňuje, expertní analýzy odhadly její hrubou úspěšnost mezi 8 až 13%. Soudní exekutoři dosahují úspěšnosti mezi 35 až 40%. Rozdíl je tedy zásadní.
4: Ministerstvo financí odmítá, že by se efektivita při vymáhání zhoršila. Finanční správa podle ní bude na vymáhání dostatečně připravena. V Hejnicích ve Frýdlantském výběžku skončila další oprava mostů poškozených povodněmi v roce 2024. Informoval o tom starosta Jaroslav Demčák ze Starostů pro Liberecký kraj. Dělníci opravili Prahy a základy mostu u autokempu. Pracovali i na opravě lávek u dělnického domu a u kostela. Práce vyšly zhruba na 1 100 000 korun. Většinu pokryla dotace od Ministerstva pro místní rozvoj. V Libereckém kraji poškodili záplavy v roce 2024 hlavně komunikace, mosty a opěrné zdi. V Hejnicích byly škody největší. Podle radnice voda napáchala škody za 17 milionů korun. Lidé v Liberci můžou od dneška hlasovat v participativním rozpočtu. V 6. ročníku je na výběr ze 24 projektů. Do hlasování se dostala zhruba polovina přihlášených. Magistrát vybral pouze ty, které jsou podle něj realizovatelné. Mezi vítěze město rozdělí 10 milionů korun. Hlasovat můžou lidé starší 15 let, říká mluvčí magistrátu Jana Kodymová.
6: Hlasuje se ve dvou kategoriích, zvlášť pro malé a velké návrhy. V každé kategorii lze udělit 3 kladné hlasy a 1 záporný. Celkem tedy 6 kladných a 2 záporné hlasy.
4: Na odkoupení pozemků pro stavbu rodinných domů v lokalitě Novoměstská dostala frýdlantská radnice jedinou nabídku. Podle informací na webu města ale nesplnila minimální kupní cenu 12 milionů korun. Zájemce nabízel zhruba o 300 tisíc korun míň. Nemovitost proto nezískal. O dalším postupu v rozvoji pozemků tak bude podle radnic rozhodovat nové zastupitelstvo. To vzejde z říjnových komunálních voleb.
0: Počasí.
4: V Libereckém kraji nás čeká velká oblačnost, k večeru by měla ubývat, teploty 18 až 21 stupňů, na horách 15 až 18. Vítr bude vát slabý, proměnlivý, rozptylové podmínky by většinou měly být mírně nepříznivé a bio na jedničce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
4: Až do konce října čeká řidiče dopravní omezení na průtahu Libercem kvůli opravě mostu nad ulicí Sousedská. Sjezd a nájezd do průmyslové zóny a k nákupnímu centru Globus je zachovaný stejně jako sjezd do Pavlovic. Jeďte opatrně.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Také po 7 hodině přejeme dobré ráno, a to ve společnosti Českého rozhlasu Liberec. I v tomto čase vás od mikrofonu zdraví Martin Kolín. Příjemné připomenutí bude rozhodně při pohledu do kalendáře 2. října a hlavně pátek. Tedy závěr pracovního týdne před námi, víkend, ke kterému se postupně blížíme. A k tomu se nám také blíží i začátek volejbalových extralig. Proto se podíváme za volejbalisty liberecké Dukly, kteří právě před novou sezónou uspořádali také předsezonní setkání, kde právě vyhlíží začátek nové sezóny. Jaký tedy zatím vidí, jaké jsou cíle, jaké jsou ambice, to se dozvíte už za okamžik na vlnách Českého rozhlasu Liberec.

0: 11 minut po 7 hodině, nejen tady další písnička, která nám nezestádla, poznali jste bezpečně Václava Neckáře a s ním také píseň Mídlový princ, ale je to také čas, který jsme jasně věnovali sportu a skutečně budeme se moci přesunout nejen ke sportu, ale také trochu už k víkendu. Startuje totiž volejbalová extraliga žen. Liberecká Dukla v sobotním domácím utkání vyzve Frýdek Místek a hrát se bude od 18. hodiny.
1: Liberecké volejbalistky vstoupí do sezóny jako obhájkyně extraligového stříbra po finálové porážce od brněnských Šelem.
2: Ono vždycky se říká, že skončit s tou stříbrnou medailí je trošku hořký, ale my jsme rádi, že jsme dosáhli takovýhleho úspěchu hrát s Šelmama, kterými byly favorizované vlastně od začátku a my jsme to dotáhli do 5. zápasu. A je to škoda, já si myslím, že nejvíc nás bolí asi domácí druhý zápas, kdy jsme měli Šelmy na lopatě, ale bohužel jsme prohráli tiebreak.
1: Vrátila se ještě k uplynulému mistrovskému ročníku kapitánka Dukly Lucie Kolářová. Věří, že nabité zkušenosti týmu pomohou.
2: Ono určitě jsme načerpali hodně zkušeností a budeme další rok pospolu. To si myslím, že v naší sehranosti bude znát ještě víc a myslím si, že letos můžeme překvapit možná ještě lepším výsledkem.
1: Tým se obměnil. V sestavě Dukly se objevují zahraniční posily.
2: Přišly holky, které jsou hrozně fajn, zapadly rychle a máme tady Bosňanku a Srbku, které vlastně spousta věcem rozumí, takže ono to není ještě tak těžký a holčinu z Ameriky, pro kterou je spousta věcí nové, ale myslím si, že se hrozně rychle chytá i ochutnává český jídlo, takže zapadla opravdu rychle a my jsme strašně rádi, že tady jsou ty holky. Myslím si, že nám herně pomůžou a pomůžou nám i do kolektivu, protože je s nima opravdu sranda a myslím si, že ten výběr byl opravdu dobrý.
1: Z toho je patrné, že daleko častěji zní v kabině angličtina.

0: Si to zase rozdáme o medaile, právě sešel mama a máma jim se vracet.
1: Říká Lucie Kolářová před startem nového ročníku volejbalové extraligy z Liberce. Pavel Petr, Český rozhlas.
2: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Mluvili jsme o tom a myslím si, že těšíme se na pátek hned z několika důvodů, nejenže se nám blíží víkend, ale pokračuje nám babí léto. Také dnes bude převažovat počasí s velkou oblačností, ale ta bude večer postupně ubývat. Nejvyšší teploty dnes tedy mezi 18 až 21 stupni, na horách naměříme mezi 15 až 18 stupni Celsia. Většinou k tomu slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr a biometeorologická předpověď i dnes zůstává na jedničce. Ta značí mírnou zátěž. 7 hodin, 17 minut a dobré ráno vám přeje Český rozhlas Liberec.
0: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: je.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že když člověk vypije moc vody, může ho to i zabít? Voda je zcela zásadní pro život, jak ho známe. Ve vodě na planetě Zemi život kdysi dávno vznikl a ke své existenci ji potřebují všechny živé organismy. Když se vody tělu nedostává, mluvíme o takzvané dehydrataci. U člověka, jehož tělo tvoří voda zhruba ze 60 až 70%, mluvíme o dehydrataci ve chvíli, kdy je výdej tekutin vyšší než jejich příjem. Vodu z těla ztrácíme například pocením nebo při průjmových onemocněních, jako jsou cholera či tyfus. Ta můžou vést až k dehydrataci způsobující smrt. Jenže obdobné riziko nám hrozí i při nadměrném příjmu tekutin. Hyperhydratace neboli otrava vodou způsobuje, že se nám krevní plazma příliš naředí a tím se naruší rovnováha elektrolytů v těle. Důsledkem je porucha mozkových funkcí. Tento stav přichází ve chvíli, kdy člověk vypije v krátkém čase 5 a více litrů vody. Z různých soutěží v pití vody nebo extrémně časově a fyzicky náročných sportů jsou známy případy, kdy účastník po požití velkého množství vody opravdu zemřel.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Kolik odpadů v první polovině letošního roku vytřídili lidé v České Lípě? Nejen to se dozvíte za okamžik ve zprávách Lenky Markové.
1: Bylo 7:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Policie se připravuje na nelegální sjezd tuningových aut v Česku. Tisíce upravených vozů ze zahraničí mají dnes dorazit do Prahy a zítra pak do Brna. Policisté se obávají hlavně nelegálních závodů. Do ulic proto vyšlou víc hlídek a provoz budou sledovat taky pomocí dronů a vrtulníků s termovizí. 400 milionů korun z fondu Turów získá frýdlantská vodárenská společnost na zajištění pitné vody v příhraniční oblasti s Polskem. Jde o lokality ve frýdlantském výběžku, které jsou ohrožené ztrátou podzemní vody kvůli těžbě v polském hnědouhelném dole Turów. Lidé v České Lípě v první půlce letošního roku vytřídili o 350 tun odpadu víc než loni. Vyplývá to z údajů radnice. Stalo se tak díky systému door-to-door, který město přesně před rokem zavedlo. Ten využívá přes 3,5 tisíce domácností na území města. Návštěvníky knihovny v Severočeském muzeu v Liberci dnes v 17 hodin čeká tvořivá dílna zaměřená na sbírky grafických listů z přelomu 19. a 20. století. Jde o součást programu Týden knihoven, který potrvá do neděle. Hokejisté Liberce budou chtít vylepšit vstup do sezóny. Dosud zaznamenali 5 porážek a patří jim předposlední místo v tabulce. V 7. kole Tipsport Extraligy nastoupí od 18 hodin proti Olomouci. Dnes bude převažovat velká oblačnost, večer by postupně oblačnost měla ubývat, teploty 18 až 21, na horách 15 až 18 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Jablonci nad Nisou počítejte s omezením Pražské ulici. Důvodem jsou opravy sítí. Uzavírka je mezi křižovatkami s ulicemi Revoluční a Dlouhá. Mějte opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: 7:32 a za námi další zprávy Lenky Markové během pátečního dobrého rána, do kterého vás zdraví Český rozhlas Liberec. S datem 2. října pokračujeme v našem vysílání. Hned po zprávách nabídneme píseň Karla Gotta a to Lady Carnival a můžeme také nastínit, co nabídneme v následujících 30 minutách ranního vysílání. Už za okamžik společně probereme další aktuality libereckého kraje. Chybět nebude ani telefonát meteorologům a i dnes se v závěru hodiny vrátíme o 100 let nazpět.

0: Radek Tomášek v 7 hodin 40 minut v ranním vysílání Českého rozhlasu Liberec, a to s písní Boxer. My se společně budeme moci podívat také na další aktuality, některé týkající se právě třeba dneška. Ku příkladu, divadlo v Novém Boru slaví 100 let a právě dnes bude slavnostní zahájení také výstavy o jeho historii. Od 19. hodiny pak v divadle vystoupí ku příkladu Ondřej Havelka a Melody Makers. Také předvedou nejkrásnější české písně z nesmrtelných filmových komedií První republiky i sladké a žhavé kusy spoza Atlantiku. To tedy v případě, že přemýšlíte nad programem v Novém Boru nebo třeba do Nového Boru chystáte cestu, vy se společně budeme moci vydat také do Jablonce nad Nisou. Připomínáme charitativní orientační pochod Jablonecké moře, který proběhne tuto sobotu právě u Jablonecké přehrady. Na výběr budou dvě trasy, a to 9 a 18 kilometrů. Povedou okolím Jablonce nad Nisou a kromě sportovního zážitku přinesou také dobrý pocit i z toho, že příchozí svou účastí podpoří děti s handicapem. Každý obdrží pamětní list, medaily a připravené jsou také ceny pro prvních 10 účastníků v kategorii. Start i cíl je poté naplánován na Tajvanu.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Přesně 7:45 na hodinách je to také standardní čas, kdy se budeme moci podívat na počasí, a to společně také s lidmi z oboru. Proto dnes se ve vysílání Českého rozhlasu Liberec vítám a paní Lenku Doškovou z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Paní Došková, celý týden řešíme babí léto, bude to tématem také dnešního dne?
2: Tak dnešní den bude trošku jiný než ten včerejší, bude více oblačnosti. Už teď máme v Libereckém kraji velkou oblačnost, i když je to taková ta průsvitná, vyšší oblačnost, tak zataženo je skoro na celém území Libereckého kraje. Ta oblačnost bude večer ale ubývat a teploty se dnes dostanou na 18 až 21 stupňů.
1: I tak si myslím, že ten výhled je víceméně příjemný, stále tedy žádné velké ochlazení, případně k tomu tedy doplnění přeháněk. Co o víkendu? Přijde nějaká změna nebo naopak počasí zůstane v podobném duchu?
2: Tak sobota zase bude o něco hezčí, i když ráno nás teda už trošku potrápí i mlhy, ale měly by se rozpouštět a během dne pak očekáváme vlastně slunečno a celkem i teplo. Bude trošku víc než dnes, 19 až 23 stupňů Celsia očekáváme.
1: Taky tak si myslím, ten výhled je velmi příjemný. O důvod víc, proč se na víkend těšit, to je rozhodně dobrá zpráva. A tu nám tedy v ranních hodinách z Českého hydrometeorologického ústavu předala paní Lenka Došková. My za ně děkujeme, popřejeme tedy hezký den, krásný víkend. Mějte se krásně, naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou.
3: Všimli jste si, že i důchodci si v neděli večer povzdychnou, zítra je zase pondělí. Je to tak trochu nešťastný den, po volném víkendu se musíme rozhýbat, většinu čeká zaměstnání, prostě nic moc.
4: Kolikrát nemůžu ani vstát.
5: Ale vstáš.
4: No nakonec jo, pač musím.
3: A tak mě čeká dost práce. Naladit vás do pohody, nabídnout aktuální zprávy, hudbu, zejména tu, co v nás zanechává příjemné vzpomínky, něco kuriozit, humoru, ba i trochu sarkazmu. A doufám, že unesete, když si vás v telefonátech budu třeba i trochu dobírat. Budu čekat pochopitelně totéž i od vás.
6: A na trátě už máme prvního volajícího. Kdo pak se nám dovolá?
7: Haló.
8: No co je?
7: Je doma Kája.
3: V pondělí od 12 do 18 hodin se na vás těší Pavel Kudrna. A to jsem já. Tak pohodové odpoledne.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: stalo se před 100 lety v našem kraji.
1: Vítám vás u druhého dílu našeho návratu do října roku 1926. Tehdy to nebyl pátek jako dnes, ale datum vycházelo na sobotu a to byla vždycky ve znamení kultury a také spolku. Tak co nabízely noviny na první říjnový víkend?
2: Nabídka byla tehdy neuvěřitelně pestrá. Napadá mě Friedland, kde hostovala divadelní společnost s operetou Cirkusová princezna od Emericha Kalmána. Vstupenky byly zlevněné tak, aby si představení mohla dovolit i mládež nebo dělníci.
1: Opereta od Kalmána, to musel být magnet, vždyť to byla přeci úplná novinka. Premiéru měla o půl roku dřív, na konci března. Slavná opereta o třech dějstvích se musela lidem líbit. Co například další obce v našem regionu?
2: No napadají mě Hejnice, kde se v sále sešel Zemský svaz Němců a jednal o podpoře chudých dětí a lidových knihoven. Všechno doprovodila velká slavnost. Na ní vystoupily pěvecké sbory, četla se poezie Josefa Webera, no a třeba pan učitel z Jindřichovic přednášel o významu rodinných kronik.
1: Tak to skoro vypadá, že spolkový život tenkrát jednoduše nahrazoval dnešní televizi nebo internet.
2: Je to tak, určitě. A činně bylo i v dalších vesnicích. Třeba ve vsi v Hostinci se chystala dožínková veselice, v Raspenavě zase chovatelé a hasiči rekapitulovali svoji činnost. A mám tu i něco pro ty, kteří hledali tajemno.
0: Stalo se před 100 lety.
2: Právě pro ně totiž otiskly noviny velkou reklamu pařížského astrologa Ramáha.
1: Můžeme tedy doplnit, co astrolog z Paříže inzeroval v lokálním tisku? Nebyla to nějaká lumpárna nebo výmysl?
2: No s odstupem času bych řekl, že ano, že to spíš byla lumpárna. Tak si představte, astrolog z Paříže sliboval vypracovat rozbor budoucnosti zdarma. Dnes bychom řekli osobní horoskop. Stačilo mu napsat datum narození, přidat 5 korun na zpáteční poštovné do Francie. No a buďte si jistí, že důvěřivci se našli v každé době.
0: V archivu trají Petr a Martin Kolínovi.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT1. Na třídním srazu hraje, stejně jako před 30 lety na maturitním plese, Olympik. Kdo to ale všechno zaplatí? Premiéra seriálu Na tělo. ČT2. Z baseballové hry se stává smrtící zápas a z jeho hvězdy štvaná zvěz. Robert De Niro v premiérovém thrilleru Fanatic. A ČT Art uvede v premiéře koncert populární české kapely s jejími největšími hity. Vohnout 30 let na hudební scéně. Páteční večer s Českou televizí.
3: Kam vyrazit s dětmi za zážitky, zábavou a poznáním? Eduka Kids je jasná volba. Od 12. do 18. října čeká rodiny s dětmi týden plný speciálních programů, vstupů zdarma a dalších výhod. Eduka Kids, týden, který bude bavit děti i rodiče. Registrujte se na www.edukakids.cz.

0: Bylo 8 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: České dráhy hledají výrobce hybridních vlaků pro trať Liberec-Pardubice. Povodí Labe začalo vypouštět Vesecký rybník v Liberci. Dnes končí lhůta pro písemné žádosti o voličský průkaz. Lidé je musí na úřad poslat do 16 hodin odpoledne. Dnes bude převažovat velká oblačnost a teploty 18 až 21 stupňů. Zprávy připravuje Lenka Marková. Hezké ráno. České dráhy začaly vybírat výrobce vozidel, který je schopen dodat 10 vícezdrojových jednotek pro trať Liberec-Pardubice. Vyplývá to z věstníku veřejných zakázek. České dráhy jsou tak jedním z dopravců, kteří projevili o provoz na této trati od prosince 2029 zájem. Liberecký kraj požaduje, aby šlo o vlaky s kombinovaným pohonem, tedy napájené z trakčního zařízení i z baterie, říká náměstek generálního ředitele Českých drah Jiří Ješeta.
2: To by byly první elektricko-bateriové vlaky, které by mohly v Liberci být. Oni mají mít ještě pomocný motor, který by dobíjel baterii a podmínkově ale vybudování dobíjecí stanice v Liberci na hlavním nádraží. Protože ta baterie dokáže jet 80 km a ten úsek bez drátu je tady asi 140. Takže teď Liberecký kraj hledá dopravce, který by mohl tu dopravu zajistit.
0: Povodí Labe začalo tento týden vypouštět Vesecký rybník v Liberci. Důvodem je chystaná oprava nádrže. Práce se budou týkat hráze, spodní výpusti i cesty přes hráz. Povodí taky nechá rybník odbahnit. Nádrž bude bez vody skoro 2 roky. V jejím okolí lidé musí počítat s omezením, říká mluvčí Povodí Labe Aleš Prokopec.
3: Komunikace přes hráz je nyní uzavřená, aby práce nebyly nějak narušeny. Rybník je vypouštěn řízeně, bagřík vytvoří rýhu, kterou se bude voda postupně upouštět a spolu s tím rybáři budou nahánět ryby do toho nejhlubšího místa.
0: Výlov rybníka mají rybáři naplánovaný na sobotu. Lidé v Albrechticích v Jizerských horách můžou dnes odpoledne navštívit opravenou schovankovou hrobku. Její renovace podle vedení města trvala rok. Kamenné mauzoleum rodiny Schovánkových postavil v roce 1935 a navrhnul jablonecký architekt Josef Hemrich. Prohlídky budou odpoledne 2 ve 13.30 a v 15.30. Dnes je poslední den, kdy můžou lidé písemně požádat o voličský průkaz pro senátní volby. Lhůta vyprší ve 4 hodiny odpoledne. Průkaz využijí hlavně ti, kteří nemůžou volit ve svém volebním okrsku. Na rozdíl od sněmovních nebo prezidentských voleb musí zůstat poblíž svého trvalého bydliště. Pro komunální volby se voličské průkazy nevydávají. O průkaz je ještě možné požádat i osobně, a to až do 7. října. Čechům v zahraničí ho vydají zastupitelské úřady. Voliči ale i tak musí přijet hlasovat do Čech.
1: Počasí.
0: V Libereckém kraji dnes bude převažovat velká oblačnost, večer pak bude oblačnost postupně ubývat, teploty vystoupí na 18 až 21 stupňů, na horách na 15 až 18. Vítr bude vád, slabý, proměnlivý, rozptylové podmínky by většinou měly být mírně nepříznivé. Biometeorologická předpověď na stupni číslo 1, to znamená mírnou zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Ulici Purkyňová v České Lípě si řidiči musí dát pozor. Na místě probíhá vyšetřování, srazila se tam dvě osobní auta. Úsekem projíždějte opatrně. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Pátek s datem 2. října pokračuje i na vlnách Českého rozhlasu Liberec, také po 8. hodině vás zdravíme tedy do závěru pracovního týdne. Společně se budeme moci ve vysílání podívat také do Liberce, tam totiž začalo hlasování, a to v participativním rozpočtu. O jaké projekty se tedy je momentálně hlasovat, respektive jaké projekty je možné hlasovat a v případě, jak to momentálně vypadá i s částkou, kterou nakonec město Liberec právě do rozpočtu věnovalo. To vše se dozvíte už za okamžik v pokračování pátečního Dobrého rána, kterým vás od mikrofonu Českého rozhlasu Liberec provází Martin Kolín.

0: Petr Novák s písní Povídej 10 minut po 8 hodině a my povídat skutečně budeme. Povídat například o nových hřištích, parku nebo třeba stání pro kontejnery. To jsou jen některé z návrhů, pro které můžou od října hlasovat lidé v libereckém participativním rozpočtu. Na výběr je celkem 24 návrhů. Podrobnosti o nich zjišťovala také redaktorka Kateřina Kubíčková, kterou už v tento moment zdravím i ve studiu. Dobré ráno.
1: Dobré ráno. Jak už zaznělo, projektu je přes 20 a jsou rozdělené na malé a velké. Do hlasování se dostala přibližně polovina návrhů, které obyvatelé magistrátu poslali. Úředníci do hlasování vybrali pouze ty, které jsou realizovatelné. Nejčastěji se mezi návrhy objevují nové parky nebo hřiště, a to jak dětská, i ta pro dospělé.
0: Ostatně, jak už zaznělo, my jsme zmiňovali takové ty běžné, typické pro participativní rozpočty. Je mezi návrhy třeba i nějaký netradiční?
1: Tak já bych zmínila například venkovní únikovou hru nebo taky přístřešek pro kola. Ten chtějí lidé vybudovat u krajského soudu. Mezi dalšími návrhy je taky například přístřešek u autobusové zastávky Františkov sídliště. Ve směru z centra je v místě pouze stojné označení zastávky a lidé by si přáli zastřešenou čekárnu, která je v opačném směru, tedy do centra. V nabídce návrhů je taky jogová stezka nebo velkoplošná malba, takzvaný mural. Ten by lidé chtěli v Ještěcké ulici.
0: My jsme zmiňovali, že můžou lidé hlasovat od října, teď naopak, dokdy je možné pro návrhy hlasovat?
1: Hlasování potrvá až do konce října. Hlasovat můžou lidé starší 15 let, kteří mají v Liberci trvalý pobyt, říká mluvčí magistrátu Jana Kodymová.
2: V každé kategorii lze udělit 3 kladné hlasy a 1 záporný. Celkem tedy 6 kladných a 2 záporné hlasy.
1: Magistrát má pro vítězné návrhy připravených 10 milionů korun. Mezi velké projekty rozdělí 6 milionů a na projekty do milionu korun dá celkem 4 miliony. Ještě doplním, že letošní ročník participativního rozpočtu je 6. V minulých letech uspěla například obnova lesního koupaliště, úspěšná byla taky Mlžítka nebo model města v Kostelní ulici.
0: Tak jak dopadne hlasování v participativním rozpočtu, to si určitě ve vysílání pohlídáme. O tom, v jakém duchu se tedy letos v Liberci ponese, nás v ranních hodinách informovala redaktorka Kateřina Kubíčková, které děkujeme za informace. Hezký den, naslyšenou.
1: Hezký den, naslyšenou.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Také závěr pracovního týdne bude i dle meteorologů vlastně velmi příjemný. Na to, že se nacházíme na začátku října, bude totiž převažovat počasí s velkou oblačností, ale večer se bude oblačnost postupně rozpouštět. Nejvyšší denní teploty dnes mezi 18 až 21 stupni, na horách dnes naměříme mezi 15 až 18 stupni Celsia a většinou k tomu hlášený slabý, proměnlivý nebo jihovýchodní vítr. Biometeorologická předpověď ale i dnes, tedy na konci pracovního týdne, zůstává mírná, to znamená na jedničce. 8 hodin, 17 minut a dobré ráno a také příjemný poslech vám přeje Český rozhlas Liberec.
0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Seznámíme vás s invazními druhy rostlin. Pozveme také na výstavu králíků, holubů a drůbeže a poradíme s výrobou ptačího krmítka.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Je to prostý.
1: S Martinem Maxou jsme ukrojili další část ranního vysílání při pátku 2. října. Důvod, proč zmiňuji dnešní den, je také z toho důvodu, že společně v tomto čase, tedy 9 minut před 8:30, zamíříme do Velké Británie. Nesnad kvůli reálím nebo přírodním úkazům. My se totiž pozastavíme u narozenin, které mají jednoduše celosvětový přesah. Dnes totiž slaví Gordon Matthew Thomas Summer. Toho spíše známe pod jménem Sting. Věřím, že jste poznali legendárního zpěváka. Můžeme doplnit, že ho hudba zajímala už od dětství, když se kolem 10 let začal učit hrát na kytaru. Později hrál například v jazzových klubech anebo na večírcích. Tak toto fungovalo až do konce 70. let. To se mu totiž podařilo stát se členem dnes už ikonické a legendární skupiny Police. V té fungoval necelých 10 let. Od poloviny 80. let už ale vystupoval na soulové dráze. A že šlo o úspěšnou cestu, o tom nás může přesvědčit třeba 17 cen Grammy. A kdybyste se ptali, jak to má s koncertováním u nás v Česku, můžu připomenout, že u nás vystupoval mnohokrát. Naposledy to bylo před rokem v létě, a to na festivalu Colors of Ostrava. Sting dnes slaví krásné polokulaté 75. narozeniny a my přejeme všechno nejlepší.

0: Co dnes nabídne Městské divadlo v Novém Boru ke oslavám 100 let výročí? Nejen to se dozvíte ve zprávách Lenky Markové.
1: Bylo 8:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Soudní exekutoři by už nemuseli mít na starosti vymáhání dluhů na sociálním a zdravotním pojištění. Ministerstvo financí je od roku 2028 plánuje nahradit pracovníky finanční správy. Od změn si slibuje větší efektivitu a taky úspory. Exekutorská komora plán kritizuje. Lidé v Liberci můžou ode dneška hlasovat v participativním rozpočtu. V šestém ročníku je na výběr ze 24 projektů. Do hlasování se dostala zhruba polovina přihlášených. Mezi vítěze město rozdělí 10 milionů korun. Do dražby pamětních medailí v Jablonci nad Nisou se přihlásilo 14 zájemců. Celkem 110 medailí vzniklo ke 160. výročí povýšení Jablonce na město. Je na nich vyražená budova bývalých městských lázní. Právě v ní bude magistrát 8. října medaile dražit. Lidé v Novém Boru na Českolipsku můžou dnes zajít do Městského divadla, které slaví 100 let od svého založení. Večer začíná zahájením výstavy k historii divadla. V 19 hodin vystoupí v rámci oslav Ondřej Havelka se svou swingovou kapelou Melody Makers. Hokejisté Sparty v předehrávce 7. kola Tipsport Extraligy porazili České Budějovice 4-2. Spartě v neúplné tabulce patří 4. místo. České Budějovice jsou 5. Zbylých 6 zápasů 7. kola se bude hrát dnes. Dnes nás čeká převážně velká oblačnost, večer by měla postupně ubývat, teploty 18 až 21 stupňů, na horách 15 až 18.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Na silnici 1/10 u Ohrazenic stojí porouchané nákladní vozidlo. Počítejte se zdržením, projíždějte se zvýšenou opatrností, odstavené nákladní vozidlo zasahuje do jízdního pruhu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Za námi tedy další zprávy Lenky Markové. To během pátečního dobrého rána Českého rozhlasu Liberec 8:32. A to znamená jediné, blížíme se k závěru. Před námi tedy ještě půl hodina hraního vysílání, během které se vydáme také za krimi příběhem. Ten pro nás bude mít už za okamžik připravený Miroslav Holubec a většinou se v krimi příbězích držíme pěkně při zemi. A v tomto momentě to myslím doslovně. Skutečně se držíme při zemi a dnes to trochu otočíme, neboť policie pátrá po pilotovi z Vrchlabí. Z jakého důvodu? To se za okamžik dozvíte.

chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak. Tví roky bláznivý, chtěli křídla pro svůj let, dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět, chtěl si prachy na mejdan.

0: Se skupinou Olympic jsme měli možnost trochu se vrátit v čase. Konkrétně jsme se tedy vydali do roku 1973 a to s písní Slzy tvý mámy v 8 hodin a 41 minut. Jaký vlastně byl rok 1973? Myslím si, asi největší věc, která se v tom roce řešila pro běžné obyvatele, to bylo vysílání Československé televize. Ta totiž zahájila poprvé pravidelné barevné vysílání, konkrétně tedy ze studia v Nuslích. Byl to obrovský skok, byť tedy v různě ve světě už televize barevně vysílala. U nás samozřejmě šlo o pokrok v technologiích a samozřejmě i určitý divácký komfort. A jenom můžeme připomenout z filmové tvorby, kdy se totiž v roce 1973 natáčí filmový muzikál Noc na Karlštejně. Teď už ale zpátky do současnosti. My jsme před okamžikem nastínili, kterým směrem se v tomto momentě vydáme. A dnešní krimi příběh bude jedním z těch, ve kterých policie žádá pozorné občany o pomoc při hledání nějakého pachatele, případně řidiče, a nebo přímo řidiče pachatele. Miroslav Holubec nám totiž přiblíží přestupek, kterého se tento řidič, nebo spíše pilot, dopustil.
1: Krimi příběhy.
2: Určitě už jste někdy slyšeli hlášku Všichni jsou blázni, jenom já jsem letadlo. Celý život jsem to bral jen jako úsměvnou nadsázku, naznačující určitý duševní stav, který nějakým způsobem atakuje hranici toho, čemu říkáme normální. Ale pak jsem viděl video z jedné křižovatky ve Vrchlabí. Ano, já vím, je to za hranicí Libereckého kraje, ale skutečně jen pár metrů. Z Vrchlabí do Jilemnice je to, co by kamenem dohodil a zbytek doletěl letadlem. Nebo dojel. Řekl bych, že přesně tohoto příměru se chopil jeden řidič, kterého od pilota dělila jen křídla. Abych to vysvětlil, na videu, které jsem zmiňoval, je vidět auto, které jede před vozem majitele palubní kamery, a když dojedou ke kruhové křižovatce a před ním jedoucí vůz trochu uhne, do záběru se dostane vozidlo jedoucí před nimi. Vy už to možná tušíte, ano, je to letadlo. Ne žádný Boeing, ten by se asi na kruháče nevytočil, dokonce by se z letmého pohledu ani nedalo určit, jestli je to jednoplošník nebo dvouplošník, jelikož on žádné plochy nemá. Má podvozek, ocas, vrtuly, tedy všechno, co má správné letadlo mít, až na ta křídla. Odpověď na hypotetickou otázku, jestli takové letadlo může vjet na silnici, najdete v samotném videu. Když opouští kruhovou křižovatku, neukáže změnu směru jízdy, a to jednoduše proto, že nemá blinkry. Nemá ani brzdová světla, ani potkávací, o dálkových ani nemluvím. Ať s křídly nebo bez křídel, letadlo prostě do běžného provozu nesmí a jeho majitel chtěl ušetřit za nákladák s návěsem. Video se na internetu stalo velmi populárním a krom jiného rozvířilo debatu o tom, jestli v takové situaci musí být pilot, respektive řidič, majitelem pilotního průkazu, nebo zda mu stačí obyčejné Bčko. Každopádně policie po tomto letci usilovně pátrá.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Dnes v Libereckém kraji očekáváme velkou oblačnost. Na druhé straně večer bude oblačnosti postupně ubývat. Teploty 18 až 21, na horách 15 až 18 stupňů Celsia. K tomu většinou slabý, proměnlivý nebo jihovýchodní vítr a biometeorologická předpověď na jedničce.
2: Žijeme tu s vámi a tak nás zajímá, co se v našem kraji právě děje. Připomínáme historické události, informujeme o tom, co se chystá ve městě či obci, kde žijete a kde nás posloucháte.
0: Dopoledne pod Ještědem.
2: Všechno mapujeme, natáčíme, v živých vstupech se hlásíme i z míst, kam se člověk jen tak nedostane. Zveme do vysílání hosty, kteří poradí i pobaví.
0: Dopoledne pod Ještědem.
2: To je čas pro vás i pro písničky, které nestárnou. Každý všední den od 9 do 12 hodiny.
0: Český rozhlas Liberec, rádio

Krátké lásky v závěru našeho dnešního ranního putování. Je to tak 8 hodin, téměř 52 minut. Pár minut nás tady dělí od 9. hodiny a to i dnes znamená od dopoledne pod ještěnem, kterým vás samozřejmě ve vysílání Českého rozhlasu Liberec bude provázet Iveta Kalátová. Myslím si ale dobrá zpráva, přece jen páteční dobré ráno, to jsme společně úspěšně zvládli. Víkend, ten už je v podstatě před námi, to je myslím si příjemná starost s datem 2. října, tak pokračuje právě naše podzimní vysílání a od mikrofonu se v 8 hodin a 52 minut loučí Martin Kolín.

0: Bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Noční požár v Libereckém Dolním Hanechově zaměstnal 8 jednotek požární ochrany. V Hejnicích skončila oprava povodněmi poškozených mostů a lávek. V České Lípě za poslední rok vytřídili více odpadu než před zavedením svozu od domů. Dnes bude převažovat velká oblačnost, teploty 18 až 21 stupňů. Zprávy připravuje Lenka Marková. Hezké dopoledne. Hasiči v Liberci vyšetřují příčinu a škody po nočním požáru rodinného domu v Dolním Hanechově. Hořet začalo po 3. hodině ráno. Hasiči požár lokalizovali zhruba v 4:30 a o hodinu později velitel vyhlásil likvidaci. Na místě zasahovalo 8 jednotek, říká mluvčí krajských hasičů Jaroslava Benešová.
2: Ještě předtím, než na místo přijala první jednotka hasičů, tak se z domu samoevakuovala jedna osoba, která byla zraněná, nadýchala se splodinami hoření. Zasahujícím se na místě podařilo z objektu zachránit domácího mazlíčka. Uvnitř se nacházel pes, kterého vynesli ven.
0: V Hejnicích ve Frýdlantském Výběžku skončila další oprava mostů poškozených povodněmi v roce 2024. Informoval o tom starosta Jaroslav Demčák ze Starostů pro Liberecký kraj. Dělníci opravili Prahy a základy mostu u autokempu. Pracovali i na opravě lávek u dělnického domu a u kostela. Práce vyšly na zhruba 1 milion 100 tisíc korun. Většinu pokryla dotace od Ministerstva pro místní rozvoj.
3: V Libereckém kraji poškodily záplavy v roce 2024 hlavně komunikace, mosty a opěrné zdi. V Hejnicích byly škody největší. Podle radnice voda napáchala škody za 17 milionů korun. Poškozený byl zejména most ve Ferdinandově. Další škody zůstaly po velké vodě taky například ve Višňové. Z Hejnic Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
0: Lidé v České Lípě v první půlce letošního roku vytřídili o 350 tun odpadu více než loni. Vyplývá to z údajů radnice. Stalo se tak díky systému door-to-door, který město přesně před rokem zavedlo. Podle vedení města kleslo i množství směsného komunálního odpadu. Systém k dnešnímu dni využívá přes 3,5 tisíce domácností na území města. Policisté se připravují na dnešní nelegální sjezd tuningových aut v Česku. Podle jejich informací by se až tisíce řidičů speciálně upravených aut měli setkat dnes v Praze a zítra v Brně. Policie kvůli akci vyšla do terénu dálniční i cizineckou policii a pořádkové jednotky. Nasadí vrtulník s termovizí a drony. Po zkušenostech z okolních zemí policisté očekávají, že účastníci sjezdu budou pořádat nezákonné závody na veřejných silnicích a blokovat provoz. Dnes večer proto policejní hlídky můžou některé silnice preventivně uzavírat, aby zajistili bezpečnost.
1: Počasí.
0: Dnes nás čeká převážně velká oblačnost, která k večeru bude ubývat. Teploty vystoupí na 18 až 21 stupňů, na horách na 15 až 18. Vítr bude vát slabý, proměnlivý. Rozptylové podmínky většinou mírně nepříznivé. Biometeorologická předpověď pro dnešní den je na stupni číslo 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Jablonci nad Nisou je uzavřená komunikace na Mírovém náměstí mezi ulicí Komenského a Dolním náměstím. Jeďte opatrně, Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu. Pokud se setkáte na svých cestách s dopravními komplikacemi, můžete volat bezplatnou linku call centra Zelené vlny. A to na číslo 800 553 553.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Jsem moc ráda, že jste se nás naladili. I dnes máme tady konečně vytoužený pátek s datem 2. října a od mikrofonu Českého rozhlasu Liberec už vás vítám dopolední pod ještědem. Víkend je téměř na spadnutí, však vás také budeme zvát na zajímavé akce, třeba jak pomáhá akce Jablonecké moře. A nebo tady máme pro vás velice zajímavou výstavu ovoce, zeleniny a hub v obecním domě ve Stráži nad Nisou, kam vás také pozveme. Ovšem začal podzim a topná sezóna se blíží. Jaké jsou ceny palivového dřeva u různých prodejců a jak se liší různé objemy prodávaného dřeva, se v našem vysílání dozvíme už za okamžik. Tak ať se vám hezky poslouchá.

0: Také už se určitě těšíte pořádně na víkend, má být hezké počasí, ostatně babí léto, tak zatím vládne opravdu příjemné počasí, příjemné teploty. Ovšem přeci jenom s příchodem zimy bychom měli také myslet na topení. S příchodem podzimu se blíží začátek topné sezony. Zjišťovali jsme proto pro vás, jaké jsou letos ceny palivového dřeva u státních, městských nebo soukromých prodejců. Detaily už nám řekne redaktorka Adéla Jindrová. Dobré dopoledne.
1: Pěkné dopoledne. Ceníky palivového dřeva pro letošní zimu jsou aktualizované a já zjišťovala ceny prodejců v Libereckém kraji, a to zejména na Českolipsku. Je důležité zmínit, že ceny není jednoduché porovnat, jelikož každá firma uvádí jiné měrné jednotky. Je totiž rozdíl mezi metrem krychlovým rovnaného dřeva a dřeva sypaného.
0: A můžeš nám tedy ten rozdíl popsat?
1: Pokud je v metru krychlovém dřevo pouze nasypané, zůstává mezi jednotlivými kusy více prostoru a vzduchu. Naopak metr krychlový rovnaného dřeva je poskládaný z kusů dřeva a mezer mezi kusy je výrazně méně, takže obsahuje více skutečného dřeva než metr krychlový sypaný. Někde ale nabízejí jeden prostorový metr krychlový skutečného dřeva. To jsou kusy rozřezaného dřeva, jejichž objem dává dohromady jeden kubík.
0: A jaká je tady nabídka prodejců na Českolipsku?
1: Státní podnik Vojenské lesy a statky ve své mimoňské divizi momentálně nabízí jeden prostorový metr krychlového dřeva za 1270 korun z DPH. Dřevo prodává ve dvoumetrových kládách. Lesy České republiky jsou na tom stejně. Prostorový metr krychlového dřeva srovnaného v metrových kládách nabízejí za 1270 korun z DPH. Podle mluvčí lesů České republiky Evy Jouklové ale většina zákazníků radši využije možnosti samovýroby, kdy si dřevo naštípou a odvezou sami. Tahle varianta je pak levnější.
0: A co třeba městské lesy Liberec? Je jejich nabídka podobná?
1: Tam prodávají dříví v jednotkách jednoho metru krychlového rovnaného a cena se liší podle typu dřeva. Jehličnaté je za 1270 korun, zatímco listnaté je za 2020 korun. Podle Jana Urbánka, který v organizaci zajišťuje lesní výrobu, je 90% jejich zákazníků stálých.
2: U metrových polen, které někteří preferují, je tato sleva 15% z ceny a u polínek hotových 30-40 cm, kdy zákazník chce již hotový výrobek a nechce se s tím dále již zabývat, tak je sleva 5%.
1: Jan Urbánek také dodává, že někteří jejich zákazníci dřevo nakupují už 14 let.
0: A zkoumala jsi ceník i nějaké soukromé firmy?
1: Ano.

0: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
1: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
0: Chystáme oslavu plnou legrace.
1: To se mi líbí.
0: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
1: Prosím vás, tak dělejte něco klobouk.
0: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
1: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
0: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdě.

0: A na sever a na jih, tak skupina Kabát také zavítala do Liberce minulý týden, tak doufám, že i vy, mnozí z vás, jste si tento koncert náležitě užili. My si teď budeme užívat pochoutkový rok. Letošní rok je už 10. pochoutkovým rokem. U příležitosti tohoto jubilea spolu s vámi hledáme nejlepší recept ze všech dosavadních ročníků. Výherci z jednotlivých let zabojují o cenu desetiletí a my si jich recepty připomínáme týden co týden. Ovšem, v neděli nás čeká poslední takový recept. Péct kynuté rohlíčky a máčet je v másle bude šéfkuchař a porotce Roman Paulus. Připomene nám tak sladkou pochoutku od Stanislavy Kotlabové z Babína na Horažďovičku. Na Horažďovičku, která vyhrála ročník 2025. Za Romanem Paulusem domů se vydal Patrik Rozehnal.
1: Já tě vítám opět po několikáté v pochoutkovém roce, Romane.
2: Já jsem, Patriku, rád, že mě vítáš u mě doma.
1: Já tě vítám do rozhlasu, ale já jsem rád, že jsem mohl přijet. Ano. Je to vzájemné vítání, tak jsme rádi, že se vidíme. Pečeš rád?
2: Já peču úplně hrozně rád. Já si totiž dokonce myslím, že se stal omyl, že jsem se stal kuchařem, měl jsem být cukrářem. A tady ten recept ve své jednoduchosti, tak já jsem si 100% jistý, že to bude jako něco velkého, jak se říká dneska.
1: No velkého, ono se to těsto díky kvásku úplně samo zvedalo.
2: Tak, když těsto zvedá utěrku, tak je určitě v pořádku.
1: A pak jsme ho museli zpracovat do tvaru rohlíčku, takže nejprve vyválet. Ale jak?
2: Jako kdyby to byla...
1: Jako šulánek, když bychom ho dávali s mákem. Moravský šulánek, ne?
2: Přesně to jsem chtěl říct, ano.
1: Tyhle máslové rohlíčky vás překvapí. 3/4 kila másla se na ně spotřebuje, ale stojí to za to.
2: Já už bych to chtěl jíst.
1: Voní to, viď? A tím máslem to ještě podpoří. Je to úplně jednoduché, ale tak dobré.
2: Já jsem si jenom znova potvrdil, že tady ten recept v roce 2025 vyhrál naprosto zaslouženě.
0: A to byl poslední letošní soutěžní recept kynuté rohlíčky máčené v másle v provedení šéfkuchaře Romana Pauluse. Krok za krokem vás je naučíme dělat v neděli po 10. hodině v pořadu Pochoutkový rok, ale jeho recept najdete už teď třeba na našem Facebooku nebo Instagramu a později i na stránce pochoutkovirok.cz. Původní recept od Stanislavy Kotlabové z Babína na Horažďovicku bude spolu s těmi dalšími výherními recepty z předchozích ročníků soutěžit o titul Nejlepší recept pochoutkového roku za 10 let. Hlasování spustíme právě tuto neděli v průběhu pochoutkového roku. Tak se zapojte, bude se hrát opravdu o velké ceny.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: Jsem moc ráda, že jste s námi i dnes v pátek 2. října. Je tady s vámi dopoledne pod Ještědem a mám pro vás pár tipů, jak strávit následující víkend. Tak pokud rádi sportujete, pochodujete, tak vás pozvu. Tak od Vily Adéla v České Lípě totiž startuje zítra už 31. ročník turistického pochodu Českolipském. Účastníci se můžou vybrat některou z pěších tras nebo cyklotras a vydat se na krásný podzimní výlet. Pěší trasy jsou dlouhé 5, 10, 24 a 32 km. A cyklotrasy měří 40 až 60 kilometrů. Startuje se od Vily Adéla už v brzkých ranních hodinách od 6:30 ráno. Více informací najdete na webových stránkách města Česká Lípa. No a po takovémto výkonu si určitě možná zasloužíte něco dobrého, tak v tom případě se poté můžete přesunout do Lomnice nad Popelkou. Na Vojtíškově statku ve Stružnici u Lomnice nad Popelkou totiž pořádají v sobotu posvícení a hody. Můžete ochutnat speciality jako jitrnice, jelita, tlačenku, ovar a nebo řízky a užít si pravou posvícenskou atmosféru. V průběhu akce se těšte na vystoupení harmonikáře, tradiční moštování jablek nebo soutěže pro děti. Tak zprávu jsme našli na webu města Lomnice nad Popelkou. A ještě pozvánka na zítřek do areálu Tajvan u Jablonecké přehrady, tak tam se uskuteční první ročník charitativní akce Jablonecké moře pomáhá. Od 10 hodin mohou účastníci vyrazit na orientační pochod po trasách dlouhých 9 a 18 kilometrů. Pro děti bude připravená naučně pohádková stezka. No a doprovodný program nabídne workshopy, aktivity věnované první pomoci a kompenzačním pomůckám i losování věcných cen. Výtěžek podpoří hypoterapii pro děti se zdravotním postižením ve spolupráci se spolkem Veselý Palouček v Radimovicích. Těch akcí ještě mnohem více, třeba Oktoberfest v Rohosci s bavorskými specialitami nebo Rýnoltické sluně nabídne pohádky, divadlo i tvoření. Další informace a pozvánky najdete na našich webových stránkách liberec.rozhlas.cz.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Jaro, léto, podzim, zima.
1: Ano, po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5. a 9. hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celou ve zprávách. Podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7.45. Ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14.20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Lambert.
1: I have a dream.
2: It's been a hard day's night.
3: Aby zvítězila pravda a láska.
4: Yes, we can.
5: Pátek 2. října, svátek mají nositelé olivových jmen Olivie a Oliver. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Dnešek je světovým dnem hospodářských zvířat a valné shromáždění OSN vyhlásilo dnešní den také světovým dnem nenásilí. Je mezinárodní den zvonů a svátek andělů strážných. A to musí být někdy pořádná fuška. Nenechte nás ve štychu. Bitva u Žatce se odehrála před 605 lety v roce 1421. Křižáci na konci srpna vtrhli na české území a zanedlouho oblehli Žatec. Ten se stačil zásobit a dokázal se ubránit. Když se 2. října začala blížit husitská vojska, křižáci se obrátili na útěk a i druhá křížová výprava dopadla fiaskem. Britská loď Beagle na palubě s přírodovědcem Charlesem Darwinem se z vědecké skoro 5 let dlouhé plavby po jižním Atlantiku a Pacifiku vrátila domů před 190 lety v roce 1836. Právě zde Darwin načerpal poznatky k revolučnímu evolučnímu dílu o původu druhů. Pravidelné vysílání rozhlasového studia v Bratislavě bylo zahájeno přesně před 100 lety v roce 1926. Historicky nejvyšší návštěva na zápas České fotbalové ligy přišla přesně před 30 lety v roce 1996.
6: Už ve třetí minutě našel ve vápně Wagner zcela volného Novotného a hosté šli do vedení.
5: Utkání Bobby Brno Slavia přihlíželo na stadionu za Lužánkami neskutečných 44 120 diváků.
6: V 75. minutě po spolupráci s bratry Holomkovými překonal jinak vynikajícího Stejskala Dostálek.
5: Dneska se za Lužánkami daří hlavně plevelu a křoví. Po slavných zápasech brněnských borců ani památka. 75. narozeniny má dneska Gordon Matthew Sumner, původním povoláním učitel, od roku 1977 muzikant a člen tenkrát úspěšných The Police, hvězda zvaná Sting, držitel 18 cen Grammy a taky třeba řádu britského impéria. A já přeju hezký pátek a skvělý víkend.
7: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Bylo 10 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Dluhy na sociálním a zdravotním pojištění by měla nově vymáhat finanční správa. Noční požár v Libereckém Dolním Hanichově zaměstnal 8 jednotek požární ochrany. V knihovně Libereckého muzea si dnes lidé vyzkouší techniky umělců z konce 19. století. Dnes bude převažovat velká oblačnost a teploty v Libereckém kraji se budou pohybovat mezi 18 až 21 stupni. Zprávy připravuje Lenka Marková. Hezké dopoledne. Vymáhání dluhů na sociálním a zdravotním pojištění by už neměli mít na starost soudní exekutoři. Ministerstvo financí od roku 2028 plánuje nahradit pracovníky finanční správy, protože by měly být levnější. Kritizuje to ale exekutorská komora. Podle jejího prezidenta Jana Mlynarčíka se sníží úspěšnost při vymáhání dluhů.
2: Přestože finanční správa vlastní data o své efektivitě nezveřejňuje, expertní analýzy odhadly její hrubou úspěšnost mezi 8 až 13%. Soudní exekutoři dosahují úspěšnosti mezi 35 až 40%. Rozdíl je tedy zásadní.
0: Ministerstvo financí odmítá, že by se efektivita při vymáhání zhoršila. Finanční správa podle ní bude na vymáhání dostatečně připravená. 8 jednotek požární ochrany zasahovalo po 3. hodině ranní u požáru rodinného domu v Libereckém Dolním Hanichově. Z objektu ještě před příjezdem hasičů stačil uniknout jeden člověk, který byl zraněný a nadýchal se z plodin hoření. Hasiči pak z hořícího domu zachránili psa. Požár zasáhl celou obytnou část budovy, hasičům se ale podařilo uchránit přilehlou hospodářskou část. Jak uvedli hasiči na svém webu, oheň zlikvidovali kolem 17:30. Návštěvníky knihovny v Severočeském muzeu v Liberci dnes v 17 hodin čeká tvořivá dílna zaměřená na sbírky grafických listů z přelomu 19. a 20. století. Jde o součást programu Týdne knihoven, který potrvá do neděle. Kreativní dílna je běžně přístupná jen školám, doplňuje mluvčí muzea Petra Slováková.
3: Budeme se představovat umělecko-řemeslné předlohy, sbírky grafických listů. Návštěvníci se budou moci podívat na originály, které jsou z konce 19. a počátku 20. století. Budou si moci zkusit vzory kreslit.
0: Do dražby pamětních medailí v Jablonci nad Nisou se přihlásilo 14 zájemců. Českému rozhlasu to řekla mluvčí magistrátu Jana Fričová. Celkem 110 medailí vzniklo ke 160. výročí povýšení Jablonce na město. Je na nich vyražená budova bývalých městských lázní. Právě v ní bude magistrát 8. října medaile dražit. Výtěžek dražby chce použít na obnovu budovy.
1: Počasí.
0: V Libereckém kraji nás dnes čeká velká oblačnost, k večeru by částečně měla ubývat, teploty se budou pohybovat mezi 18 až 21 stupně, na horách mezi 15 až 18. Vítr bude vát slabý proměnlivý, rozptylové podmínky by většinou měly být mírně nepříznivé, biometeorologická předpověď na stupni číslo 1, to znamená mírnou zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Kvůli stavbě obchvatu u svoru na Českolipsku uzavřeli silničáři komunikaci první třídy číslo 13. Objížďka vede do České Kamenice, pak přes Chřibskou do Dolního Podluží. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Teď už máme 4 minuty po 10. hodině, pokračuje páteční dopoledne pod Ještědem. Ještě jednou vás zdraví Iveta Kalátová. No v této hodině budeme hodně vzpomínat. Připomeneme si rok 1816, kdy se do hokynářské rodiny v Hejnicích narodil Josef Riedl. Už roku 1830 nastoupil do sklárny strýce France Antona Riedla, aby se vypracoval na sklářského krále Jizerských hor. No a při této příležitosti v Hejnicích na zítřek připravují křišťálový odkaz Josefa Riedla. Náš regionální stopař Jaroslav Hoření se pospíšil a v Hejnicích už je dnes a více se od něj dozvíme už za okamžik. No a dnes končí seriál Týdne k 70. výročí libereckých výstavních trhů a pozveme vás na výstavu, která připomene, že LVT nebyla zdaleka jenom móda. Hezký poslech.

nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou

uvazačem knih. U prohasku dělal bych od 5 do 5 a 7 zlatek za to bral bych. Měl bych krásnou ženu a 3 děti, zdraví bych měl a bylo by mi kolem 30, celý dlouhý život před sebou, celé krásné 20. století.

večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Je tomu přesně 210 let, co se v Hejnicích narodil největší sklářský průmyslník v rakousko-uherské monarchii Josef Riedl, kterému se také říká sklářský král Jizerských hor. Jeho odkaz si můžete užít zítra právě v Hejnicích, kam se už dnes vydal náš regionální stopař Jaroslav Hoření. Dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne od informačního centra v Hejnicích, kde jsem se sešel s Kateřinou Špicarovou právě ze zdejšího Ička, abych se pozeptal na to, jaký bude zítra ten křišťálový odkaz Josefa Riedla. Ale začněme vůbec samotnou osobností Josefa Riedla, který se tady nedaleko narodil.
3: Tak, dobrý den vám i posluchačům. Josef Riedl byl sklářský král Jizerských hor. Byl to nejvýznamnější podnikatel a čeho si vážíme úplně nejvíc, takže věnoval křišťálový lustr přímo sem do Hejnického kostela.
2: Já jenom připomenu, že nedávno opravený křišťálový lustr, který byl letos vlastně znovu instalován do zdejšího kostela nádherné baziliky. Ale pojďme se teďka podívat na to, jaký odkaz tady zanechal, tedy na jaké sklářské věci se zítra můžeme těšit a kde to vůbec bude.
3: Tak, zítra máme již druhý ročník křišťálové odkazu Josefa Riedla, který bude v prostorách základní školy Hejnice a bude to od 10 hodin. Těšit se můžeme na sklářskou huť Kunstglas, kde uvidíte tvorbu skleněných výrobků. Dále máme připraveno 12 dílniček, takže návštěvníci si budou moci něco vytvořit, popřípadě zakoupit i skleněné výrobky. Můžeme se těšit zároveň i na Petra Špatinu, kde bude mít koncert na skleněnou harfu, bude hrát na skleničky, takže který potom následně bude navazovat workshopem.
2: Tak určitě něco zhlédnout, něco vyzkoušet, co takhle něco dobrého pojíst, popít?
3: Určitě to máme pro návštěvníky připravené taky. Bude tam kavárna Vločka, takže určitě dobrou kávičku a koláček si můžete dát a vape catering, třeba výborný gulášek od něj taky můžete si dát.
2: Já už tady chvilku v Hejnicích samozřejmě jsem a tak jsem slyšel, že se tady lidé poptávají na to, jaké to zítra bude, kde to bude a na nějaké podrobnosti, tak jak vlastně má Ičko fungovat, zjišťují tady ty informace. Mě by ještě zajímalo rodný dům Josefa Riedla, kde pak se vůbec nachází, je ještě tady?
3: Ano, rodný dům Josefa Riedla je stále tady, můžete ho najít na křižovatce u pošty. Je tam i na jeho počest skleněná deska.
2: Pamětní deska, takže u pošty

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Zítra ráno řeknu zase jednou pro vždy dost.

0: Michal Malátný a jeho parta. Skupina Činasky a první signální je tady s vámi páteční dopoledne pod Ještědem, no a znamená to, že dnes také končí seriál Týdne k 70. výročí libereckých výstavních trhů a pro velký zájem Technické muzeum Liberec prodloužilo výstavu, která připomíná toto výročí založení LVT. Expozice s příznačným názvem Tady to bylo mimo jiné připomíná, že legendární trhy se nezaměřovaly pouze na módu a hudební vystoupení předních českých hvězd své doby, ale také na technické novinky. A právě o tom si teď budeme povídat se spoluautorem výstavy Jiřím Konvalinkou. Dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne, zdravím posluchače Českého rozhlasu z Technického muzea v Liberci.
0: Tak můžete nám připomenout na úvod, co vlastně všechno výstava ukazuje?
1: Tak výstava samozřejmě ukazuje ty hlavní témata libereckých výstavních trhů, ale pouze okrajově. A protože jsme Technické muzeum, zaměřili jsme se i na sortiment předmětů, které se na libereckých výstavních trzích prodávaly, to znamená spotřební elektronika, třeba velice populární, tam bylo vybavení pro stanování, pro kempování, takže ty všechny artefakty, nábytek, tak aspoň náznakově tady tyhle ty artefakty všechny vystavujeme.
0: No, výstava běží už od začátku léta, to znamená, že už se asi dá zhodnotit, co návštěvníky nejvíce zaujalo, nebo podle vás, co je tím hlavním tahákem?
1: Já myslím, že hlavním tahákem je připomenutí té atmosféry libereckých výstavních trhů, protože my jsme vycházeli z toho, že libereckým výstavním trhům konkurovat nemůžeme, ale můžeme aspoň připomenout ty aranžerské postupy, jakými se ty předměty vystavovaly v té době, hlavně 60. 70. let. A protože sídlíme v bývalém areálu výstaviště, tak vlastně je to jediná možnost, jak vidět ty liberecké výstavní trhy tam, kde skutečně bylo.
0: No, jde pouze o technické novinky své doby, nebo můžeme vidět, nebo i slyšet něco dalšího, co slavné trhy připomene?
1: My samozřejmě musíme stavět také na dokumentaci dobové, takže jsou zde vidění i fotografie, promítáme zde i fotografie autorů, třeba Ladislava Postupy, libereckého fotografa, který v roce 62 fotil liberecké výstavní trhy, nebo fotografie architekta libereckých výstavních trhů, které nikdy nebyly zveřejněny. A potom poměrně velkou práci nám dalo domluvit se s krátkým filmem, aby nám dovolili promítat zde i ukázky z dobových týdeníků a filmové šoty, které vznikly právě v tom období největší slávy libereckých výstavních trhů.
0: Však je máme také všichni v paměti. No, jak už jsme zmínili, výstava byla pro velký zájem tedy prodloužena do konce října. Pokud by ji přece jenom někdo nestihl, zůstane třeba něco ve vašem muzeu z této expozice i do budoucna?
1: My samozřejmě s tím počítáme, jednak chceme ty panely, které jsme umístili do té zbylé expozice Technického muzea a které jsou fotografovány na těch místech, kde se dříve konaly liberecké výstavní trhy, tak v té expozici ponechat, což si myslím, že těm návštěvníkům bude připomínat ty liberecké výstavní trhy i po skončení této výstavy. A ještě k tomu prodloužení bych rád zmínil, že my jsme to prodloužení udělali hlavně kvůli libereckým školám, protože ty projevily velký zájem o komentované prohlídky, takže ještě dnes se mohou přihlásit až do konce října na komentované prohlídky, aby se taky naše děti dozvěděli něco více o historii Liberce.
0: Přesně tak. Tolik spoluautor výstavy Jiří Konvalinka. Moc vám děkuji za zajímavé informace, díky za to prodloužení, protože máme resty a rádi se určitě na tuto výstavu přijdeme podívat. Mějte se hezky a buďte zdrav, naslyšenou.
1: Já děkuji Českému rozhlasu za tento zájem o naší výstavu a zdravím všechny posluchače. Naschledanou.
0: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Po písničce Věry Martinové ve vysílání Českého rozhlasu Liberec mám opět pár informací pro vás, naše posluchače, pokud nás posloucháte třeba ve Frýdlantu anebo v Turnově, tak frýdlantská radnice upozorňuje občany, že z technických důvodů bude tuto sobotu, tedy zítra 3. října, uzavřeno sběrné místo v ulici Rajzova. No a zpráva z Turnova, tak pro naše posluchače na Turnovsku máme důležitou informaci. V pondělí 5. října bude v době mezi 9. a 1:30 odpoledne přerušena dodávka elektrické energie v částech Bukovina, Daliměřice, Dolánky u Turnova, Hrubý Rohozec, Kobylka, Malý Rohozec, Vazovec a ve městě Turnov v ulicích na Lukách, Antonína Dvořáka, Podstránko, Husova a Palackého. Podrobný seznam adres s mapou míst, kterých se odstávka týká, najdete na webových stránkách společnosti ČES. No a teď už v dopolední pod ještědem Buty a klasika Vrána. Pěkné dopoledne.

0: V jednoduchosti také může být krása. O tom nás přesvědčil i text skupiny Buty, písnička Vrána. 10 hodin 40 minut. Dnes se v naší spotřebitelské rubrice ptáte na úlohu servisu, a to nejen při opravě zboží, pokračuje Josef Černý.
1: Ani Kateřinu zlobí mobilní telefon, a protože má servis blíž než prodejnu, telefon nechává opravovat servisu. Při páté závadě už jí dostala trpělivost a požadovala vrácení peněz, ale telefon byl opět opraven, protože oni prý peníze nevrací. Paní Kateřina si telefon sice vyzvedla, ale neví, co dál. Paní posluchačko, co dál? Telefon používejte a pokud by se vyskytla ještě další závada, pak ho odneste nikoliv do servisu, ale k prodejci, protože peníze vám může vrátit opravdu pouze ten, komu jste je dala, a to je prodejce. Úkolem servisu je pouze provádět opravy, nic dalšího.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
3: Máš to ty známých, ale kdo tě zná? Máš vlastní píseň, kdo však ví, jak zní? Máš pocit,

0: důchodce je člověk, který má v pondělí dobrou náladu. Nalaďte se také do pohody každou neděli v našem vysílání. K ranní kávě, zajímavé postřehy a příběhy ze života. Z deníku důchodkyně, vážně i nevážně, s Vladimírou Hamalovou. Každou neděli v 8.20 ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. A co víc si
1: můžeme přát? Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Čas nám docela příjemně plyne, 10 hodin 49,5 minuty a nastává čas na recepty našich babiček. Tak v povídání o tom, co všechno našlo uplatnění v kuchyních našich babiček, se dnes dostane na čekanku. Vladimíra Jakoubějová a Jaroslav Hořeník tomu přidají recept na dušenou čekanku.
1: Našem vyprávění o tom, co všechno uměly zpracovat naše babičky při přípravě pokrmů, si dnes něco povíme o čekance, které se v našem kraji říkalo taky čekánek, pocesník, koření svatého Petra nebo cikorka.
2: Čekanka patřila k rostlinám, kterou naši předkové dobře znali z luk, mezí i okrajů cest. Hospodyně si ji oblíbily hlavně proto, že měla všestranné využití.
1: S kořenem modře kvetoucí léčivky se pražila cikorka nebo se používal k vypěstování křehkých čekankových puků. V době, kdy už ostatní zelenina byla sklizená a do nové úrody bylo ještě daleko. Proto se na podzim kořeny čekanky vyrývaly ze země, zbavily se nati a ukládaly se do písku v tmavém sklepě. V temnu pak z kořenů začaly vyrůstat křehké vybělené listy, kterým se říkalo čekanková srdíčka. Když bylo málo času, naskládaly se kořeny těsně vedle sebe do nádoby a jejich spodní část se zalila vodou. Nádoba se pak dala do tmavého sklepa. Zanedlouho vyrašily na kořenech světlé křehké puky, které se v kuchyni používaly k přípravě řady pokrmů. V městské kuchyni se ze srdíček připravovaly ve směsi s další zeleninou saláty, na vesnici se listy z čekankových puků dusily na másle a podávaly se k masu a k rybám, obalené se smažily nebo přidávaly do různých zapékanců. Široké uplatnění měla čekanka i v lidovém léčitelství. A to už období takzvaného starého světa, v Egyptě, v Řecku i Římě, kde čekankovou šťávu smíšenou s olejem ženy používaly k masážím prospívajícím tělesné kráse. U nás babky kořenářky pomocí obkladů ze spařených listů a květů léčily bolavé oči, unavené a bolavé nohy potírali tinkturou z listů a konzumaci syrových listů doporučovali na čištění krve. Dětem taky ordinovali syrup z kořene, aby lépe jedli.
2: A my dnes přidáme víc jak 100 let starý recept na dušenou čekanku.
1: Budeme potřebovat 50 deka čekankových puků, trochu soli, 10 deka másla, 3 deka mouky, 1/4 litr masového vývaru, 1/4 litr smetany a trošku cukru. Očištěné čekankové puky zbavené košťálu osolíme, dáme na máslo, trochu podlijeme a dusíme do měka. Můžeme je ponechat v celku nebo je překrajujeme na proužky. Zeleninu vyjmeme, zbylý tuk zaprášíme moukou, osmažíme a podlijeme vývarem a pak smetanou. Zeleninu vložíme zpět do omáčky a prohřejeme ji. Okořeníme sekanou petrželkou nebo pažitkou nebo pepřem. Podáváme s bramborami nebo k vařenému masu.

Pro někoho je dnešní den 2. října takovým klasickým normálním všedním dnem, ale jsou také zajímavé výjimky. Tak posluchači v Novém Boru to mají trochu jinak, protože dnes se bude v Novém Boru hodně slavit, a to v rámci 100 let divadla v Novém Boru. A ono vlastně, ta číslovka se týká i kina, tak budou to velké oslavy, hodně zajímavé, vystoupí Ondřej Havelka, Melody Makers, no a také to vše bude v dobovém oblečení, ale o tom všem si už za chvíli budu povídat s naším hostem, kterým je dnes jednatelka společnosti Kultura Nový Bor, SRO, Ilona Rejholcová. Tak se určitě máte na co těšit.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Hledáš školu, stáž nebo práci snů? Přijď na Eduka Expo 2026. Největší veletrh vzdělávání a pracovních příležitostí na severu Čech. Od 15. do 17. října v Liberci přímo v Home Credit Aréně. Eduka Expo. Buď tam, kde se rozhoduje o budoucnosti. Více na edukavik.cz.
3: Bylo 11 hodin.
4: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
3: Při nočním požáru rodinného domu v Liberci zemřel muž. Povodí Labe začalo vypouštět Vesecký rybník v Liberci. Na stavbu stanice metra D Libuš vyhlásil pražský dopravní podnik tender za skoro 3,8 miliard korun. Dnes bude převažovat velká oblačnost a teploty v libereckém kraji budou se pohybovat mezi 18 až 21 stupni. Zprávy připravuje Lenka Marková. Hezké dopoledne. Při nočním požáru domu v libereckém Dolním Hanichově zemřel muž. Obyvatelka domu se nadýchala z plodin. Dva příslušníci integrovaného záchranného systému utrpěli lehká poranění. Záchranáři je převezli do liberecké nemocnice. Okolnosti úmrtí muže policie vyšetřuje, říká mluvčí policie Vladimíra Šrýtrová.
5: Probíhá na místě ohledání za přítomnosti vyšetřovatele a kriminalistů a také za užití služebního psa specializovaného na akceleranty hoření. V dané věci bude zároveň nařízena soudní pitva. Příčina a okolnosti požáru jsou nyní předmětem dalšího šetření a zároveň i výše způsobené škody.
3: U požáru zasahovalo 8 jednotek hasičů, vyjeli k němu krátce po 3 hodině ráno. Likvidaci vyhlásili kolem 5:30. Povodí Labe začalo tento týden vypouštět Vesecký rybník v Liberci. Důvodem je chystaná oprava nádrže. Práce se budou týkat hráze, spodní výpusti i cesty přes hráz. Povodí taky nechá rybník odbahnit. Nádrž bude bez vody skoro 2 roky. V jím okolí lidé musí počítat s omezením, říká mluvčí Povodí Labe Aleš Prokopec.
6: Komunikace přes hráz je nyní uzavřená, aby práce nebyly nějak narušeny. Rybník je vypouštěn řízeně, bagřík vytvoří rýhu, kterou se bude voda postupně upouštět a spolu s tím rybáři budou nahánět ryby do toho nejhlubšího místa.
3: Výlov rybníka mají rybáři naplánovaný na sobotu. Na odkoupení pozemků pro stavbu rodinných domů v lokalitě Novoměstská dostala frýdlantská radnice jedinou nabídku. Podle informací na webu města ale nesplnila minimální kupní cenu 12 milionů korun. Zájemce nabízel zhruba o 300 tisíc korun méně. Nemovitost proto nezískal. O dalším postupu v rozvoji pozemků tak bude podle radnice rozhodovat nové zastupitelstvo. To vzejde z říjnových komunálních voleb. Pražský dopravní podnik vyhlásil soutěž na stavbu stanice metra D Libuš. Tender vypsal na částku 3 miliardy 760 milionů korun bez DPH. Oznámil to mluvčí podniku Daniel Šabík. Cílem je podle něj stihnout stanici postavit do roku 2032 tak, aby mohla být součástí prvního spuštěného úseku nové linky z Pankráce. Linka D propojí náměstí Míru s Písnicí. Celá trasa by měla podle aktuálního harmonogramu začít fungovat v roce 2036.
4: Počasí.
3: V libereckém kraji dnes bude převažovat velká oblačnost, večer postupně by oblačnost měla ubývat, teploty 18 až 21, na horách 15 až 18 stupňů, vítr bude vát slabý, proměnlivý. Rozptylové podmínky by měly být většinou mírně nepříznivé a biometeorologická předpověď je na stupni číslo 1.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
3: Stále je úplně uzavřená silnice 3. třídy číslo 279-21 v obci Hrubá Skála v úseku od Hřbitova k parkovišti u zámku. Důvodem je výstava opěrných zdí a rekonstrukce vozovky. Jeďte opatrně, Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Šťastnou cestu vám tady krátce po 11. hodině popřála Lenka Marková a pro změnu Iveta Kalátová. Ještě k tomu dodá hezký poslech, až bude co poslouchat. Městské divadlo a kino v Novém Boru letos slaví sté výročí od svého vzniku a historické milníky této impozantní budovy, která na začátku sloužila jako kino i divadlo zároveň, si připomeneme už za okamžik s naším dnešním hostem, kterým je jednatelka společnosti Kultura Nový Bor SRO Ilona Rejholcová. Dozvíme se také více o projektu zaměřeném na hledání pokladů z historického archivu kina a divadla. A také vás pozveme na koncert Ondřeje Havelky a Melody Makers. Je toho hodně, máte se na co těšit. Hezký poslech.

0: A jak už jsem slíbila, jsem moc ráda, že ve vysílání Českého rozhlasu Liberec už můžu přivítat našeho dnešního hosta, kterým je jednatelka společnosti Kultura Nový Bor SRO Ilona Rejholcová. Vítejte u nás, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak už jak jste před malou chvíli přišla a s čím jste přišla, tak s tím také naše posluchače seznámím, tak jsem si tak říkala, no to by bylo povídání na celou hodinu, ale tak nebudu zdržovat a budeme se bavit o Městském divadle v Novém Boru, které letos slaví sté výročí od svého vzniku. Je to taková jednoduchá věta, ale pod tím je obrovský obsah. Můžeme se dotknout historie této krásné impozantní budovy?
1: Ano, tato budova je zajímavá tím, že v roce 1926 bylo město Nový Bor bylo zvlášť a Arnutovice byly zvlášť. Tyto dvě města spolu soupeřily o to, kdo si postaví kulturní stánek. Takže Arnutovice vyhrály, i když měli 3000 obyvatel tenkrát, postavili si divadlo s 800 místy skoro, takže ohromná prostě impozantní akce a město Nový Bor za měsíc a půl po Arnutovicích si postavili kino. Původem byly obě budovy kino a pak postupem času až v roce 1942, kdy se obě obce spojily, tak divadlo se stalo divadlem a hrálo se.
0: No a co se tam tedy hrálo nebo jaké spolky tam působily?
1: Tam působila řada spolků, protože nejdříve tam byly samozřejmě německé spolky, hráli tam už v roce, ještě než byla budova, tak byli ochotníci od roku 1810, jmenovali si Dilettanten Verein in Haida, úžasní diletanti divadelní. A na ně navázali pak vlastně i další německé spolky, protože do toho roku asi 42, to v podstatě tam byl německý architekt Richard Brosche, který postavil celou stavbu. A architektonicky se liší ty obě budovy svým zaměřením. Tím, že divadlo v Novém Boru, které bylo původně kino, tak bylo, mělo za úkol, aby tam byl obecní úřad, kino a divadlo. Takže to byl takový multifunkční sál. Než se rozhodlo, že z toho bude opravdu až po roce 42 teprve jenom vyloženě divadlo.
0: Mm. No a kino?
1: A kino, tak tam byl architekt zase Rudolf Bicán a ten byl naprosto impozantní, monumentální, je to, protože to byla éra filmu, takže on, to byla nová moderní budova, velká s prvky orientálními až egyptskými, takže tam máme polosloupy a prostě když ta budova člověk přichází, tak vidí, že jde do něčeho, co je fantastický.
0: No, nás čeká tady určitě zajímavá výstava. Mě by zajímalo, kde se vám podařilo dohledat všechny ty dokumentace, projekty. Kde jste pátrali?
1: My jsme nejdřív vyhlásili takovou jakoby informaci mezi lid, aby kdo má nějaké doklady nebo kdo si pamatuje na to divadlo, takže jsme pátrali asi před rokem, už jsme začali. Takže první, kdo se nám ozval z Nového Boru, tak byl potomek režiséra a herce Ernsta Hanzela z Kolína nad Rýnem. Takže přijela celá rodina z Kolína nad Rýnem, kteří si tam odstěhovali, když jim bylo 18 a přinesli bohatý materiál fotografií, scénářů, dokladů a vyprávili mi o tom, jak tady vlastně bylo německý divadlo, které tady hrálo. Takže to byl naprosto úžasný objev, protože do té doby jsme nic takového jsme tam neměli v prostě kronikách.
0: No a hlásí se třeba i bývalí obyvatelé tady němečtí, kteří žili v Novém Boru a vrací se tam a třeba také od nich čerpáte nějaké informace?
1: Ano, samozřejmě. No. Ale ono to bylo propletené. Oni hráli Němci s Čechama dohromady, takže to bylo prýma, že to byli sousedé lidé, kteří spolu žili od malinka.
0: Vidíte to, šlo to.
1: A šlo to bez problému. No.
0: Hostem dnes ve vysílání Českého rozhlasu Liberec je jednatelka společnosti Kultura Nový Bor SRO Ilona Rejholcová.

0: Hostem ve vysílání Českého rozhlasu Liberec je i nadále jednatelka společnosti Kultura Nový Bor SRO Ilona Rejholcová. Kdybyste nás teď, milí posluchači, věděli, jak jsme zde zahlceni ve studiu, protože paní Rejholcová přinesla, dalo byste říci, takové panely nebo takové ty plakátky, a kde schromáždila takové různé historické perličky, jak šel čas se stoletým divadlem v Novém Boru. My bychom teď se mohli podívat do poválečného období, do té situace, která nastala. To se tady hodně věcí změnilo.
1: No, tam to bylo opravdu trošku divoké, ale jedna z takových období, ve 42. vlastně se spojily obě ty města, stalo se to divadlo. V roce 45 je tam taková zajímavost, že najednou měla být tam Národní divadlo, prodaná nevěsta, cena byla 120 korun, což i na tehdejší dobu bylo hodně, ale s Vítkem Seidlem, s kterým jsme právě procházeli historické prameny, jsme nedohledali k tomu nic jiného než plakát a že prodaná nevěsta byla. Tak trošku podezříváme naše předky, jestli se to opravdu uskutečnilo, protože nejsou ani programy, ani jiné doklady, tak možná, že se k tomu dostane.

0: Ale programově tedy to opravdu bylo výživné, ale říkám to tady v uvozovkách, protože se hrál třeba Kremelský orloj v neděli 3. dubna 1949. Já teď tady, jestli můžu citovat, v jednom z vašich panelů jsou tady názory návštěvníků, třeba dělník ze Šluknova, rok 1949 v březnu. Jsem úplně nadšený, ale jdu se raději vyspat, hrajte veselo hry. A nebo tady strojvedoucí z České Kamenice, Lenin a Stalin jsou dobře maskováni. No a nebo tady máme vše velmi dobré, výkony skutečně pěkné, střídejte hry a více našich autorů, strojvedoucí opět. No, tak jsou tady takové zajímavé názory, tak ale některé názory jsou takové opravdu už hodně trefné na tu dobu.
1: Myslím si, že vlastně to bylo jediný, kde jsme dohledali doklad u Kremelského orloje, kde si ty herci v podstatě vyžadovali takový odezvu od publika. Možná to měli pro takovej, aby měli podklad pro nějaký úřad, že tu hru nechtějí hrát. Že si myslím, že jim měli donucení, protože předtím hráli Shakespeareova Otela. Nebylo to jednoduché.
0: Ale tady, co mě udivilo, tak doba byla taková, nedalo se nic dělat, tak pod scénou je podepsaný profesor Stanislav Libenský.
1: Ano, to je objev, protože to je sklářský výtvarník, ano, který působil v Novém Boru, byl tam profesorem, dokonce byl i jako v radě kultury tehdejší, takže dohlížel a zároveň se podílel jako výtvarník, což pro nás bylo takové překvapení, že působil i mezi ochotníky.
0: Mm-hmm. Já se právě tady ještě dívám na ty odezvy, zápisy z tohoto roku 1949 ukazují, že publikum vnímalo o hru velmi živě a otevřeně. Někteří diváci chválili výkony herců, považovali představení za poučné, aktuální a jiní oceňovali především toho masky Lenina a Stalina s údivem konstatovali, že herci přesvědčivě stvárnili. Tak Inu, doba byla taková, co se dělo dál?
1: Během této sezony se ještě vystřídalo 6 ředitelů, ale těchto 6 ředitelů bylo pak naprosto osobnosti, který jako byl Patrik Horálek, který potom působil v Národním divadle, v divadle F. Buriana, ve Státním národním divadle v Bratislavě. Prošli tam řada režisérů, kteří potom působili v divadle na Vinohradech, stali se rozhlasovým režisérem, filmovým hercem Antonín Strnad a další, takže tam prošly legendy Českého divadla a za to jsme rádi.
2: Všimli jste si, že i důchodci si v neděli večer povzdychnou, zítra je zase pondělí. Je to tak trochu nešťastný den, po volném víkendu se musíme rozhýbat, většinu čeká zaměstnání, prostě nic moc.
3: Kolikrát nemůžu ani vstát.
4: Ale vstáš.
3: No nakonec jo, pač musím.
2: A tak mě čeká dost práce. Naladit vás do pohody, nabídnout aktuální zprávy, hudbu, zejména tu, co v nás zanechává příjemné vzpomínky, něco kuriozit, humoru, ba i trochu sarkazmu. A doufám, že unesete, když si vás v telefonátech budu třeba i trochu dobírat. Budu čekat pochopitelně totéž i od vás.
5: A na drátě už máme prvního volajícího. Kdo pak se nám dovolá?
6: Haló. No co je?
7: Je doma Kája?
2: V pondělí od 12 do 18 hodin se na vás těší Pavel Kudrna. A to jsem já. Tak pohodové odpoledne.
8: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Tak trochu v Novém Boru pobýváme s naším dnešním hostem ve vysílání Českého rozhlasu Liberec, kterým je jednatelka společnosti Kultura Nový Bor SRO Ilona Ryholcová. Nejenom, že jsme tady obklopeni různými krásnými plakátky, panely, kde se mapuje historie Nového Boru, hlavně tedy divadla. Vy jste autorkou, vy jste to všechno takhle dala dohromady, ale vy jste také přinesla velice krásnou knihu a má zvláštní název Piškander Dula. Co to znamená a o kom to je ta kniha?
1: To je kniha, která byla vydaná ke 100 letům divadla. Vydali jsme ji i k 90. výročí Věry Říčařové a Františka Vítka. Jsou to loutkáři světového formátu, opravdu jsou to držitelé centálie a jsou to úžasní manželé, kteří zakládali kdysi divadlo Drak a pak šli na volnou nohu a tvoří spolu úžasné divadlo, které nazvali Piškander Dula. A tento název si půjčili od nápisu, který zahlédli na zdi kostela napsaného dětskou rukou a říkali, to je přesně ono. My nevíme, co to znamená, ale strašně se nám to líbí a začneme tvořit svoje autorské divadlo.
0: No, tady je napsáno v úvodníku postavy z jejich legendární inscenace Piškander Dula. Jsou bytostmi s vlastním příběhem, z detailu dřeva, tvaru, rukou či výrazu tváře vystupují emoce, které známe z lidského světa. A dokumentární fotograf Jindřich Štrajt dokáže vnímat každý záchvěv a gesto loutky. To je skvělé spojení s Jindřichem Štrajtem.
1: To je vynikající, protože on do té doby byl jenom fotograf dokumentárních sociálních témat a manželé právě Věra Říčařová s Františkem Vítkem ho oslovili, že je jediný, kdo by mohl zdokumentovat jejich loutky, ale měli jeden jediný úkol, měli pro něj, ale ty musíš nafotit tak, jako by byly ty loutky živé.
0: No a tak se také stalo, protože ty fotografie jsou opravdu úchvatné. Ale co mě zaujalo v této knize, jsou zde takové zvláštní a velice podmanivé ilustrace. Buď to jsou to takové ty černobílé, taková ta perokresba, ale je to i barevně podladěné. Co to je za ilustrace?
1: To jsou ilustrace Věry Říčařové, která si každý den zaznamenává do sešitu svoje pocity, emoce, sny, vztah ke světu. A tyto sešity jsme od ní se snažili vylákat asi 8 let, protože ona říkala, to jsou čmáranice, to nejsou žádný kresby, to je jen tak, ale přitom to jsou nádherný lidský příběhy.
0: Tak není tedy divu, že oba získali cenu Thálie 2016, jak už jste zmínila, za celoživotní loutkařské mistrovství. Tak můžeme to říci, paní Věra Říčařová, ročník 1936. Tuším, že se opravdu i se svým partnerem objevili v projektu Postbellum, Paměť národa, protože mají za sebou nelehký životní příběh.
1: Mají opravdu těžký život.
0: Vypadá to, že to vše se objevilo právě v těch loutkách. A ty jejich hry, ty byly bez mluveného slova.
1: Ano, to jsou filozofická díla, to jsou o životě, o vztahu k lidem. Je to bez mluvení, bez ničeho, jenom prostě pohybem loutky, zvuky a s tou scénografií vlastně vytváří ten příběh.
0: Mm-hmm. Co mají společného Japonci s touto nevšední dvojicí? My jsme se o tom povídali tak lehonce v průběhu písničky.
1: Manželé vlastně Vítkovi byli pozváni do Tokia, kde měli velkou štaci, několikrát se tam vraceli, jsou přátelé Mima a herce Mina Tanaki, takže jsou opravdu, v Japonsku jsou velmi známí, možná více ještě než u nás, také v New Yorku, ve Švýcarsku, v Německu, kde cestovali a s divadlem Archa, vlastně s Ondřejem Hrabem, kterým také pomáhal.
0: Já jsem vám hodně vděčná, že jste nám přiblížila tyto dvě osobnosti a za chvíli už s naším dnešním hostem, s jednatelkou společnosti Kultura Nový Bor, s Ilonou Ryholcovou, už vás budeme také zvát na ty dnešní nevšední zajímavé oslavy v Novém Boru.

0: Když se řekne 100 let divadla, tak člověk ani pomalu netuší, jaké příběhy právě skrývá Novoborské divadlo. A bavili jsme se s naším dnešním hostem, s jednatelkou společnosti Kultura Nový Bor, s Ilonou Rejholcovou, o dvou osobnostech, o Věře Říčařové a o Františkovi Vítkovi. Vznikla nádherná publikace. Já tou publikací ještě listuji, ale neměli bychom asi zapomenout na ty dnešní oslavy, protože ty budou opravdu hodně zajímavé.
1: No, my jsme trošku jsme koncipovali, aby to bylo v tom 30. letech minulého století, aby se lidi vzpomněli tak, jak to probíhalo asi při otevření v tom roce 1926. Takže jsme sehnali tady ze Stráže nad Nisou pana Luboše Drahoňovského a Růženku. Ty přijedou v Tatrovce z téhož roku před divadlo, takže lidé se budou moci zkusit i jak to vypadalo, když hosté divadla přijeli v takových autech parádních, jako je třeba Tatra.
0: No páni, v kolik hodin to všecko začne?
1: Oni přijedou asi tak na půl šestou, to auto bude vystavené přímo před divadlem a od 6 hodin zahájíme vernisáž právě výstavy o historii.
0: No a teď je tady také důležitá hudební složka, která se ovšem také váže k tomu, v čem by lidé, pokud tedy můžou, mohli přijít oblečeni.
1: Pokud by měli chuť, mohou přijít v tom duchu 30. let, protože hudebníkem hlavním bude Ondřej Havelka a Melody Makers. Budeme tam mít i také fotokoutek, můžou si lidé odnést památku z tohoto večera. A bude, myslím, že to bude příjemná atmosféra. A budeme hovořit i o té historii s historikem právě Vítkem Seidlem. A bude to takové. A přijeli nám tam i hosté z toho Kolína nad Rýnem, právě ty potomci těch herců a režisérů, kteří tam hráli v těch 50. letech.
0: Nemůžeme tady ještě opomenout to kino. Ono se to vlastně váže i ke kinu v Novém Boru.
1: Určitě, protože soupeřily ty dvě obce a máme i kino, které bude také slavit 100 let 13. listopadu. A tam budeme mít, to bude taková podsta kinematografie, protože já miluji film a mám ráda kulturu, takže jsme spojili němý film a k tomu němému filmu bude hrát virtuos Jiří Bárta, nejenom vynikající virtuos, ale i úžasný člověk.
0: No, když se řekne kino, které tady také slaví 100 let, tak já si tak říkám, když se promítaly ty němé grotesky, tak třeba tam také byl někdo s pianem pod tím pódiem a doprovázel to alespon hrou na piano,
1: určitě,
0: to, co se dělo na plátně.
1: Když se otvíralo kino, tak ještě nebyl zvukový film, ten přišel později, takže určitě tam byl pianista.
0: Já bych si tady ještě ráda vrátila k té dnešní akci, abychom náhodou tady na někoho nezapomněli, tak určitě tam bude tady Vít Seidl, váš velký spolupracovník. Vidíte to, další tip na výborného hosta, kterého určitě také tady u nás ve vysílání Českého rozhlasu Liberec přivítáme. Zmiňovali jsme tady fotokoutek, občerstvení, stylové oblečení ve stylu 30. let vítáno. No a co bude dále s divadlem? Jak budou vypadat ty další měsíce, roky?
1: Určitě máme tam připraveno ještě do konce roku spoustu jakoby představení, ale i koncertů, takže přivítáme Marka Ebena, Lenku Filipovou, Simonu Stašovou z herců, bude tam Roman Zách a spoustu dalších her a bude každý měsíc, v podstatě máme koncipován tak, aby to byla oslava jak herectví, tak i hudby.
0: Stále je co slavit a je to moc dobře, já to říkám i proto, protože vás čeká také v Novém Boru venkovní výstava Václav Havel známý, neznámý a také bude zde uvedení jedné z nejznámějších Havlových her Vyrozumění v Městském divadle v Novém Boru.
1: Ano, jsme rádi, že jsme se mohli přidat k akci Havel 90, která probíhá po celé republice a ve spolupráci s knihovnou Vladislava Jindry, Městem Nový Bor a kulturou se vytvořila právě výstava Václav Havel neznámý, kde je 20 velkoformátových fotografií z jeho života, tak aby návštěvníkům byl představen také jako člověk, osobnost a nejenom jako politik. A potom máme právě hru Vyrozumění, která je vlastně jakoby paralelou na současnou dobu, kdy ten odkaz toho nedorozumění, byrokracie, moc jazyka a v podstatě, jako když bychom si dnes přestali rozumět, někdy vyprázdněno slov se neustále opakuje a odkaz Václava Havla nebýt lhostejný a chránit si demokracii je pořád aktuální.
0: Je to hodně tedy, co se děje v Novém Boru. Ještě jednou dnes to celé začne. V kolik hodin?
1: Dneska od půl šesté.
0: Jsme rádi, že jste si udělala čas. Chápu, že toho máte hodně. Hostem dnes ve vysílání Českého rozhlasu Liberec byla jednatelka společnosti Kultura Nový Bor Ilona Rejholcová. Mějte se hezky, ať se akce vydaří a budeme se opět těšit. Naslyšenou.
1: Děkuji za pozvání. Naslyšenou.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
0: I v pondělí přivítáme hosta po 11. hodině, tak i přesto, že hlavní sezona burčáku pomalu končí, ke slovu v těchto dnech přichází i tento lahodný nápoj z pozdního sběru. V čem je výjimečný, jaká je letošní sezona, nakolik se podepsalo na množství a kvalitě hroznů, suché a horké počasí a jaké se očekává svatomartinské víno, nejenom to probereme s hostem, s degustátorem a vinařem Petrem Bušanským.

0: Jaro, léto, podzim, zima.
1: Ano, po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5. a 9. hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celou ve zprávách. Podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7.45. Ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14.20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Babské rady.
1: Jáhly jsou loupané obilky prosa setého. V minulosti patřily mezi základní potraviny našich předků. Dnes zažívají velký návrat jako nutričně bohatá součást jídelníčku. Naši slovanští předci z nich tradičně pekli svatební a vánoční jáhelník. Jako jedna z mála obilovin působí v lidském těle zásadotvorně, takže pomáhají proti překyselení žaludku a podle tradiční čínské medicíny mají zahřívací charakter, což z nich dělá ideální podzimní a zimní snídani. Nutričně jsou velmi bohaté na železo, které pomáhá proti chudokrevnosti, a na vitamíny skupiny B, které podporují psychiku a tlumí deprese. Jsou bezlepkové a hodí se i pro první příkrmy dětí. V kuchyni mají univerzální využití na sladko i na slano. Jen pozor, kvůli vysokému obsahu tuků náchylných ke žluknutí je nutné je před vařením vždy spařit vroucí vodou, aby se zbavili své hořké chuti.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Páteční dopoledne pod deštěm ve vysílání Českého rozhlasu Liberec pokračuje. Možná, že jste včera také shlédli úžasný hudební film Kdyby tisíc klarinotů z roku 1964. No, Jiří Suchý včera oslavil 95. a je žijícím úkazem. I v těchto letech stále baví publikum, ať už stojí na jevišti svého domovského semaforu nebo na koncertních pódiích. Vypadá to, že kumšt Jiřího Suchého stále naplňuje a baví. A v našem zábavném pořadu na to před nedávnem reagoval těmito slovy.
1: Když v 6 hodin se mám sebrat po celodenní práci, vy se budete divit, ale já jsem pilnej člověk. A když po celodenní práci mám se sebrat a jít do divadla, tak to chce velký sebezapření. Ale když tam přijdu a jsou tam přátelé, tak to ze mě spadne. A když je dobrý publikum, tak jsem vyloženě spokojený. Ale jednou za čas bývá takový publikum, Verich tomu říkal, oni tam sedějí jak tvaroh. Jo, to si vymyslel přirovnání. A tak to jako už jsem rád, když to představení mám za sebou. I když nejdřív udělám pokus to rozpumpovat. Vždycky jít se, se kterou teď dělám, už 50 let, přes 50 let dokonce, v 52, tak ty vždycky říkám, a do nich, jo? A teďka začneme tlačit na to, aby se to publikum rozpumpovalo, ale někdy se sejde takový složení, že jsou hodný, že jo, třeba neženou nás někdy, jo, to ne, ale jako tak vždycky se ozve potlesk, který mu říkáme útrpák. A tak, a to není dobrý. Ale to naštěstí teďka poslední dobou už není, poněvadž já si myslím, že vzhledem k mému věku, tak už v tom potlesku taky hraje roli soucit.
0: A já ještě připomenu jubileum Jiřího Suchého, připomeneme i během víkendových vězných návratů. Poslechneme si je v sobotu po 16. hodině.
2: To dávno všeobecně známý je,

píše cestu do oblak. Zatím však ještě jedeme po zemi. Šedej tunel si zdobíme růst.

0: jsem živ.
1: Tak ještě jednou všecko nejlepší Jiří Suchý, který spojil své síly v této písničce s Michalem Pavlíčkem, známým rockerem a kytaristou. No, za 4 minuty už je tady 12. hodina, znamená to zprávy a po zprávách Filip Majsl písničky na přání. Loučí se s vámi Iveta Kalátová, popřeji vám krásný víkend a opět se na vás budu těšit. Naslyšenou.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, zprávy.
4: České dráhy hledají výrobce hybridních vlaků pro trať Liberec-Pardubice. Nová lávka přes Kamenici v Tenvaldu má být hotová do měsíce. Dnes skončí lhůta pro písemné žádosti o voličský průkaz. Odpoledne bude oblačno s teplotami do 21 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezké poledne. České dráhy začaly vybírat výrobce vozidel, který je schopen dodat 10 vícezdrojových jednotek pro trať Liberec-Pardubice. Vyplývá to z věstníku veřejných zakázek. České dráhy jsou tak jedním z dopravců, kteří projevili o provoz na této trati od prosince 2029 zájem. Liberecký kraj požaduje, aby šlo o vlaky s kombinovaným pohonem, tedy napájené z trakčního zařízení i z baterie, říká náměstek generálního ředitele Českých drah Jiří Ješeta.
5: To by byly první elektricko-bateriové vlaky, které by mohly v Liberci být. Oni mají mít ještě pomocný motor, který by dobíjel baterii a podmínkově ale vybudování dobíjecí stanice v Liberci na hlavním nádraží. Protože ta baterie dokáže jet 80 km a ten úsek bez drátu je tady asi 140. Takže teď Liberecký kraj hledá dopravce, který by mohl tu dopravu zajistit.
4: V Tanvaldu na Jablonecku staví novou lávku přes řeku Kamenici. Dělníci už pomocí jeřábu usadili mostovky, informovalo vedení města. Most se nachází v ulici U Lávky při výjezdu z Tanvaldu na Velké Hamry a jedná se o jedinou spojnici k lokalitě s rodinnými domy. Práce by měly být hotové zhruba do měsíce.
6: Radnice v Tanvaldu začala silniční lávku opravovat už v květnu. Lidé ke svým domům musí docházet po lesní cestě. Stavba zatím nenabrala výrazné zpoždění. Dvě části mostovky mají přes 20 metrů a kolem 35 tun. Celkové náklady na výstavbu dosáhnou zhruba 8 milionů korun. Z Tanvaldu Johana Tománková, Český rozhlas.
4: Zahrádkářský svaz ve Frýdlantu na Liberecku dnes vyhlásí vítěze okurkiády. Informovalo o tom město na svém webu. Hodnotitelé budou v klubovně zahrádkářů za nemocnicí ochutnávat celkem 13 vzorků. Soutěžící museli odevzdat vždy dvě sklenice doma naložených okurek. Vítěze zahrádkáři vyhlásí po skončení ochutnávky ve 13 hodin. Dnes je poslední den, dokdy můžou lidé písemně požádat o voličský průkaz pro senátní volby. Lhůta vyprší ve 4 hodiny odpoledne. Průkaz využijí hlavně ti, kteří nemůžou volit ve svém volebním okrsku. Na rozdíl od sněmovních nebo prezidentských voleb musí zůstat poblíž svého trvalého bydliště. Pro komunální volby se voličské průkazy nevydávají. O průkaz je ještě možné zažádat i osobně, a to až do 7. října. Čechům v zahraničí ho vydají zastupitelské úřady, voliči ale i tak musí přijet hlasovat do Česka.
0: Počasí.
4: Odpoledne bude převažovat počasí s velkou oblačností, večer bude oblačnost ubývat a nejvyšší odpolední teploty 18 až 21, na horách 15 až 18 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
4: V Jablonci nad Nisou v Revoluční ulici probíhají práce na inženýrských sítích. Vozovka je zúžená na jeden jízdní pruh. A ve Frýdlantu je kvůli stavebním pracím uzavřená Jiráskova ulice. Uzavírka platí až do 20. října.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Já Krásné páteční poledne, máme 2. října, dnes má svátek Olivie a Oliver, to máme suma sumárum v Libereckém kraji nějakých 200 oslavenců, samozřejmě přeju všechno nejlepší, ale teď před chvilkou jsem zjistil, že dnes je také svátek Anděla Strážného, ne žádného konkrétního, ale každý z nás prý má nějakého toho Anděla Strážného a já myslím, že tomu bychom měli obzvlášť vzdát hold, protože někdy to s námi má opravdu velmi náročné. Jestli to zohledníte v písničkách na přání nebo ne, to už je pochopitelně na vás. Já se na všechna vaše přání, ať už písemná, anebo telefonická, moc těším. Zdraví vás Filip Majsla s Českým rozhlasem Liberec, přeju hezký poslech.

Rangers neboli plavci, čili dá se říct, že jsme vpluli do první odpolední hodiny dnešního dne, kterým je pátek 2. října, máme 7 minut po 12. No a v Českém rozhlase Liberec začínají písničky na přání. Tak já doufám, že ty hudební orgie patřičně rozjedete na telefonním čísle 22 155 37 22, případně na e-mailové adrese zahrajte.liberec@rozhlas.cz. Krásný poslech.

0: Smoukáči, jak se jim kdysi říkalo, neboli kapela Smoky a Lay Back in the Arms of Someone. S touhle písničkou jsme vlastně otevřeli tu hrací skříňku, které se říká písničky na přání, a v Českém rozhlase Liberec do nich vstupujeme telefonátem. Kdo pak se k nám dovolal? Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, Filipku, já vás moc zdravím. A dneska už je pátek, ta písnička bude pro všechny posluchače Českého rozhlasu Liberec. Pro vás, Bradíka, také pro Jindřišku, který přeju k obědu dobrou chuť, taky pro Evičku do Turnova, pro Šárku a zkrátka pro všechny prima lidi, co poslouchají tohle rádíko, a všem přeji pěkný den a celý víkend. A děkuji za zahrání a někdy zase naslyšenou se budu těšit.
0: I já se budu těšit, mějte se krásně, paní Boženo, a zase příště tady naslyšenou.
1: Hezký víkend i vám, děkuju.

To jsme krásně vzpomínali na vlnách Českého rozhlasu Liberec. Jana Robová a Jiří Helekal, Je krásné pro lásku žít. Vy v tuto chvíli samozřejmě žijete pro písničky na přání v Českém rozhlase Liberec. Dorazil nám e-mail a je to narozeninový e-mail. Prý máme zahrát panu Alanovi, kolegovi do práce, k dnešním narozeninám s přáním všeho nejlepšího. Všechno nejlepší přeje i Český rozhlas Liberec.

Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

Mad About You a bývalý učitel, kterého žáci znali jako Gordona Matthew Thomase Sumnera, vy všichni ho samozřejmě znáte jako Stinga, který dnes slaví 75. narozeniny a mimochodem zná ho i komiksový svět, protože on se stal předlohou komiksové postavy Johna Constantina. Vy určitě znáte i filmovou podobu, kde si Constantina zahrál Keanu Reeves. Teď už ale pojďme pokračovat v písničkách na přání. Napsala nám naše stálice paní Sylvie, která dnes zdraví z Bratislavy a pak píše, přijala jsem soutěžit do pořadu Duel, inspirovaná touto skutečností vybírám dnes Janu Kirchner v Cudzom městě. Posílám Oliverům a Olivím k svátku a všem dnešním narozeninovým oslavencům. Sylvie z Bratislavy. Tady by se asi spíš mělo říct Sylvia z Bratislavy.

Suzanne.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Liberec skvělá herečka a také zpěvačka Beth Midler a The Rose přesně v 12:30. My jsme tedy rozetnuli písničky na přání vedví a tu druhou polovinu zahájíme telefonátem. A kdo pak se k nám dovolal? Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, Filipe, tady Barbora z Kuřívod. Zdravím všechny posluchače i naší babičku Marušku do Friedlandu. A budeme hrát písničku od Karla Gotta, Hvězdy nehasnou, srdce nehasnou, pardon. Mm-hmm.
0: No hvězdy také nehasnou, ale v tomto případě nebo... jsou to srdce, která nehasnou, ano.
1: Tak, a bude to teda pro babičku, Jarušku do Friedlandu i pro vás do studia, pro všechny posluchače.
0: Tak moc krát děkujeme i za všechny posluchače. Krásný den, paní Barboro, krásný víkend a zase někdy příště. Naslyšenou.
1: Vám taky, Filipe, naslyšenou.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

0: Tehdy se ví, co Bůh chystá.
1: Srdce nehasnou, tak to srdce Karla Gotta bohužel vyhaslo před 7 lety a jedním dnem. Včera jsme o tom v našem vysílání mluvili. Karel Gott dospíval pro tuto chvíli se svojí dcerou Charlotte L. a my budeme pokračovat dál 1:05. Do Českého rozhlasu Liberec zavolal pan Luděk z Rochlice a poprosil, abychom zahráli Bílou orchidej, Božence, Šárce a Vlastíkovi.

0: písnička, díky které jsme v Českém rozhlase Liberec jako v botanické zahradě. Eva Avašek, Bílá orchidej. Máme 9 minut po půl jedné, budeme pokračovat dál, víceméně také v takovém botanickém duchu. A na telefonu máme paní Zahrachová. Dobré odpoledne.
1: No, dobré odpoledne, zdraví vás Iva. A já bych vás moc poprosila o písničku od Aleše Ulma. Šálek šípkového čaje.
0: No, já myslím, že i ten čípkový čaj by přišel k duhu, ale nevím, kde byste ty čípky sbírala. V lese určitě ne.
1: Tak jste mě rozhodil.
0: No, ale byla to taková vtipná vsuvka. Ale říkáte to dobře, je to šálek šípkového čaje. No a pro koho ta písnička bude?
1: No, pro všechny, komu se líbí, a pro mě, a protože máme krásný podzim, no.
0: To máte pravdu. Ten je jak malovaný, no. To si člověk ani nemohl představit a přát takové, skoro bych řekl, babí léto. No tak no. Si ho užívejme, dokud můžeme. Přeju vám krásné výlety do přírody a budu se těšit zase příště. Naslyšenou.
1: Děkuji moc. Naschledanou.

0: Aleš Úlum a šálek šípkového čaje. No, takový šípkový čaj, ten je do sichravého podzimu jako dělaný, ale na sichravý podzim si ještě pár dní počkáme. Podle meteorologů máme před sebou docela hezký, slunečný a teplý víkend, tak si ho samozřejmě se vší parádou užijte. My budeme dál užívat písničky na přání, teď tady máme zase čas na e-maily. Napsal nám pan Tomáš, že prý by rád písničku od Rybiček 48 a pokud nemáme, tak třeba od Činasky, ale my samozřejmě máme Rybičky 48. Snad vám udělají radost ženy.
1: Dlouho.

Taková podsta žena od kapely Rybičky 48 a ženy si to samozřejmě zaslouží, jak kdysi pravil jeden anonymní filozof, kdyby měli místo žen rodit muži, už dávno by byli nejvyvinutějšími tvory na této planetě delfíni a zřejmě měl pravdu. Budeme pokračovat dál, máme tady e-mail od paní Hany, která připomněla na to, na co jsem já zapomněl, tedy že má dnes 76. narozeniny. Mike Rutherford, spoluzakladatel rockové skupiny Genesis. Prosila bych song od Genesis, výběr nechám na vás a posílám všem posluchačům. Já jsem si tedy dovolil vybrat něco, co nás v pátek odpoledne trochu rozhýbe. Jesus Knows Me.

7 minut před 13. nám rozproudila krev v žilách kapela Genesis a Jesus He Knows Me. My tady máme ještě jedno přání. Na poslední chvíli napsal pan Petr, který poprosil o píseň od skupiny Katapult, až ta písnička je připravená a já se s ní s vámi rozloučím, protože jako každý pátek po 13. hodině je připravený pořad Veselé a zdraví. A mě by zajímalo, jak to ta Kateřina Cajthamlová dělá, že vždy, nebo alespoň většinou, vybere tak příhodné téma na pátek, zrovna na dnešek, který téma sucho v ústech. Jakým způsobem ho zahání Kateřina Cajthamlová, to se dozvíte po 13. hodině a my se uslyšíme zase po 14. hodině. Filip Majsl vám přeje hezké odpoledne a budu se těšit.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Liberecký kraj ukončil posuzování záměru stavby AI kampusu v Ralsku. Žádost stáhla firma sama. Gymnázium Efekšaldy v Liberci má novou budovu. Fungovat bude od listopadu. Inflace v eurozóně opět vzrostla. Odpoledne bude oblačno s teplotami do 21 stupňů. Zprávy připravuje Iveta Bláhová. Hezké odpoledne. Pražská společnost Ralsko AI Campus požádala o ukončení posuzování projektu zvažovaného datového centra pro umělou inteligenci v Ralsku na Českolipsku. Český rozhlas to zjistil v informačním systému EIA. Firma žádost podala v půlce srpna a nyní sama stáhla. Důvody zatím její vedení nezdělilo.
2: Firma chtěla datové centrum pro umělou inteligenci stavět v Kuřívodech na pozemku o velikosti přibližně 6,5 hektaru. Mělo tam být 6 datových bloků s odběrem 86 MW. To je zhruba tolik, kolik odebírá město Liberec. Podle vedení města projekt nemá podporu obyvatel. Liberecký kraj také žádal posouzení možného střetu s jinými velkými projekty v oblasti. Z Ralska Adéla Jindrová, Český rozhlas.
0: Studenti a učitelé gymnázia Efekšaldy v Liberci budou od listopadu využívat nový pavilon. Celá budova a úpravy okolí stály přes 220 milionů korun. Má 4 podlaží a jsou v ní nové učebny a kabinety, ateliér, posilovna a knihovna. Podle ředitele školy Václava Ulvra umožní pavilon škole navýšit kapacitu až o 188 žáků. Liberecký kraj získal na budovu dotaci od Státního fondu životního prostředí ve výši skoro 88 milionů korun. Lidé v Albrechticích v Jizerských horách můžou dnes odpoledne navštívit opravenou schovánkovou hrobku. Její renovace podle vedení města trvala rok. Kamenné mauzoleum rodiny Schovánkových postavili v roce 1935.
2: Celý areál je inspirovaný starokřesťanskými a byzantskými prvky a tvoří ho kamenná ohrada, pergoly, vstupní brána, kašna a schodiště. Navštěvníci můžou dnes během komentované prohlídky areálu vidět třeba opravené schody nebo strop. Prohlídky budou odpoledne dvě, ve 13.30 a v 15.30. Z Jizerských hor Adéla Jindrová, Český rozhlas.
0: Meziroční míra inflace v eurozóně je nejvyšší za 3 roky. Odhaduje to unijní statistický úřad Eurostat, podle kterého inflace v září vzrostla na rekordních 3,8%. Můžou za to hlavně vyšší ceny energií a konflikt na Blízkém východě. Nejvíce hodnota peněz klesla v Litvě. Minulý měsíc zároveň Evropská centrální banka zvýšila úrokové sazby o další 0,25% bodu. Snaží se tak omezit inflační tlaky.
1: Počasí.
0: Odpoledne bude převáženě oblačno, večer bude oblačnost ubývat a nejvyšší odpolední teploty 18 až 21. Na horách naměříme 15 až 18 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Liberci v nákladní ulici se srazila 2 osobní vozidla. Nehoda je bez zranění, projíždějte tudy opatrně. V Jablonci nad Nisou počítejte s omezením v Pražské ulici, důvodem jsou opravy sítí. Uzavírka je mezi křižovatkami s ulicemi Revoluční a Dlouhá. A ve Frýdlantu jsou kvůli stavebním pracím uzavřeny ulice Jiráskova a uzavírka potrvá až do 20. října.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Vesele a zdravě.
3: Připravená je doktorka Kateřina Cajdamlová.
4: A budeme mít opět sucho v puse, já už ho mám teď.
3: Opravdu?
4: Proč? No, opravdu. No, tak mám nervy, že jo, samozřejmě, to je psychogenní a je to takzvané akutní a krátkodobé. Ono totiž, když to trvá delší dobu, tak je to docela problém, protože ta slina má spoustu důležitých funkcí.
3: Je to téma, které jsme zvolili záměrně, protože posluchači se hodně ptali a zůstalo nám dotazů dost, tak na ně odpovíme, no a začneme vtipem jako vždycky. Lékař se ptá námořníka. A netrpíte žízní? Kde pak? Tak daleko to nikdy nenechám dojít.
1: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Pořad Vesele a zdravě, tentokrát na téma sucho v ústech. To sucho nejčastěji znamená, že málo pijeme. Tělo se tak hlásí o příjem tekutin. Je možné, aby nám ústa úplně vyschla? A mohou sucho způsobit i některé nápoje? Na to se redaktorka Bára Kvapilová ptala i praktického lékaře Josefa Štolfy.
1: Můžou opravdu ústa vyschnout?
2: Tak úplně ne. Úplně tak, abychom, že se nám tam vlastně vytvoří asfaltová nebo úplně suchá jako asfalt stezka, tak takhle úplně vyschnout nemohou. Když nám ty ústa vysychají, tak ty pocity vyvolají takové reakce, že buď s tím děláme něco, aby se to skutečně nestalo, nebo navštívíme lékaře.
1: Jsou různé druhy suchosti?
2: Suchost v ústech jinak vnímáte, ku příkladu, když máte vykažený zuby, nebo když máte po nějakém jídle, které bylo hodně kořeněné nebo palčivé, nebo naopak, když třeba to sucho v ústech je vyvoláno léky a nebo něčím, co jste pozřel, a nebo třeba zánětem slinné žlázy, jo? Takže v tomhle směru je to jiné vnímání. Není to jiná suchost, ale je to jiné vnímání.
3: Tak co pak, pánovi? Voda nechutná?
4: Ani slyšet nechce.
3: Vy jste pěknej. Asi musíte sugerovat takovouhle věc, když to něco nechutná, tak si myslím vnitru svém, že piju, řekněme, co pijete vy rád.
5: Slivovici.
3: No, tak to si musíte myslet intenzivně, že pijete slivovici, no.
1: Jsou třeba nápoje, které mohou způsobit suchost v ústech?
2: Určitě dělají to jednak tedy tvrdé alkoholické nápoje, ale někdy to dělají i takové ty, co obsahují taurín, že jo, a takové ty budiče. Hodně sladké nápoje taky.
4: No tak to zkus, jak ti to pán radí. No sugeruj si to.
3: Tak co pijete?
5: Slivovici.
4: No vidíš.
3: Tak proto on sem ten mizera Brunner jezdí.
1: Máte pro nás nějakou zajímavost z ordinace?
2: Já mám hlavně takovou klientelu, která je spíš tak jako zvyklá na určité stimulační látky, a takže vím, že když takoví ti pacienti přijdou a oni si na tohle to většinou nestěžují, ale oni už jako sebou většinou mají plastovou lahvičku s nápojem a počas toho rozhovoru nebo vyšetřování tak popíjejí, a pokud už si na to stěžují, tak to většinou bývá i postižení sliznice, který vyplývá ovšem z toho, že si tedy většinou aplikují něco ne žilně, ale brž tedy do sliznice nosní, a ono se jim to pak vrací a zároveň ty sliznice vysychají.
6: Vesele a zdravě.
7: Já bych jenom shrnula, že slina pomáhá mechanicky vlastně odstraňovat zbytky potravy. Další, co dělá, ona remineralizuje naší sklovinu.
8: Co to znamená?
7: To znamená, že má v sobě kalcium a má v sobě fosfáty, a pokud funguje správně, tak vlastně pomáhá tomu, co jináč musíme kupovat drahé zubní pasty, které to obsahují, aby se nám obnovovala sklovina.
8: To znamená, že si můžeme čistit zuby i bez pasty, když máme dost slin?
7: Někdy jo. Ale já si myslím, že my už teďko jíme tak divně a pijeme tak divně, že už to asi nejde, a jsme hlavně málo na sluníčku. Takže mít sliny a mít v pořádku sliny a mít dobře nabušený sliny je prostě výhoda.
8: Když jste říkala, že je důležité, co pijeme, co máme pít na dobré sliny?
7: No rozhodně ne nic sladkého. Samozřejmě.
8: Jak to se nám bude tak jako tvořit, ta slina, ne?
7: No, tak Patrik si dělá legraci, milí posluchači, protože on to moc dobře ví, že naopak po sladkém se kazí samozřejmě zuby.
8: Teče. No to jo, ale sliny?
7: Se kazí zuby, a to už žádná slina nenapraví. Další věc, co dělá sladké pití a je velká nevýhoda, a to též dělá velmi slané pití nebo velmi solená potrava. Ono nás to dehydratuje, protože ty nadbytky odstraňuje ledvina, ale ona to dělá za pomoci vody v těle.
8: To znamená, co teda pít? Čistou vodu? Minerálku?
7: Ideálně,
8: čaj?
7: Ano.
8: Ovocný?
7: Možná, no. Já bych věci, které jsou spíš jako hodně naplněné vodou, bych jedla, to znamená, já nevím, nějaký rajčata, nějaký okurky a prostě ku podivu k mému překvapení i květák obsahuje 90% vody. To by člověk neřekl.
8: Je dost tvrdý, ne?
7: Je dost tvrdý a bavíme se o květáku za syrova. Jedl jste to někdy, Patriku?
8: Jo.
7: To je strašně dobrá potravina. Pro posluchače velmi dobrá. Poručuju, vyzkoušejte. Samozřejmě různé polévky, vývary, že jo, vývar, to je věc, která obsahuje kolagen, jo, to je teda se netýká slin, ale ten bychom měli jíst tak obden, jo, kdo dneska dělá vývar. No, a další, my bychom se měli vyhýbat alkoholu, protože i ten dehydratuje a víme, že když pijeme kávu, tak k ní ve slušné restauraci dostaneme čistou vodu, protože i ta káva odvodňuje. Takže prostě s vodou docela problém, no, musíme bumbat.
8: Proč máme sucho v ústech, tak o tom si budeme povídat i za malou chvíli s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou v našem pořadu Vesele a zdravě.
6: Vesele a zdravě. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Pojďte všichni dovnitř, pozvěte si všichni známe. My vám dobrou radu dáme, neboť právě otvíráme. Prodáváme, vydáme, slavno chcete, tak to máme, co nemáme, obětáme, všechno známe, všechno víme, poradíme, posloucháme.
1: Posloucháte pořad Vesele a zdravě a my se s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou vracíme do studia, abychom si popovídali o suchu v ústech, což nám možná připomene i básničkou Náš posluchač.
2: Zdraví Petr. Trápí vám mě v jednom kuse hnusný pocit sucha v puse. Myslel jsem, to spraví vláha, ale moc to nepomáhá.
3: A jenom bych chtěla dodat, že slin se vytváří 0,3 až 1 ml za minutu, což je docela hodně, veďte. Představte si za den, je to půl až 1,5 litru, to je různé, a je to 20% naší plazmy. To znamená, to je hodně, hodně, hodně tekutiny.
1: A proč ty sliny v ústech máme? Proto, abychom lépe polikali, protože to pusu často otevíráme a vysychá, nebo to má nějakou další funkci? Proč tam jsou?
3: Takže zaprvé je to něco, co nám vytváří médium pro to, abychom měli chuť. To znamená, pokud máme méně slin, tak se nám mění vnímání chuti. Další, ta chuť, ta je velice důležitým naším jako senzorickým smyslem, faktorem. Ano, protože my musíme poznat, kdybychom jedli něco, co je třeba schnilé, nebo třeba arzen má nějakou speciální chuť, takže dávat si na to pozor, nás naučila příroda. Samozřejmě to vytváří to prostředí, ve kterém, a je to vlastně první takové zvlhčující, které nám pomáhá i dobře dýchat, to znamená, nám může vyschnout v ústech i třeba během noci, když máme hodně sucho v ložnici a spíme s otevřenými ústy, to je docela často.
1: A co se děje v těch ústech, když vysychají? K čemu tam dochází?
3: Tak, zaprvé se samozřejmě špatně mluví, protože to, aby se dobře mluvilo, to je taky něco, že tam musí být vlhko.
1: No ale když se nám tvoří sliny hodně, tak taky jako to není ano, to nejlepší.
3: Ano, samozřejmě. Tady máme takovou škálu od 0 do 10 a mělo by se to pohybovat 4 až 6. Jo? Taky slyšíte, že to rozmezí je poměrně velké, 0,3 až 1.
1: A když ne, tak máme k doktorovi zajít?
3: No, já bych zaprvé nejprve zkusila udělat pár věcí, které můžu udělat hned. To znamená zrevidovat pitný režim, přidat ty různé vlhké zdroje, to znamená meloun, jahody, jak jsem říkala, rajče, kurku, a zkontrolovat, jestli nesolíme příliš mnoho. Potom bychom si měli uvědomit, jak jsme ve stresu, všimnout si, nebo někdo, kdo je v ložnici s námi, jestli chrápeme nebo ne, jestli spíme s otevřenými ústy, v jaké poloze, a případně si zvlhčit vzduch v našich obytných místnostech. No a pokud vlastně další týden pořád máme ten týž problém, no tak musíme k doktorovi.
1: Proč nám vlastně vysychá v ústech, třeba když nám někdo dá nepříjemnou otázku nebo nás něčím zaskočí, hledáme odpověď a najednou se objeví takový ten pocit, že lepí se nám pusa.
3: Ano, říká se, krve by se v něm nedořezal, a říká se, mám z toho sucho v puse, a obojí vlastně hovoří o takzvané centralizaci oběhu, kterou dělá situace stresu. V okamžiku, kdy my jsme zaskočeni, tak se začne z nadledvin vylučovat kortizol a ten udělá to, že stáhne vlastně celý, ne celý, ale poměrně dost vlastně obsahu krevního řečiště k těm důležitým orgánům. A těmi důležitými orgány ve fázi stresu jsou vlastně srdce, játra, ledviny, prostě centrální části. Případně nám to v některých jiných případech stresu, a to zas dělá adrenalin, trošku může zvýšit krevní tlak, prokrví nám to naše svaly, vyprázdní to trávicí trakt, abychom prostě byli lehcí na útěk.
1: Paní doktorko, a může sucho v ústech třeba i za zápach z úst?
3: To je zajímavá otázka. Je to možné vzhledem k tomu, že vlastně v okamžiku, kde je v těch ústech sucho, tak tam vznikají různé prasklinky, ragády, další věci.
1: Ragády?
3: Ano, to jsou takové jako trhlinky. Děkuji, že ano, promiňte. A další, co se může dít, a je to v souvislosti, tak se nám může zvyšovat koncentrace.

0: koncentrace žaludeční kyseliny a ten zápach se může zintenzivňovat.
1: Může nám vyschnout, i když venku prší nebo je velká vlhkost?
0: Tak to jsem zatím nikde nenašla, ale domnívám se, že zcela jistě, protože já teda nevím, ale já žádný hadičky, kterýma by na mě šlo z těch mraků, víte,
1: to vlhkost to dýchá, nemám. Ne?
0: No to dýcháme, ale to se slinama nemá co dočinit.
1: Nemá?
0: Patriku, nemá.
1: Teď máme pít, aby jsme měli sliny, takže když to jenom, vlhkost dýcháme.
0: Já se hluboce omlouvám, ale to, že my se napijeme, znamená, že ze žaludku přejde ta tekutina do našeho cévního oběhu a z něj se teprve přefiltruje do těch slin. Jako představa, že já se nadechnu a lup a jde to rovnou do krve, no to fakt ne.
1: Co za to třeba může a taky jaké nemoci se mohou projevit díky tomu, že máme málo slin, nebo opačně, jak to funguje, tak to budeme řešit i s posluchači, protože ti se ptali už dopředu a máme připravené dotazy.
0: A teď se napijeme během písničky.
1: Dobře, tak jo.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Vesele a zdravě, pořad, který posloucháte, vy se i díváte. A samozřejmě máme připravené i dotazy posluchačů, protože dopředu se ptali a proto tento pořad děláme. A vy teď můžete tedy klást otázky paní doktorce. Tak tady je první dotaz.
1: Dobrý den, je mi 65 let, beru Gapulsit, Prestarium, Neo, Olanzapim, Citalex, Aliprazole, Kontrolok taky a je mám sucho v ústech. Čím to může být?
2: Děkujeme za dotaz a já bych tady řekla, že ty léky, které pán bere, tak jednak jsou na vysoký krevní tlak a jednak je tam jeden lék na depresi. To znamená, tady bude určitě kombinace příčin, ale zase bych jako první zkontrolovala množství soli v potravě a množství tekutin, které pán konzumuje, protože to může nakonec pomoci i tomu krevnímu tlaku. Nevím, jestli má třeba ten dolní krevní tlak vyšší. Z těch léků vlastně je jasné, že ten vysoký krevní tlak má. Nevím, jestli si ho monitoruje, to by samozřejmě měl dělat. No a tady bych asi doporučila, aby nejprve si udělal vlastně takovou kontrolu toho, co všechno dělá sám. Možná přidal, jak říkám, ty zdroje tekutin v těch různých typech ovoce a zeleniny. Přidal čistou vodu a trošku možná omezil solení. V České republice se solí 4 až 5krát víc, než bychom měli. Takže trošku pozor. No. A snad to přejde, budem držet palce.
0: Sucho v ústech, téma, které řešíme s posluchači a vy jste se dopředu ptali i přes naše stránky www.veseleazdravie.cz. Paní doktorka tam našla další dotaz.
2: Ano, tak paní Kadeřábková, co dělat proti suchu v ústech? Zřejmě, a to se paní asi domnívá správně, to dělají léky, které užívá. Nic nepomáhá ústní voda. Řekla by, že po ní je to ještě horší, ani žvíkačky. Já bych jenom chtěla říct, že ten lék, který ona uvádí, tak má účinnou látku karbamazepín a používá se k různým typům neurologických stavů. Jeden z nich je neuralgie trigeminu, tedy trojklaného nervu, a ten může s tím suchem v ústech souviset. Tady bych doporučila, aby se paní zeptala lékaře, který ten Timonel předepsal, a zkusila vlastně zjistit, jestli nemůže třeba vzít nějaký dietní doplněk nebo čím by to mohlo být. No a samozřejmě trošku víc pít a zkontrolovat sůl. No. Omlouvám se, že se opakuju.
0: Ještě jeden dotaz před písničkou. Další dotaz z našeho telefonního záznamníku.
3: Paní doktorko, prosím o radu. Je mi 76 let. Jsem onkologický pacient 3 roky po ozařování horního levého kvadrantu. Trápí mě sucho v ústech a po ránu hleny v krku, které nemůžu dostat ven. Já nesmrkám, nekašlu. Mám i přístroj na spánkové apnoe. Trápí mě to už po ty 3 roky po tom ozařování. Beru léky na osteoporózu, draslík, měla jsem myokarditidu a reumatoidní artritidu. Děkuji vám za radu, posluchačka Helena ze Vsetína.
2: Tady bych doporučovala zkontrolovat pitný režim a toho pití by mělo být 2 až 2,5, někdy až 3 litry tekutiny denně, což zejména ve vyšším věku, paní zmiňovala, že jí 76 let, není tak úplně snadné dodržet. Další samozřejmě ve věku 76 let dochází k drobné už involuci neboli zmenšení těch slinných žláz, ale stejně bych zkusila zkontrolovat solení a přidat nějaké takové třeba vodu s citronem nebo vodu s grapefruitem. Zkusit prostě trošičku něco, co vlastně zvýší tu chuť a vytvoří takovou tu, já nevím, že budem slinit, když se na to jenom vzpomeneme. No.
4: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Zeithamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.

0: Pořad Vesele a zdravě po písni se vrací k tématu sucho v ústech. Je to téma, které jsme záměrně vybrali, protože jsme zjistili, že ten první díl měl takový úspěch, že zbylo hodně dotazů a my na ně chceme odpovědět. Tak tady je, paní doktorko, další telefonický dotaz.
1: Dobrý den, mně je 61 roku a už od mládí, prakticky od takových 30 let, se mi stává, že když jsem velice nervózní, tak mě úplně vyschne v ústech, ale tak strašně, že nemůžu ani mluvit, že tam prostě nemám vůbec žádnou vlhkost. Mně připadá, jestli to není od nervu, ale zajímá by mě, paní doktorko, váš názor.
2: Já moc děkuju, že nám tohle svěřujete. Tak od nervů to asi je. Je tam několik indicí, že by to mohlo od těch nervů být. Jednak to nastalo ve velmi mladém věku, takže tam těžko předpokládat, že by se jednalo o nějakou nemoc. Další důvod, vy sama říkáte, že když přijde nějaký impuls, takže dojde k vyschnutí v ústech, čili je to akutní a my tam můžeme krásně vysledovat ten takzvaný spouštěč. A pokud náhodou máte takzvanou úzkostnou osobnost, tak tam je moc důležité se otužovat. To znamená vlastně po malých krůčcích se exponovat těm nervy drásajícím situacím, prosím, na hranici komfortu, ne moc jako za tu komfortní zónu, a budem vám moc držet palce.
0: Může za sucho v ústech, paní doktorko, třeba to, že špatně dýcháme?
2: Může. Ta předchozí dáma, která se dovolala na záznamník, stejně jako paní Marie, která říká, že když se v noci zbudí, takže téměř pokaždé má totálně vyschlý jazyk a ústa. To jsou situace, kdy ten člověk dýchá s otevřenými ústy. Ta dáma, co se dovolala, hovořila, že má přístroj na spánkovou apnoe, což je situace, kdy se dokonce zastavuje dýchání během noci a ten přístroj vlastně pomáhá, aby dýchal za ní. No a v těchto případech samozřejmě to sucho v ústech se objevuje častěji.
0: Proto jsou i zvlhčovače u těch přístrojů.
2: Ano, a tam se doporučuje, tady paní Marii bych doporučila, aby si zkusila třeba pověsit vedle postele vlhký ručník, protože on, jak se bude vypařovat, tak bude zvlhčovat vlastně vzduch ve výši těch jejich úst a mělo by to pomoci.
0: Je tu prostor ještě pro jeden dotaz, ten telefonický?
3: Dobrý den, je mi 82 let a trpím hořkostí v ústech. Byla jsem v nemocnici v roce 21 celkem 3 týdny. Byla jsem na kyslíku, potom jsem mohla chodit jenom s chodíčkem. Mám stále hořko v ústech. Už jsem byla na vyšetření na gastro i ORL. Nikde mi neporadili. Řekl mi pan doktor, kdybych věděl, od čeho to je, byl bych šťastný. Ale kdo to má vydržet? Jinak mám artritidu, takže užívám Trexan, no a takový ty léky na bolest a podobně. Děkuji.
2: Naprosto vás chápu, to je protivný, zejména ta hořká pachuť je velmi obtěžující. Já teda nevím, ale bych si, nebo minimálně bych vyzkoušela, jestli to není problém s trošku příliš koncentrovanou žlučí. To může být. A v tu chvíli by docela mohl pomoct žlučníkový čaj. On je hořký, obsahuje peliněk, takže bych ho ze začátku zkusila pít ředěný. Pije se ráno na lačno a pije se večer jako poslední věc před usnutím. A moc by mě zajímalo, jestli to aspoň kapáneček nepomůže. Držím palce.
0: A třeba nám dejte vědět, jsou tu stránky www.veseleazdravie.cz, je tu i facebookový profil našeho pořadu, kde s námi můžete komunikovat.
4: Vesele a zdravě. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Vracíme se opět k diskuzi, která se týká sucha v ústech. To téma jsme už kdysi ve vysílání měli, zbylo hodně dotazů, my jsme vás nakonec vybídli, abyste volali, psali, ptali se, pokud na vás tehdy nedošlo, vy jste to udělali, a tak teď můžeme odpovídat na další problémy s doktorkou Kateřinou Cajtamlovou. Máme tu další telefonický dotaz.
1: Tady Vítězka Vojtěch, Lipov, věk 72 roku a problémy máme, že sucho v příspuše, řečený jazyk, mám tam nějakou vyrážku a nevím, co s tím, ale jsou léčený na leukémiu v Brně, potřebuji, abych poradit, co s tím, prodělal jsem už nějaké patrálie, užívám akorát léky na Parkinsona, protože bych byl rád, že paní doktorka poradila a poděkovali za to.
2: Já moc děkuju za poděkování. Jinak my to tady přímo v studiu slyšíme, že opravdu sucho v ústech máte. Slyšíme vlastně na té řeči ten problém s tím suchem. Tady bych možná zkusila doporučit dvě věci. Jedna věc, jestli by třeba vám nepomohlo cucat kostky ledu. Někdy to jako pomůže.
0: No. Kostky ledu.
2: No jo, fakt. Normálně kostky ledu, cucat, puse. Samozřejmě ten led je dobré, abyste si ho dělal doma sám, nekupovat ho takový v těch pytlech, jo, chápete. Abyste věděl, že ty kostky můžete dát do pusy a dělat to z vody, kterou máte z vodovodu, protože ta je dvakrát denně kontrolovaná, takže víme, že je v pořádku. No, to by byla jedna věc. Další věc, zkontrolovat pitný režim. Já se omlouvám, že se opakuju, ale prostě je to tak. A vím, že pacienti, kteří trpí leukémií nebo dalšími krevními chorobami, tak někdy nemají úplně dost třeba červených krvinek, takže je otázka, jestli třeba pro preparáty B12 nebo železo nebo něco dalšího, jestli by to třeba kapáneček nepomohlo. Samozřejmě zase budu říkat pít a dávat si pozor vlastně na to, jestli v noci máte dostatečně zvlhčený vzduch v ložnici.
0: Otázka další je psaná z našeho webu.
2: Pan Ladislav píše, už asi 6 měsíců mě trápí sucho v puse po ránu, nevím, co to znamená, dřív jsem to vůbec neměl, a ptá se, jestli to nesouvisí s tím, že bere 2 roky a teď mi teda tady píše Dupalax, syrup na břicho. Já se domnívám, že spíš to bude Gutalax. To jsou kapky, které vlastně pomáhají člověku, aby šel normálně na záchod, a říká, že z toho má popraskanou pusu. Tak já úplně příbalá Gutalaxu nevím, takže doporučuji přečíst, ale určitě i ta zácpa, to znamená i to, že pán ten Gutalax potřebuje, hovoří o tom, že možná nemáte úplně dost vlákniny a možná ani tekutin. Takže to, co jsem říkala na začátku, nějaký melon, zkusit rajčata, okurky, prostě nějaké hodně 90% tekutin obsahující zeleniny a ovoce, a možná zabijem 2 mouchy jednou ranou a zlepší se i zácpa i slinění.
0: Ještě malé shrnutí nás čeká v našem pořadu, co se týká sucha v ústech.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou.
4: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
5: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
4: Chystáme oslavu plnou legrace.
5: To se mi líbí.
4: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
5: Prosím vás, tak dělejte něco, klobouk.
4: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
5: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
4: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
3: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám. Český rozhlas Liberec, Rádio vašeho kraje.

0: Shrnutí toho našeho povídání o suchu v ústech, téma, které řešíme v pořadu Veselé a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou. Tak jak si nepřivodit to vyschnutí v ústech, paní doktorko?
1: Tak, já mám tady takových 5 zásad. Zásada číslo 1, Patriku, to určitě budete vědět, vidíte. Ano, a kolik pít?
0: Dostatečně.
1: Ano, 2 až 3 litry tekutin. Zásada číslo 2, Patrik rozhodně znovu zná, takže Patriku.
0: Nepít alkohol, nesolit.
1: Správně, výborně. Zkontrolovat, kolik solíme a kolik alkoholu a radši žádný. K tomu bych ještě pro kuřáky přidala nekouřit. Takže další, protože kouření výrazným způsobem vlastně narušuje tu správnou tvorbu slin v ústech, protože běžné kouření obsahuje vlastně dehet v tom vdechovaném vzduchu a to nepomáhá ničemu.
0: A to po ránu kašlou taky?
1: Ano, třeba, ale tak oni kašlou, protože mají obstrukční bronchopulmonální chronickou chorobu, to je onemocnění plicních průdušek, takže to bych dala stranou.
0: Tomu další, se budeme věnovat někdy jindy.
1: Přesně tak. Další, vyhýbejte se příliš sladkým potravinám. Z toho bych řekla, nejsladší jsou ta různá smutíčka. Ono to vypadá jako fajn, ale jsou strašně sladká. Další, co je sladké, jsou snídaňové cereálie a další, co je dost sladké, jsou ty různé džusové koncentráty. Takže na to pozor. No a samozřejmě čistěte si zoubky, vyplachujte si ústa ústní vodou a používejte mezizubní kartáček, protože tím pádem vaše sliny vlastně nebudou se plýtvat na to, aby vám pomáhali čistit dutinu ústní, ale budou fungovat čistě na to mluvení a případně na to jídlo.
0: Asi sledovat ty příbalové leták, jestli náhodou to sucho v ústech není nějaký projev těch léků, ne?
1: Není on úžasný, to jsem zapomněla. Tak v okamžiku, kdy nás to trápí, tak opravdu zajděte za lékaři. Ta první volba by byl asi zubař, druhá volba ušní nosní krční, protože tam se podívají, jestli něco se neděje. Z dalších by to potom mohl být třeba neurolog, protože i tvorba slin souvisí se správnou nervovou činností. No a mrknout se na prokrvení, co dělá krevní tlak, jestli není příliš nízký, příliš vysoký a zkusit prostě zkontrolovat celkový zdravotní stav.
0: Nějaká mimika, trénování, pusy, jakož výkání na prázdno, nepomůže
1: tomu? Obávám se, že ne.
0: Ne.
1: Jakože bych tachá. No tak zkuste, hleďte, obličejová gymnastika možná nebude prospívat tolik tvorbě slin, ale zase budeme mít hezký obličej.
0: A to je dobrá zpráva, tak pro dnešek děkuju a těším se zase na příští setkání u našeho pořadu Veselé a zdravě. A loučíme se i s vámi, mějte se pěkně a poslouchejte zase příště.
2: Veselé a zdravě, magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: U železničního přejezdu v Jablonecké Revoluční ulici přibydou nové bezpečnostní prvky. V knihovně Libereckého muzea si dnes lidé vyzkouší techniky umělců z konce 19. století. V České Lípě za poslední rok vytřídili více odpadu než před zavedením svozu od domů. Zítra bude zpočátku místy mlhavo, jinak jasno až skoro jasno a teploty do 23 stupňů. Zprávy připravuje Iveta Bláhová. Hezké odpoledne. Jablonec nad Nisou upraví dopravní značení u rizikového železničního přejezdu v Revoluční ulici. Magistrát podle mluvčí Jany Fričové stanoví v místě maximální povolenou rychlost na 30 km v hodině. Doplní i značky a bezpečnostní prvky. Před přejezdem vznikne například optická brzda. Řidiče má upozornit na nutnost zpomalit. Změna začne platit 17. října.
2: Železniční přejezd nemá závory. Na projíždějící vlak upozorňuje pouze světelná signalizace. Podle městské policie ale někteří řidiči výstrahu nerespektují. Například na konci srpna se na přejezdu střetl vlak s osobním autem. Dvě ženy se těžce zranily. V září zase městská policie zaznamenala dodávku, která přejezd projela na červenou. Z Jablonce nad Nisou Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
0: Návštěvníky knihovny v Severočeském muzeu v Liberci dnes v 17 hodin čeká tvořivá dílna zaměřená na sbírky grafických listů z přelomu 19. a 20. století. Jde o součást programu Týdne knihoven, který potrvá do neděle. Kreativní dílna je běžně přístupná jen školám, doplňuje mluvčí muzea Petra Slováková.
3: Budeme se představovat umělecko-řemeslné předlohy, sbírky grafických listů. Návštěvníci se budou moci podívat na originály, které jsou z konce 19. a počátku 20. století. Budou si moci zkusit vzory kreslit.
0: Lidé v České Lípě v první půlce letošního roku vytřídili o 350 tun odpadu více než loni. Vyplývá to z údajů radnice. Stalo se tak díky systému Door to Door, který město přesně před rokem zavedlo. Podle vedení města kleslo i množství směsného komunálního odpadu. Systém využívá přes 3500 domácností na území města. Kohoutková voda v oblasti Odoleny vody je opět pitná. Informovali o tom středočeské vodárny. Podle krizového štábu vodáren je voda nezávadná a množství olova ve vodě splňuje hygienické limity. Více než týden kvůli příliš vysokému množství olova nemohlo zhruba 15 000 lidí v několika obcích na sever od Prahy pít vodu z vodovodu. Pokud lidé některou část domovních rozvodů delší dobu nepoužívali, měli by podle vodáren nechat vodu z kohoutku 5 až 10 minut odtékat. S kontrolou kvality vody se bude dál pokračovat. Situací se zabývá i policie, a to kvůli podezření z poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti.
1: Počasí.
0: V noci bude zpočátku místy ještě zvětšená oblačnost, jinak většinou jasno až polojasno. Během noci se lokálně vytvoří mlhy nebo nízká oblačnost. Teploty 11 až 8 při uklidnění větru až 3 a lokálně přízemní mrazíky a na horách 6 až 3 stupně. Zítra ráno a dopoledne se lokálně vyskytnou mlhy nebo nízká oblačnost, která se bude během dopoledne rozpouštět. Jinak očekáváme jasno až skoro jasno a nejvyšší denní teploty 19 až 22, na Českolipsku až 23 a na horách 15 až 18 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Liberci v nákladní ulici se srazila dvě osobní vozidla, nehoda je bez zranění, projíždějte opatrně. A na silnici 65 u Rychnova u Jablonce nad Nisou srazilo osobní vozidlo Divoké prase. Na místo jedou všechny složky integrovaného záchranného systému.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Hezké páteční odpoledne s Českým rozhlasem Liberec. Do další hodiny vstupujeme s úsměvem, alespoň budete mít natrénováno na zítřek, kdy je Světový den úsměvu. Ten celkem rafinovaně vychází na sobotu. V pondělí by byl ten úsměv o něco křečovitější. No a kromě úsměvu také do této hodiny vstupujeme s dobrou zprávou. Ve Frýdlantské nemocnici začala stavba nové budovy. Nový pavilon s ambulancemi, laboratořemi, rehabilitací bude stát zhruba 300 milionů korun. A k tomu bude mít za chvíli podrobnosti kolegyně Jana Pavlíčka. Kubíčková. Pak dostane slovo kolega Patrik Fischer, ten už konečně zjistil, že když přijde za šéfem s nápadem, odchází s úkolem. On totiž dostal nápad vyrazit na akci Nestárni blbě a dostal úkol vyzkoušet si Geronto oblek. Co to je, to vám Patrik prozradí krátce po čtvrt. No a pak vás v této hodině samozřejmě čekají standardní akce, jako co v učebnicích nebylo a co na to děti, čili dětská anketa. Filip Majsl vám přeje hezký poslech.

0: 10 minut po 14. v Českém rozhlase Liberec, taková destruktivní písnička od skupiny Olympic Dynamic, ovšem zatímco někde se bourá, jinde se buduje. V nemocnici ve Friedlandu na Liberecku dnes začala hlavní etapa její modernizace, přijde na více než 226 milionů korun, areál nemocnice díky tomu získá nový pavilon pro ambulantní a následnou péči. A víc už k tomu ve Friedlandu zjišťovala redaktorka Jana Pavlíčková. Dobré odpoledne.
1: Pěkné odpoledne. O rozvoji friedlandské nemocnice se mluví už dlouho. Zařízení hrozil ještě před několika lety zánik, než ji od předchozího soukromého provozovatele převzala v roce 2020 krajská nemocnice Liberec. Ta už vloni opravila ve Friedlandě ambulantní trakt a vybudovala v areálu nemocnice za 20 milionů nové přípojky vysokého a nízkého napětí pro všechny budoucí nové objekty. Dnes tedy začala ta hlavní část modernizace, tu odstartuje rekonstrukce bývalé márnice, říká technický ředitel stavební firmy Syner Václav Brodský.
2: Ve který pak bude kotelna a medicinální plyny, ale ta kotelna musí být první, aby jsme mohli vlastně zbourat barák, kde je současná kotelna, a musíme zároveň s tímhle objektem udělat nový inženýrský sítě, se kterými se napojí všechny ostatní objekty. Takže 10 měsíců prvních bude rekonstrukce tohohle domečku, pak teprve začne ta hlavní výstavba.
1: Jenom dodám, že ty stavební práce budou probíhat za provozu, nicméně provoz oddělení v nemocnici to nijak neomezí.
0: Kromě přeměny márnice na Energocentrum má v nemocnici vyrůst i nový pavilon. Kde bude?
1: Také bude na místě bývalého dětského oddělení, které se kvůli tomu musí zbourat, a místo něj tedy vznikne nový objekt, ten bude propojený se sousedním pavilonem chirurgie a následné péče, říká generální ředitel krajské nemocnice Liberec Richard Lukáš.
3: By měl obsahovat laboratoře, ambulance a podobně a propojit ten objekt s akutním oddělením lůžkovým, kde je chirurgie, aby to bylo kompaktní, logisticky a tak dále. Cílem je tady udržet tu péči zdravotnickou minimálně ve formě polikliniky, čili spousta odborných ambulancí, které tady se budou rozvíjet. Už jsme tady otevřeli nově i dětskou naši ambulanci, plicní a tak dále.
0: A znamená to tedy, že z Friedlandu časem zmizí operační zákroky, když to má být hlavně poliklinika?
1: Také není to tak úplně vyloučené. Nemocnice do budoucna zvažuje přesuny některých oborů do Liberce v souvislosti s dostavbou centra urgentní medicíny, s tím, že ve Friedlandě by byly hlavně specializované ambulance, pohotovost, rehabilitace a následná péče, uvedl ředitel Lukáš.
3: Nemůžu zaručit, že tady bude nadále kompletní chirurgie a gynekologie, ačkoliv jsou tady jedni i druzí velmi skvělí, ale provozně po tom otevření CUMu může dojít k řadě změn, které odsud tu akutní péči možná odvedou. Ale to není podstatný vzhledem k tomu, co obyvatelé v tom frýlandském běžku bezprostředně potřebují.
1: No ještě závěrem doplním, že ta zahájená modernizace areálu frýlandské nemocnice potrvá do jara 2029 a nad rámec toho ještě město Friedland plánuje rekonstrukci objektu gynekologie, která už ale bude plně v jeho režii.
0: Novinky z friedlandské nemocnice nám přinesla naše kolegyně Jana Pavlíčková. Moc krát děkujeme. Naslyšenou.
1: Naslyšenou, pěkný den.
4: Také na Friedlandsku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
1: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
0: Chystáme oslavu plnou legrace.
1: To se mi líbí.
0: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
1: Prosím vás, tak dělejte něco klobouk.
0: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
1: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
0: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve hvězdných návratech.

0: Boží mlejny melou, tak to je písnička, která vlastně teprve letos dosáhla plnoletosti. Eva Farná ji natočila v roce 2008. Když už je o tom svým způsobem řeč, tak před pár týdny měl do určité míry narozeniny slavný hudební film Hříšný tanec s Patrickem Swayzem. Na konci srpna 1987 měl totiž premiéru. No a když se nad tím člověk tak zamyslí, je to vlastně i trochu děsivé, protože kdo na to koukal ve 20, ve 30, tomu už je teď kolem 60, 70 let, čili už se mnohdy pohybuje v důchodovém věku. Takže známá věta Patricka Swayzeho, baby nebude sedět v koutě, už by vlastně mohla znít, baby nebude sedět v koutě. Pokud tedy ještě v důchodovém věku nejste a přemýšleli jste nad tím, jak se cítí lidé, kteří jsou ještě třeba o 10 nebo i o 30 let starší než vy, vyzkoušet si to mohli včera návštěvníci v Paláci Líbik na akci nazvané Nestární blbě, která včera symbolicky na Mezinárodní den seniorů představila různá témata spojená se stárnutím. Zestárnout o pár let si zkusil i náš reportér Patrick Fischer.
1: Já jsem si na sebe teda oblékl Geronto oblek. Kolik jsem teďka přibral jenom tím, že mám na sobě ten oblek?
2: 25 kilo. A k tomu nějakých 10, 20, 30 let podle momentální fyzické kondice.
1: Geronto oblek mi představuje Magdalena Zbránková z Ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci, kde ho používají při výuce. Zkusíme v tom chodit. Mimo jiné třeba mám závaží na kotnicích, takže ta chůze není popravdě zrovna snadná.
2: No a schodiště bývá problém. A najednou se ukáže, že to zábradlí má něco do sebe.
1: Oblek už jsem ze sebe sundal a nejenom, že je těžký a různá závaží na kotnicích nebo zápěstích stěžují pohyb, ale patří k němu třeba i špunty do uší a sluchátka, takže mnohem hůř slyšíte. Brýle vám zase omezí zorné pole a kvůli rukavicím máte horší cit v rukách a omezenou motoriku. Je tady možnost vyzkoušet si třeba virtuální realitu, která může pomoct starší lidi různě udržet v kondici, ať už nějakým způsobem mentálně nebo fyzicky. A já si to vyzkouším taky. Ten pocit je trošku divný, popravdě, protože

0: Člověk tak nějak má pocit podle toho, co slyší, takže stojí v místnosti a nade mnou je vlastně, nebo přede mnou je v podstatě otevřený oceán.
1: Paní, vidíte před sebou pana a rozhodnete se, co chcete zrovna pro co vyčinit. Horní končetiny, dolní končetiny, mozek, relaxace, oblíbené záda, krk.
0: Zkusíme, jak jsme na tom kognitivně.
2: A to mají hrozně rádi klientky. Prostě uklízejí hrníčky.
3: Takže mým úkolem je vytřídit hrníčky podle barev?
2: Ano, vy vezmete hrnek do ruky, můžete proskoumat, za ouško se berou. To je opravdu velmi citlivé, no, ta grafika, tam je záměrně ne tak úplně realistická, aby to bylo zajímavé, ale není to přehnané. Jo? My nechceme 3D animovaný film s dinosaurama. Ale oni se toho takhle méně bojí. Ale máte to, často si klienti myslí, že když to je taková lehká grafika, že nemusí tak pečlivě, ale to snímá pohyby vašich prstů, konečků prstů, jestli se dotýkají nebo nedotýkají. A když se nedotýkají, tak jste prostě pustil hrnek.
0: Virtuální realitu, Geronto oblek a spoustu dalšího si mohli lidé vyzkoušet na konferenci Nestární blbě, kterou mimo jiné spoluorganizuje stejnojmenný spolek a podrobnosti přidává jeho spoluzakladatelka Anna Ješková.
4: Tak dneska jsme měli rozdělenou tu akci na dva bloky. Jeden byl dopolední, který byl určený pro profesní veřejnost a teďka je odpolední, který začal probíhat ve 13 hodin a ten je určený pro kohokoliv, kdo chce přijít do paláce Rýbek.
0: Podobné akce spolek Nestární blbě dělá už 10 let a rozhodně v nich plánuje pokračovat.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Další archivní hudební kousek, který nestárne ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Má něco s jedním párem a Václav Neckář, to je zpěvák a muzikant, který raketově vlétl na tu naší hudební scénu v polovině 60. let, když nastoupil v pražském divadle Rokoko, ale už předtím si celkem nenápadně připsal na účet první nahrávky, to ještě působil v Plzni v divadle Alfa. Vy si možná vzpomenete například na písničku Až louky rozkvetou nebo Jen tak. Ono je vůbec zajímavé sledovat talenty, když jsou ještě na začátku. Já si třeba vzpomínám, že jsem kdysi chodil koukat na zimní stadiony, jak se po nich prohání tehdy 16-letý hokejista, poměrně neznámý Robert Reichl, a kdo mohl tušit, že to jednou bude mistr světa a olympijský vítěz. A teď si představte, že podobnou příležitost budete mít dneska ve Frýdlantu. Tam totiž na dnešní večer připravili FAMU festival, na kterém promítnou 3 krátké filmy studentů a čerstvých absolventů Filmové akademie muzických umění. To promítání začíná ve 20 hodin ve Frýdlantském kině, no a moderovat to bude, to je takový bonus, filmový fanšmekr a náš kolega v jedné osobě Miroslav Holubec. Tak tam určitě vyrazte a užijte si to, protože kdo ví, třeba budete sledovat budoucího Formana nebo Fellinho. Hezky se bavte.

0: Tohle byla pochopitelně Lenka Filipová, Částečné zatmění srdce, vy posloucháte Český rozhlas Liberec. V našem programu jste dnes po 13. hodině určitě zaznamenali pořad Veselé a zdravě, tam Kateřina Cajdhamlová mluvila o suchu v ústech. A na to do určité míry navazuje Martin Písařík. My si totiž s ním a s rubrikou Co v učebnicích nebylo, budeme povídat o vodě.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že když člověk vypije moc vody, může ho to i zabít? Voda je zcela zásadní pro život, jak ho známe. Ve vodě na planetě Zemi život kdysi dávno vznikl a ke své existenci ji potřebují všechny živé organismy. Když se vody tělu nedostává, mluvíme o takzvané dehydrataci. U člověka, jehož tělo tvoří voda zhruba ze 60 až 70%, mluvíme o dehydrataci ve chvíli, kdy je výdej tekutin vyšší než jejich příjem. Vodu z těla ztrácíme například pocením nebo při průjmových onemocněních, jako jsou cholera či tyfus. Ta můžou vést až k dehydrataci způsobující smrt. Jenže obdobné riziko nám hrozí i při nadměrném příjmu tekutin. Hyperhydratace, neboli otrava vodou, způsobuje, že se nám krevní plazma příliš naředí a tím se naruší rovnováha elektrolytů v těle. Důsledkem je porucha mozkových funkcí. Tento stav přichází ve chvíli, kdy člověk vypije v krátkém čase 5 a více litrů vody. Z různých soutěží v pití vody nebo extrémně časově a fyzicky náročných sportů jsou známy případy, kdy účastník po požití velkého množství vody opravdu zemřel.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Žijeme tu s vámi a tak nás zajímá, co se v našem kraji právě děje. Připomínáme historické události, informujeme o tom, co se chystá ve městě či obci, kde žijete a kde nás posloucháte.
1: Dopoledne pod Ještědem.
0: Všechno mapujeme, natáčíme, v živých vstupech se hlásíme i z míst, kam se člověk jen tak nedostane. Zveme do vysílání hosty, kteří poradí i pobaví.
1: Dopoledne pod Ještědem.
0: To je čas pro vás i pro písničky, které nestárnou. Každý všední den od 9. do 12. hodiny.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Sara a Ocáry s láskou. Sarah Connor na vlnách Českého rozhlasu Liberec 9 minut před 15. hodinou. Dnes máme 2. října a k tomuto datu patří Mezinárodní den zvonů, což mě trochu vyděsilo, protože kalhoty se zvonovými nohavicemi už mi dávno nesluší a nemám na to figuru, ale jedná se samozřejmě o ty zvony, které bimbají. Je to velký symbol historie a tradic. Zvony od nepaměti provázely lidský život, svolávaly k modlitbám a oznamovaly důležité události anebo nebezpečí. Zvony mají svá jména a taky obvykle nesou i jméno dárce. Zvon, to je i dnešní téma pro předškoláky a redaktorku Terezu Brázdovou.
1: Co je zvon?
2: Zvonek, že na nikomu může zvonit.
3: To jsou takový hodiny, ty kostelů.
1: A jak vypadá?
2: Že je hodně veliký.
1: A jaký má tvar?
3: Taková bambule.
1: A uvnitř něco je?
3: Jo, taková kulička, ono se to odláží.
1: Z čeho se vyrábí ty zvony?
3: Z kovu. Musí být hodně pevný, aby to nespadlo.
1: Máte zvonečky i doma?
3: Já jich mám hodně, já mám jeden i ze skolky.
2: Já taky, ale nevím, že ho zase mám. Furt se mi tam nějaká věc ztrácí.
1: Existuje i nějaký kouzelný zvoneček?
3: Může, od anděla.
2: Ježíšek na nás zazvoní, protože on zvoní, když odletí, tak zazvoní.
3: Já mám už připravený pro Ježíška ten zvonek. Může se vybrat, jaký se jeden nebo druhý.
1: A kdyby byl ten zvoneček kouzelný, nějaký, co byste si přáli?
3: Ježíšák.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Na třídním srazu hraje, stejně jako před 30 lety na maturitním plese, Olympik. Kdo to ale všechno zaplatí? Premiéra seriálu Na tělo. ČT2. Z baseballové hry se stává smrtící zápas a z jeho hvězdy štvaná zvěř. Robert De Niro v premiérovém thrilleru Fanatik. A ČT Art uvede v premiéře koncert populární české kapely s jejími největšími hity. Vohnout 30 let na hudební scéně. Páteční večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
3: Nemocnice ve Frýdlantu bude mít nový pavilon pro ambulance a laboratoře. V Hejnicí skončila oprava povodněmi poškozených mostů a lávek. Pohřešovanou ženu z Frýdku Místku našla policie mrtvou. Okolnosti úmrtí vyšetřuje. Zítra bude zpočátku místy mlhavo, jinak jasno až skoro jasno a teploty až 23 stupňů. Zprávy připravuje Iveta Bláhová. Hezké odpoledne. V nemocnici ve Frýdlantu na Liberecku dnes začala hlavní etapa modernizace. Nemocnici hrozil před časem zánik, proto ji od roku 2020 převzala krajská nemocnice Liberec. Ta teď chce frýdlantský areál využít hlavně pro ambulantní a následnou péči. Kvůli tomu nechá zbourat nevyužívaný objekt bývalého dětského oddělení. Místo něj vznikne nový pavilon za 226 milionů korun, říká generální ředitel nemocnice Richard Lukáš.
4: By měl obsahovat laboratoře, ambulance a podobně a propojit ten objekt s akutním oddělením lůžkovým, kde je chirurgie, aby to bylo kompaktní, logisticky a tak dále. Cílem je tady udržet tu péči zdravotnickou minimálně ve formě polikliniky, čili spousta odborných ambulancí, které tady se budou rozvíjet.
3: V Hejnicích ve Frýdlantském výběžku skončila další oprava mostů poškozených povodněmi v roce 2024. Informoval o tom starosta Jaroslav Demčák ze starostů pro Liberecký kraj. Dělníci opravili Prahy a základy mostu u autokempu. Pracovali i na opravě lávek u dělnického domu a u kostela. Práce vyšly zhruba na 1 milion 100 tisíc korun. Většinu pokryla dotace od Ministerstva pro místní rozvoj.
5: V Libereckém kraji poškodily záplavy v roce 2024 hlavně komunikace, mosty a opěrné zdi. V Hejnicích byly škody největší. Podle radnice voda napáchala škody za 17 milionů korun. Poškozený byl zejména most ve Ferdinandově. Další škody zůstaly po velké vodě taky například ve Višňové. Z Hejnic Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
3: Lidé v Novém Boru na Českolipsku můžou dnes zajít do městského divadla, které slaví 100 let od svého založení. Večer začíná zahájením výstavy k historii divadla, která bude přístupná až do konce listopadu. V 19 hodin vystoupí v rámci oslav Ondřej Havelka se svou swingovou kapelou Melody Makers. Pohřešovanou 38-letou ženu z Frýdku Místku našla policie mrtvou. Tělo kriminalisté objevili po necelém měsíci pátrání ve frýdeckém lese nedaleko skládky. Okolnosti smrti dál prověřují. Podle policie už byla nařízená pitva. Zmizení ženy oznámil 3. září její manžel, a to potom, co nedorazila do zaměstnání v Ostravě, kde pracovala jako asistentka soudce. Podle kriminalistů nebyla matka dvou dětí v dobrém psychickém stavu a snažila se vyhledat odbornou pomoc. Cizí zavinění smrti ale policisté nevyloučili.
2: Počasí.
3: V noci bude zpočátku místy ještě zvětšená oblačnost, jinak většinou jasno až polojasno. Během noci se lokálně vytvoří mlhy nebo nízká oblačnost. Nejnižší noční teploty 11 až 8, při uklidnění větru až 3 stupně a lokálně přízemní mrazíky na horách 6 až 3 stupně. Zítra ráno a dopoledne se lokálně vyskytnou mlhy nebo nízká oblačnost, která se bude během dopoledne rozpouštět, jinak bude jasno až skoro jasno a nejvyšší denní teploty 19 až 22, na Českolipsku ojediněle až 23 stupňů a na horách 15 až 18 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
3: Na silnici 65 u Rychnova u Jablonce nad Nisou se srazilo osobní vozidlo Divoké prase. Na místo jedou všechny složky integrovaného záchranného systému. Projíždějte opatrně. A v Jablonce nad Nisou ve Větrné ulici havarovalo osobní vozidlo do otevřeného kanálu. Také tady s opatrností projíždějte.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Tak Iveta Bláhová v Zelené vlně mluvila hned o dvou dopravních nehodách a to nás přivádí do druhé poloviny této hodiny, kdy budeme mluvit o nehodovosti v Libereckém kraji. Na silnicích zůstaneme samozřejmě i s řidičskou abecedou, budeme probírat, co dělat, když druhý řidič po nehodě odmítá spolupracovat. To všechno tedy až v druhé půlce hodiny. Hned na úvod se ale podíváme na gymnázium v FX Šaldy v Liberci. Tam skončila přístavba nového pavilonu za 220 milionů korun. Umožnilo škole přidat další třídy a na to se zaměří už za pár minut kolegyně Jindrová. No a s regionálním stopařem se vydáme po stopách zaniklých obcí a budeme objevovat příběhy ukryté v krajině Geoparku Ralsko. Filip Majsl vám přeje hezký poslech.

0: Tady v Českém rozhlase Liberec se s oblibou říká, když člověk vyráží do vysílacího studia, že přijde, až nastaví zrcadlo. Teď tam nastavil zrcadlo Karel Černoch a do studia dorazila Adéla Jindrová. Studenti libereckého gymnázia FX Šaldy se budou od listopadu učit v nové budově a pavilon, který začal liberecký kraj stavět před 2 lety, pomůže navýšit kapacitu školy až o 188 studentů. Architekti při prohlídce zájemců představili nejen nové učebny, ale třeba i knihovnu anebo posilovnu.
1: To tady hrazdy, to znamená, aby si vyzkoušeli výmyk.
2: Výmyku mám noční můru do dneška.
3: Kdo ne? Tak popisují návštěvníci prohlídku cvičebního sálu v novém pavilonu gymnázia. Podle ředitele školy Václava Ulbra jsme byli mezi prvními, kdo prostory nové budovy viděl.
4: Studenti to ještě nebyli, ani učitelé to ještě nebyli. Je to naprostá premiéra.
3: Budova má 4 podlaží, každé jinak barevně rozlišené. Hlavní vstup je bezbariérový a patra propojuje výtah. Prohlídka začíná v nejvyšším patře, kde je kromě technického zázemí budovy i rozlehlá terasa s výhledem na celé město.
5: Je to také budova, která počítá s něčím víc, než že se tu děti budou učit. To je vidět nakonec i podle té terasy, na které teď právě jsme.
3: Říká ředitel Ulvr o terase, která bude sloužit i jako venkovní učebna.
1: Jste jí dovnitř?
2: Jo.
1: Mrkněte na příjezdovku.
2: Než mě tady zavřete.
3: Ve druhém podlaží jsou učebny a spojovací krček, který vede do vedlejší budovy. Zároveň zde najdeme i výtvarný ateliér. O patro níž, do kterého vedou i boční schody, jsou už hlavní učebny, kabinety a prostor pro knihovnu.
6: Měli by se sem přestěhovat vlastně 3 stávající knihovny, které jsou ve stávajícím objektu. To znamená studentská, učitelská a německá.
3: Říká hlavní architekt Jakub Středa.
6: A teď bude možnost tady vyjít přes hlavní schodiště ven.
3: Pod zemním podlaží jsou šatny, sklad, cvičební sál a boční východ na nově upravené sportoviště. Z toho je vidět celá jižní strana budovy pokrytá solárními panely.
6: Panelů je 135, výkonem zhruba 60 kW-píků. Polovinu tady má na starost jako podpora tepelný čerpadel, to znamená na pomoc vytápění, druhá polovina zhruba je na tu běžnou spotřebu toho objektu.
3: Popisuje architekt Středa. Kromě fotovoltaiky vzniká na budově zelená střecha a nádrže pro zadržování dešťové vody. Z Liberce Adéla Jindrová, Český rozhlas.
7: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: Regionální stopař.
1: Páteční odpolední společnost vám stále dělá Český rozhlas Liberec. Za 9 minut bude 15:30. Co všechno může zůstat po vesnici, která zmizela? To je jeden z námětů nedělní vycházky Život v Pískovci v Národním geoparku Ralsko. Jejímž cílem bude zaniklá obec Holičky. A právě tam se vypravil regionální stopař Jaroslav Hoření. Zdravím, Jaroslave.
2: Krásný den z geoparku Ralsko, z geoparku, který se nachází vlastně v prostoru bývalého vojenského prostoru, z geoparku, kde bývala spousta vesnic, po kterých toho do těch našich časů už mnoho nezbylo. Jednou z nich jsou Holičky, kde se právě teď nacházím s Kamilem Podrouškem, stavebním historikem a etnografem, který vás Holičkami provede v neděli, tuto neděli 4. října. A provede vás vlastně tím, co tady zbylo. Ale tady toho zbylo docela dost. Tady naštěstí byly skály, které vlastně obyvatelé Holiček využívali.
3: Je to tak. Najdete tady spoustu prostorů, které jsou vlastně upravené skalními stěnami, zejména hospodářské objekty, jako jsou chlívy, chlívky, skladovací komory. Dokonce tady najdete i senkrůvnu, záchod vysekanou v Pískovci.
2: A taky kovárnu, to je vlastně to nejzajímavější, největší, co tady je vlastně, co se týká alespoň toho využití.
3: Ano, obecní kovárna, jedna vlastně ze dvou známých dochovaných kováren, ta druhá je pod Rotštejnem, pod hradem Rotštejn, taky moc exkluzivní, tak tu první najdete v Holičkách, veřejně přístupnou.
2: To je právě úplně úžasné tady, že vlastně ty prostory jsou přístupné, že se tam můžete podívat, člověk vlastně taky uvidí, jak to vznikalo, jak to vůbec vznikalo tyhle ty jeskyňky a jeskyně.
3: No, já tomu nerad říkám jeskyně a jeskyňky, protože to jsou tradiční klasické prostory venkovského domu, jenom jsou zahloubené v tom Pískovci, zejména v místech, kde už ten Pískovec nějakým způsobem byl připravený. Tady ta kovárna, na kterou my se díváme, před kterou stojíme, je vlastně ve dvou stěnách starého lomu. To je nějaký barokní lom, kde se těžily pískovcové štuky v období baroka a klasicismu. A ta kovárna vlastně je poměrně mladá. Jo, ta kovárna pochází někdy z konce 19. z počátku 20. století.
2: Ale proč se vlastně udělala kovárna ve skále?
3: A to je z protipožárních důvodů. Přece kovárna svým provozem tu vesnici ohrožuje a současně musí stát v centru, jo, protože

0: jsme u cesty a základní obživou toho kováře je podkovářství. Vy okováváte vozy, obruče, podkováváte koně. To vás živí denodenně.
1: Takže to umístění bylo vlastně velice výhodné.
0: Jo, my jsme tady, ačkoliv to teď tak nevypadá, ve středu obce. Jo, tamhle trošku směrem na Osečnou, do Kopečku, tak tam je hřbitov a vedle hřbitova byla kaple 14 pomocníků, to je na začátku vesnice. A my jsme se šli teď dolů do té nivy, do toho údolí, tady nad náma vlastně stálo 6 statků a my jsme oproti ním a tady právě stála ta kovárna.
1: Nejenom o kovárně, ale vlastně i o využití dalších prostor tady v bývalých holičkách v zaniklé obci uslyšíte v neděli. Sraz je kde?
0: Sraz je v Náhlově před muzeem vystěhovalectví do Brazílie v 10 hodin a potom půjdeme takovou krátkou procházkou asi 2,5 kilometru přes kopec, přes Kalkberg do Holiček.
1: A to je všechno. Naše pozvánka na neděli do zaniklé obce Holičky na život v Pískovci.
2: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Liberec Gary Rafferty v takovém pohodovém rytmu a přesně v takovém rytmu byste se možná nejenom v dopravní špičce měli pohybovat na silnicích. No, aby o vás třeba za půl roku nemluvil ve statistikách nehodovosti tiskový mluvčí generály České pojišťovny Jan Marek, kterého v tuto chvíli vítám ve vysílání. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Tak generály Česká pojišťovna vlastně nedávno vydala index bezpečnosti. A co vlastně tento index sleduje a čím se vůbec zabývá?
1: Tak GČP index je vlastně indexem dopravní bezpečnosti a vyjadřuje míru závažnosti dopravních nehod výhradně na území krajských měst a také obcí s rozšířenou působností. My do toho měření zahrnujeme 13 krajských měst a těch obcí s rozšířenou působností je celkem 206. No a v rámci tohoto indexu sledujeme poměr vážných a smrtelných nehod k celkovému počtu nehod, které eviduje policie na území vždycky daného města. Ve výsledku tak vlastně získáváme přehled o bezpečnosti nebo naopak nebezpečnosti komunikací pro všechny účastníky silničního provozu.
0: Vy jste zmiňoval krajská města, tak se pojďme rovnou podívat do toho našeho regionu. Jak si v žebříčku, který pojišťovna pravidelně dvakrát ročně sleduje od roku 2004, vedl za letošní první pololetí Liberec?
1: Tak pro obyvatele Liberce mám určitě v tuto chvíli jen samé dobré zprávy. Vlastně město pod Ještědem má druhé nejbezpečnější silnice mezi všemi krajskými městy v Česku. A v prvním pololetí roku 2026 na území Liberce došlo k 551 nehodám, z nichž ale pouze jedna jediná skončila těžkým zraněním. To je ten důvod, proč je Liberec v tuto chvíli průběžně druhý. Lepší je zatím jenom Olomouc a za Libercem pak v našem indexu následuje Ostrava, ale ještě nás čekají 3 měsíce do konce roku, takže uvidíme, jak s výsledky GČP indexu tyhle 3 měsíce zamíchají.
0: No to jsou samozřejmě pro nás dobré zprávy a lichotí nám to. Vy zvlášť sledujete i takzvané zranitelné účastníky provozu. O co konkrétně se jedná a jak si v této kategorii stojí Liberec?
1: Je to pravda, vlastně GČP index věnuje zvláštní pozornost bezpečnosti právě takzvaným zranitelným účastníkům provozu. A v tomhle případě jde o nehody, ve kterých figurují chodci, cyklisté a motorkáři, protože ti při těch dopravních nehodách patří vůbec k té nejohroženější skupině. A tady zase Liberec, nebo by pro Liberec mohly zaznít fanfáry, protože si Liberec odnáší průběžné nejlepší umístění mezi všemi krajskými městy. Protože za sledované období ve městě nedošlo k žádnému smrtelnému nebo těžkému zranění zmíněné kategorie účastníků silničního provozu. A to přesto, že se tady mezi nimi odehrálo 48 nehod, ve kterých právě chodci, cyklisté nebo motocyklisté figurovali. Žádné jiné krajské město v Česku se takovým výsledkem za první pololetí letošního roku nemůže pochlubit. Ale já k tomu ještě dodám, že podobně vynikající výsledky má dalších 128 sledovaných měst nebo obcí.
0: No já bych tady v tuto chvíli apeloval na řidiče v Liberci, aby pořád byli ostražití na těch silnicích a nekazali nám statistiky. Mimochodem, máte představu, jak si stojí další města v rámci Libereckého kraje?
1: Jak jsem zmínil, my sledujeme celou řadu. A určitě sledujeme i ty v Libereckém kraji. A když to vezmu o těch nejhorších výsledků, tak mezi obcemi s rozšířenou působností v Libereckém kraji si nejhorší výsledek odnáší Frýdlant. Není to zas až tak zlé, protože se tam odehrálo 26 nehod s jedním těžkým zraněním. O něco lépe je na tom Jablonec nad Nisou, kde policie evidovala za první pololetí 217 nehod, z nichž teda ale bohužel jedna skončila úmrtím účastníka silničního provozu. No a když se podívám ještě na ty další města, to znamená Železný Brod, Jílemnici, Tanvald, Semily, Nový Bor, Turnov a Českou Lípu, tak zde v těchto městech za první pololetí při dopravní nehodě nebyl nikdo usmrcen ani těžce zraněn. A to přesto, že ve městech policie řešila celou řadu dopravních nehod.
0: A tak to polichotil řidičům v Libereckém kraji tiskový mluvčí generály České pojišťovny Jan Marek. Já vám moc krát děkuju za ucelené informace a přeju krásný den. Naslyšenou.
1: Hezký víkend, naslyšenou.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.

0: život je jízda, ale hlavně na silnicích platí, že byste měli být s tím plynem opravdu opatrní. Tady se skutečně vyplatí to pospíchej pomalu, protože, jak se říká, je lepší je být doma ve 4 než v 3:30 v nemocnici, tak na to pamatujte. No a teď už jdeme s naší rubrikou Řidičská abeceda probrat pravidla silničního provozu a dneska nás bude zajímat, co dělat, když druhý řidič po nehodě odmítá spolupracovat.
1: Řidičská abeceda.
2: Po dopravní nehodě většina řidičů spolupracuje a snaží se situaci co nejrychleji vyřešit. Někdy ale nastane chvíle, kdy druhý účastník odmítá komunikovat nebo nechce poskytnout potřebné údaje. Znáte odpověď na otázku, co dělat, když druhý řidič po nehodě odmítá spolupracovat? Jak to tedy je? Co mám dělat? Sdělí plukovník Jan Straka.
3: V okamžiku, kdy nejsou splněny podmínky pro oznámení dopravní nehody policii, to znamená, že v tu chvíli bych si s tím druhým účastníkem měl vyměňovat ty údaje, které mi slouží pro vyplnění například toho euroformuláře nebo bouračky, tak potom ten druhý řidič, který se mnou nespolupracuje a odmítá ty údaje sdělit, porušuje zákon. On je povinen, stejně jako já, poskytnout ty údaje. V okamžiku, kdy to neudělá, mohu zavolat policii, která rozkol mezi námi vyřeší.
2: Co dělat, když druhý řidič nebude souhlasit s tím, že to zavinil, nebo mi dokonce bude tvrdit, že někam pospíchá a musí hned odjet?
3: Samotné zavinění, tak to není ta podmínka k tomu, aby bylo nutné věc oznámit policii. Sama pojišťovna v případě nahlášení té konkrétní dopravní nehody může stanovit, komu vyplatí a jakým způsobem. To samozřejmě není otázka pro nás. Pojišťovna pro rozhodnutí náhrady škody nepotřebuje rozhodnutí policie o tom, kdo to zavinil. Jak už jsem říkal, tak jsou tam nějaké povinnosti toho účastníka. A v okamžiku, kdy on odmítá, tak není problém tu policii zavolat.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: A zítra si v řidičské abecedě povíme o tom, jestli nám může policista zadržet registrační značky. No a zítra také budeme ve vysílání Českého rozhlasu Liberec připomínat jedny narozeniny. On by totiž své 90. oslavil významný český režisér a herec Jan Kačer. Jeho charismatický hlas často doprovázel posluchače v rozhlasových četbách a dramatizacích. A tak se za Janem Kačerem vydáme návštěvou už dnes večer v divadle Pro vaše uši, kde mimo jiné zavzpomíná na to, jak se při studiích na Pražské DAMU poznal se svou budoucí ženou, herečkou Ninou Divíškovou.
4: My jsme s Ninou dost často randili v hospodách. A když jsem měl 20 korun, tak jsem si tam troufnul jít. Všechny ceny byly nízký, takže já jsem všechny malostranské hospody s ní absolvoval. Jednou jsme šli na barandovský ateliéry, které ještě byly v provozu, a když jsme tam sedli a byl krásný den. A říkám, Nino, co chceš? Kompot a hosku. A takže já jsem měl 20 korun a takhle jsme tam jako hodovali a už jsem říkal, ty máme 14 korun, teďka 16 korun a v tom jel takový chlap s takovým vozejčkem a na tom byly jakový kompoty. A než jsem se začal zabránit, vyškoval chlap a já jsem 21,20. A teď přišel vrchno, 28,50. A já jsem říkal, to není možný, pane vrchní. To jste se splet, protože já jsem to... 18,20.
0: Tak nejenom ukázka z rozhlasového tobogánu připomene Jana Kačera dnes večer v našem vysílání, ale poznáte ho třeba i jako skvělého vypravěče a spisovatele. Divadlo Pro vaše uši už je tu pro vás každý všední den, krátce po zprávách ve 22 hodin a dnešní večer nebude výjimkou. Po 16. hodině jste si určitě zvykli poslouchat Humoriádu a báječně se umí bavit. Nejinak tomu bude i dnes. Humoriádou vás dnes provede Pavel Kučera a také herec, režisér, scénárista, moderátor a fotograf Ondřej Kepka. My se uslyšíme zase po 17. hodině ve Dni v kraji a do té doby vám Filip Majsl přeje hezký poslech.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Liberec, zprávy.
2: Státní cenový strop pro naftu mírně klesne, u benzínu se naopak o pár haléřů zvýší. Liberec pustil hlasování v participativním rozpočtu. Festival Lípa muzika dnes na Českolipsku nabídne světovou premiéru skladby Přímluvy. Zítra bude zpočátku místy mlhavo, jinak jasno až skoro jasno a teploty až 23 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezké odpoledne. Maximální cena nafty se o víkendu a v pondělí oproti dnešku mírně sníží. Litr nafty má zlevnit o 4 haléře, řidiči za něj zaplatí nejvýš 48 korun a 54 haléřů. Informovalo o tom ministerstvo financí. Naopak litr benzínu budou smět čerpací stanice prodávat dráž, a to až o 5 haléřů. Nový strop je 45 korun a 97 haléřů. Vláda začala regulovat ceny pohonných hmot znovu na začátku října. Opatření potrvají nejméně do konce měsíce. Lidé v Liberci můžou od října hlasovat v participativním rozpočtu. V šestém ročníku je na výběr 24 projektů, do hlasování se dostala zhruba polovina přihlášených. Magistrát vybral pouze ty, které jsou podle něj realizovatelné. Mezi vítěze město rozdělí 10 milionů korun. Hlasovat můžou lidé starší 15 let, říká mluvčí magistrátu Jana Kodymová.
3: Hlasuje se ve dvou kategoriích, zvlášť pro malé a velké návrhy. V každé kategorii lze udělit 3 kladné hlasy a 1 záporný. Celkem tedy 6 kladných a 2 záporné hlasy.
2: V Libereckém kraji a okolí pokračuje festival Lípa muzika, zaměřený na klasickou a duchovní hudbu. Dnes nabíde koncert na Českolipsku, v sobotu v německém příhraničí.
4: Festival Lípa muzika dnes zamíří do obce Prysk na Českolipsku. Lidé tam uslyší světovou premiéru skladby Přímluvy Lukáše Janaty, a to v kostele svatého Petra a Pavla. V sobotu lidé v německém Waltersdorfu v evangelicko-luteránském kostele můžou navštívit koncert dámského kvintetu Kalabis. Oba koncerty začínají v 19 hodin. Karolína Lašáková, Český rozhlas.
2: Evropská komise uvolnila v přepočtu téměř 71 miliard korun na podporu Ukrajiny. Peníze mají zajistit fungování její veřejné správy a pokrytí finančních potřeb, zatímco se brání ruským plošným útokům. V pořadí osmou platbu schválila Rada Evropské unie poté, co Ukrajina provedla reformy v několika oblastech, včetně justice, energetiky a dopravy. Vyplácení peněz je navázané na plnění cílů v takzvaném ukrajinském plánu, který je součástí hlavního unijního programu na podporu Kyjeva.
1: Počasí.
2: V noci bude zpočátku místě ještě zvětšená oblačnost, jinak většinou jasno až polojasno. Během noci se lokálně vytvoří mlhy nebo nízká oblačnost. Teploty 11 až 8, při uklidnění větru až 3 a lokálně přízemní mrazíky na horách 6 až 3 stupně. Zítra ráno a dopoledne se lokálně vyskytnou mlhy nebo nízká oblačnost, která se bude během dopoledne rozpouštět, jinak bude jasno až skoro jasno. A nejvyšší denní teploty je 19 až 22, na Českolipsku až 23 a na horách 15 až 18 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: Ve Frýdlantu v Žitavské ulici se střetla 3 osobní vozidla. Projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
2: Jste na správné frekvenci, ve správném čase, dobře vyladěné páteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Ondřej Kepka. Dobrý den, ahoj, vítej.
3: Ahoj, dobrý den, zdravím posluchače.
2: Nikdo úsměv nestrácí, na víkend míříme s vtipem a legrací.
1: Humoriáda.

0: Zuzana Norisová, zpěvačka, herečka taky. My tady máme prezidenta herecké asociace a jsme rádi, protože je to doslova v předvečer udělování centálie. Ondřej Kepka je tu s námi a prozradí nám, co všechno ví. Prý už nemůže ani dospat, má hodně starostí, tak co všechno jste zajistili?
1: Samozřejmě starosti mají hlavně ti, co to budou chystat přímo, čili Roman Petrenko, režisér a další lidé z České televize a tak dále. Ano, zdálo se mi dokonce úplně nesmysly, třeba, že paní Maciuchová mě prostě odmítla se mnou hrát v divadle na Vinohradech. Uh-huh. Nějaký divadlo.
0: A to byl jenom sen, upřesním.
1: To byl sen, ano, přitom jsme se měli velice rádi, takže takovýhle nesmysly v té hlavě jaksi kolují, že prostě nepatřím na jeviště na Vinohradského divadla. Tak to byly takový, to říkám jako úlety, no. Martin Mišička, tomu držme palce, bude herecký moderátor.
0: A to je skvělý improvizátor.
1: Ano, takže na to se velice těší můj spolužák z DAMU, také student jaderné fyziky, absolvent, o čemž také bude zítra řeč na jevišti Národního divadla, protože scénář jsem samozřejmě viděl. No a jinak mohu prozradit nebo zopakovat, už jsou veřejně známá některá jména, tak já samozřejmě tady nebudu všechna jmenovat, ale mám velkou radost, třeba když jsme u Legrace, takže bude zítra hodně Studio Y v hlavní roli, protože cenu Akademie získá Mirek Kořínek, vynikající hudebník, skladatel, herec, basista a nevím co všechno a spolutvůrce toho génia té Y-ky. Takže se chystá do Národního divadla velký tým z divadla Y v čele s Martinem Dejdarem. Jiří Lábu zase bude předávat cenu paní Krečmerové, takže tam bude opravdu...
0: Takové Národní divadlo Y.
1: Ano, protože paní Krečmerová získává cenu Jarka za celoživotní, za muzikál. No a když jsem u těch celoživotních sen a jsem u toho humoru, tak musím zdůrazit další významné jméno zítra a to je Petr Nárožný. Z toho mám velkou radost, který získá cenu za činohru, protože to byl a je stále vynikající divadelní herec, kromě toho, že ho my všichni známe jako skvělého srandistu.
0: Tak já myslím, že jako lákadlo na slavnostní večer centálií na České televizi to naši posluchači můžou vidět.
1: Ano.
0: Diváci televizní samozřejmě večer zítra.
1: A já si dovolím poslední větu, že Partnerská dvojka bude v neděli v 5 hodin vysílat ohlasy centálie.
0: Tak.
1: Takže v 5 hodin výjimečně si přepněte z regionu na dvojku.
0: Výjimečně. Teď přepneme z prezidenta herců na hosta humoriády.
1: Ano, už jsem se přepnul.
0: A jdem na první výběr.
1: Už jsem se přepnul, ano. Tak první výběr Bedřich Zelenka to bude.
0: Ano. Budou to anekdoty ze Silvestra českého nebo československého rozhlasu v té době 1975.
2: On povídá, ach Zuzanko, kdybyste tušila, co se ve mně děje. A Zuzanka na to, no to já tuším, Jiří. A když jsem vám přece říkala, abyste na ty švesky nepil pivo. My si s mojí Žofinkou žijeme v samých radostech. Ona po mně něco hodí a když se trefí, tak má radost ona. No a když se od netrefí, tak mám radost já. Víte, dámy, proč si Káča chtěla vzít za muže čerta? Protože čert nikdy nespí. Z Divokého západu. Poslyšte, seržante, kdo to u vás dneska ráno na stanici tak strašně řval? Ale to byl šerif. On si chtěl připíchnout na prsa tu šerifskou hvězdu. No a? No a on zapomněl, že jenom v trenýrkách. Host vysoké postavy přiběhne k vedoucímu restaurace. Pane vedoucí, někdo mi ukradl z věšáku zimník. Neříkejte, a jaký? Říká, tmavošedej, vlněnej, s bobřím límcem. Říká, jo, tak zrovna v takovým jsem před chvilkou viděl jednoho chlapíka ve výčepu. Říká, Jezusko, to jak vypadal? No vošklivě, pane, vošklivě, byly mu dlouhý rukávy. Dáma si kupuje nový vůz. Konečně si jeden vybere, zaplatí a chce odjet. A teď ten prodavač povídá, okamžik, madám, ještě vám musím namontovat svíčky. A ona pohá, to ani nemusíte, mladý muži, já stejně jezdím jenom ve dne. Mu Můj pes, pánové, ten je tak chytrej. Nedávno chytil mýho známýho za nohu jenom proto, že se jmenuje Bažant. To nic není. To k nám chodíval, pánové, jeden pošťák, nějaký Oldřich Patník. A ten si kvůli našemu psovi musel nechat změnit jméno. Slečno Věruško, řekněte upřímně, mohla byste si vzít i úplnýho pitomce jenom proto, že má peníze, byt, auto a chatu? Ježíš, to já nevím, pane Vejdl, vaše nabídka přišla tak náhle. Jeden známý africký cestovatel, badatel, autor odborné knihy o gorilách, vypravuje svým hostům o svých pozorováních ze života goril. Takový gorilý samec, dámy a pánovi, v době páření vydává ze sebe příšerné skřeky, aby k sobě přivábil samičku. Asi takhle. A na ukázku vyrazí badatel z hrdla takový skřek, že hostům úplně stydne krev. V zápětí se otevřou dveře z kuchyně, vykoukne badatel a manželka a povídá, ale Alfrede, teď přece na to není čas.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Bedřich Zelenka a trénink na Silvestra. Nakonec za 3 měsíce už to bude zase.
1: To letí. No to je strašně a hlavně nádherný, jak nás ten komerční svět už nám nabízí málem Velikonoce. Vajíčka, jakože už by se měly kupovat. Jo, že je to strašně urychlo.
0: Jde to rychle za sebou, ano. Je dobře být připraven, ale ne zas tak příliš brzy.
1: Právě.
0: Že? Tak, přátelé, připravte se na hlasování. V tuto chvíli Bedřich Zelenka tady bude, pokud dáte A. Když dáte B, nastoupí Martin Dejdar. Vyberte si SMS Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
2: Tady je páteční humoriáda s Ondřejem Kepkou a Pavlem Kučerou. A vy v tuto chvíli si můžete vybrat Bedřicha Zelenku nebo Martina Dejdara. Komu dáte v tuto chvíli přednost? Je to na vás i na vás. Tak.
3: Prosím. Dobré odpoledne, Pavle. Standa Zemník vás oba zdraví.
4: Díky.
3: Dneska si kuchtím lečo. A já vám děkuju za krásnou humoriádu po celý týden, za vynikající výkony hostů. A těším se na vaše setkání v humoriádě někdy příště.
2: Ano, třeba možná už v pondělí, děkuju. Mějte se, děkuju, naslyšenou.
3: Zelenku si dám.
2: Ano, mám zapsáno.
4: Děkujeme.

0: vás všetky, tady krásne svíti slunečko.
1: Ale to je dobře.
0: No. A vylezel jsem z minerální vany, z minerálky jsem se koupal a včel na mě lezou nějaké muchy, protože já jsem šel do lesa tady na vrch, abych vás slyšel přes FM.
1: A to nebyla slazená minerálka, ne?
0: Nebyla, nebyla. A to je jakási míchaná s Vincentkou šetřila.
1: Je takhle. No vy si užíváte.
0: Mm-hmm. No tož to víte, no, tak jako zdraví mám jedno.
1: Určitě.
0: Všecko bolí a teď se to ještě víc rozbolelo. A zdravím tež vašeho hosta, prezidenta.
2: Děkuju, no. Zdravím do Luhačovic, mě je velmi milých, ano.
1: Ano.
0: Děkuji.
1: Tak ať vás to nebolí.
0: A já bych si vybral pokračování.
1: Ano, děkujeme. Tak, kdo dál přijde za námi? Halo, vybereme si tady tuto linku, dobrý den.
3: Dobrý den, já vás oba zdravím a přeju vám hodně zdraví taky. A chtěla bych vám ty anekdoty a chtěla bych vám říct, že jsem z Kralup a jezdila jsem do školy a on s námi, ten pan Zelenka, jezdil do Prahy 30 kilometrů a celou dobu v tom vlaku nás všechny bavil.
2: No prosím.
1: No to je zážitek, vy to máte přímo naživo, no, odžito a teď si to připomenete s námi, určitě. No. Děkujeme.
2: Naschledanou.
1: Pěknou sobotu, neděli. No tak pan Zelenka může pokračovat.
2: Já myslím, je to jasné.
1: O rodině a fyzkultuře.
4: Tělocvičná nářadí pro mě skýtala ústavičná záludná nebezpečenství. Tak například na šplhadle jsem si odřel záda, na kladině obočí a švihadlem jsem si způsobil záškrt. Při vrhu koulí jsem se udeřil do malého mozku. Tomu se všichni divili, pač já mám velký mozek malej a malej skoro žádnej. Tak jsem to zkusil s plaváním. No, ze startem to ještě šlávalo, to mě tam prostě srazili pěstí. Ale hrozně potom vyčerpávali ty záchranné práce. Když se mi v jinožském věku podařilo jednou rukou, ještě k tomu levou, schodit naši kočku z kanape, tak jsem začal uvažovat o těžké atletice. Řecko-římský zápas například. Jo. Na lopatky mě položit nemohli, protože my jsme u nás měli jenom krátkou tělocvičnu. Taky jsem zkoušel box, to mě pár řídící radil. Víš, takhle kolem soupeře mávej těma rukavicema, možná, že aspoň v tom průvanu nastydne. Zkrátka v těch sportech jsem tak nějak nemohl se prosadit, ani v těch zimních, vám řeknu, krasobruslení například, jsem nemohl rozvinout na plný pecky, protože už při jednoduchým soudruhu Salchovovi jsem poškodil chladicí zařízení. No ani na lyžích při tom obřím slalomu jsem nějak zvlášť nezazářil, protože hned po prvních metrech sešupu jsem způsobil takovou oblevu, že ty ostatní za mnou už jenom trhali fialky. Možná, že to bylo i tím, že jsem neuměl správně zatloukat ty skoby a dělat ten uzel na laně. Pardon, to si pletu s horolezectvím zase. No, s horolezectvím. Tak jsme s bráchou chtěli udělat Matterhorn a nakonec jsme udělali jenom praděda.
5: Humoriáda.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Vysíláme pro vás Humoriádu. Náš dnešní host Ondřej Kepka je na řadě s výběrem dalšího účinkujícího z archivu. Kdo to bude?
2: Co
1: to bude?
2: A já musím tedy říci, že otce zakladatele Centálie, když se o těch tálích bavíme, bych zvolil Tomáše Tefra. Nebyl sám, byl také ještě Ivan Vyskočil, Jaroušek Someš a další lidi, Václav Postránecký, kteří stáli před těmi 33 lety u zrodu tálie. No ale zpátky teda k ukázce, takže Tomáš Tefr, no a samozřejmě židovské anekdoty, což je jeho jaksi top disciplína.
3: Malý Moritz přiběhne za tatínkem v Moskvě a povídá tatínku, co jsem? Říká, no co to je za otázky, co jsem? Jsem Rus anebo Žid? Říká, no já jsem Rus. No tak seš taky Rus, co to je za otázky? Přiběhne za maminkou, pojďme, maminko, co jsem? Jsem Rus nebo Žid? Říká, protože já jsem Židovka. Tak ty seš taky Žid, já nevím, proč se ptáš? Říká, protože venku je, v barák je opřený kolo a já nevím, jestli ho mám ukrást nebo prodat. Potká se pan Kon s panem Roubíčkem, takhle dopoledne na Václaváku. Říká, kam jdou, Roubíček? No za kšeftem. A co oni Kon taky? A co nešli by na gáblík? To je dobrý nápad. A co bychom si dali? Rybičku. Tak půjdeme k Vaňhovi. A jdou k Vaňhovi na rybičku, objednají si dva slanečky, seděj, povídají, pijou k tomu dvojku bílého vína, za chvilinku přinesou rybičku na stříbře a přinesou, no co čert nechtěl, dva. Jednoho takového krásného velkého slanečka a jednoho takového malinkého mrzáčka. A Kon pojedá, berou si Roubíček. Roubíček říká, ne, až po nich, Kon, jen si vemou. Ne, až po nich, ne, teď se tak chvilinku předbíhá, říká, ne, já jich pozval, ne, oni jsou starší, to nevadí, ale já jich zvu, tak si berou. Až nakonec Roubíček nevodala, veme ten stříbrný příbor, nandá si toho velkého slanečka a povídá malcajt. A Kon říká, tak tohle to je Kinderstube, jo, tohle je nějaký vychování, tak oni si vemou klidně toho velkýho napřed. A říká, tak moment, Kon, moment. Kterýho oni by si vzali, kdyby si brali první? No samozřejmě, kdybych já si bral první, tak si samozřejmě beru toho malýho. No tak tady ho maj, nekecaj a žerou. Jak se pozná židovský pedofil, to nevíte? Ne? Že stojí před školkou a povídá, holčičko, kup si bombónek. jak se má, Roubíček, jak se má, jeba tak. No ne, tak se ptám, jak se mají. No, říkám, tak. A co to je tak? Co dělají? No, pronajímám okna. Jak pronajímám okna? No, pronajímám okna, vždycky, když jsou nějaký prvomájový průvody a manifestace, tak pronajímám okna. A kde bydlej? No, v Majzlovce. Tak moment, Roubíček, tam přece žádný průvody nechodili a žádný manifestace nikdy nebyly. No, teď říkám, že se mám tak. Pan Kon si svolá rodinu, povídá, jedu do války, na středním východě je zle, moje vlastně potřebuje, jedu bojovat. A kdyby náhodou, mě to jako vzalo, jo, tak samozřejmě, že chci být pochovaný tady, protože tady jsem se narodila, tady jsem vyrost a kdyby náhodou, teda náhodou, jako jsem šláp na minu třeba a roztrhlo mě to na dvě půlky, tak samozřejmě to půlku pochovejte tady, že jo, v mý vlasti, ale polovinu v zemi zaslíbený ve vlasti našich otců a předků. A kdyby náhodou teda jako se nenašlo vůbec nic, tak to jsem u sestry v Londýně.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik Tomáš Tepfer, také náš někdejší humoriádník, bylo to s ním příjemné a bude příjemné i dál, pokud posluchači dají Ačko, když zvolí Bčko, tak tady bude Spejbl. No a myslím si, že i dřevění herci mají své místo u Centálie, je to tak?
2: Tak ti dřevění ve smyslu jako neživí. Méně schopní, ty asi ne, ale dřevění ve smyslu loutek ano, to je jedna z nejnovějších cen za loutkové divadlo a já jsem vlastně zapomněl taky nalákat posluchače, že i Spejbl, o kterém teď bude řeč, tak bude zítra mít svoji roli s Hurvinkem na jevišti.
1: Tak to bude určitě.
2: A neprozradím jako proč. Cenu už mají, oni už mají táli, takže oni nebudou dostávat. Ale něco tam budou dělat.
1: Objeví se na jevišti Národního divadla zítra večer. Dobře. No tak posluchačům dáme ty možnosti. Tomáš Tepfer Ačko, Spejbl Bčko v tuto chvíli. Hlasujte SMS Humor Mezera A nebo B na čísle 90 011 04. Telefonujete stále na 731 800 900. A tady je Fénix Lucie Bílé.

0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
1: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
2: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
1: Chystáme oslavu plnou legrace.
2: To se mi líbí.
1: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
2: Prosím vás, tak dělejte něco, klobouk.
1: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
2: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
1: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
4: Hlásíme se vám z Humoriády, v tuto chvíli nabízíme Tomáše Tepfra nebo z Pejbla s Bábinkou dokonce konkrétně. Uvidíme, kdo nám to vyhraje. Přidáváme vaše další hlasy. Ondřej Kepka je zvědavý, jak to dopadá. Halo, halo, dobrý den.
5: Miroslav Karvine, dobrý den, pane Kepko, dobrý den.
4: Dobrý den.
5: A já dávám hlas Tomášu Tepfrovi.
4: Máme to zapsáno a děkujeme. Hezký víkend. Tak další, prosím. Dobrý den, dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, i pana Kepku.
7: Díky.
4: I vás.
6: A chlapi, já bych hlasoval pro Spejbla s Bábinkou.
7: Mm-hmm.
4: Dobře, máme
6: hezký
4: zapsáno.
6: Týdne, hezký víkend.
4: Děkujeme, naslyšenou nápodobně. Dobré odpoledne.
8: Dobrý den, dobré odpoledne. Zdravím do Humoriády vás, Pavle, a vašeho milého hosta, pana Ondřeje Kepku. Dobrý den, pane Kepka.
7: Děkuji, dobrý den.
8: Přeji vám krásný podzim, ať se vám daří. Hlasuji Pavle pro Bčko.
4: Ano.
8: A všem posluchačům přeji krásný podzimní víkend či příjemné pondělní ráno. Zdravím Petra do Luhačovic. Růža z Rychnovska. Děkuju, nashledanou.
4: Děkujeme, vyřízeno. I pošta. Dobré odpoledne.
7: Ano.
9: Dobrý den, tady František Albert Vltavou. Zdravím pana Kepku i pana Pavla. Pane Kepka, vy jste další herecká osobnost. Předtím tam byl pan Saláva prezident, dneska jste tam vy prezident, ten Pavel, ten má štěstí na ty velký osobnosti.
4: Že jo,
9: no. A přeji vám zbytek, ne, stále zdraví a dejte tam ty vtipy ať od toho.
4: Ano, zdravíme prezidenta posluchačů z Kralup, fanoušků Humoriády, prezidenta
9: ano,
4: Františka.
9: Díky, mějte se.
4: Naschledanou, naslyšenou, další je kdo? Dobrý den. Haló.
10: Dobrý den, pánové. Pre vás, Petr Zeloty, přeji vám hezký víkend.
4: Nápodobně.
10: A přál bych si očování s panem Tafrem.
4: Máme zapsáno a děkujeme. Dobré odpoledne.
11: Dobré odpoledne, Karel Zbojkovic. Zdravím vás, Pavle, i pana Ketku.
7: Díky.
11: A já bych si přál pokračování.
4: Děkujeme za hlas, naslyšenou. Tak, jdeme spočítat, všechno hraje pro Tomáše Tepfra.
12: Pan Kon letí v letadle do New Yorku, sedí v business class a tam chodí krásná letuška. On si ji zavolá a říká, slečno, já teď letím služebně do New Yorku a budu tam 3 dny. Myslíte si, že byste se mnou nestrávila noc za $100,000? Letuška se tak zapíří a říká, no, dalo by se o tom uvažovat. A on říká, a za $20? Ano, dovolte, co pak jsem nějaká kurva. A pan Kon říká, promiňte, to už jsme se domluvili, teď smlouváme cenu. Po 14 dní dovolený ve Švýcarsku přijde pan Kon do recepce vyrovnat účet. Recepční říká, samozřejmě, pane Kon, přejete si to platit cash v dolarech, kreditní kartou. On říká, cash v dolarech. On říká, výborně, takže bychom to měli, ano, 14 dní dovolené, polopenze, tak to máme, ano, tady to máme $2,600. A pardon, promiňte, $2,700, já jsem ještě zapomněl připočítat $100 za používání tenisových krutů. Pan Pon říká, promiňte, ale já jsem na tenisový kurty nechodil, protože já tenis nehraju. Nezlobte se, pane Kon, ale ta možnost tady byla. Říká, nevadí, tak to máme 2007. Promiňte, 2007, 800 dolarů ještě za požívání sauny a bazénu. Říká, nezlobte se, ale sauny a bazénu, já jsem neplavec, Sára je neplavec, mě se v horku dělá špatně. Říká, ne, nezlobte se, pane Kon, bohužel, nedá se nic dělat, ale tady ta možnost tady samozřejmě byla, tak to máme 2700, promiňte, 2800 dolarů ještě za používání golfového hřiště. Říká, no dovolte, ale já golf nehraju, ani sebou nemám hole. Nezlobte se, pane Konto, musíte zaplatit, protože ta možnost tady byla. Konto takhle schrábne ty peníze zpátky a říká, já jim nezaplatím nic, protože oni mě svedli moji Sáru. Ano, dovolte, pane Kon, já, ale ta možnost tady byla. A jak takhle jede mladý a starý žít ve vlaku? A ten mladý se podívá na toho starého a říká, promiňou mi, prosím, nevidí, kolik je hodin? A starý se otočí, kouká z okýnka, jak ubíhá krajina, neodpovídá. Říká, promiňou mi, mě asi přeslechli, nevědí, kolik je hodin? Starý zase neodpovídá. Říká, no tak to není možný, já se jich slušně zeptám, kolik je hodin, a oni nemají ani tolik kinderstube, aby mě odpověděli. A ten starý se na ně otočí a pojídá, no tak, já jim to vysvětlím. Oni jedou do Borohrádku, že jo? Jak to vědí? No protože tenhle ten vlak jede do Borohrádku a před chvíli byla poslední stanice, čili oni jedou do Borohrádku. Oni nejsou z Borohrádku, jak tak na nich koukám. Ne, nejsem. Tak to znamená, že jsou cesták, že jo? Ano, já tam jedu služebně. No samozřejmě, co by bylo jinýho. Jedou do Borohrádku jako cesták a budou tam prodávat. Budou chodit po kšeftech. A to znamená, já jim odpovím, jo, a oni přijdou do Borohrádku. Oni si myslej, že v Borohrádku je ausgerechnet volný hotel a že tam na nich čekají. Samozřejmě, že tam je jeden hotel a ten je plně obsazený. Já se s nima dám do řeči. Oni budou muset někde přespat. Já je vemu k sobě, já mám jenom dvoupokojový byt. V jednom pokoji bydlím já ze Sáru a v druhém moje 18letá dcera Rebeka. Oni jsou mladý, ona je mladá. On bude u nich v pokoji, slovo dá slovo, on se do ní zamiluje, on mi přivede do jiného stavu a já nakonec budu muset dát svoji jedinou dceru Židovi, který nemá ani na hodinky.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Tak, jaké bude další přání posluchačů ve finálním souboji, kam vracíme Martina Dejdara, tentokrát se s příběhem o Sněhurce s Karlem Šípem a Lucií Bílou utká se s Pejblem a Bábinkou v supermarketu. Tak to je velký souboj.
7: No to jo.
4: Ondra je v napětí a taky. Těšíme se na vaše hlasy. SMS humor mezera A nebo humor mezera B na čísle 90 011 04. Telefon 731 800 900.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Humoriádní souboj, nebo humoriádnický, nevím, jak to spisovně říct, myslím, že to ani spisovně nejde.
2: Nebo humorný.
1: No, ten, tak to určitě. Mezi Martinem Dejdarem a Spejblem právě teď probíhá, posluchači hlasují, zveme vás právě teď na povídání s naším dnešním hostem, také mimo jiné Ondřejem Kepkou. Tak kdo pak nám bude pokračovat v tuto chvíli? Tak prosím, kdo pak je tu? Haló, haló.
3: Haló. Tady je Lidka z Rakové, zdravím pana Kepku.
2: Díky.
3: Já vždycky, jak vidím Rumburáka, tak se mi vybaví pan Kepka.
1: Hned po Rumburákovi pan Kepka.
2: No jo, byl tam Jirka Lábus, jo.
3: No, takže hledu, že vůbec nestárnete. To si vás pamatuju jako kluka.
2: No jo, ale jo.
1: Podle hlasu nestárne.
2: Stárneme všichni stejně, to tak jenom dělám, že ne.
1: No.
3: Takže vám přeju hlavně hodně zdraví, hoši, ať vám ten humor dlouho vydrží.
1: A my vám pěkně děkujeme.
2: Moc, díky.
3: Slyšela, že smích prodlužuje život.
1: No tak to určitě. To tady potvrzujeme každý den.
2: Ano.
3: No, tak,
1: tak milá paní, A nebo B, pana Spejbla, děkujeme.
3: Ano,
2: děkujeme.
1: Buďte zdravá.
2: A taky hodně zdraví, naschle.
1: Dobré odpoledne.
4: Dobrý den, tady Jaroslav z Brumova Bílnice a přál bych si pana Šípa.
1: Dobře, děkujeme za váš hlas.
4: A zdraví vás, oba dva.
1: Děkujeme. Podobně, skoro unizono jsme vám odpověděli. Ano. Tak, kdo pak jde dál hlasovat? Dobré odpoledne.
5: Dobrý den, tady David, dávám hurví, teda Spejbla v bábinku a moc zdravím pana Kepku, je to ten nejlepší host.
1: Jo, a
2: jo, děkuju.
1: Davide, kolik ti je?
5: Mě 13 a poslouchám vás pořád každý den, je to to nejlepší.
2: Tak děkujeme.
1: Dobře, díky, naslyšenou.
5: Naslyšenou.
1: Tak, další prosím, dobrý den.
6: Dobrý den, tady Anička z Višňová, velmi vás zdravím a já bych si dala Hurvínka.
1: Hurvínka no, byste si dala.
2: Hurvínek finišuje.
1: Dobrá,
6: taky vás poslouchám každý den.
2: Děkujeme.
1: No děkujeme za věrnost.
6: Mějte se moc hezky, ahoj.
1: Ahoj, ať vás to baví i dál. Tak,
2: jak
1: máme
2: to dopadlo?
1: Sečteno, přičteno, včetně SMS hlasů. No...
2: No.
1: Nevím, jestli tam bude Hurvínek, ale Spejbl určitě.
2: Jo, je to tak.
1: Martin Klásek a Helena Štáchová. Mm. Mimochodem, Martin Klásek, teď jsem ho objevil náhodou při přepínání kanálu, hraje dědu Martina v kouzelné školce s Františkem, tak si ho tam můžete užít.
2: A jestli se neměl, to byl třetí, že jo, Spejbl Hurvínek po panu Skupovi a Kirchnerovi.
1: Ale už máme mladou generaci,
2: a
1: která
2: už máme
1: to
2: další,
1: taky skvěle
2: ano,
1: zvládá.
2: Přesně tak, ano. Takže tak jenom, aby to posluchači pochopili.
1: Ano, jdeme do divadla S plus H.
7: Och jo, a jsme u cíle.
8: Já žádný cíl nevidím, ale kus pole a na něm pár krabic.
9: Velko krabic.
10: A na té jedné je napsáno super, hyper, euromarket.
7: No, a to je právě náš cíl.
10: Tak, tak, popadneme dva drátěné vozíky.
8: A vyrazíme vpřed, vstříc dobrodružství.
10: Počkejte, počkejte ještě. Já jsem se chtěla zastavit tady v tom kloboučnictví vedle.
7: Už mají zavřeno.
10: Tak to vidíte, pane Spejble, od rána se chystám na nákup. Těším se na ten klobouček jako malé děcko. A než vás konečně vytáhnu z domu, je tma a zavřeli mi krám.
9: I ne, vždyť se tam svítí.
10: Ale je zavřeno.
9: Tak proč se tam svítí?
10: Kvůli zlodějům, Máničko.
8: A proč? Když zloději mají baterky.
7: A co jste si tu chtěla koupit, paní Kateřino?
10: Podívejte, tadyhle ten nádherný klobouček, co je ve výloze.
7: Podívejte, já myslel, že je to stínidlo na lampu.
10: Vy zlí.
7: A já to tak nemyslel, ale... paní Katko.
8: Májo!
7: Hurvejc, nech si ty komentáře, ano? A konečně otevři ty dveře.
8: To nejsou dveře, ale vrata.
9: No to víš, takový supermarket nemůže mít dvířka jako do chlívku.
7: Tak Hurvaš, nepřekážej, ať jí dál.
8: No. To nejde, já nemůžu otevřít dveře.
7: Jak to?
8: No hele, táhnu a táhnu a ty dveře ne a nepovolit.
10: A co stojí, Hurvinko, psáno tady na té cedulce?
8: Tlačit.
9: No tak tlač.
7: Prosím tě, pust a nedělej hlouposti, uhni. No, prosím, vstupte.
10: Tak kam půjdeme nejdřív?
7: Já bych potřeboval nakoupit v dětském oddělení.
8: Pro pana Taťulo, žádné další dítě nekupuj. Do mého dětského pokoje se už druhá postel nevejde.
7: Nech toho, potřebuju ti koupit ponožky.
8: Na nožky?
7: Ne, na hlavu, aby ti nenamrzl mozek.
9: Což vlastně nehrozí, protože ty žádný nemáš.
8: No dovol.
9: Ty, kdybys spolkl mouchu, tak bys měl víc mozku v břiše, než ve hlavě.
10: Máničko, prosím tě, nech toho. Pane Spejble, tady je řeznictví. Nezapomeňte koupit maso pro Žerička.
7: Jo, už jdu.
10: A ať není tak tučné jako posledně. Víte, jak vás potom bolel žaludek?
7: No jo.
10: Je, a hleme se. Mají uzený jazyk, že bych ho koupila k večeři.
9: Blé, jazyk, fuj, ten já nejím.
10: Proč?
9: Protože už ho měl někdo v puse.
10: No tak dobrá, tak já koupím k večeři vajíčka.
9: Ne, bábinko, tady je zelenina. To je moje oddělení. Já jsem totiž vegetariánka.
8: Cože to?
9: Nejím maso.
8: A proč?
9: Protože mám ráda zvířata.
8: To já taky. Tak proto jím maso. Mám takový telecí páreček, vepřový řízeček.
9: Hrůza. Já nejím maso proto, že nechci zvířátkům ubližovat. Jím zeleninu, protože je mám ráda.
8: Tak proč jim spásáš jídlo, když je máš ráda?
9: Ty jsi tak hloupej, že kdyby byla světová soutěž hlupáků, tak bys obsadil hned druhé místo.
8: A proč ne první?
9: Protože seš hlupák.
10: Děti, nechcete mluvit trochu víc nahlas? Tamhle ti nakupující vzadu vás dobře neslyší.
1: Tak jsme se i dozvěděli, že Mánička je vlastně vegetariánka.
2: Ano,
1: veganka, nebo co?
2: Jsem překvapen.
1: Dokonce. Tak Hurvínek je masožravec, ano. I když je ze dřeva. No a Ondřej Kepka má něco společného s těmito herci?
2: No já jsem měl tu čest natočit několik dosud i prodávaných CD příběhů, nebo jak se to dneska, audioknih, s Hurvínkem a s Máničkou. Vím, že jsem byl Václav IV., myslím, v jednom. To bylo.
1: Dokonce.
2: To jsou takové příběhy, které oni udělali jako audio verze svých této rodiny. Byla to moc krásná spolupráce a paní Štáchová byla úžasná. Jsem poznal ještě pana Kiršnera, ale myslím, že už Hurvínka tady na tom mluvil pan Klásek právě taky. No tak to je jenom taková vzpomínka.
1: Takže se spodíle na nahrávkách těchto slavných herců.
2: A musíme hlavně taky pozdravit do Plzně, protože pan Skupa pocházel, nevím jestli pocházel, ale každopádně Hurvínek vznikl v Plzni. Můj tatínek na něj chodil vždycky v neděli do divadla v Plzni. Takže
1: mají tam sochu svoji.
2: Přesně, aby jsme jako byli spravedliví.
1: Ano, dobře. Zdraví na všechny Hurvínky a Spejbly, zdraví na všechny posluchače, dámy a pány, chlapce i děvčata. Závěr dnešní humoriády je zde. Ondřej, ať se ceny Itálie povedou, ať to dostanou ti nejlepší.
2: Ano.
1: My ti věříme, že to tak bude.
2: Nevím, kdo vyhraje, tak to chci říct dopředu, že
1: a
2: to opravdu se
1: hezký
2: vyřeší,
1: podzim.
2: To smou. Hezký podzim a těším se někdy zase na shledanou.
1: Loučí se i Pavel Kučera. Dobrý poslech Českého rozhlasu.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že jo?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, zprávy.
4: Celní úřad v Liberci zabavil ve dvou obchodech stovky tabákových výrobků. Liberecký kraj ukončil posuzování záměru stavby AI kampusu v Ralsku. Žádost stáhla firma sama. V Hejnicích skončila oprava povodněmi poškozených mostů a lávek. Zítra bude zpočátku místy mlhavo, jinak jasno až skoro jasno a teploty až 23 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezký podvečer. Tabákové výrobky v hodnotě přesahující 190 tisíc korun zabavil celní úřad v Liberci. Oznámil to mluvčí úřadu Jan Moc. Porušení zákona odhalili celníci při kontrolách ve dvou kamenných obchodech. Našli elektronické cigarety, nikotinové sáčky a psychomodulační látky, které si převzala policie. Zabavené výrobky neměly platné tabákové nálepky ani české nápisy s upozorněním o škodlivosti.
5: Sladké elektronické cigarety si často kupují mladiství a hrozí jim riziko ohrožení na zdraví. Jeden z provozovatelů obchodu elektronické cigarety ukrýval v plastových kýblech od potravin. Oba obchodníci se zabaveným zbožím budou muset doplatit daň a v případě prokázání trestného činu jim hrozí zákaz činnosti a až 3 roky vězení. Z Liberce Johana Tománková, Český rozhlas.
4: Pražská společnost Ralsko AI Campus požádala o ukončení posuzování projektu zvažovaného datového centra pro umělou inteligenci v Ralsku na Českolipsku. Český rozhlas to zjistil v informačním systému EIA. Firma žádost podala v půlce srpna a nyní sama stáhla. Důvody zatím její vedení nezdělilo.
6: Firma chtěla datové centrum pro umělou inteligenci stavět v Kuřívodech na pozemku o velikosti přibližně 6,5 hektaru. Mělo tam být 6 datových bloků s odběrem 86 MW. To je zhruba tolik, kolik odebírá město Liberec. Podle vedení města projekt nemá podporu obyvatel. Liberecký kraj také žádal posouzení možného střetu s jinými velkými projekty v oblasti. Z Ralska Adéla Jindrová, Český rozhlas.
4: V Hejnicích ve Frýdlantském Výběžku skončila další oprava mostů poškozených povodněmi v roce 2024. Informoval o tom starosta Jaroslav Demčák ze starostů pro Liberecký kraj. Dělníci opravili Prahy a základy mostu u autokempu. Pracovali i na opravě lávek u dělnického domu a u kostela. Práce vyšly zhruba na 1 milion 100 tisíc korun. Většinu pokryla dotace od Ministerstva pro místní rozvoj. Meziroční míra inflace v eurozóně je nejvyšší za 3 roky. Odhaduje to unijní statistický úřad Eurostat, podle kterého inflace v září vzrostla na rekordních 3,8%. Můžou za to hlavně vyšší ceny energií a konflikt na Blízkém východě. Nejvíce hodnota peněz klesla v Litvě. Minulý měsíc zároveň Evropská centrální banka zvýšila úrokové sazby o další 0,25% bodu. Snaží se tak omezit inflační tlaky.
0: Počasí.
4: V noci bude zpočátku místy ještě zvětšená oblačnost, jinak většinou jasno až polojasno. Během noci se lokálně vytvoří mlhy nebo nízká oblačnost. Nejnižší noční teploty 11 až 8, při uklidnění větru až 3 a lokálně přízemní mrazíky a na horách 6 až 3 stupně. Zítra ráno a dopoledne se lokálně vyskytnou mlhy nebo nízká oblačnost, která se bude během dopoledne rozpouštět, jinak očekáváme jasno až skoro jasno. A nejvyšší denní teploty 19 až 22, na Česku Lubsko ojedinila až 23 stupňů a na horách 15 až 18 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
4: Na silnici 9 u obce Radvanec na Českolipsku havarovalo osobní vozidlo do svodidel. Na místě probíhá vyšetřování nehody, je tam policie, projíždějte opatrně.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Den v kraji.
7: Krásný páteční, dá se říci podvečer, máme 4 minuty po 17. 2. října a na vlnách Českého rozhlasu Liberec začíná Den v kraji. Mimo jiné se podíváme do Frýdlantu, kde roky chrátrající budova bývalého dětského oddělení ve frýdlantské nemocnici půjde k zemi, nahradí nový pavilon pro ambulance a laboratoře a také nás čeká další díl speciálu s předvolební tématikou, kde vám postupně představujeme kandidující strany a hnutí ve všech okresech městech Libereckého kraje a dnes navštívíme Semily. Za malou chvíli Iveta Bláhová a souhrn regionálních zpráv a Filip Majsl vám přeje hezký poslech.
0: Český rozhlas Liberec, Den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Libereckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Při nočním požáru domu v Libereckém Dolním Hanechově zemřel muž. Obyvatelka domu se nadýchala z plodin, dva příslušníci integrovaného záchranného systému utrpěli lehká poranění. Záchranáři je převezli do liberecké nemocnice. Okolnosti úmrtí muže policie vyšetřuje, říká mluvčí policie Vladimíra Štejtrová.
2: Probíhá na místě ohledání za přítomnosti vyšetřovatele a kriminalistů a také za užití služebního psa specializovaného na akceleranty hoření.
1: Jablonec nad Nisou upraví dopravní značení u rizikového železničního přejezdu v Revoluční ulici. Magistrát podle mluvčí Jany Frčové stanoví v místě maximálně povolenou rychlost na 30 km/h. Doplní i značky a bezpečnostní prvky. Před přejezdem vznikne například optická brzda. Řidiče má upozornit na nutnost zpomalit. Změna začne platit 17. října. České dráhy začaly vybírat výrobce vozidel, který je schopen dodat 10 vícezdrojových jednotek pro trať Liberec-Pardubice. Vyplývá to z věstníku veřejných zakázek. České dráhy jsou tak jedním z dopravců, kteří projevili o provoz na této trati od prosince 2029 zájem. Liberecký kraj požaduje, aby šlo o vlaky s kombinovaným pohonem, tedy napájené z trakčního zařízení i z baterie, říká náměstek generálního ředitele Českých drah Jiří Ješeta.
3: To by byly první elektricko-bateriový vlaky, které by mohly v Liberci být. Oni mají mít ještě pomocný motor, který by dobíjel baterii a podmínkově ale vybudování dobíjecí stanice v Liberci na hlavním nádraží.
1: Tanvaldo na Jablonecku staví novou lávku přes řeku Kamenici. Dělníci už pomocí řábu usadili mostovky, informovalo vedení města. Most se nachází v ulici U Lávky při výjezdu z Tanvaldu na Velké Hamry a jedná se o jedinou spojnici k lokalitě s rodinnými domy. Práce by měly být hotové zhruba do měsíce. Lidé v Novém Boru na Českolipsku můžou dnes zajít do městského divadla, které slaví 100 let od svého založení. Večer začíná zahájením výstavy k historii divadla, která bude přístupná až do konce listopadu. Je složená především z plakátů a zápisů z kronik, ale i z archivních materiálů obyvatel. 19 hodin vystoupí v rámci oslav Ondřej Havelka se svou swingovou kapelou Melody Makers.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: počasí.
1: Máme tady páteční podvečer, tak se pojďme podívat na to, co si pro nás připravilo počasí na nadcházející první říjnový víkend. Jaké bude počasí, nám prozradí Lenka Dušková z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: Nejprve, než se podíváme na sobotu a na neděli, probereme počasí dnešního večera a noci. Co máme čekat v Libereckém kraji?
2: Tak dnes ještě očekáváme, že bude hodně oblačnosti, i když v té oblačnosti už se nám postupně dělají díry a během pozdějšího večera oblačnosti už bude spíše ubývat. A během noci pak už očekáváme, že postupně bude oblačnosti málo, takže většinou nějaké polojasno, skoro jasno. Postupně se nám ale začnou tvořit mlhy.
1: Tak až na ty mlhy je to předvoj docela hezké soboty. Ještě pojďme doplnit ranní teploty a pak se podívejme na tu sobotu 3. října.
2: Tak ráno nám ty teploty klesnou nejčastěji k 11 až 8 stupni Celsia, ale v údolích nám ty teploty můžou klesnout i níž, až k 3 stupňům, a očekáváme, že se nám lokálně vyskytnou i uši přízemní mrazíky.
1: No a teď už tady ta avizovaná sobota 3. října, jaká bude z vašeho pohledu?
2: Tak ráno ještě bude na řadě míst právě mlhavé, ale ty mlhy by se během dopoledne měly rozpouštět. Ty mlhy očekáváme hlavně na Českolipsku a potom během dne už očekáváme malou oblačnost, víceméně bude skoro jasno až polojasno. A teploty nám zase trošku vyrostou oproti dnešnímu dni. Očekáváme nejčastěji teploty mezi 19 až 23 stupni Celsia.
1: Sobota bude tedy poměrně sympatická. A jak to bude v neděli?
2: Tak neděle nebude úplně ošklivá, ale na sobotu to mít nebude. Ráno to se bude velmi chladné, opět se můžou vyskytnout i přízemní mrazíky, 10 až 6 stupňů, v údolích až do těch 3 stupňů Celsia. V noci a ráno bude ještě malá oblačnost, postupně nám ale během toho nedělního dne bude té oblačnosti přibývat až na zataženo. Můžou se výjimečně vyskytnout slabé přehánky v Libereckém kraji, hlavně na severu, ale potom už nám zase oblačnost bude později večer ubývat a teploty 18 až 22 stupňů.
1: Říká Lenka Došková z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem. Moc krát děkujeme a naslyšenou, hezký víkend.
2: Děkuji, naslyšenou.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Srdce Celine Dion bije dál a dál pokračuje i den v kraji v Českém rozhlase Liberec. V nemocnici ve Frýdlantu na Liberecku dnes začala hlavní etapa její modernizace. Přijde na více než 226 milionů korun. Areál nemocnice díky tomu získá nový pavilon pro ambulantní a následnou péči. A víc už k tomu ve Frýdlantu zjišťovala redaktorka Jana Pavlíčková.
1: O rozvoji frýdlantské nemocnice se mluví už dlouho. Zařízení hrozil ještě před několika lety zánik, než ji od předchozího soukromého provozovatele převzala v roce 2020 krajská nemocnice Liberec. Ta už vloni opravila ve Frýdlantě ambulantní trakt a vybudovala v areálu nemocnice za 20 milionů nové přípojky vysokého a nízkého napětí pro všechny budoucí nové objekty. Dnes tedy začala ta hlavní část modernizace, tu odstartuje rekonstrukce bývalé márnice, říká technický ředitel stavební firmy Syner Václav Brodský.
2: Ve který pak bude kotelna a medicinální plyny, ale ta kotelna musí být první, aby jsme mohli vlastně zbourat barák, kde je současná kotelna, a musíme zároveň s tímhle objektem udělat nový inženýrský sítě, se kterými se napojí všechny ostatní objekty. Takže 10 měsíců prvních bude rekonstrukce tohohle domečku, pak teprve začne ta hlavní výstavba.
1: Jenom dodám, že ty stavební práce budou probíhat za provozu, nicméně provoz oddělení v nemocnici to nijak neomezí.
0: Kromě přeměny márnice na energocentrum má v nemocnici vyrůst i nový pavilon. Kde bude?
1: Také bude na místě bývalého dětského oddělení, které se kvůli tomu musí zbourat, a místo něj tedy vznikne nový objekt, ten bude propojený se sousedním pavilonem chirurgie a následné péče, říká generální ředitel krajské nemocnice Liberec Richard Lukáš.
3: By měl obsahovat laboratoře, ambulance a podobně a propojit ten objekt s akutním oddělením lůžkovým, kde je chirurgie, aby to bylo kompaktní, logisticky a tak dále. Cílem je tady udržet tu péči zdravotnickou minimálně ve formě polikliniky, čili spousta odborných ambulancí, které tady se budou rozvíjet. Už jsme tady otevřeli nově i dětskou naši ambulanci, plicní a tak dále.
0: A znamená to tedy, že z Frýdlantu časem zmizí operační zákroky, když to má být hlavně poliklinika?
1: Také není to tak úplně vyloučené. Nemocnice do budoucna zvažuje přesuny některých oborů do Liberce v souvislosti s dostavbou centra urgentní medicíny, s tím, že ve Frýdlantě by byly hlavně specializované ambulance, pohotovost, rehabilitace a následná péče, uvedl ředitel Lukáš.
3: Nemůžu zaručit, že tady bude nadále kompletní chirurgie a gynekologie, ačkoliv jsou tady jedni i druzí velmi skvělí, ale provozně po tom otevření CUMu může dojít k řadě změn, které odsud tu akutní péči možná odvedou. Ale to není podstatný vzhledem k tomu, co obyvatelé v tom frýdlantském běžku bezprostředně potřebují.
1: No ještě závěrem doplním, že ta zahájená modernizace

0: areálu Frýdlantské nemocnice potrvá do jara 2029 a nad rámec toho ještě město Frýdlant plánuje rekonstrukci objektu gynekologie, která už ale bude plně v jeho režii.
1: Také na Frýdlantsku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: Příjemné páteční pozdní odpoledne vám přeje Český rozhlas Liberec. Máme 2. října a to vlastně znamená, že už příští pátek 9. a v sobotu 10. října budeme vybírat nové městské a obecní zastupitele. Český rozhlas Liberec vám postupně představuje kandidující strany a hnutí ve všech okresních městech Libereckého kraje a dnes se vydáme do našeho nejmenšího okresu, do Semil.
1: Komunální volby 2026. Speciál z vašeho města.
2: Vítáme vás u speciálního předvolebního vysílání Českého rozhlasu Liberec věnovaného komunálním volbám. Představíme vám v něm lídry kandidujících stran a hnutí v Libereckém kraji. Okresní města jsme seřadili podle abecedy a postupně se jim věnujeme. A dnes tedy zamíříme do posledního z nich, tedy do Semil. U mikrofonu je Jana Švecová a ve studiu vítám také redaktorku Janu Pavlíčkovou.
3: Dobré odpoledne.
1: Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu Liberec.
2: Semily jsou podhorským městem mezi Krkonošemi, Jizerskými horami a Českým rájem. Leží v údolí na soutoku řek Jizery a Olešky. V minulosti byly důležitým průmyslovým městem a řemeslná tradice tam pokračuje dodnes. Podle posledních údajů Českého statistického úřadu v Semilech žije zhruba 8 tisíc obyvatel. Jano, připomeň, kdo v uplynulých 4 letech Semily vedl.
3: Starostkou města je Lena Mlejnková za volbu pro Semily, která je členkou starostů pro Liberecký kraj a zároveň je také senátorkou za obvod Jablonec nad Nisou a také krajskou zastupitelkou. V čele města je od roku 2015 a jak sama oznámila, funkci starostky letos obhajovat nebude, aby se mohla naplno věnovat práci v Senátu. Volba pro Semily má tedy nového lídra, kterým je současný první místostarosta Tomáš Sábl. Mlenková je na 2. místě kandidátky. Po minulých volbách se volbě pro Semily podařilo vyjednat širokou koalici s hnutím ANO a uskupením nezávislých kandidátů Spolu. Zastupitelstvo v Semilech má 21 členů, z toho volba pro Semily má 7 mandátů, hnutí ANO také 7 a 3 mandáty má uskupení Spolu. V opozici je aktuálně ODS s podporou KDU-ČSL se 3 mandáty a KSČM a nezávislí s 1 mandátem.
2: Kolik těch politických stran a hnutí v Semilech kandiduje právě teď v komunálních volbách?
3: O místo ve vedení města usiluje 6 politických uskupení, před 4 lety jich bylo o jedno méně, z vládnoucí koalice znovu kandidují volba pro Semily a hnutí ANO, uskupení nezávislých kandidátů Spolu zaniklo. Hnutí ANO opět vede současný 2. místostarosta a poslanec David Pražák. O hlasy voličů budou letos usilovat další 4 strany a uskupení, do voleb jde letos samostatně ODS, dál kandidují uskupení Moje Semily a hnutí Stačilo, které má na kandidátce členy KSČM a nezávislé. No a poslední je uskupení Společně pro Semily, kde figurují nezávislí kandidáti a členové KDU-ČSL.
1: Komunální volby 2026.
2: Jano, na první pohled to tedy vypadá, že se vedení města Semil může hodně proměnit. Může to být třeba tím, že se objevilo tolik nových politických uskupení?
3: Ano, ono to tak vypadá, ale 63 lidí ze 126 kandidujících, tedy polovina, kandidovalo i před 4 lety. Většinou jenom změnili politický subjekt. Když to hodně zjednoduším, tak letos jdou do voleb ODS a KDU-ČSL odděleně. Novinkou v Semilech je také hnutí Stačilo, kde ale 13 z 21 letošních kandidátů kandidovalo ve městě už v roce 2022, a to za KSČM a nezávislé. V letošních volbách se objevuje tedy hodně známých jmen, někteří ale ohlasy voličů budou usilovat za jiné týmy.
2: A kdo tedy do voleb v Semilech povede další strany?
3: Jedničkou ODS je Rudolf Farský, soukromý podnikatel a člen současného zastupitelstva, kam v roce 2022 kandidoval za ODS s podporou KDU-ČSL. Uskupení Moje Semily vede podnikatel a kulturní manažer Sebastian Kuršel. Kuršel byl v předchozích volbách na kandidátce nezávislého uskupení Spolu. Uskupení Moje Semily má ve městě nejnižší věkový průměr jen 40 let. Na kandidátce hnutí Stačilo je na prvním místě obchodní zástupce Ondřej Stránský. Uskupení Společně pro Semily vede do voleb praktický lékař Matěj Kraus.
1: Komunální volby 2026.
2: Můžeš připomenout, jak vypadaly uplynulé 4 roky v dalších městech Semilského okresu?
3: Mezi velká města okresu patří Turnov, Jilemnice, Lomnice nad Popelkou nebo Rokytnice nad Jizerou a v nich se za ty 4 roky žádné změny ve vedení nestaly. Možná bych zmínila Vítkovice v Krkonoších, kde se 3 zastupitelé z 8 pokusili v lednu 2025 odvolat nezávislého starostu Miroslava Vancla, a to kvůli nespokojenosti s výkopovými pracemi v obci a s výběrem ředitele školy. Návrh ale neuspěl a starosta Vancel bude letos funkci obhajovat.
2: Jano, na co se vedení radnic na Semilsku v tomto volebním období hlavně zaměřovala?
3: Řešila se transformace školství a sociálních služeb, například radnice v Semilech si nechává vypracovat analýzu, která má vedení města nasměrovat, kde dělat úspory, třeba které školské budovy jsou provozně nehospodárné. Turnov zase spolu s Libereckým krajem řešil výměnu 2 školských budov, aby mohla ve městě vzniknout nová plnohodnotná základní škola. Mimochodem více než 14-tisícový Turnov je největším městem okresu, má o zhruba 6,5 tisíce obyvatel víc než okresní Semily. Obce v Semilském obvodu se také v roce 2023 domluvily na společném financování sociálních služeb, jde například o pečovatelské a terénní služby, poradenství a podobně. Každá z nich, až na obec Veselá, přispívají do společného fondu stejnou částku na obyvatele a radnice v Semilech pak tyto peníze rozděluje. Cílem je zlepšit dostupnost sociálních služeb v regionu.
2: Když se ještě zastavíme u nějakých volebních zajímavostí na Semilsku, máme tu relativně hodně obcí s jedinou kandidátkou.
3: Je to pravda, v okrese jich je celkem 16, z toho i jedno město, konkrétně Vysoké nad Jizerou. Ve 2 městech nejsou současní starostové jedničkami kandidátek svých uskupení, a to v Rokytnici nad Jizerou a v Jablonci nad Jizerou. A v jedné obci už s jistotou víme, že bude mít nového starostu nebo starostku, protože současný starosta nekandiduje vůbec. Řeč je o Vyskeři a nezávislém starostovi Janu Kozákovi. 8 obcí v okrese má zase několik kandidátek vždy jen s jedním jménem. Jde například o obce Kacanovy, Kruh, Paseky nad Jizerou nebo Žernov. Znamená to, že tam komunální politici nekandidují za konkrétní uskupení, ale každý sám za sebe.
2: Volby v Semilech i na Semilsku shrnula redaktorka Jana Pavlíčková a po písničce nabídneme pohled jednotlivých politických uskupení na další směřování okresního města. Jako první se zaměříme na to, jak chtějí kandidáti v Semilech v příštích letech zastavit odliv obyvatel.
1: Komunální volby 2026. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Komunální volby 2026. Speciál z vašeho města.
1: Český rozhlas Liberec vám přináší předvolební speciál ke komunálním volbám. Dnes se společně s redaktorkou Janou Pavlíčkovou zaměřujeme na Semily. Všech šesti kandidujících stran a hnutí jsme se ptali, jak chtějí zastavit odliv obyvatel z města.
2: Lídři jednotlivých uskupení se v této otázce vesměs shodují. Všichni vnímají Semily jako dobré místo pro život a navrhují soustředit se na modernizaci a rozvoj škol a školek, dostupného bydlení a pracovních příležitostí. Hnutí ANO, volba pro Semily, společně pro Semily ODS a také hnutí Stačilo chtějí řešit dostupnost bydlení například revitalizací zanedbaných lokalit. Zmiňují například lokalitu Kolonka, kde by bylo možné vybudovat nové městské byty. Pokud jde o dostupné byty, tak podle ODS by se město mělo méně spoléhat na soukromé investory a být víc aktivní ve své vlastní politice. Mělo by co nejlépe využívat státní dotace a zvýhodněné úvěry. Hnutí Stačilo zase poukazuje na důležitost údržby městského parku nebo na to, že v tamní nemocnici přestala fungovat pohotovost.
1: A jak by chtěla zastavit odliv obyvatel další kandidující uskupení?
2: Uskupení Moje Semily vystvihuje především potřebu lepších a pestřejších pracovních příležitostí. Město by podle mě mělo víc zapojovat menší a střední podnikatele, zjednodušit administrativu a propojit místní firmy a podnikatele se školami. I podle hnutí Stačilo je otázka pracovních příležitostí ve městě naprosto zásadní položkou při řešení odlivu obyvatel. Uskupení Společně pro Semily zase navrhuje diskuzi o vybudování moderního domova pro seniory.
1: Tolik tedy téma, jak v Semilech zastavit odliv obyvatel. Kompletní odpovědi všech kandidujících stran a hnutí najdete na webu Českého rozhlasu Liberec, liberecrozhlas.cz. A za chvíli otevřeme další rezonující otázku týkající se města. Bazén nebo koupaliště? Víc za chvíli.
0: Komunální volby 2026. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Volby 2026. Speciál z vašeho města.
1: Český rozhlas Liberec vám přináší předvolební speciál ke komunálním volbám. Dnes se společně s redaktorkou Janou Pavlíčkovou zaměřujeme na Semily. A tentokrát jsme se kandidujících stran a hnutí zeptali, jestli by Semily měly vybudovat vnitřní plavecký bazén anebo koupaliště. Jaké byly tedy jejich důvody?
2: Tak koupaliště a plavecký bazén je něco, co lidé v Semilech opravdu řeší už hodně dlouho. Současné vedení města se v minulosti nepřiklánilo k možnosti obnovit staré koupaliště. Naopak na jeho místě nechalo nově vybudovat pump track pro cyklisty a bruslaře. Podle dřívějších vyjádření vedení města je v Semilech jen málo dní v roce vhodných ke koupání a provozování koupaliště by tak bylo pro radnici příliš nákladné. S tímhle názorem letos souzní úplně všechna kandidující uskupení. Všichni lídři kandidátek nám na tento dotaz odpověděli, že by se přiklánili spíš k výstavbě krytého bazénu, než k vybudování venkovního koupaliště. Podle nich je výhodnější provozovat celoroční krytý areál, který bude navíc sloužit třeba i školám nebo školkám.
0: Komunální volby 2026.
1: A jaké jsou tedy další argumenty kandidátů v Semilech na vybudování toho krytého bazénu?
2: Podle uskupení Moje Semily krytý bazén může nabídnout další pracovní příležitosti pro obyvatele a také příležitost pro vznik nových sportovních spolků. Navíc chce uskupení prověřit návrh, že by se v budoucnu krytý bazén rozšířil o venkovní část. ODS se také přiklání spíš ke stavbě krytého bazénu, navrhuje ale také obnovit ve městě tradici koupání v řece Jezeře, třeba stavbou plovárny. Hnutí Stačilo argumentuje obdobně jako ostatní uskupení. V odpovědi také připomnělo, že v okolí Semil je řada obcí, které koupaliště mají a jsou v dojezdové vzdálenosti. Ještě doplním, že současné vedení města si ke stavbě krytého bazénu právě nechává vypracovat odbornou studii.
1: Dnešní předvolební speciál Českého rozhlasu Liberec patří městu Semily. No a po písničce otevřeme další téma, které se bude týkat lepšího dopravního napojení.
0: Komunální volby 2026. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Komunální volby 2026. Speciál z vašeho města.
1: Vítáme vás zpátky u speciálního předvolebního vysílání Českého rozhlasu Liberec, dnes věnovaného městu Semily. U mikrofonu je s vámi Jana Švecová
2: a Jana Pavlíčková.
1: My už jsme hovořili o strategiích, jak zastavit odliv obyvatel a také o tom, co si kandidující strany myslí o vybudování venkovního koupaliště nebo o vybudování krytého bazénu. A poslední avizovaná část se tedy týká dopravy. Kandidujícím stranám a hnutím jsme v anketě položili otázku, co navrhujete udělat pro lepší dopravní dostupnost města. Jano, jaké byly odpovědi?
2: Ty odpovědi se poměrně lišily. Do Semil a ze Semil vede několik cest nižších tříd. Lidé z města často za prací dojíždějí autem, ale i hromadnou dopravou. Tomu pomohla v předchozích letech stavba nového dopravního terminálu. Radnice spojila autobusové a vlakové nádraží a některé kandidující strany se letos chtějí víc soustředit právě na tu hromadnou dopravu uvnitř města.
1: Takže to by měli zlepšit?
2: Ano, například podle ODS by mělo jezdit víc autobusů do okrajových částí Semil a radnice by mohla využít menší autobusy. Lidé by tak měli snazší cestování napříč městem, třeba na nákup, do školy, na poštu a podobně. ODS také navrhuje zavést kyvadlovou dopravu do nemocnice v Jilemnici, která je pro Semily spádová. Mohli by ji využívat lidé, kteří tam jezdí za specializovanou péčí.
1: Jak se kandidující subjekty vyjadřují právě k nabídce spojů mezi městy?
2: I tam někteří vidí prostor pro zlepšení. Například hnutí Stačilo prosazuje lepší návaznost vytížených linek do okolních měst a obcí, které lidé využívají pravidelně, aby se dostali do práce nebo do školy, třeba do Liberce nebo do Turnova. Podle tohoto hnutí by také mohlo být zajímavé spolupracovat na plánování dopravy s významnými regionálními zaměstnavateli a zřídit speciální linky pro pracující. Skupení Společně pro Semily by zase chtělo zlepšit linky na trase Semily-Praha.
1: A jaká možná vylepšení v dopravě navrhují další kandidáti?
2: Důležitost lepšího dopravního napojení ze Semil do okolních měst a obcí vyzdvihuje i volba pro Semily. Město by se podle ní mělo víc zaměřit na možnosti cestování, při kterých lidé nepotřebují auto ani autobus, například na vybudování nových chodníků podél frekventovaných silnic nebo na výstavbu nových cyklostezek. S tím souhlasí i uskupení Společně pro Semily. To zmiňuje i to, že se lidé ze Semil nemají jak dostat na kole nebo pěšky do nedalekého Košťálova, kde je právě koupaliště a semilští tam často dojíždějí. Vedení Semil z obcí Košťálov už několik let pracuje na vybudování cyklostezky podél řeky Olešky.
0: Komunální volby 2026.
1: Když jsme začali probírat dopravu v Semilech, tak jsem čekala, že budou kandidáti hodně mluvit o plánované výstavbě nové silnice 1/35 z Turnova do Úlibic. Jak se uskupení k tomuto tématu stavějí, tak víme už, že navržená silnice vedoucí Českým rájem má své odpůrce.
2: Několik politických subjektů v Semilech vnímá napojení Semil na tuhle plánovanou novou rychlostní silnici jako zásadní pro rozvoj města, dopravy a ostatně i pro zastavení odlivu obyvatel. Například David Pražák z hnutí ANO uvedl, že se i z pozice poslance pokusí se státem domluvit, aby se, pokud výstavba silnice začne, počítalo i s napojením Semil. Důležitost přivaděče zmiňoval i Matěj Kraus za Společně pro Semily, Sebastian Kuršel za Moje Semily a Tomáš Sábl z Volby pro Semily. Silnice má propojit zejména Turnov a Jičín. Pro obyvatele Semil by silnice podle těchto kandidátů znamenala lepší dostupnost autem do velkých měst za prací.
1: To byly tedy odpovědi 6 politických subjektů, které se letos ucházejí o hlasy voličů v komunálních volbách ve městě Semily. Všem jsme položili 3 stejné otázky, připravené pro naše předvolební vysílání. Jejich odpovědi vám ve zkrácené podobě představila redaktorka Jana Pavlíčková. Kompletní odpovědi jednotlivých stran a hnutí najdete na webu Českého rozhlasu Liberec, liberec.rozhlas.cz.
0: Komunální volby 2026. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Nemocnice ve Frýdlantu bude mít nový pavilon pro ambulance a laboratoře. U železničního přejezdu v Jablonecké revoluční ulici přibydou nové bezpečnostní prvky. Skupina zemí G7 uvolní 100 milionů barelů nafty a ropy. Zítra bude zpočátku místy mlhavo, jinak jasno až skoro jasno a teploty až 23 stupňů. Zprávy připravuje Iveta Bláhová. Hezký večer. V nemocnici ve Frýdlantu na Liberecku dnes začala hlavní etapa modernizace. Nemocnici hrozil před časem zánik, proto ji od roku 2020 převzala krajská nemocnice Liberec. Ta teď chce frýdlantský areál využít hlavně pro ambulantní a následnou péči. Kvůli tomu nechá zbourat nevyužívaný objekt bývalého dětského oddělení. Místo něj vznikne nový pavilon za 226 milionů korun, říká generální ředitel nemocnice Richard Lukáš.
2: By měl obsahovat laboratoře, ambulance a podobně a propojit ten objekt s akutním oddělením lůžkovým, kde je chirurgie, aby to bylo kompaktní, logisticky a tak dále. Cílem je tady udržet tu péči zdravotnickou minimálně ve formě polikliniky, čili spousta odborných ambulancí, které tady se budou rozvíjet.
0: Jablonec nad Nisou upraví dopravní značení u rizikového železničního přejezdu v Revoluční ulici. Magistrát podle mluvčí Jany Frečové stanoví v místě maximální povolenou rychlost na 30 km v hodině. Doplní i značky a bezpečnostní prvky. Před vjezdem vznikne například optická brzda. Řidiče má upozornit na nutnost zpomalit. Změna začne platit 17. října.
3: Železniční přejezd nemá závory. Na projíždějící vlak upozorňuje pouze světelná signalizace. Podle městské policie ale někteří řidiči výstrahu nerespektují. Například na konci srpna se na přejezdu střetl vlak s osobním autem. Dvě ženy se těžce zranily. V září zase městská policie zaznamenala dodávku, která přejezd projela na červenou. Z Jablonce nad Nisou Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
0: Profesionální hasiči v Turnově na Semilsku začali využívat novou základnu v integrovaném výjezdovém centru. V areálu v části Vesecko vznikly tři základny. Kromě hasičů budou sloužit také záchranářům a dopravní policii. Stavba základny stála 265 milionů korun. Většinu nákladů zaplatil Liberecký kraj. Ministerstvo vnitra na stavu přispělo 100 milionem korun. Skupina vyspělých světových ekonomik G7 uvolní prostřednictvím Mezinárodní agentury pro energii 100 milionů barelů nafty a ropy. Oznámili to vládní představitelé jednotlivých členských zemí po dnešní videokonferenci. Nařízení začne platit okamžitě a potrvá 4 měsíce s tím, že v prvních 20 dnech na trh poputuje větší množství nafty. Cílem nařízení je stabilizace světového energetického trhu kvůli dodávkám ropy omezeným v důsledku konfliktu na Blízkém východě.
1: Počasí.
0: V noci bude zpočátku místy ještě zvětšená oblačnost, jinak většinou jasno až polojasno. Během noci se lokálně vytvoří mlhy nebo nízká oblačnost. Nejnižší noční teploty 11 až 8, při uklidnění větru až 3 a lokálně přízemní mrazíky a na horách 6 až 3 stupně. Zítra ráno a dopoledne se lokálně vyskytnou mlhy nebo nízká oblačnost, která se bude během dopoledne rozpouštět. Jinak čekáme jasno až skoro jasno. A nejvyšší denní teploty 19 až 22. Na Českolipsku naměříme ojediněle až 23 stupňů a na horách 15 až 18 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Na silnici 9 u obce Radvanec na Českolipsku havarovalo osobní vozidlo do svodidel. Na místě probíhá vyšetřování nehody, projíždějte opatrně. A v Jablonci nad Nisou v Rýnovické ulici se střetla dvě osobní vozidla. Místo je s opatrností průjezdné.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu Českého rozhlasu Liberec.
4: Jsou to Zálety, od mikrofonu Českého rozhlasu vás zdraví Alena Zárebnická. Jsme znovu mimo rozhlasové studio, tentokrát na místě, které nemůžete minout, chcete-li z Vrchlabí zamířit do Špindlerova mlýna. Hned u kruhového objezdu je běžecký areál Vejsplachy. A právě tady jsem se z mnoha důvodů setkala a dala si rande s biatlonistkou, olympijskou reprezentantkou, bronzovou medailistkou z mistrovství světa v biatlonu v Anterselvě z roku 2020 a taky dámou, která se při poslední olympiádě v Cortině stala vlajkonožkou naší výpravy. Lucia Charvátová. Ptát se budu na momenty absolutní bolesti i radosti, na moment, kdy sportovec pochopí něco, co ho v kariéře posouvá dál, a zajímá mě, kdy bylo nejtěžší vstát a znovu jet a pálit. A jaký je poměr mezi množstvím slz z radosti a z bolesti. Jsem ráda, že nás posloucháte.
1: Zálety Aleny Zárybnické.

0: Lucie Charvátová se narodila v Hradci Králové a do svých 6 let žila ve Špindlerově mlýně. Místo, které jsem si já dovolila vybrat pro naše setkání, mi nabízí překrásný pohled do kraje a taky na Charvátu v kopec. Tak hned prozradíme, proč jsme tady a děkuji moc, že jste přijala moje pozvání na zálety. Dobrý den, Lucie.
1: Dobrý den, zdravím všechny posluchače.
0: Charvátu v kopec.
1: Je to tady už legendární místo. Já sama jsem ve Vejsplachách vyrostla, ale ty Vejsplachy změnily podobu mnohokrát a teď ta současná, která je, tak právě se na ní tyčí Charvátův kopec, což je uměle navezený, vlastně vyvýšený bod v momentu, kdy se tady vybagrovával rybník vedle kačák, tak všechny ten přebytečná zemina se sem dovezla v podstatě přes silnici a tím tady vznikl kopec, na který běžkaři výjíždějí ze 3 stran a myslím si, že dá komu je to v podstatě velmi náročný stoupání z mnoha stran a určitě nese teda jméno ne po mně, ale po mém otci, který tady ve Vejsplachách se stará o provoz a buduje Vejsplachy k tomu, aby vlastně běžkaři mohli lyžovat po celou zimu, ačkoliv ty zimy už v posledních letech nejsou tak ideální, jak bychom si je představovali.
0: Část toho lyžařského areálu je opatřena technickým sněhem, takže pokud nahrají dobré podmínky, alespoň ty teploty jsou takové, že se dá vyrábět technický sníh, část areálu osvětlená. Je to místo, kde já vidím životní tep i po tom, co v zimě zajde slunce. Těší vás to?
1: Já mám ohromnou radost, co vlastně teďka tady dokázal vybudovat. V podstatě už to bude 20 let, kdy od nějakého prvního sněžního děla se tady vybudoval areál, který je konkurenceschopný, z kterého mají potěšení jak místní, tak i lyžaři z větší dálky, protože i díky tomu, že je tady opravdu osvětleno, tak je možnost využívat areál v podstatě od rána až do večera a věřím, že prostě na lyžařské chodky si zde přijdou veškeré věkové kategorie i výkonnostní kategorie. Já sama, když jsem přes zimu doma, mám nějaký volný čas, tak pár tréninků tady vždycky odjedu a těší mě to, když tady vidím mladé naděje, které v podstatě směřují dál a dál a vidím v nich své následníky.
0: Když pročítám vaše webové stránky, tak hned v jednom z prvních odstavců říkáte, že jste rodačkou z Krkonoš, o tom jsme mluvili, ale taky hned v té samé větě říkáte, že váš život je víceméně zbalený v tašce na kolečkách. Tak kdy jste zbalila první tašku a vyrazila na první soustředění?
1: Tak první soustředění v podstatě někde v roce 2005, kdy jsem nastoupila tady na základní školu Náměstí míru do sportovních tříd a vyrazila jsem na své první soustředění s panem Alešem Sukem, který mě přivedl k tomuto sportu. A právě to, jak jsme říkali, že já pocházím ze Špindlerova mlýna, tak dlouho potom jsem si kladla otázku, jestli vlastně jsem si vybrala ten správný sport, jestli by mi přece jen sjezdový lyžování nešlo lépe, protože v tom Špindlu jsem jenom sjezdovala a s těma běžkama jsem se dostala do kontaktu, až když mi bylo 12 let, ale teď zpětně určitě ničeho nelituju. A od té doby jezdím pravidelně na soustředění, zbalená právě v tašce na kolečkách. Teď poslední roky už je to profesionální sport minimálně 15 let, kdy opravdu většinu těch tréninků odtrénuju někde, dejme tomu v zahraničí, ale ráda se vracím domů, ale co na tom nemám ráda, tak je právě to vybalování té tašky a znovu balení tašky. To je nejhorší činnost, kterou mám s tím sportem spojenou.
0: K tomu vašemu sjezdovému lyžování. Dívala jsem se na fotografie, viděla jsem vaši dětskou lyžařskou, jak stojíte u vleku. A troufám si říct, že to byl stoh anebo nějaký jiný kopec, když budeme listovat stránkami Lucie Charvátové na webu.
1: Nebyla jsem troškař, začala jsem se sjezdové lyžování na stohu, tam jsem se opravdu naučila lyžovat a myslím si, že dodnes na výkonnostní úrovni sjedu hledasi jaký kopec a je to má oblíbená aktivita, takže na jaře, když ještě zbyde sníh a mám nějaký volný čas, tak ráda na sjezdovky nebo na skialpy vyrážím.
0: Ideální. Od roku 2013 jste českou reprezentantkou v biatlonu. Udržet si to nadšení a tu radost ze sportu i po tolika letech. Jedna z nejčastějších otázek, které dostáváte, ale mění se odpověď na ní s postupem času?
1: To je velmi těžká otázka. Já myslím, že nemění. Vlastně já je zázrak asi, že jsem u sportu vůbec zůstala, protože mé předpoklady nikdy nebyly nějaký, že bych byla super talent. Já mám všechno, řekla bych, velmi vydřené tréninky, poctivě odtrénované. Nikdy jsem vyloženě neměla nic zadarmo, ale co mě u sportu vždycky drželo, byla dobrá parta. A tu jsem právě měla od té základní školy, co jsme tady s Alešem Sukem trénovali, tak jsme měli výbornou partu a potom, i když jsem přecházela k běžeckému lyžování do Jílenice, tak jsou to přátelé, které mám dodnes a mám je na celý život. Kdykoliv se vidíme, jdem si spolu zasportovat a udržujeme toho zdravého ducha a hlavně strašně rádi vzpomínáme na ty příhody, které jsme zažili v těchto těch dorosteneckých juniorských letech. Potom už se z toho stalo více zaměstnání, řekla bych, ale samozřejmě takhle se na to dívat nelze. Já, protože ten sport mám v sobě od malička a každý den pro mě pohybovat se je v podstatě svátek, takže já to tak nevidím, že by to byla dřina nebo nějaká práce. Je to v podstatě součást mého života a tak to beru. Samozřejmě jsou dny, kdy se mi na trénink úplně nechce, když je hnusný počasí nebo se cítím unavená, ale já jsem na to tak zvyklá a v podstatě si nedovedu představit život, že bych ten den nešla sportovat nebo hlavně nešla na ten trénink.
0: Lucie Charvátová, posloucháte Zálety.

0: sedíme na zahradních stoličkách, které Lucie pro dnešní rozhlasový rozhovor vytáhla ze svého auta. Máme parádní výhled na Charvátův kopec ve Vrchlabí, který je pojmenovaný podle tatínka, který se tu stará o běžecké stopy a díky kterémuž vlastně funguje celý tenhle ten lyžařský běžecký areál. Jedno jméno, které se už několikrát prolnulo naším rozhovorem, pan učitel Suk. A věřte mi, že jsem ho v záhletovém rozhovoru slyšela od nejednoho lyžařského reprezentanta a olympionika. Tak pojďme teď po společném jmenovateli vašich začátků Aleši Sukovi. V tom nejlepším slova smyslu, pojďme po něm, řekněme o něm něco víc.
1: No, vzpomínám si na moment, kdy jsem odjížděla právě na to soustředění a moje mamka v podstatě byla v slzách, kdy viděla, že na soustředění odjíždí jen samí chlapci a jedem někam, kde není ani umývárka, budeme se mít v potoce a budeme si kácet stromy v lese, aby jsme si zapálili ohníček a opekli buřty. Takže s panem Sukem to ne vždycky bylo úplně jednoduchý, rozhodně jsme si nežili jako bavlnce a myslím si, že nás všechny to velmi zocelilo, že ne vždy šlo jenom o to trénování, ale někdy bych řekla, že šlo až o přežití, ale rozhodně mi to dalo dobrý základ do života, že si jen tak něčeho nezaleknu. Ale pan Suk, tak to je legenda sama o sobě, ten vychoval nejednoho sportovce a já jsem měla vlastně do sportovní třídy, když jsem chodila, tak vlastně jsem mými spolužečkami byly Karolína Erbanová a Eva Samková a to je právě to, co nás velmi spojuje a můžem všechny říct, že díky panu Sukovi jsme vlastně u sportu zůstali i tak dlouho, v podstatě dodnes všechny.
0: Má geniální talent na to, rozpoznat talent, to se mu bez pochyby podařilo v mnoha případech. Vy jste pod jeho vedením vyhrála vlastně i první běžecké mistrovství republiky?
1: Je to tak a shodou okolností to právě bylo tady ve Vejsplachách. No, kdy start byl ještě tady za potokem, jak jsem říkala, Vejsplachy měly mnoha podob, ale pamatuju si na to, jak pan Suk vždycky měl dobrou radu na startu a to hodně to rozdejchej, ať máš první kilák zadarmo, anebo moje oblíbená vzpomínka na něj je, když viděl takovou vyplašenou holku v páté třídě, která stojí na startu svého prvního mistráku, měla jsem startovní číslo 37 a on říká, lichý číslo. Tak ty jsou vždycky dobrý, ty vyhrávají. A od té doby věřím na lichý čísla.
0: Potvrdilo se to i na nějakém z velkých závodů, třeba v tom roce 2020, taky bylo číslo liché?
1: Byla to 83, bylo to číslo liché a tam potom ještě samozřejmě roli v biatlonu hraje to, na kterém střeleckém stavu střílíte a když můžu, tak si taky vybírám liché číslo.
0: Jasně, pokud je tedy na střelnici volno a vy můžete dojet do toho místa, které je volné. Mimochodem, máte na to kromě té lichosti čísla ještě nějaký jiný recept, kde nakonec zastavíte? Má to nějakou logiku?
1: Ne, vůbec ne, tak samozřejmě, když střílíme bleže, tak se střílí v první polovině střelnice v těch místech, kde většinou

0: Zálety Aleny Zárybnické.
1: S Lucí Charvátovou moc ráda dnes mluvím venku v přírodě. Posloucháte Zálety, které pro vás vysíláme v Českém rozhlase. Je to pro mě výjimečné setkání. Ne úplně často se stává, že proti mně sedí sportovec s tělem i duší. A já jsem na začátku říkala, že mě nesmírně zajímá to, v jakém procentu, vzájemném procentu jsou slzy radosti a slzy bolesti. Jak to má Lucie Charvátová?
2: Já jsem toho názoru, že do sportu slzy nepatří. Samozřejmě člověk prožívá zklamání, může být naštvaný po tom závodě, ale ve mně opravdu spíš se projeví ty emoce toho naštvání. Neříkám, že bych šla a zlámala rovnou hůlky, jako kteří je vidět, někteří sportovci tak své emoce prožívají, ale já jsem spíš víc v pohodě, snažím se být v pohodě a rozhodně mě to nedohání k slzám. Nemám to úplně ráda, když ty sportovkyně právě brečí, litují se a tak na tím lanaří, to já radši to překlopím ten list a jdu dál.
1: Kdyby vznikal dokument Lucie Charvátové, víte, jak by se jmenoval?
2: Teď se mi už nabízí říct skoro já legenda, protože opravdu jsem asi jedna z nejstarších biatlonistek v České republice vůbec a nikdy předtím jsem si to nemyslela, že ve sportu budu tak dlouho. Vždycky ten milník byl takový do 30 a dost, ale musím říct, že jednak to prostředí v biatlonu se docela mění, že těch sportovkyní, že patřím samozřejmě k těm nejstarším, ale nejsem jediná, což mě velmi těší a že takový ty mýty o tom, že ženy ve sportu prostě mají určitou hranici a pak by měly být doma, věnovat se rodinným záležitostem, tak to myslím, že už opravdu je na zvážení každého a že ta volnost pro ty ženy teď je velmi značná a i ta podpora třeba žen, který se chtějí po mateřství vrátit ke sportu, teď je vidět, že opravdu se na tom víc a víc pracuje. Takže musím říct, že někdy si připadám, že už jsem legenda, protože v týmu opravdu máme mladé holky, které dělají v podstatě, se narodili, když, no ne, to bych přehnala, že se narodili, jsem začala dělat biatlon, ale opravdu, když vytahuji nějaké vzpomínky, tak to ještě bylo úplně v jiné době a někdy, když si představím, že pro mě tyhle legendy taky stále byly a viděla jsem je v tom sportu, tak to byly fakt staří lidi, takže někdy tak si připadám.
1: Kdybyste si mohla pustit znovu jakýkoliv, teď navazuju na slovo legendy, legendární biatlonistický záběr, ať už se to týká vás osobně nebo kohokoliv jiného, nějaký moment, který můžete vnitřně označit, že to byl legendární moment vašeho a nebo jiného biatlonisty. Byl by to nějaký konkrétní?
2: A tak začnu klidně sobecky. Samozřejmě, že nejradši vzpomínám na svůj dojezd na mistrovství světa v Anterselvě do cílové rovinky. Ten záběr jsem potom v televizi několikrát viděla a vím, jak to komentátor v daný okamžik prožíval a to vlastně teď mě přijde na tom strašně krásný, že nikdy jsem tu podporu takhle zvenčí vlastně nevnímala, neviděla, ale když komentátor televizní dokáže takhle rozhecovat v podstatě diváky u televize, tak myslím, že to museli prožívat stejně s ním a stejně tak já to prožívám teď, když to zpětně vidím.
1: Ten čas, kdy doběhnete do cíle a už u vás stojí reportér a chce nějakou tu bezprostřední reakci, protože samozřejmě diváka bezprostřední reakce zajímá, asi je sakra krátký.
2: No, já se snažím vydechat tak, abych vyloženě do toho mikrofonu potom nefuněla, ale samozřejmě v těch emocích člověk do toho cíle dojíždí a ještě vlastně v ten moment ani nemusí tušit, jak nakonec skončí a může to být někdy opravdu těsný. Chce to k tomu mikrofonu přijít s klidnou hlavou a nevyhlit za sebe všechno zlo světa právě na toho komentátora a nedávat, asi nešířit to úplně dál. Já mám jeden takovej triček, který moc neříkám hlavně těm komentátorům. Já většinou se snažím neposlouchat, na co se mě ptají. Já tak si představuju, na co by se mě asi mohli ptát a tak nějak v jedné linii odpovídám o tom, jaký byl závod a co si o tom myslím a většinou to funguje a nepřijde mi, že by to do téhle chvíle nějak poznali.

0: Lucie Charvátová, sedíme na lyžařských tratích, teď tedy aktuálně proměněných ve fotbalové hřiště u Vrchlabí. Areál se jmenuje Vejsplachy. Já schválně jméno Vejsplachy používám v prvním pádě, protože vlastně nevím, jestli se říká ve Vejsplachách, ve Vejsplaších, ale asi spíš Vrchlabáci říkají ve Vejsplachách, že?
1: No, my celkově tady máme rádi naše krkonošské nářečí, takže možná ne všechno říkáme češtinářsky správně, ale já sama používám termín ve Vejsplachách, ale vím, že třeba tadyhle o kus dál je kříž u Výsplach a někdo říká Vejsplaších, takže já budu ráda, když všichni do Vejsplach dorazí a rozhodnou se sami, jak je budou nazývat.
0: Přesně tak, hlavně, že to budeme říkat s úsměvem na tváři. Pojďme teď, Lucie, jestli můžu pro mě poodhalit trošičku zákulisí toho, a to je příprava materiálu a vlastně i ten moment střelby jako takové. A já vlastně ani nevím, jaký termín používáte pro to, co tedy vozíte jako biatlonisté na zádech. Jak je to správně?
1: Tak to vysvětluji velmi ráda a docela velmi často. Já se účastním nějakých příměstských táborů s malými dětmi a tam samozřejmě slyším ta vaše pistole, ale pistole je krátká, ta je u pasu a my používáme termíny flinta, malorážka nebo zbraň, v našem slengu často bouchačka, ale samozřejmě správný název je malorážní zbraň dlouhé ráže.
0: To je skoro jazykolám, mám-li to vyslovit správně. Každopádně četla jsem a opravte mě, jestli to není pravda, že možná už loňskou sezonu anebo na tu letošní nějaká novinka na vašich zádech?
1: U mě konkrétně ne, lehce se mění pravidla pro všechny biatlonisty, protože se dbá na velmi zvýšenou bezpečnost, přece jen nadále platí to, že střílíme s náboji, které můžou člověka zabít, proto ta bezpečnost je samozřejmě na místě. V podstatě největší změny se týkají manipulace, kdy biatlonista si nesmí na svou zbraň šáhnout dříve než vlastně na té střelecké podložce, tak to je asi ta největší změna. Pak určitě si diváci můžou všimnout, že spousta biatlonistů se snaží ve střelbě zrychlit. Já když jsem začínala s biatlonem, nebo když diváci vzpomenou na Gábinu Koukalovou, ty střelecké položky byly kolem 30 vteřin. Momentálně, pokud nestřílíte po 25 vteřin, tak nemáte šanci a na lyžích to většinou nedojedete. Takže biatlonisté se snaží svou manipulaci velmi zrychlit a proto i ty zásobníky se snaží mít co nejblíže ve své pažbě té komoře, kam vlastně ten zásobník vkládají. Takže i tam ta manipulace je trošičku jiná v současné době a ty pravidla se to snaží nějak tak podchytit a jakoby udělat unijní pro všechny.
0: Je důležitá váha nebo ta biometrie?
1: Tak minimální váha zbraně je 3,5 kg bez zásobníků. Řekla bych, že samozřejmě pro menší holky ta váha zbraně hraje roli. Ty jsou rády, když vezou v uvozovkách pouze 3,5 kg, ale pro nějakou stabilitu, obzvlášť ve větru, potom ty kluci mívají zbraň i přes 4 kg a asi se cítí v té střelecké poloze stabilněji. Důležité je mít dobře vyvážený ten lauf. Tam se většinou přidávají nějaké závaží, protože ano, je to vysunutá, že jo, osa před tu zbraň a když do toho foukne vítr, tak to je to, co vám s tou střelbou pěkně zahejbe a ten terč potom minete raz, dva. Takže snaží se každý biatlonista si tu zbraň optimálně vyvážit, ale taky, co vlastně je možný od výrobce nebo ten, kdo mu tu pažbu na tu míru dělá, tak je to v podstatě, co mu vyhovuje a nejde to úplně tak přizpůsobit tomu, jak by to bylo ideální.
0: Jak jste si rychle zvykla na to, že na zádech musíte zbraň vozit. Nepřekáželo vám to, když srovnáme vaše běžecké lyžování a vlastně začátky v biatlonu?
1: Tak není to úplně to, co bych vyhledávala. Já z běžeckého lyžování jsem vlastně byla i silnější v klasice, takže já kdybych teď mohla zase do biatlonu zpátky přivést tu klasiku, byla bych velmi ráda, ale nedovedu si představit, jak se i tehdy při klasice jezdilo s flintou na zádech. Ta flinta zátěží sama o sobě je, ale musím říct, že my s ní až tolik netrénujeme v létě prakticky vůbec, takže vlastně je to takový ten moment až toho nečekaného překvapení při tom závodu, kdy tam člověk myslí na jiné věci a nevnímá to jako zátěž, takže mě flinta osobně nějak moc neomezuje, ale samozřejmě, když porovnám třeba opakovaný trénink, který jedu se zbraní nebo bez zbraně, tak na kiláku to může být rozdíly 15 vteřin, takže nelze úplně srovnávat výkon absolutní v běžeckém lyžování a v biatlonu, ale potom naštěstí, když jedete biatlonový závod, tak na tu zbraň vůbec nemyslíte. Já miluju, když je umrzlo, technický sníh, krásně to jede, odraz prostě jak na betonu, ještě k tomu zasněžený hory, sluníčko, modré nebe. Je potřeba mít, říkám, dobře namazené lyže a obzvláště v podmínkách třeba jarních sněhů, kdy už je to opravdu i o těch věcích, které jsou jasně dané, že třeba ty nečistoty, které jsou na tom sněhu, na jarních snězích, tak že ten skluz prostě zpomaluje, brždí a tam ta máza je neskutečně důležitá. Já jsem prožila ve své kariéře i ten přechod z fluorových vosků na ty bezfluorové a říkala jsem si, toho se nikdy nechci dožít, to radši skončím s biatlonem, to bude hrozný. A opravdu si pamatuju na to, že ten první rok nebyl vůbec dobrý. Jednak žádný týmy, vyjma nějakých skandinávských, na to nebyli připraveni. Takže co závod, to byl nějaký pokus a v podstatě boj s větrnými mlýny, protože tam i ta příprava těch lyží se odvíjela v podstatě už 24 hodin dopředu a vlastně nikdo nevěděl, jaký ten správný postup. Musím říct, že teď za ty tři roky asi, co se jezdí na bezfluorových vozcích, tak už to ty servisáci vychytali, ty produkty na to jsou o dost lepší, takže ten pocit začíná být téměř skoro dobrý, ale ten prvotní přechod, ten byl opravdu na ten pocit velmi těžký.
0: Je něco, bez čeho si nedokážete představit, že byste do závodu odstartovala?
1: Tak před samotným závodem je to takový koloběh událostí, který jedna bez druhé v podstatě by mi nedovolila umožnit se ten start postavit. Je to od samotného nástřelu a když si představím, že si jenom třeba zapomenu napáskovat náboje do zásobníku, tak to je ta největší noční můra, kterou jako biatlonista určitě má, že přijede na tu střeleckou podložku, dá zásobník a zjistí, že je prázdný. Jako řekněme, je po závodech, ale není to konec světa, od pořadatelů tam dostane náhradní zásobník nebo náboje, ale je to ztráta v řádu minuty i více, takže bez toho si nedovedu představit, že bych vystartovala.
0: Vida, tak jsme se dostali na noční můru biatlonistek. Lucia Charvátová, posloucháte Závety.

0: chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Seznámíme vás s invazními druhy rostlin. Pozveme také na výstavu králíků, holubů a drůbeže a poradíme s výrobou ptačího krmítka.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Zálety Aleny Zárybnické.
1: S Lucií Charvátovou dnes moc ráda mluvím v záletech. Možná nějaká zbrklost, možná nějaká nepozornost, možná nějaký moment, kdy se před závodem nesoustředíte tak, že by to všechno klaplo. Vzpomenete se nějakou konkrétní?
2: Tak vzpomenu si velmi dobře, stalo se to v Oberhofu, protože všechno špatné, co mně se může stát, většinou je v Oberhofu a proto opravdu musím říct, že to není mé oblíbené místo k závodění a vůbec k ničemu. Nicméně pamatuji si, že jsem v Oberhofu vystartovala na tréninkových lyžích, takže když si vzpomenu, jak jsme se teď bavili o těch pocitech, tak vyjet na tréninkových lyžích a hned vidět ten pocit, že ty lyže nejedou, tak to je opravdu žalostný. Ten závod dobře nedopadl, ačkoliv jsem po prvním kole navzdory všem pravidlům přezula na závodní namazané lyže, tak mi k lepšímu výsledku nepomohly, ale naštěstí v systému, v kterým startujeme teď a kdy ty lyže si bereme přímo na startu správné, tak už by se to asi nestalo, ale to jsou moje vzpomínky, které v biatlonu určitě jakoby možná i taky někdo prožil, stejně tak jako se biatlonistovi, včetně mě se stalo, že objela jsem trestné kolo navíc, zapomněla jsem obě trestné kolo, anebo taky moje legendární příhoda o tom, jak jsem vystřelila jeden náboj navíc, aniž bych to tušila, což znamenalo automatickou diskvalifikaci.
1: Připomeňte mi momenty, kdy jste se dozvěděla, kdy budete vlajkonožkou v Cortině na posledních olympijských hrách.
2: Bylo to pro mě velmi nečekaný v tom, že v podstatě ještě před začátkem olympiády přišel takový dotazník, kam se člověk mohl nanominovat a já jsem se nanominovala s tím, že jsem nevěděla, jaký bude následný postup. Prostě říkala jsem si, jo, dobrý sranda, možná jsem tady jediná z těch sportovců, kdo ty maily čte, tak ať je vidět můj zájem o tom, že jsem si e-mail aspoň přečetla, ale potom došlo k hlasování sportovců a to mě velmi mile překvapilo, že právě sportovci si za svého zástupce a vlajkonoše zvolili právě mě. Možná je to tím, že ve sportu už nějakou dobu působím, současně jsem v komisi sportovců Českého olympijského výboru, takže se snažím mít pozitivní vliv na sportovní prostředí, aby závodníci se cítili dobře a jakmile bychom jim i my v komisi sportovců mohli pomoct, tak ráda přiložím ruku k dílu a budu dělat všechno pro pohodu těch sportovců, takže je to vlastně i taková odměna za to, že nějakou práci pro ten sport dělám a že si mě ty sportovci zvolili.
1: Byla v ten moment nějaká tréma?
2: Ani ne, já když si na to zpětně vzpomenu, tak asi to nevyzní úplně skvěle, ale v Milánu jsem nebyla, vlajku jsem nesla v Cortině a tam jsme se prošli přes náměstí a mě to spíš připomínalo nějaké mládežnické závody, protože ta atmosféra tam opravdu nebyla olympijská, takže trému jsem neměla a zvládla jsem to v pohodě. Samozřejmě nesla jsem třeba vlajku na zahájení dětské olympiády za Královéhradecký kraj a vím, že největší nervy jsou s tím, aby se nezamotala, takže předtím je potřeba pořádně se rozmávat a rozcvičit se na tenhle velký výkon. Takže vlajka se mi naštěstí v televizním záběru nezamotala a tím jsem považovala svůj úkol splněný.

0: Biatlonistka Lucie Charvátová, posloucháte Zálety. Krásně jste se zmínila o tom, že chodíte na přednášky k dětem, že se staráte o to, aby se o biatlonu vědělo i mezi mladými sportovci. Co vás na tom nejvíc těší nebo překvapuje?
1: Já mám radost z dětí, kteří chtějí zkoušet biatlon, ale samozřejmě v jejich očích vidím, že strašně zábavná je ta střelba, když ty terče padají, ale potom se jim snažím klást na duši, že to není jenom o tom střílení, ale že je to hlavně o té fyzické kondici, kterou mně přijde, že kolikrát mladí biatlonisté rádi přehlížejí a možná i jejich trenéři, protože já tím, že jsem byla vychovaná, jak jsme zmínili, panem Sukem a velmi tvrdým tréninkem od žákovských kategorií, tak si myslím, že je to stále to, z čeho já těžím, a to z velmi dobré fyzické výkonnosti v biatlonu. Víme o tom, že nejsem silná střelkyně, ale snažím se všechno na těch lyžích dojet, seč to jde. A to si myslím, že je ten základ, a to se dětem snažím i trochu přidat, že opravdu je potřeba být aktivní, trénovat a není všechno jenom sport hrou, někdy je opravdu potřeba zabrat.
0: A kolik víc rozumíte teď svému tělu, než jste mu rozuměla před 10, 15, 20 lety?
1: Myslím si, že už docela hodně. Prožila jsem si tak nějaké zdravotní lapálie, které samozřejmě mě vedly k tomu, že jsem přemýšlela o tom, proč je to zrovna takhle s mým tělem. Ono celkově metabolismus mého těla ne vždy fungoval úplně stoprocentně, tak jak by si sportovec představoval, takže tam jsem s tím strávila určitě spousty času a možná mě to i nějaký ten čas ve sportu stálo, že ne vždy byly moje sezóny dokonalý, byly tam nějaký tmavější roky a ty mě nutili vlastně přemýšlet o tom, jestli vůbec mám se sportem pokračovat, ale nakonec mě to naučilo velmi o mém tělu a v podstatě můžu říct, že když se ráno probudím, tak poznám, jaký budu mi den, a tomu se snažím přizpůsobit i ty tréninky. Samozřejmě, abych plnila tréninkový plán a mělo všechno nějaký smysl, ale když zrovna ten den cítím, že to není úplně ono, tak není důvod se přepínat a rvát to přes koleno, prostě udělá se to někdy jindy. Takže je to o tom naslouchat svému tělu a opravdu si myslím, že už to mám naučené, nepotřebuji k tomu žádný podpůrný systémy nebo nějaký extra měření, cítím to na sobě.
0: Poslední otázku v Zálety vždycky klade umělá inteligence a vás se Lucie ptá, co bude to nejdůležitější v nadcházející sezóně světového poháru, na co se teď nejvíc soustředíte?
1: No tak přípravy pomalu vrcholí do svého finále, teď už jsme v období, kdy ty tréninky jsou velmi intenzivní a těžké. Mám tam nějaké neduhy z celého léta, které se snažím postupně tréninkově dohánět, ale musím říct, že nebude to asi sezóna snů. Je to tak asi vždycky, když ten čtyřletý cyklus je vyvrcholen olympiádou, tak ten rok na to buď musí být skvělý, anebo je to lehce v útlumu. Bojím se, že moje sezóna asi bude lehce v útlumu. Nicméně vrchol sezóny je v estonském Otepe, což je velmi větrná střelnice a moje další z neoblíbených míst, takže budoucí sezóna, nemám z ní úplně dobré pocity a musím říct, že se na ní nějak speciálně netěším.
0: Budeme hodnotit, až bude za námi, ale při vašem životním optimismu, při vašem životním elánu a při přehledu a schopnosti soustředit se i na jiné momenty, než je ta sportovní kariéra, si myslím, že ta cesta ven, třeba i z toho netěšení, se existuje. Lucie, moc děkuju za pro mě velmi inspirativní rozhovor a vážím si vašeho úsilí a vaší pevné vůle, kterou máte nejenom ve sportu. Děkuju vám za to.
1: Děkuju moc krát, bylo mi velkým potěšením tady s vámi být dnes.
0: A že jsme si to užili, krásně, parádně, seděli jsme na běžeckých okruzích kousek od Vrchlabí ve Vejsplachách. Mým hostem byla Lucie Charvátová. Krásnou neděli přejeme vám všem.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Celní úřad v Liberci zabavil ve dvou obchodech stovky tabákových výrobků. Nová lávka přes Kamenici v Tanvaldu má být hotová do měsíce. Prezident Pavel se za týden nezúčastní voleb do zastupitelstva obce Černouček. Zítra bude místy mlhavo, jinak jasno až skoro jasno a teploty do 23 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezký večer. Tabákové výrobky v hodnotě přesahující 190 tisíc korun zabavil celní úřad v Liberci, oznámil to mluvčí úřadu Jan Moc. Porušení zákona odhalili celníci při kontrolách ve dvou kamenných obchodech. Našli elektronické cigarety, nikotinové sáčky a psychomodulační látky, které si převzala policie. Zabavené výrobky neměly platné tabákové nálepky ani české nápisy s upozorněním o škodlivosti.
2: Sladké elektronické cigarety si často kupují mladiství a hrozí jim riziko ohrožení na zdraví. Jeden z provozovatelů obchodu elektronické cigarety ukrýval v plastových kýblech od potravin. Oba obchodníci se zabaveným zbožím budou muset doplatit daň a v případě prokázání trestného činu jim hrozí zákaz činnosti a až 3 roky vězení. Z Liberce Johana Tománková, Český rozhlas.
0: V Tanvaldu staví novou lávku přes řeku Kamenici. Dělníci už pomocí jeřábu usadili mostovky, informovalo vedení města. Most se nachází v ulici U Lávky při výjezdu z Tanvaldu na Velké Hamry a jedná se o jedinou spojnici v lokalitě s rodinnými domy. Práce by měly být hotové zhruba do měsíce.
2: Radnice v Tanvaldu začala silniční lávku opravovat už v květnu. Lidé ke svým domům musí docházet po lesní cestě. Stavba zatím nenabrala výrazné zpoždění. Dvě části mostovky mají přes 20 metrů a kolem 35 tun. Celkové náklady na výstavbu dosáhnou zhruba 8 milionů korun. Z Tanvaldu Johana Tománková, Český rozhlas.
0: Maximální cena nafty se o víkendu a v pondělí oproti dnešku mírně sníží. Litr nafty má zlevnit o 4 haléře, řidiči za něj zaplatí nejvýš 48 korun a 54 haléřů. Informovalo o tom ministerstvo financí. Naopak litr benzínu budou smět čerpací stanice prodávat dráž, a to až o 5 haléřů. Nový strop je 45 korun a 97 haléřů. Prezident Petr Pavel příští týden nebude volit do zastupitelstva obce Černouček, kde má trvalé bydliště. Informovala o tom jeho kancelář. Jako důvod uvedla soukromou zahraniční cestu, na kterou dnes Pavel odjel. Prezidenta podle hradu chyba v plánování mrzí. V pracovním programu bude pokračovat v pondělí 19. října, kdy přijme velvyslance. Volby budou příští pátek a sobotu, do Senátu se letos v Pavlově obvodu nevolí.
1: Počasí.
0: V noci bude zpočátku místy ještě zvětšená oblačnost, jinak většinou jasno až polojasno. Nejnižší noční teploty 11 až 8, na horách 6 až 3 stupně. Zítra ráno a dopoledne se lokálně vyskytnou mlhy nebo nízká oblačnost, která se bude během dopoledne rozpouštět. Jinak očekáváme jasno až skoro jasno. A nejvyšší denní teploty 19 až 22, na Českolipsku až 23 a na horách 15 až 18 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Jablonci nad Nisou v Rýnovické ulici se střetla dvě osobní vozidla, projíždějte tudy opatrně. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Kolokviální neznamená koloniální. Vidíte, dobrý den.
2: Dobrý den. A asi si to ani nikdo neplete, ale narazila jsem na to při korekturách.
1: Jaký překlep?
2: V podstatě spíš přehlédnutí toho překladatele, který napsal, že jsou tam koloniální výrazy v místním jazyku v Polynésii. A takže ono to trošku vypadalo logicky, byla to kolonie, ale v originále bylo kolokviální a to je něco úplně jiného.
1: No u toho koloniální asi víme, co to znamená, tam to nemusíme moc vysvětlovat.
2: Přesně.
1: A co to kolokviální? Já si pamatuju na vysoké škole, že jsme občas měli kolokvium. To bylo takové jako setkání hromadné, ale už si nepamatuju, co se tam řešilo, co to kolokvium bylo. Vysvětlete nám to.
2: Tak když začneme tím kolokviem, tak může to být jistý seminář, přesně tak, k nějakému tématu, zpravidla tedy na vysoké škole, nebo dřív ještě za mých časů, to byla ústní zkouška, takový druh ústní zkoušky, kde nebyly známky, ale třeba zápočet jenom. Uh-huh. Jakože nižší ústní zkouška. Dneska nevím, jestli se moc ještě ústní zkoušky dělají. No a bylo to, nebo to slovo kolokvium je od latinského kolokví, což je sloveso a znamená, nebo znamenalo rozmlouvat spolu. Což na tom semináři i na té zkoušce by se mělo dít.
1: A teď nám dejte nějaký příklad toho přídavného jména, když je něco kolokviální.
2: Možná bychom mohli začít tím, že je to termín z jazykovědy, což je asi jasné z toho úvodu, jak jsme to probírali. A v naší české jazykovědě se objevil až v 90. letech 20. století. Zhruba jako náhrada budoucí, řekněme, obecné nebo hovorové češtiny. A tím se dostáváme k tomu, co to znamená kolokviální výraz. Je třeba, když řeknu akorát. Není to ve spisovné češtině, rozhodně ne v tom stylu, v kterém tady spolu rozmlouváme, ale je to typický příklad běžné komunikace. Akorát bych měla říct, až spolu vyjdeme na ulici a budeme si jen tak povídat a ne tady tak vysoce, ve vysokém stylu. A zkrátka běžná komunikace, kde se stírá rozdíl mezi spisovným a nespisovným. V tom každodenním spontánním vyjadřování se jazykovědci obecně ve světě rozhodli v 19. století nazvat to tímhle latinským termínem a u nás to přišlo až v 90. letech.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: zajímavosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že když člověk vypije moc vody, může ho to i zabít? Voda je zcela zásadní pro život, jak ho známe. Ve vodě na planetě Zemi život kdysi dávno vznikl a ke své existenci ji potřebují všechny živé organismy. Když se vody tělu nedostává, mluvíme o takzvané dehydrataci. U člověka, jehož tělo tvoří voda zhruba ze 60 až 70%, mluvíme o dehydrataci ve chvíli, kdy je výdej tekutin vyšší než jejich příjem. Vodu z těla ztrácíme například pocením nebo při průjmových onemocněních, jako jsou cholera či tyfus. Ta můžou vést až k dehydrataci způsobující smrt. Jenže obdobné riziko nám hrozí i při nadměrném příjmu tekutin. Hyperhydratace neboli otrava vodou způsobuje, že se nám krevní plazma příliš naředí a tím se naruší rovnováha elektrolytů v těle. Důsledkem je porucha mozkových funkcí. Tento stav přichází ve chvíli, kdy člověk vypije v krátkém čase 5 a více litrů vody. Z různých soutěží v pití vody nebo extrémně časově a fyzicky náročných sportů jsou známy případy, kdy účastník po požití velkého množství vody opravdu zemřel.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: bránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky, být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
1: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
0: Chystáme oslavu plnou legrace.
1: To se mi líbí.
0: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
1: Prosím vás, tak dělejte něco klobouk.
0: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
1: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
0: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve hvězdní.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Jihomoravští policisté ukončili jízdu dvěma účastníkům tuningového srazu. Měsíční pátrání po pohřešované ženě z Frýdku Místku skončilo, policie našla její tělo. Zítra bude většinou jasno nebo skoro jasno s teplotami do 24 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Jihomoravští policisté dnes ukončili jízdu dvěma cizincům, kteří mířili na tuningový sraz v Praze a Brně. Jednomu odebrali osvědčení o registraci auta kvůli neschváleným úpravám. Druhý, 17-letý řidič, neměl řidičský průkaz. Policie kvůli srazu od včera častěji kontroluje hlavně dálnice D1 a D2 a další významné silnice na jihu Moravy. Zítra se mají účastníci přesunout z Prahy do Brna. Policisté budou kontrolovat taky odpočívadla, čerpací stanice a další místa, kde by se mohli řidiči shromažďovat. Na sraz Europe Illegal Season End by mohli podle policistů dorazit až tisíce upravených aut. Policisté našli tělo pohřešované 38-leté ženy z Frýdku Místku. Před měsícem odešla z bytu bez dokladů a telefonu. Kriminalisté její tělo našli v hustě zarostlé oblasti frýdeckého lesa poblíž skládky. Vyšetřovatelé teď čekají na výsledky pitvy, která má vyloučit cizí zavinění. Ženu před událostí trápily psychické problémy, potvrdil náměstek krajského policejního ředitele Martin Lichý.
2: Volala o pomoc, ale myslím, že nemoc důrazně, že to řešila sama se sebou. Nebyl nalezen dopis na rozloučenou. Doposud. Do těch míst, kde jsme ji nalezli, nás dovedly kamerové systémy, které jsme postupně měli zajištěné. Bylo 2000 hodin záznamu, takže jsme je postupně rozpletali a ukázalo nám to směr, kterým paní Jana šla, takže jsme to rozvinuli, to další pátrání tam.
0: Silničáři dnes v 9 hodin večer omezí dopravu na Pražském okruhu. V tunelech Lochkov a Cholupice v jižní části dálnice bude provoz svedený do jednoho tubusu v režimu 2+1 jízdní pruhy. V uzavřeném silniční pásu provedou dělníci technologický servis a zdrsní betonový povrch. Omezení potrvají do nedělního poledne. Sport. České fotbalisty čeká ve Španělsku souboj s aktuálními mistry světa. V Oviedu proti nim nastoupí zítra ve 20 hodin a 45 minut. V domácím kádru nechybí hvězdy z letošního šampionátu Jamal, Rodri nebo Oyarzabal. Na souboj s nimi se těší i křídelník Mladé Boleslavy a nováček v české reprezentaci Martin Schubert.
3: Nejlepší tým na světě teďka pro mě. Nejlepším hráčem na světě nebo hráčema. Pro mě to určitě jako křídelníka bude hlavně Jamal, na kterého rád sleduju, protože to, co dokáže vlastně s tím míčem a jak dokáže obejít ty hráče, tak pro mě až neuvěřitelné. No. Těším se na to. Počasí.
0: Zítra bude většinou jasno nebo skoro jasno. Ráno se hlavně v severozápadní polovině Čech budou místy tvořit mlhy nebo nízká oblačnost. Během dopoledne se pak budou rozpouštět. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 jeďte opatrně na kilometru 167 směrem do Brna. Blízko levého pruhu jde u středových svodidel neoznačený chodec. Na Pražském okruhu na 20. kilometru směrem na D1 blokuje levý jízdní pruh nehoda 3 osobních aut. A havárie osobního auta je hlášená i v Ostravě ve Vratimovské ulici. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Vesele a zdravě.
1: Vesele a zdravě.
4: Připravená je doktorka Kateřina Cajdamlová.
5: A budeme mít opět sucho v puse, já už ho mám teď.
4: Opravdu?
5: Proč? No, opravdu. No, tak mám nervy, že jo, samozřejmě, to je psychogenní a je to takzvané akutní a krátkodobé. Ono totiž, když to trvá delší dobu, tak je to docela problém, protože ta slina má spoustu důležitých funkcí.
4: Je to téma, které jsme zvolili záměrně, protože posluchači se hodně ptali a zůstalo nám dotazů dost, tak na ně odpovíme, no a začneme vtipem jako vždycky. Lékař se ptá námořníka. A netrpíte žízní? Kde pak? Tak daleko to nikdy nenechám dojít.
1: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Pořad Vesele a zdravě, tentokrát na téma sucho v ústech. To sucho nejčastěji znamená, že málo pijeme. Tělo se tak hlásí o příjem tekutin. Je možné, aby nám ústa úplně vyschla? A mohou sucho způsobit i některé nápoje? Na to se redaktorka Bára Kvapilová ptala i praktického lékaře Josefa Štolfy.
1: Můžou opravdu ústa vyschnout?
2: Tak úplně ne. Úplně tak, abychom, že se nám tam vlastně vytvoří asfaltová nebo úplně suchá jako asfalt stezka, tak takhle úplně vyschnout nemohou. Když nám ty ústa vysychají, tak ty pocity vyvolají takové reakce, že buď s tím děláme něco, aby se to skutečně nestalo, nebo navštívíme lékaře.
1: Jsou různé druhy suchosti?
2: Suchost v ústech jinak vnímáte, ku příkladu, když máte vykažený zuby, nebo když máte po nějakém jídle, které bylo hodně kořeněné nebo palčivé, nebo naopak, když třeba to sucho v ústech je vyvoláno léky a nebo něčím, co jste pozřel, a nebo třeba zánětem slinné žlázy, jo? Takže v tomhle směru je to jiné vnímání, není to jiná suchost, ale je to jiné vnímání.
3: Tak co pak, pánovi, voda nechutná?
4: Ani slyšet nechce.
3: Vy jste pěknej. To si musíte sugerovat takovouhle věc, když to něco nechutná, tak si myslím vnitru svém, že piju, řekněme, co pijete vy rád.
5: Slivovici.
3: No, tak to si musíte myslet intenzivně, že pijete slivovici. No.
1: Jsou třeba nápoje, které mohou způsobit suchost v ústech?
2: Určitě. Dělají to jednak tedy tvrdé alkoholické nápoje, ale někdy to dělají i takové ty, co obsahují taurín, že jo, a takové ty budiče. Hodně sladké nápoje taky.
4: No tak to zkus, jak ti to pán radí. No sugeruj si to.
3: Tak co pijete?
5: Slivovici.
4: No vidíš.
3: Tak proto on sem ten mizera Brunner jezdí.
1: Máte pro nás nějakou zajímavost z ordinace?
2: Já mám hlavně takovou klientelu, která je spíš tak jako zvyklá na určité stimulační látky, a takže vím, že když takoví ti pacienti přijdou a oni si na tohle to většinou nestěžují, ale oni už jako sebou většinou mají plastovou lahvičku s nápojem a počas toho rozhovoru nebo vyšetřování tak popíjejí, a pokud už si na to stěžují, tak to většinou bývá i postižení sliznice, který vyplývá ovšem z toho, že si tedy většinou aplikují něco ne žilně, ale brž tedy do sliznice nosní, a ono se jim to pak vrací a zároveň ty sliznice vysychají.
6: Vesele a zdravě.
7: Já bych jenom shrnula, že slina pomáhá mechanicky vlastně odstraňovat zbytky potravy. Další, co dělá, ona remineralizuje naší sklovinu.
8: Co to znamená?
7: To znamená, že má v sobě kalcium a má v sobě fosfáty, a pokud funguje správně, tak vlastně pomáhá tomu, co jináč musíme kupovat drahé zubní pasty, které to obsahují, aby se nám obnovovala sklovina.
8: To znamená, že si můžeme čistit zuby i bez pasty, když máme dost slin?
7: Někdy jo. Ale já si myslím, že my už teďko jíme tak divně a pijeme tak divně, že už to asi nejde, a jsme hlavně málo na sluníčku. Takže mít sliny a mít v pořádku sliny a mít dobře nabušený sliny je prostě výhoda.
8: Když jste říkala, že je důležité, co pijeme, co máme pít na dobré sliny?
7: No rozhodně ne nic sladkého. Samozřejmě.
8: Jak to se nám bude tak jako tvořit? Ta slina ne?
7: No, tak Patrik si dělá legraci, milí posluchači, protože on to moc dobře ví, že naopak po sladkém se kazí samozřejmě zuby.
8: No to jo, ale sliny?
7: Se kazí zuby a to už žádná slina nenapraví. Další věc, co dělá sladké pití a je velká nevýhoda, a to též dělá velmi slané pití nebo velmi solená potrava. Ono nás to dehydratuje, protože ty nadbytky odstraňuje ledvina, ale ona to dělá za pomoci vody v těle.
8: To znamená, co teda pít? Čistou vodu? Minerálku?
7: Ideálně,
8: čaj?
7: Ano.
8: Ovocný?
7: Možná, no. Já bych věci, které jsou spíš jako hodně naplněné vodou, bych jedla, to znamená, já nevím, nějaký rajčata, nějaký okurky a prostě ku podivu k mému překvapení i květák obsahuje 90% vody. To by člověk neřekl.
8: Je dost tvrdý, ne?
7: Je dost tvrdý a bavíme se o květáku za syrova. Jedl jste to někdy, Patriku?
8: Jo.
7: To je strašně dobrá potravina. Pro posluchače velmi doporučuji, vyzkoušejte. Samozřejmě různé polévky, vývary, že jo, vývar, to je věc, která obsahuje kolagen, jo, to je teda se netýká slin, ale ten bychom měli jíst tak obden, jo, kdo dneska dělá vývar. No, a další, my bychom se měli vyhýbat alkoholu, protože i ten dehydratuje a víme, že když pijeme kávu, tak k ní ve slušné restauraci dostaneme čistou vodu, protože i ta káva odvodňuje. Takže prostě s vodou docela problém, no, musíme bumbat.
8: Proč máme sucho v ústech, tak o tom si budeme povídat i za malou chvíli s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou v našem pořadu Vesele a zdravě.
6: Vesele a zdravě. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.
8: Pojďte všichni,

0: Dejte všichni do nich, pozvěte si, všichni známe. My vám dobrou radu dáme, neboť právě otvíráme. Prodáváme, vydáme, svatá chcete, tak to máme, co nemáme, obětáme, všechno známe, všechno víme, poradíme, posloucháme.
1: Posloucháte pořad Vesele a zdravě a my se s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou vracíme do studia, abychom si popovídali o suchu v ústech, což nám možná připomene i básničkou Náš posluchač.
2: Zdraví Petr. Trápí vám mě v jednom kuse hnusný pocit sucha v kuse. Myslel jsem, to spraví vláha, ale moc to nepomáhá.
3: A jenom bych chtěla dodat, že slin se vytváří 0,3 až 1 ml za minutu, což je docela hodně, veďte. Představte si za den, je to půl až 1,5 litru, to je různé, a je to 20% naší plazmy. To znamená, to je hodně, hodně, hodně tekutiny.
1: A proč ty sliny v ústech máme? Proto, abychom lépe polikali, protože to pusu často otevíráme a vysychá, nebo to má nějakou další funkci? Proč tam jsou?
3: Takže za prvé je to něco, co nám vytváří médium pro to, abychom měli chuť. To znamená, pokud máme méně slin, tak se nám mění vnímání chuti. Další, ta chuť, ta je velice důležitým naším jako senzorickým smyslem, faktorem. Ano, protože my musíme poznat, kdybychom jedli něco, co je třeba schnilé, nebo třeba arzen má nějakou speciální chuť, takže dávat si na to pozor, nás naučila příroda. Samozřejmě to vytváří to prostředí, ve kterém, a je to vlastně první takové zvlhčující, které nám pomáhá i dobře dýchat, to znamená, nám může vyschnout v ústech i třeba během noci, když máme hodně sucho v ložnici a spíme s otevřenými ústy, to je docela často.
1: A co se děje v těch ústech, když vysychají? K čemu tam dochází?
3: Tak, zaprvé se samozřejmě špatně mluví, protože to, aby se dobře mluvilo, to je taky něco, že tam musí být vlhko.
1: No ale když se nám tvoří sliny hodně, tak taky jako to není
3: ano,
1: to nejlepší.
3: Ano, samozřejmě. Tady máme takovou škálu od 0 do 10 a mělo by se to pohybovat 4 až 6. Jo? Taky slyšíte, že to rozmezí je poměrně velké, 0,3 až 1.
1: A když ne, tak máme k doktorovi zajít?
3: No, já bych zaprvé nejprve zkusila udělat pár věcí, které můžu udělat hned. To znamená zrevidovat pitný režim, přidat ty různé vlhké zdroje, to znamená meloun, jahody, jak jsem říkala, rajče, kurku, a zkontrolovat, jestli nesolíme příliš mnoho. Potom bychom si měli uvědomit, jak jsme ve stresu, všimnout si, nebo někdo, kdo je v ložnici s námi, jestli chrápeme nebo ne, jestli spíme s otevřenými ústy, v jaké poloze, a případně si zvlhčit vzduch v našich obytných místnostech. No a pokud vlastně další týden pořád máme ten týž problém, no tak musíme k doktorovi.
1: Proč nám vlastně vysychá v ústech, třeba když nám někdo dá nepříjemnou otázku nebo nás něčím zaskočí, ale dáme odpověď a najednou se objeví takový ten pocit, že lepí se nám pusa.
3: Ano, říká se, krve by se v něm nedořezal, a říká se, mám z toho sucho v puse, a obojí vlastně hovoří o takzvané centralizaci oběhu, které

0: krevní tlak, prokrví nám to naše svaly, vyprázdní to trávicí trakt, abychom prostě byli lehcí na útěk.
1: Paní doktorko, a může sucho v ústech třeba i za zápach z úst?
0: To je zajímavá otázka. Je to možné vzhledem k tomu, že vlastně v okamžiku, kde je v těch ústech sucho, tak tam vznikají různé prasklinky, ragády, další věci.
1: Ragády?
0: Ano, to jsou takové jako trhlinky. Děkuji, že ano, promiňte. A další, co se může dít, a je to v souvislosti, tak se nám může zvyšovat koncentrace žaludeční kyseliny a ten zápach se může zintenzivňovat.
1: Může nám vyschnout, i když venku prší nebo je velká vlhkost?
0: Tak to jsem zatím nikde nenašla, ale domnívám se, že zcela jistě, protože já teda nevím, ale já žádný hadičky, kterýma by na mě šlo z těch mraků, víte,
1: tak ta vlhkost to dýcháme. Nemám.
0: No to dýcháme, ale to se slinama nemá co dočinit.
1: Nemá?
0: Patriku, nemá.
1: Teď máme pít, aby jsme měli sliny, takže když to jenom, vlhkost dýcháme.
0: Já se hluboce omlouvám, ale to, že my se napijeme, znamená, že ze žaludku přejde ta tekutina do našeho cévního oběhu a z něj se teprve přefiltruje do těch slin. Jako představa, že já se nadechnu a lup a jde to rovnou do krve, no to fakt ne.
1: Co za to třeba může a taky jaké nemoci se mohou projevit díky tomu, že máme málo slin, nebo opačně, jak to funguje, tak to budeme řešit i s posluchači, protože ti se ptali už dopředu a máme připravené dotazy.
0: A teď se napijeme během písničky.
1: Dobře, tak jo.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Vesele a zdravě, pořad, který posloucháte, vy se i díváte. A samozřejmě máme připravené i dotazy posluchačů, protože dopředu se ptali a proto tento pořad děláme. A vy teď můžete tedy klást otázky paní doktorce. Tak tady je první dotaz.
1: Dobrý den, je mi 65 let, beru Gapulsid, Prestarium, Neo, Olanzapim, Citalex, Aliprazole, Kontrolok taky a je mám sucho v ústech. Čím to může být?
2: Děkujeme za dotaz a já bych tady řekla, že ty léky, které pán bere, tak jednak jsou na vysoký krevní tlak a jednak je tam jeden lék na depresi. To znamená, tady bude určitě kombinace příčin, ale zase bych jako první zkontrolovala množství soli v potravě a množství tekutin, které pán konzumuje, protože to může nakonec pomoci i tomu krevnímu tlaku. Nevím, jestli má třeba ten dolní krevní tlak vyšší. Z těch léků vlastně je jasné, že ten vysoký krevní tlak má. Nevím, jestli si ho monitoruje, to by samozřejmě měl dělat. No a tady bych asi doporučila, aby nejprve si udělal vlastně takovou kontrolu toho, co všechno dělá sám. Možná přidal, jak říkám, ty zdroje tekutin v těch různých typech ovoce a zeleniny. Přidal čistou vodu a trošku možná omezil solení. V České republice se solí 4 až 5krát víc, než bychom měli. Takže trošku pozor, no. A snad to přejde, budem držet palce.
0: Sucho v ústech, téma, které řešíme s posluchači a vy jste se dopředu ptali přes naše stránky www.veseleazdravie.cz. Paní doktorka tam našla další dotaz.
2: Ano, tak paní Kadeřábková, co dělat proti suchu v ústech? Zřejmě, a to se paní asi domnívá správně, to dělají léky, které užívá. Nic nepomáhá ústní voda. Řekla by, že po ní je to ještě horší, ani žvíkačky. Já bych jenom chtěla říct, že ten lék, který ona uvádí, tak má účinnou látku karbamazepín a používá se k různým typům neurologických stavů. Jeden z nich je neuralgie trigeminu, tedy trojklaného nervu, a ten může s tím suchem v ústech souviset. Tady bych doporučila, aby se paní zeptala lékaře, který ten Timonel předepsal, a zkusila vlastně zjistit, jestli nemůže třeba vzít nějaký dietní doplněk nebo čím by to mohlo být. No a samozřejmě trošku víc pít a zkontrolovat sůl, no. Omlouvám se, že se opakuju.
0: Ještě jeden dotaz před písničkou. Další dotaz z našeho telefonního záznamníku.
3: Paní doktorko, prosím o radu. Je mi 76 let. Jsem onkologický pacient 3 roky po ozařování horního levého kvadrantu. Trápí mě sucho v ústech a po ránu hleny v krku, které nemůžu dostat ven. Já nesmrkám, nekašlu. Mám i přístroj na spánkové apnoe. Trápí mě to už po ty 3 roky po tom ozařování. Beru léky na osteoporózu, draslík, měla jsem myokarditidu a reumatoidní artritidu. Děkuji vám za radu, posluchačka Helena.
2: Tady bych doporučovala zkontrolovat pitný režim a toho pití by mělo být 2 až 2,5, někdy až 3 litry tekutiny denně, což zejména ve vyšším věku, paní zmiňovala, že jí 76 let, není tak úplně snadné dodržet. Další samozřejmě ve věku 76 let dochází k drobné už involuci neboli zmenšení těch slinných žláz, ale stejně bych zkusila zkontrolovat solení a přidat nějaké takové třeba vodu s citronem nebo vodu s grapefruitem. Zkusit prostě trošičku něco, co vlastně zvýší tu chuť a vytvoří takovou tu, já nevím, že budem slinit, když se na to jenom vzpomeneme. No.
4: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Zeithamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.

0: Pořad Vesele a zdravě po písni se vrací k tématu sucho v ústech. Je to téma, které jsme záměrně vybrali, protože jsme zjistili, že ten první díl měl takový úspěch, že zbylo hodně dotazů a my na ně chceme odpovědět. Tak tady je, paní doktorko, další telefonický dotaz.
1: Dobrý den, mně je 61 roku a už od mládí, prakticky od takových 30 let, se mi stává, že když jsem velice nervózní, tak mě úplně vyschne v ústech, ale tak strašně, že nemůžu ani mluvit, že tam prostě nemám vůbec žádnou vlhkost. Mně připadá, jestli to není od nervu, ale zajímá by mě, paní doktorko, váš názor.
2: Já moc děkuju, že nám tohle svěřujete. Tak od nervů to asi je. Je tam několik indicí, že by to mohlo od těch nervů být. Jednak to nastalo ve velmi mladém věku, takže tam těžko předpokládat, že by se jednalo o nějakou nemoc. Další důvod, vy sama říkáte, že když přijde nějaký impuls, takže dojde k vyschnutí v ústech, čili je to to akutní a my tam můžeme krásně vysledovat ten takzvaný spouštěč. A pokud náhodou máte takzvanou úzkostnou osobnost, tak tam je moc důležité se otužovat. To znamená vlastně po malých krůčcích se exponovat těm nervy drásajícím situacím, prosím, na hranici komfortu, ne moc jako za tu komfortní zónu, a budem vám moc držet palce.
0: Může za sucho v ústech, paní doktorko, třeba to, že špatně dýcháme?
2: Může. Ta předchozí dáma, která se dovolala na záznamník, stejně jako paní Marie, která říká, že když se v noci zbudí, takže téměř pokaždé má totálně vyschlý jazyk a ústa. To jsou situace, kdy ten člověk dýchá s otevřenými ústy. Ta dáma, co se dovolala, hovořila, že má přístroj na spánkovou apnoe, což je situace, kdy se dokonce zastavuje dýchání během noci a ten přístroj vlastně pomáhá, aby dýchal za ní. No a v těchto případech samozřejmě to sucho v ústech se objevuje častěji.
0: Proto jsou i zvlhčovače u těch přístrojů.
2: Ano, a tam se doporučuje, tady paní Marii bych doporučila, aby si zkusila třeba pověsit vedle postele vlhký ručník, protože on, jak se bude vypařovat, tak bude zvlhčovat vlastně vzduch ve výši těch jejich úst a mělo by to pomoci.
0: Je tu prostor ještě pro jeden dotaz, ten telefonický?
3: Dobrý den, je mi 82 let a trpím hořkostí v ústech. Byla jsem v nemocnici v roce 21 celkem 3 týdny. Byla jsem na kyslíku, potom jsem mohla chodit jenom s chodíčkem. Mám stále hořko v ústech. Už jsem byla na vyšetření na gastro i ORL. Nikde mi neporadili. Řekl mi pan doktor, kdybych věděl, od čeho to je, byl bych šťastný. Ale kdo to má vydržet? Jinak mám artritidu, takže užívám Trexan, no a takový ty léky na bolest a podobně. Děkuji.
2: Naprosto vás chápu, to je protivný, zejména ta hořká pachuť je velmi obtěžující. Já teda nevím, ale bych si, nebo minimálně bych vyzkoušela, jestli to není problém s trošku příliš koncentrovanou žlučí, to může být, a v tu chvíli by docela mohl pomoct žlučníkový čaj. On je hořký, obsahuje peliněk, takže bych ho ze začátku zkusila pít ředěný, pije se ráno na lačno a pije se večer jako poslední věc před usnutím, a moc by mě zajímalo, jestli si to aspoň kapáneček nepomůže. Držím palce.
0: A třeba nám dejte vědět, jsou tu stránky www.veseleazdravie.cz, je tu i facebookový profil našeho pořadu, kde s námi můžete komunikovat.
4: Vesele a zdravě. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Vracíme se opět k diskuzi, která se týká sucha v ústech. To téma jsme už kdysi ve vysílání měli, zbylo hodně dotazů. My jsme vás nakonec vybídli, abyste volali, psali, ptali se, pokud na vás tehdy nedošlo. Vy jste to udělali a tak teď můžeme odpovídat na další problémy s doktorkou Kateřinou Cajtamlovou. Máme tu další telefonický dotaz.
1: Tady Vítězka Vojtěch, Lipov, věk 72 roku a problémy máme, že sucho v puse. Řečený jazyk, mám tam nějakou vyhlášku a nevím, co s tím, ale jsem léčený na leukémiu v Brně. Potřeboval bych poradit, co s tím. Prodělal jsem už nějaké patrálie, užívám akorát léky na Parkinsona. Proto bych byl rád, že paní doktorka poradila a poděkovali za to.
2: Já moc děkuju za poděkování. Jinak my to tady přímo v studiu slyšíme, že opravdu sucho v ústech máte. Slyšíme vlastně na té řeči ten problém s tím suchem. Tady bych možná zkusila doporučit dvě věci. Jedna věc, jestli by třeba vám nepomohlo cucat kostky ledu. Někdy to jako pomůže.
0: No. Kostky ledu.
2: No jo, fakt. Normálně kostky ledu, cucat, puse. Samozřejmě ten led je dobré, abyste si ho dělal doma sám, nekupovat ho takový v těch pytlech, jo, chápete. Abyste věděl, že ty kostky můžete dát do pusy a dělat to z vody, kterou máte z vodovodu, protože ta je dvakrát denně kontrolovaná, takže víme, že je v pořádku. No, to by byla jedna věc. Další věc, zkontrolovat pitný režim. Já se omlouvám, že se opakuju, ale prostě je to tak. A vím, že pacienti, kteří trpí leukémií nebo dalšími krevními chorobami, tak někdy nemají úplně dost třeba červených krvinek, takže je otázka, jestli třeba pro preparáty B12 nebo železo nebo něco dalšího, jestli by to třeba kapáneček nepomohlo. Samozřejmě zase budu říkat pít a dávat si pozor vlastně na to, jestli v noci máte dostatečně zvlhčený vzduch v ložnici.
0: Otázka další je psaná z našeho webu.
2: Pan Ladislav píše, už asi 6 měsíců mě trápí sucho v puse po ránu, nevím, co to znamená, dřív jsem to vůbec neměl a ptá se, jestli to nesouvisí s tím, že bere 2 roky a teď mi teda tady píše Dupalax, sirup na břicho, já se domnívám, že spíš to bude Gutalax, to jsou kapky, které vlastně pomáhají člověku, aby šel normálně na záchod a říká, že z toho má popraskanou pusu. Tak já úplně příbalá Gutalaxu nevím, takže doporučuji přečíst, ale určitě i ta zácpa, to znamená i to, že pán ten Gutalax potřebuje, hovoří o tom, že možná nemáte úplně dost vlákniny a možná ani tekutin. Takže to, co jsem říkala na začátku, nějaký melon, zkusit rajčata, okurky, prostě nějaké hodně 90% tekutin obsahující zeleniny a ovoce a možná zabijem 2 mouchy jednou ranou a zlepší se i zácpa i slinění.
0: Ještě malé shrnutí nás čeká v našem pořadu, co se týká sucha v ústech.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou.
4: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
5: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
4: Chystáme oslavu plnou legrace.
5: To se mi líbí.
4: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
5: Prosím vás, tak dělejte něco klobouk.
4: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
5: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
4: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
3: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám. Český rozhlas Liberec, Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Shrnutí toho našeho povídání o suchu v ústech, téma, které řešíme v pořadu Veselé a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou. Tak jak si nepřivodit to vyschnutí v ústech, paní doktorko?
1: Tak, já mám tady takových 5 zásad. Zásada číslo 1, Patriku, to určitě budete vědět, vidíte. Ano, a kolik pít?
0: Dostatečně.
1: Ano, 2 až 3 litry tekutin. Zásada číslo 2, Patrik rozhodně znovu zná, takže Patriku.
0: Nepít alkohol, nesolit.
1: Správně, výborně. Zkontrolovat, kolik solíme a kolik alkoholu a radši žádný. K tomu bych ještě pro kuřáky přidala nekouřit. Takže další, protože kouření výrazným způsobem vlastně narušuje tu správnou tvorbu slin v ústech, protože běžné kouření obsahuje vlastně dehet v tom vdechovaném vzduchu a to nepomáhá ničemu.
0: Proto po ránu kašlou taky?
1: Ano, třeba, ale tak oni kašlou, protože mají obstrukční bronchopulmonální chronickou chorobu, to je onemocnění plicních průdušek, takže to bych dala stranou.
0: Tomu další, se budeme věnovat někdy jindy.
1: Přesně tak. Další, vyhýbejte se příliš sladkým potravinám. Z toho bych řekla, nejsladší jsou ta různá smutíčka. Ono to vypadá jako fajn, ale jsou strašně sladká. Další, co je sladké, jsou snídaňové cereálie a další, co je dost sladké, jsou ty různé džusové koncentráty. Takže na to pozor. No a samozřejmě čistěte si zoubky, vyplachujte si ústa ústní vodou a používejte mezizubní kartáček, protože tím pádem vaše sliny vlastně nebudou se plýtvat na to, aby vám pomáhali čistit dutinu ústní, ale budou fungovat čistě na to mluvení a případně na to jídlo.
0: Asi sledovat ty příbalové leták, jestli náhodou to sucho v ústech není nějaký projev těch léků, ne?
1: Není on úžasný, to jsem zapomněla. Tak v okamžiku, kdy nás to trápí, tak opravdu zajděte za lékaři. Ta první volba by byl asi zubař, druhá volba ušní nosní krční, protože tam se podívají, jestli něco se neděje. Z dalších by to potom mohl být třeba neurolog, protože i tvorba slin souvisí se správnou nervovou činností. No a mrknout se na prokrvení, co dělá krevní tlak, jestli není příliš nízký, příliš vysoký a zkusit prostě zkontrolovat celkový zdravotní stav.
0: Nějaká mimika, trénování pusy, jakož výkání na prázdno nepomůže
1: tomu? Obávám se, že ne.
0: Ne.
1: Jakože bych tachá. No tak zkuste, hleďte, obličejová gymnastika možná nebude prospívat tolik tvorbě slin, ale zase budeme mít hezký obličej.
0: A to je dobrá zpráva, tak pro dnešek děkuju a těším se zase na příští setkání u našeho pořadu Veselé a zdravě. A loučíme se i s vámi, mějte se pěkně a poslouchejte zase příště.
2: Veselé a zdravě, magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas zprávy.
3: Justiční databáze a weby soudů po několikadenním výpadku znovu fungují. Brnu se nepřihlásil žádný zájemce o provozování letecké linky do Frankfurtu. Zítra bude většinou jasno nebo skoro jasno s teplotami do 24 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Justiční databáze a weby soudů jsou po několikadenním výpadku znovu plně dostupné. Ministerstvo spravedlnosti oznámilo, že technické potíže odstranilo. Výpadek zasáhl například databáze Infosoud a Infojednání nebo weby Nejvyššího a Nejvyššího správního soudu. Problémy podle ministerstva způsobila závada na hardwareu. Úřad zároveň připustil, že výpadek ukázal na dlouhodobý technologický dluh v IT infrastruktuře justice. Spuštění letecké linky z Brna do Frankfurtu nad Mohanem je odložené. Brnu a Jihomoravskému kraji se nepřihlásila žádná společnost, která by spojení 4x týdně od příštího jara zajistila. Lhůta vypršela včera. Samosprávy za to dopravcům nabízely 3 miliony eur ročně.
4: Podle brněnského radního Petra Kratochvíla z ODS, který kandiduje ve volbách do zastupitelstva městské části Komín, je nezájem leteckých společností zřejmě způsobený problémy v celém odvětví. Výběrové řízení by chtěl vypsat znovu, tentokrát ale nepoptávat jen lety do Frankfurtu, jakožto jednoho z největších evropských letišť.
5: Do Varšavě, Amsterdamu prostě a tak dále, tak dále.
4: Další postup zatím není jistý. Politici o něm pravděpodobně rozhodnou až po komunálních volbách v novém složení zastupitelstva. Tomáš Kremr, Český rozhlas.
3: Zákaz odběru vody z řek a potoků na Přerovsku platí nově až do konce října. Rozhodl o tom vodoprávní úřad. Prodloužil tak původní zákaz o měsíc. Důvodem je nepříznivá hydrologická situace v regionu. Na koho rozhodnutí dopadá, popisuje mluvčí přerovské radnice Lenka Chalupová.
6: Zákaz se týká například odběru vody pro zalévání zahrad, trávníku a sportovišť, mytí aut nebo napouštění bazénu. Omezení má chránit vodní toky a jejich ekosystémy v období nízkých průtoků. Sport.
3: Čeští judisté se postupně přesouvají do Baku, kde je od neděle čeká mistrovství světa. Na tatami nastoupí 6 reprezentantů, včetně Lukáše Krpálka, nebo dvojnásobné mistryně Evropy Renaty Zachové. Naposledy se na profesionálním turnaji bude prát David Klamert, který chce při rozlučce zaútočit na svůj nejlepší výsledek dlouhé kariéry na světovém šampionátu.
7: Někde vzadu v hlavě bude, že to mi poslední turnaj, co tady užiju, a zároveň turnaje na užívání jsem měl dost, teďka mám poslední šanci a 9. místo na mistrovství světa pro mě není jako výsledek, se kterým jsem byl spokojený, takže mám poslední možnost se pořádně ukázat a mám to v plánu. Počasí.
3: Zítra bude většinou jasno nebo skoro jasno. Ráno se hlavně v severozápadní polovině Čech budou místy tvořit mlhy nebo nízká oblačnost. Během dopoledne se pak budou rozpouštět. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: Na D1 z Prahy do Brna je stále dlouhé zdržení za sjezdem na Velké Popovice. Ze 17. kilometru se táhne pomalu jedoucí kolona ve všech pruzích až do omezení před Čmejkalkou. Popojíždět budete 25 minut. A na D7 ze Slaného do Prahy zbystřete za sjezdem na Středokluky. Na 4,5. kilometru je hlášená nehoda. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: A už za chvíli tu budou příběhy slavných značek.
8: Telegram s adresou svět.

0: Prim. Tradice, emoce, hrdost. Hesla, jimiž se řídí výrobce legendárních českých hodinek.
1: A říká vám něco značka Prim?
2: To jsou hodinky.
3: Prim jsou hodinky z Československa.
4: To myslíte asi hodinky Primky, ne? Se tomu říká tak slangově. Tak ano, tak Prim hodinky, tak to mi určitě říká. To je velice kvalitní značka.
5: Protože mám hodinky na ruce zrovna od této značky, tak mi to něco říká.
1: Máte něco doma od značky Prim?
2: Zrovna Primky taky nemám.
4: Můj tatínek má Primky, dostal je kdysi k narozeninám.
1: Jste s nimi spokojený?
6: Já si myslím, že ano.
5: Zatím ukazují čas správně, tak jo.
1: Myslíte si, že je to kvalitní značka?
7: Jistě, je to česká klasika, tradice.
8: Já si myslím, že ano.
0: Historie měření času je předlouhá. Už starověcí Egypťané používali sluneční stín a odkapávající vodu, tedy sluneční a vodní hodiny. Mechanické hodiny jsou pravděpodobně prvním velkým technickým vynálezem středověké západní Evropy. Kdy přesně vznikly, nevíme, ale znal je už Dante Alighieri, protože je zmiňuje ve své Božské komedii. K jemné mechanice, na jakou jsme u hodin zvyklí dnes, měli na míle daleko. Hodinářskou velmocí se stalo Švýcarsko. Mohl za to přísný protestantský kněz, který se usadil v Ženevě. Jmenoval se Jan Kalvín. Tvrdil, že každá světská zábava je hřích, který svádí k nemravnostem a odvádí člověka od poctivé práce, šetrnosti a v neposlední řadě i od Boha. Sepsal ženevský katechismus, v němž prosadil nejen zákaz zpěvu, tance a jiné zábavy, ale i některých řemesel. Zakázal například výrobu šperků a zákaz se samozřejmě vztahoval i na jejich používání. Zlatníci přišli o práci a tak začali vyrábět hodinky, které sice ukazovaly čas, ale vypadaly jako šperk. První kyvadlové hodiny se strojil v polovině 17. století holandský fyzik Christian Huygens. Další vylepšení měření času si vyžádal rozvoj mořeplavby. Námořní chronometr byl velmi drahým a pečlivě střeženým přístrojem, který dlouhá léta nesměl být prodáván mimo Anglii. V 19. století se hodinky stěhují do pánských kapsiček u Vesty, případně u dam na řetízky, přestávají být doménou námořníků, naopak často jsou provedeny z drahého kovu, bohatě zdobené. Na počátku minulého století vyrobila firma Cartier pro brazilského letce Santos Dumonta první náramkové hodinky, které od první světové války rychle nahradily hodinky kapesní. A dnes? Hodinky seženete od pár stovek až po několik milionů.
9: Jak se dělají hodinky v 21. století, hodinky Prim, mechanické, ty původní hodinky?
10: V dnešní době komplet celý mechanický hodinky je schopno vyrobit zhruba 20 společností na světě.
11: Odpovídá Světlaně Lavičkové, manažer obchodního oddělení Elton Hodinářská akciová společnost, Nové Město nad Metují, Aleš Vernar.
10: Dnes vyrábíme hodinky vyloženě in-house. Kompletně si je navrhneme, vydesignujeme, vyrobíme a samozřejmě i smontujeme a prodáme. Vycházíme samozřejmě z původního DNA našich modelů, našich hodinek tak, že si držíme tu tradici od vznikucí společnosti 49. To znamená čistota, jednoduchost, design, ale chceme jít i dneska dopředu, ať jsou to povrchové úpravy, ať jsou to materiály, které používáme a samozřejmě i kvalita a přesnost.
9: Kvalita, přesnost, jak jsou přesné Primky?
10: Dneska dosahují téměř švýcarských kvalit, to znamená standardů, což máte přesnost plus 10, minus 6 vteřin za 24 hodin se vám můžou rozhodit.
9: To platí pro ty mechanické hodinky, které jsou vaší specialitou?
10: Ano, přesně tak.
9: Teď se tady koukáme, to jsou...
10: Tady se jedná o výrobu poudření hodinek. Základní materiál, který používáme, je nerezová ocel, která samozřejmě se dá leštit, brousit nebo pískovat. Nakoupíme tyč, uřízneme, vysoustružíme základní rotační polotovar a potom vkládáme do obráběcích strojů, kde obrábíme základní polotovar pouzdra. Základní polotovar pouzdra jde na další opracování, ať je to ruční leštění, ruční dobrušování nebo tryskání.
9: Vy tady ty hodinky opravdu vyrábíte od A do Z, to znamená od toho pouzdra až k těm, jak se říká, střevům?
10: Přesně tak, i k těm střevům.
9: Vypadá to, jako by ta pouzdra byla pořád stejná,
10: ano.
9: Ale přitom jdeme od stroje ke stroji.
10: To jsou mezivýrobní kroky. U toho prvního stroje, tak ten stroj vám vyrábí základ pouzdra a druhý stroj vám třeba už vyvrtává otvor na natahovací řídel, otvory na stěžejku a tak dále.
9: A tady už jsou zase pouzdra do zlata zbarvená, ale...
10: Tak, nejedná se o pouzdra, ale je to už to, co prostě Prim dělá Primem, špičkovou věc, a to je výroba strojků mechanického. Mechanický stroj základem je, když to řeknu, je Mosas, vyrábí se podobně jako pouzdra, to znamená tyč, kde uříznete, vytočíte základní polotovar, který potom vkládáme do těch specializovaných strojů a třískovou metodou pomocí obrábění zase obrábíme jednotlivý už tvary, tak, aby do toho hodinář postupně mohl začít vkládat jednotlivý komponenty. Je tam zhruba, počítejme na jedné hodinky, až 2500 výrobních procesů operací.
9: Ruční práce, ale tady, co jsem viděla, zatím pracují stroje.
10: Jsou to stroje, které vám napomáhají jednotlivě prostě z těch základních surových materiálů opracovat ty základní polotovary. Musíte mít tu přidanou hodnotu těch strojů, protože dneska, pokud chcete mít vysokou kvalitu, chcete mít vysokou přesnost, tak musíte mít stroje, které jsou dneska schopné obrábět na setinu až tisícinu milimetrů.
9: To už by člověk prostě nedokázal, takovouhle přesnost.
10: Ne, to ne.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
6: U nás v domě říkají mi Franta Šiška, no už od pohledu chytrý jsem jak liška. A když Kerry něco neví, nebo když je na co levit, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Raz mi říkal jeden z námi dole v baře, že z tu hlavu mohl bych do milionáře. Čemu neříkám si brachu, však má železný dost prachu, no a Čechovi se podíváš do tváře. Ha, ha, ha, ha, ha, no a Čechovi se podíváš do tváře. Dostal jsem se mezi partu uchazečů, nikdo nemá šajnu, jak tam nervy teču. Všecko viděl jsem to hněde, tak jsem zmačkul ABCD, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Ha, ha, ha, ha, ha, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Čech to začal taky malým interview, co prý robíme si kuřím a co piju. Tak jsem řeknul, co jsem řeknul, on se evidentně leknul a už začí blíkat světla ve studiu. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, a už začí blíkat světla ve studiu. První otázka prý, co je ukulele, tož to se přiznal, měl jsem bobky u prdele. Tak jsem radši hlavu sklonil, abych to všecko neskonil, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Lojza byl po hlasu silně nevyspali, asi zase celou šichtu prochlastali. Bylo slyšet, jak tam dýchá, ale 30 vteřin ticha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Ha, ha, ha, ha, ha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Moju starou zatím doma brali mory, lidi ohryzávali televizory. Tady nešlo na čím plesat, tož 50 na 50, ať víme, jestli jsou to ty bulharské hory. Ha, ha, ha, ha, ha, ať víme, jestli jsou to ty bulharské hory. A už jasně na tým komputeře svítí, buď to je to za avzac neluční kvítí, nebo za mena stroj struny, tude kurňa o koruny, a stejně jak na začátku jsem v řiti. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, a já stejně jak na začátku jsem v řiti.

0: prachy jenem kysly. Sam jsem byl zvědavý, co publikum zvolí, bo aj v obecenstvu můžu sedět voli. 90% za B, ale to mi přišlo slabé, bo co není 100, proto mě vždycky smolí. Bo co není 100, proto mě vždycky smolí. Ještě, že jsem chlap, co z boja neutíká, říkám, pane Čechu, půjdem do rizika. Měl jsem kaťah naděláno, ale Čech zakřičel, ano, máte pravdu, je to nástroj hudebníka. Měl jsem pravdu, byl to nástroj hudebníka. Lidi tleskali, bo úspěch to byl plný, radosti zrobili dvě mexické vlny. A já, co mám srdce skromné, jako všetci zdolní lomne, jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Pane Čechu, nerad přetáhnul bych strunu, končím hru a beru tisíci korunu. Čech se jenom chytnul stolu, obočí mu spadlo dolů, no a už se modryku podlaze sunul. No a už se modryku podlaze sunul. První třídu do Ostravy Intercity, viděl nějakou celou cestu, valím kity. A ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region razovitý. A ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region razovitý.
1: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
2: Historie legendární značky českých hodinek Prim začíná po druhé světové válce, ale kořeny hodinářské profese u nás jsou o dost delší. Nebudeme se vracet až do počátku 15. století a vzpomínat na tvůrce staroměstského orloje. Postačí, když se krátce zastavíme na konci století 19., kdy v českých zemích započala sériová hodinářská výroba. Tehdy na našem území působily filiálky dvou německých hodinářských výrobců. Firmy Schlenker und Kainzle v Chomutově a Gustav Becker v Broumově. Závod německého hodináře Gustava Beckera byl v roce 1890 zapsán do obchodního rejstříku jako samostatný podnik. Obě továrny vyráběly široký sortiment budíků a hodin. Po vzniku samostatného Československa u nás působilo souběžně s oběma německými filiálkami i několik českých firm s malosériovou výrobou, například pražské firmy Ludvík Heinz a Jan Kulhavý nebo brněnský Josef Tesař. A kromě nich také několik malých výrobců věžních hodin. Náramkové či kapesní hodinky byly doménou pouze několika hodinářů, kteří je dělali v kusových sériích. Roku 1930 odkoupila Beckerovu firmu německá společnost Bratři Junghansové a poté, co bylo Broumovsko připojeno k německé Třetí říši, došlo ke sloučení továrny s mateřským závodem. V meziměstí u Broumova byla v objektu bývalé přádelny zřízena firma Messap, která patřila k bratrům Junghansovým. Hodinky a budíky se vyráběly dál, i když ve značně omezené míře. Hlavní náplní výroby se stávají zapalovače do dělostřeleckých granátů. V Messapu pracovali v krutých a nelidských podmínkách převážně nuceně nasazení muži a ženy z okupovaných zemí Evropy. Mezi nimi také 150 Čechů. K ním postupně přibývali váleční zajatci a asi 500 židovských žen a dívek přesunutých sem z koncentračního tábora v Dolním Slezsku. Vyrábělo se až 7000 časových zapalovačů denně. Výroba v závodě Messap byla důležitou kapitolou v rozvoji našeho poválečného hodinářského průmyslu. Ve výrobních provozech vyrostl kádr odborně zdatných nástrojařů a seřizovačů obráběcích automatů, kteří tvoří jádro každé hodinářské firmy. Po osvobození konfiskoval továrny bratří Junghansových

0: kontrolovat a vidět je, jo.
1: A konkrétně tahle ta různá kolečka a takové jako malinké volanty nebo ozdobné puklice na kola, samozřejmě v miniaturních velikostech, ani ne centimetr v průměru, to jsou komponenty k čemu?
0: To jsou komponenty do strojkoviny. Tady třeba je komponenta té výroba korunek, natahovacích korunek. Jo? To znamená, že jsme schopni vyrobit kompletně celou korunku. Jo? Jsou to různý hřídele. Vidíte tady různé šroubky, to znamená miniaturní šroubky, který hodinář používá při šroubování jednotlivých muskoviny, dílů a podobně. My jsme schopni si vyrobit i ty nejmenší dílky, které vy ani okem nevidíte, ale jsou v podstatě s chirurgickou, když to řeknu, přesností vyrobený.
1: Dobrý den. Tady se tisknou číselníky.
0: Ano, číselníky tiskneme klasickou jednoduchou metodou pomocí tamponového tisku přes osvit, přes matrici přenášíme barvu na číselník.
1: To jsou stroje, které už hodně pamatují.
0: Jsou to stroje, které hodně pamatují. Samozřejmě jsou to stroje, které jsou pořád funkční. Pro náš jakoby počet hodinek a prozatímní počet vyrobených hodinek postačující.
1: Teď jste vzal do ruky jakýsi obdélníkový jehelníček, kde jsou silné sedlářské jehly a v těch je cosi navlečené. Ale to samozřejmě si vymýšlím.
0: Tak u nás je největší spotřeba párátek, se říká, a toaletního papíru. Párátka nám slouží jako držák, když to řeknu úplně jednoduše, na ručky, který vlastně potom druhým párátkem ručně barvíme.
1: Tohle jsou černá párátka a na nich jsou ty ručky hodin.
0: Ano, přesně tak. Na ní jsou už připravený, zabroušený, vyleštěný, očištěný ručičky, který potom kolegyně, která tady vyrábí ty číselníky, namíchá si barvu, nanese si na to párátko, pod lupou dobarvuje jednotlivý části ruček.
1: Ale vy jste říkali ještě, že tady je velká spotřeba toho papíru.
0: Tak je to daný tím, že cokoliv tiskneme, očišťujeme, tak všechno musí být čistý, tak samozřejmě furt hned všechno omejváme. Právě na to používáme papír.
2: Po nástupu komunistického režimu byli všichni výrobci budíků a hodin nejprve znárodněni nebo rovnou zrušeni. Většina byla začleněna do národního podniku Chronotechna, zřízeného roku 1946. V zápětí byly založeny pobočky ve Šternberku a v Novém Městě nad Metují. Tam se postupně stěhuje výrobní zařízení a odborníci na hodinářskou výrobu. Závod v Novém Městě nad Metují, založený v listopadu 1949, sídlil v bývalém okresním národním výboru a přilehlých budovách. Hlavním úkolem novoměstského hodinářského závodu bylo zavedení sériové výroby náramkových hodinek, kterých byl v té době na trhu velký nedostatek. Vzhledem k tomu, že se náramkové hodinky v Československu nikdy nevyráběly ve velkém, byl to tvrdý oříšek. Začínalo se úplně od nuly. První návrh hodinek na základě předlohy francouzské firmy Lip spatřil světlo světa roku 1952 a po následující 4 roky se neustále vyvíjel. Teprve pak vznikla série prvních československých hodinek. Další 2 roky věnovali odborníci čas testování. Hodinky musely být přesné, spolehlivé a odolné. Prototypy hodinek vznikaly v různých variantách. Některé měly pouzdro chromované, jiné dokonce zlaté. To s číslem 4 dostal darem tehdejší československý prezident Antonín Zápotocký.
0: Tady se nacházíme v místnosti, kde se kompletují hodinky, kde se montují, kde samozřejmě sedí hodináři, každý hodinář má svůj pracovní stůl, svoji pozici, de facto pracuje i se svým nářadím, který mu vyhovuje, který používá. Dnešní hodinář u nás znamená to, že zkompletuje komplet celý hodinky. Není to to, že by tady byla jakási pásová výroba a někdo smontoval čas a šlo to dál. Ne.
1: Na každém tom stolku, který tady vidíme, jsou rozdělené jedny určité hodinky.
0: Ano, dá se říct, ano, jsou ty hodináři specialisti na určitý další věci. Máme tady hodináře, který umějí dobře rýt, umějí dobře třeba zalešťovat a leštit různé komponenty z drahých kovů. Máme tady hodináře, který jsou specialisti na renovační program. Máme tady hodináře, který zase umějí přesně najít určitou chybovost nebo určitý jakoby problém. Jo, to znamená takový ty už odbornější věci. Jsou tady hodináře, umějí dobře skládat zase bateriové hodinky.

0: ale stejně každý hodinář u nás by měl umět sestavit komplet celý naše hodinky. Každý hodinky on sestaví, má je ve zkouškách, ty hodinky pak sundává, dává je na speciální vibrograf, což je zařízení, který vám hlídá tu přesnost toho strojku. Samozřejmě vodotěsnost měříme hodinek.
1: Které z těch hodinek prim, z těch klasických mechanických, o kterých si stále tady povídáme, jsou nejvíc in v současné době, jak to řeknu moderně?
0: Krom limitovaných edic, tak samozřejmě sportovní model, a to je typický model Orlík, který tady vznikl už za minulých let, model Diplomat, ikona, prostě to je na první pohled, tam úplně čiší to DNA toho primu, model Pavouk, taky vychází z historie, a samozřejmě potom jsou různý další modely, které jsou oblíbený, ale tyhle ty tři, jako je model Orlík, Diplomat, Pavouk, tak jsou hodně oblíbený u nás.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Původně zamýšlený název hodinek Kotva postrádal dostatečnou údernost a tak byl z ideologických důvodů změněn na Spartak. Tvůrci názvu se shlédli v gladiátorovi, který se stal vůdcem třetího neúspěšného povstání otroků ve starověkém Římě. Nakonec se ale ministerská komise rozhodla sjednotit název všech výrobků koncernu Chronotechna pod značku Prim. Nové hodinky, teď už tedy Primky, si mohli zákazníci pořídit počínaje 1. dubnem 1958.
2: Hodinky Prim na světové úrovni. Výroba náramkových hodinek je efektivní, neboť je zde vysoké zhodnocení lidské práce. Na jeden kus se spotřebuje asi za 2 koruny hutního materiálu. Československé hodinky se plně vyrovnávají v základních parametrech zahraničním značkám. V současné době se v závodě v Novém Městě nad Metují instaluje moderní zařízení pro výstupní kontrolu. Rudé právo, 23. června 1966.
1: Československo tehdy patřilo spolu se Švýcarskem, Francií, Velkou Británií, Spojenými státy, oběma částmi Německa, Japonskem a Sovětským svazem do pouhé 8 států světa, kde se náramkové hodinky vyráběly sériově. Vznikly ikonické modely.
3: Spartak. První verze hodinek již bylo vyrobeno zhruba 6000 kusů. Prim Pavouk. Společenské pánské hodinky vyrobené ve 100 000ových sériích. Prim Orlík. Legendární model náramkových hodinek, téměř v podstatě nezničitelných. O tom se přesvědčila i československá armáda, pro kterou byl původně model vyroben a která jej podrobila skutečně extrémním testům. Nechala jej padat z výšky několika metrů, vařila i nechala zamrznout v kostce ledu. Jsou to ikonické hodinky a sběratelský zlatý grál. Vyrobeny byly pouze 300 kusů. Prim Sport. Po úspěšné dodávce série Orlíků vznesla armáda požadavek na dalších 600 kusů vodotěsných hodinek. Pro běžný trh byla zavedena sériová výroba až v roce 1970. Hodinky byly velmi populární a nosily je i slavné osobnosti té doby. Na ruce je měl třeba František Venclovský, když jako první Čechoslovák přeplaval slavný kanál La Manche. Stály skoro 600, což tehdy nebylo zrovna málo. Prim Diplomat. Exkluzivní hodinky vyrobené v jednotkách 1000 kusů, dodnes velmi ceněné sběrateli, se původně měly jmenovat Repré, ale název se neuchytil. Ve vysílání Československé televize byla vyhlášena veřejná soutěž, ze které měl nový název vzejít. Ze všech došlých návrhů byl pak vybrán název Diplomat. Model vznikl v roce 1967 a jako první byl propagován na reklamních fotografiích. Patřil mezi exponáty československého pavilonu na světové výstavě v kanadském Montrealu. Prim TV. Hodinky s typickým obdélníkovým pouzdrem a číselníkem připomínajícím televizor. Nyní oblíbený retrokousek na hipsterských rukou.

0: Od roku 1969 se pobočka v Novém Městě nad Metují od mateřské Chronotechny plně osamostatnila a začala užívat jméno Elton. Pro Elton byla vyčleněna výroba náramkových hodinek, pro závod ve Šternberku výroba budíků.
1: Jaké jsou tady nejstarší prvky?
2: V roce 1949 byla továrna založena, ale první prototypy vznikly v roce 1954. To tady nemám, to mají ve výrobním závodu Elton, ale mám tady z poloviny 50. let jeden, dva exempláře hodinek, které ještě nemají název Prim, ale Spartak, což byl původní název.
3: Říká Libor Hovorka, sběratel hodin Prim.
1: Kdyby teď přišel starý hodinář, tady by mohl zasednout k tomu vašemu hodinářskému stolku a ty hodinky dát dohromady tak, jak je tady vlastně má připravené. Na takovém podstavci jsou rozdělané hodinky, co jim ještě chybí?
2: Tady na tom stolku je naranžována v podstatě výstupní kontrola a seřízení těch hodinek, kde ten stojánek, jak jste říkala, pro ty hodinky, které jsou otevřeny, tak ve skutečnosti je mikrofon, který nahrává zvuk té hodinek, ten tikot, a v tomhletom přístroji, který je vedle, tak se porovnává ta frekvence toho tikání u hodinek s normálovým přesným tikáním, jak by mělo být, a je tam papírový výstup a hodinář podle toho výstupu, který je znázorněný tečkama, poznal, jestli se hodinky předcházejí nebo zpomalují, a nejen to, on byl schopný diagnostikovat i závady, které případně v tom strojku jsou.
1: Máte tady celou řadu různých hodinek, i speciální vojenské autohodiny, anebo dokonce hodiny z autobusu Škoda RTO?
2: To málo kdo ví, že kromě náramkových hodinek a v pozdější době i hodin, se v Novém Městě vyráběly hodiny palubní do letadel, tanků a autobusu.
1: I do tanků, to znamená, že museli být hodně otřesů odolné.
2: Nejenom otřesů odolné, ale museli být i prachotěsné a vlhkotěsné a samozřejmě museli být vidět i po tmě, takže měli svítící ručky a číslice.
1: A co to jsou pětidenní hodiny?
2: Pětidenní hodiny to jsou hodiny, které na plné natažení jdou minimálně 5 dní. A to jsou právě ty hodiny do těch tanků, letadel a autobusů, které se vyráběly u nás v Novém Městě nad Metují. Zajímavý na těch hodinách je, to byly pro vojenské účely, že tam nikde nenajdete značku výrobce, jako je Prim, ale je tam jenom výrobní číslo a nápis 5 dní.
1: Když se tady procházíme tou expozicí, tak ano, jsou tady už i digitální primky, ale víte, mě jako ženu, mě tady zaujaly ty šperkové hodinky. Většinou se nosily na krku a jsou osázeny.
2: Tyto hodinky přívěskové se vyráběly v kooperaci se sklárnama v severních Čechách, výrobcema bižutérie, který vyráběly ty okrasné brože a do těch broží je vložený hodinkový strojek s číselníkem a to zase byla práce tady techniků a výrobců v Novém Městě nad Metují.
1: Tady jsou ohromné primky, které jsou větší než já. V průměru mají tak 25?
2: No to, na co teďka se díváte, tak to jsou rekordní hodinky Prim, největší a nejmenší, které se kdy vyrobily. Mám na to i certifikát, že to je zapsané do knihy českých rekordů a ty velké hodinky, ty měří takřka 2,5 metru na dílku, jsou funkční, akorát teď nejsou v běhu. A vedle toho jsou náramkové hodinky zase nejmenší a kdybyste si dala tu práci a spočítala objem těch hodinek nejmenších, kolikrát by se vešlo do těch velkých, tak já jsem si tu práci jednou dal a vešlo by se jich 5 000 těch malých hodinek do těchto těch jedných velkých.
0: Změny po sametové revoluci málem způsobily zánik značky. Chronotechna šla do privatizace a firma začala chátrat. Jednotlivé podniky postupně nezvládaly neefektivní socialistickou výrobu a distribuci, byly rozkradeny a zbankrotovaly. Výroba vlastních hodinových strojků byla z ekonomických a technických důvodů v polovině 90. let ukončena a při výrobě hodinek Prim se začaly používat výhradně zahraniční strojky. Na počátku nového tisíciletí se značka Prim začala znovu prosazovat nejen na českém trhu, ale také v zemích Evropské unie, ve Spojených státech i Asii. V Novém Městě nad Metují byla obnovena kompletní výroba vlastních mechanických strojků.

0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Veřejné vysoké školy možná budou muset přijímat méně studentů. Chybí jim peníze v rozpočtu na příští rok. Celní úřad v Liberci zabavil ve dvou obchodech stovky tabákových výrobků. Zítra bude většinou jasno nebo skoro jasno s teplotami do 24 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Navrhovaný rozpočet pro veřejné vysoké školy na příští rok je podle rektorů nedostatečný. Univerzitám podle nich chybí peníze na to, aby zvládly přijmout rostoucí počet studentů. Upozornila na to Česká konference rektorů s tím, že jde o důsledek dlouhodobého podfinancování. Ministr školství Robert Plaga z ANO situaci vnímá a snaží se ji napravit, říká jeho mluvčí Ondřej Macura.
2: Pan ministr Plaga rozhodně nebere obavy týkající se přijímání nových studentů s ohledem na demografický vrchol na lehkou váhu. Snaží se ale tento stav změnit a proto provozní financování na vzdělávací činnost v návrhu rozpočtu pro rok 2027 roste o miliardu a pokrývá demografický nárůst.
0: Navýšení o 1 miliardu korun ale podle České konference rektorů nestačí. Aby školy zvládly rostoucí náklady, potřebovaly by podle ní zhruba třikrát tolik. Celkem by pak měly mít příští rok k dispozici asi 36 miliard korun, zhruba o 300 milionů méně než letos. Tabákové výrobky v hodnotě přesahující 190 tisíc korun zabavil celní úřad v Liberci. Oznámil to mluvčí úřadu Jan Moc. Porušení zákona odhalili celníci při kontrolách ve dvou kamenných obchodech. Našli elektronické cigarety, nikotinové sáčky a psychomodulační látky, které si převzala policie. Zabavené výrobky neměly platné tabákové nálepky ani české nápisy s upozorněním o škodlivosti.
3: Sladké elektronické cigarety si často kupují mladiství a hrozí jim riziko ohrožení na zdraví. Jeden z provozovatelů obchodu elektronické cigarety ukrýval v plastových kýblech od potravin. Oba obchodníci se zabaveným zbožím budou muset doplatit daň a v případě prokázání trestného činu jim hrozí zákaz činnosti a až 3 roky vězení. Z Liberce Johana Tománková, Český rozhlas.
0: Druhá etapa jižní tangenty u Českých Budějovic získala stavební povolení. Magistrát města se vypořádal s připomínkami obcí a vlastníků dotčených pozemků. Stavbu tangenty plánuje Jihočeský kraj. 5,5 kilometru dlouhá část obchvatu propojí dálniční křižovatku Roudné se silnicí 156 u Nové Vsi. Pokračuje mluvčí Jihočeského kraje David Hoke.
4: Jihočeský kraj požádal o vydání společného povolení pro stavbu už v loni, s jejím zahájením počítáme v příštím roce. Tangenta, včetně její druhé části, má především ulehčit dopravě v Českých Budějovicích a zároveň zajistit napojení na dálnici D3. Předpokládaná cena stavby v tuto chvíli přesahuje 1 miliardu korun. Sport.
0: Hokejisté Třince porazili v Tipsport Extralize Litvínov 3-2. V dalších zápasech 7. kola Karlovy Vary vyhráli ve Vítkovicích 3-0. Liberec zvítězil nad Olomoucí 2-0 a Pardubice nad Plzní 4-2.
1: Počasí.
0: Zítra bude většinou jasno nebo skoro jasno. Ráno se budou místy tvořit mlhy nebo nízká oblačnost. Během dopoledne se pak budou rozpouštět. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D11 mezi 41. a 35. kilometrem ve směru do Prahy probíhá až do ranních hodin příprava dopravního omezení a provoz je vedený střídavě pravým i levým pruhem. A opatrně v Hrušovanech u Brna v Komenského ulici. Havarovalo tam osobní auto. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už začíná Divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
5: Dobrý večer, vážení a milí. Tak jsem si tuhle docela náhodou nějak připomněl rok 1936. To vám byl opravdu silný umělecký ročník. No tak jen si to vezměte. Třeba jména jako Zdeněk Svěrák, Pavel Landovský, Václav Havel, Jan Tříska, nebo Jan Kačer a jeho divizna, jak půvabně oslovoval manželku herečku Ninu Divíškovou. Mimochodem, oba posledně jmenované dnes přivítáme i na jevišti našeho rozhlasového divadla. Hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Režisér a herec Jan Kačer. Já vám vlastně nevím, co bych měl dát v jeho případě na první místo. On vynikal v obou uměleckých disciplínách, ale na toho režiséra, jak uslyšíme, měl akademický glejt. Hercem byl jaksi navíc, ale taky výborným. A vedle toho absolvent střední umělecké školy keramické v Bechyni. Jak ostatně sám vzpomínal v knižce, za kterou by se nemusel stydět ani jako spisovatel. Jmenovala se tak hezky a poeticky Jedu k mámě.
2: Když pan profesor Stránský, věrný přítel mého mnoho let mrtvého tatínka, oznámil zarmoucené mamince, že nedostanu doporučení na gymnázium v Pardubicích, protože mám nežádoucí třídní původ, zhroutil se můj sen. Nebudu lékařem. Co se mnou? Milostivá paní, kluk je šikovnej. Dobře kreslí a plácá z hlíny. Kdybyste ho přihlásila na nějakou uměleckou školu, kde se dělají talentové zkoušky a bylo by to pokud možno v jiném kraji než Pardubickém, to víte, tady je to nejhorší. Dá se předpokládat, že by se kádrové materiály mohly opozdit a jeho by na tu školu vzali. Vyrazili jsme s maminkou do Bechyně. Historický Křižíkův vláček nás vezl krajinou tolik odlišnou od holických rovin, předjaří, vonící romantikou, vláčné kopečky borových lesíků a hluboké panoráma města z nadhledu vznosného mostu. Ubytovali jsme se na parkánech u vlídných lidí a večer jsme seděli na liduprázdném náměstí městečka mých příštích studií. Ticho. Každou čtvrt odbíjeli hodiny mohutného zámku. Na náměstí se neobjevil ani človíček. Seděli jsme hodinu, dvě a věděli, že se loučíme nadlouho. Že končí dětství a bezpečí milované mámy, že nás cosi odtrhuje od sebe, že to tak musí být a bude, že se už nikdy nevrátí hluboká důvěrnost nás dvou. A plakali jsme tichounce a úlevně. Bechyně se mi zdála malá, provinční, zapomenutá. Rodné město, kde si v dálce sejvilo velké a významné. Mnohokrát potkávaní spolurodáci byli náhle vzácní. Četník Jeřábek i potěuchlý Hrbáček Sejkora, můj kamarád ze skautu Marek, se zdáli náhle nepostradatelnými. Pláč mě dusil a konejšil, až nás oba uspal. Probudili jsme se chladem. Obloha nad námi byla kobaltově modrá, temná a nekonečná. Drželi jsme se za ruce a šli tím liduprázdným spícím městečkem do teplých peřin studentského podnájmu. Druhý den jsem uplácal krtka s lopatičkou, možná, že to bylo i něco hezčího. Nakreslil jsem jakési zátiší a opravdu jsem nalezl svoje jméno mezi přijatými. Prázdninové léto už mi nedalo spát. Začal jsem se na Bechyni těšit. Kolem ordinace doktora Štrajta na rohu holického náměstí jsem procházel s lehkou nostalgií. Loučil jsem se s ním i s představou, že ho jednoho dne nahradím. Začal jsem okolní svět pozorovat očima umělce. A ejhle, rovinaté sídlo našeho rodu bledlo v představě rozeklané Bechyně s širokou řekou, skalnatými stržemi a bíjícími hodinami na věži zámku.

0: Co pak to vlastně bylo za dobu ten 51., když mě bylo 15? Nahlíženo z dneška to bylo tak úžasně blízko slavnému konci války, s vítěznými fanfárami, zarostlými vítězi, pokoušejícími se jezdit na prastarých velocipédech ukořistěných vděčným osvobozeným. Doba nadějí na nekonečný mír i neuvěřitelná naivita víry v americkou mandelinku. Doba mladosti, kdy se všechno zdá možné a dosažitelné, když život má tvář křišťálového zrcadla, do kterého hledíme obklopení současníky, kteří zpívají: mladý je ten, kdo obrozuje svět, jenž upadl málem do rozvalin. A na to se rýmuje jméno vousatého vůdce. Doba tajných procesů a bombastických prohlášení, kterým se nedalo nevěřit. Vždyť ani zkušená maminka nechápala, proč by se v novinách lhalo. Pár měsíců před mým příchodem do Bechyně byly vykázáni mniši z kláštera a z jejich cel se staly pokojíky studentů. Ještě jsme tu a tam nacházeli otisky jejich životů, křížek, nožík, kousek opracovaného dřeva, neumělou ovečku, zpěvník. Našel jsem velký kovaný klíč od půdy a s jeho pomocí jsem získal neuvěřitelné království. Tajně jsem odemkl a ocitl se na obrovité půdě kláštera. Byla spojena s klášterním kostelem a tak jsem se po stařičkých trámech vyšplhal až na zvoničku ve vodící celému městu. Pode mnou rub gotické klenby, hluboké zářezy i špice lomených oblouků, trámy stoletých stromů, kterých jsem se přidržoval, jako by šeptali: dotýkáš se historie. Holuby zděšeně vyletovaly, ale opakovaným návštěvám brzo přivykly a pak už se nebály. Seděl jsem vysoko nad městem, nikým neviděn, a viděl jsem všechno. Řeku i potok, okolní lesy, políčka a lidi, občany městečka a jejich chvat. Byl jsem s nimi i mimo ně. Hodiny jsem proseděl tak blízko nebe. Pleskání holubých křídel zcela věcné a nelirické mě uvádělo do reality. Je třeba slézt dolů, bude večerka. Tak ještě pohled na žloutkem slunce postříkanou rudou nádheru večerního nebe a dolů, než se zcela setmí, abych neminul šprušle vedchých žebříků.
1: Divadlo pro vaše uši.
0: Keramická škola. Předměty pro mě zcela nové. Profesoři velkorysí. Rozběhli jsme se po městě a kreslili most a věže kostelů a duby v parku a řeku. Bechyně byla naší Florencií. Učili jsme se v dějinách umění o nádherných výtvorech minulosti a toužili jsme se přičinit o další krásu. Hlína nás tiskla k sobě a oheň v peci fascinoval. Čas pádil neuvěřitelně rychle. Tolik jsme poznávali, tolik nového toužili poznat i mimo školu. Doba přestálou válkou zaražená nabírala na rychlosti. Chtěla všechno zanedbané stihnout a my s ní. Pěvecký kroužek, lidové tance, divadelní soubor. Hráli jsme volejbal, pěstovali atletiku, čas byl náš. Zpívali jsme, tancovali, namlouvali si holky a trpěli jejich odmítáním. Chodili jsme do školy i za ní. Lužnice nás okouzlila a od jara do pozdního podzimu jsme v ní po vůni poznávali domov. V sále naproti vínce jsem měl první úspěch jako laco v její pastorkyni a poznal jsem první lechtivý dotek popularity. Geniální matematik a pedagogický eskamotér doktor Stašek mě jako ochotnický režisér povzbuzoval a obsadil do Langrova velblouda u Chemiehly. Pan profesor Pešek, co nás chvíli učil kreslení, mě překvapil otázkou: co po škole? Kam půjdeš dál? Na Umprum. Chci být sochařem. Jsi tady v Bechyni nejlepší, Matýsek je lepší. No vidíš, a v Praze budeš 10. A co v divadle? Je někdo lepší? To tedy ne, pane profesore, to jsem nejlepší já. No tak vidíš, dej se na divadlo, jdi na režii. Do mě jako když udeří hrom. O režii jsem neměl naprosto žádné představy. Co to vlastně je, ta režie? Od všeho trochu. Dobře vypadáš, máš hezký hlas, nestydíš se, jsi dost vzdělaný a umíš kreslit, jsi dobrý organizátor, vozíš soubory po okolí na estrádě, máš hudební sluch, rád vypravuješ a lidi tě poslouchají. Tak to je režie. Přinesl mi knihu Stanislavského Režijní lekce. Četl jsem fascinovaně 3 dny a pak jsem knihu vrátil. Jestli je to režie, co se tam píše, tak to chci dělat. Ale jak to říct mamince? Ta se ještě nevzdala představy, že půjdu na medicínu nebo na techniku, abych byl jako táta. Neboj se, já to milostivé paní vysvětlím. A poslal telegram. U nás chodili telegramy zcela výjimečně, většinou v případě katastrof. Když tedy přišel domů telegram, vážená paní, dostavte se laskavě v záležitosti svého syna do školy, nastalo zděšení. Vracel jsem se dokonale splavený rudý pokotníky z fotbalu, potkávám maminku. Kráčí od nádraží, v hlubokém smutku, na hlavě klobouk s černým závojíčkem, v ruce kabelku, rukavičky. Mami, co tady děláš? Jdi ode mě, ty mesku. Maminka mi říkala různě. Od Honzíka přes Jeníčka, Jendy, Honzi až mezek, to bylo to nejhorší. Zašla do školy a já nechápavě čekal před dveřmi. Asi za hodinku vyšla slavnostní a uklidněná. Honzíku, tentokrát to nebylo nic špatného. Pan profesor mě informoval o divadle. Snažil jsem se něco o divadle dozvědět, ale v idylické Bechyni moc příležitosti nebylo. Podle požadavku divadelní školy jsem se naučil básničky a vybral divadelní dialog. Byla s tím obtíž, protože do té doby jsem žádné profesionální představení neviděl. Zkoušky se blížily a já putoval do Prahy. K tetičce Vice. Navlékl jsem si bílý svetr ke krku, pečlivě upletený od máti. Věřil jsem, že bílá barva je naděje, tetička je Viktorie a to je přece vítězství. Všechny nás to příjemně udivilo, Honzíčku, že jdeš dělat zkoušku na vysokou školu. Nevěřila jsem, že to někam dotáhneš. Nevěděla jsem, že máš talent. Koupila jsem ti lístek do Stavovského divadla, abys před těmi zkouškami věděl, do čeho jdeš. Ocitl jsem se v divadle. Kde jsi na galerii mezi studenty? Nádhera. Hrál se Kupec Benácký, Šajlok Štěpánek, Krejča, Dohnal, Fabiánová, Petrovická. Režie Salcer, Výprava Svoboda, hudba Ponc. Něco tak nádherného jsem v životě neviděl. Bože, tohle chci. Chci k divadlu. Hlavou mi probíhala krása představení a v duchu jsem si přehrával svou zítřejší zkoušku. Ráno jsem vyběhl na Smíchově před dům, že si uříznu prut, který jsem potřeboval jako rekvizitu. Ale u anděla stromy ani keře žádné. Vtrhl jsem k tetičce a z jejího vzorně vypiplaného bytu jsem vyrval tyč na záclony. Potřebuju, vrátím. A pelášil jsem do Karlovky. Plno uchazečů. Vzdělanci z gymnazií a hlavních měst. Divadelní znalci. Seděli k sobě zády, každý každému soupeřem. Na pozdrav neodpovídali, zahloubáni do sebe a rozhodnutí rozmlátit komisi na hadry. Po několika minutách se otevřely obrovité dveře a ozvalo se jméno uchazeče. Po chvíli se on či ona celý rudí vraceli a beze slova mizeli ve městě. Já v bílém svetru s vánočkovým vzorem hladce obrace v ruce tyč jsem čekal. Byl jsem neskutečně mladý a vlastně jsem nesplnil požadavek školy na minimální věk 20 let. Čekal jsem do pozdního večera. Stereotyp pojďte dál a s Bohem mě už unavil. Chtělo se mi ze samé trémy spát. Tak je tam ještě někdo? Ach jo, tak ať jde dál. V potemnělé zkušebně za dlouhým stolem seděla komise. Na zváleném ubruse hrnky od kávy, přeplněné popelníky, sklenice od červeného. Nejistě jsem vstoupil na malinké pódium a koukám dolů. Sedí tam Štěpánek, Krejča, Petrovická, Fabiánová, Salcer. Všichni bohové včerejšího zázračného představení. Štěpánek s hlubokými vrázkami pod očima, unaven celodenními zkouškami, na mě nevrle zírá. Proboha, ještě jeden. Co s ním? No snad je poslední. Tak co bych se vás zeptal? Řekněte nám. Bože, na co se všechno může ptát? A jak málo vím? Váš nejsilnější zážitek.

0: Je uchazeč, který má vkus. A takový mládeneček, co pak to máte v ruce, chlapče? Vykládám příběh s uříznutým prutem a tyčí naši tety. Smějí se, ale nevysmívají naopak. Jsem jim asi sympatický. Je doba mladých, naivních lidí a to já tehdy byl. Ještě mě nechali říct kousek básničky, ale to už se jim zdálo dobré. Už mě viděli vlídnýma očima a přehlíželi chyby. Můžeš jít. Vyrazil jsem ven. Byla už tma? Zkouška tedy trvala dlouho. Uvědomil jsem si, že jsem uvnitř zapomněl kabát, a tak jsem nesměle zaklepal a prosím o kabát. Už si ho tu můžeš nechat. Báječný, chrčivý, plně zřetelný hlas mě tedy vyzradil to tajemství. Složil jsem zkoušku na režijní katedru AMU. Prošel jsem jako velbloud u chemiely. Měl jsem před sebou prázdniny a změnu života.
1: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky, záclo nám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál

dnes, já dnes mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek.

modlil v oblacích. Už se to stěží někdo doví?

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Jak už řečeno, po léta tvořil Jan Kačer krásný pár se svojí paní herečkou Ninou Divíškovou. Už jsem tu připomněl to oslovení, tak pěkné, divizna. Od Jana Kačera to znělo vždycky se vším, co k tomu slovu patřilo. Byla v tom láska, přátelství, jejich společný život.

0: život, ale taky trable i radosti v tom jediném oslovení divizna. No a na to, jaké to vlastně bylo s Janem Kačerem a Ninou Divíškovou, jak to začalo při studiích na DAMU, na to už se zeptal v jednom valentýnském tobogánu Aleš Cibulka.
1: Na to se zeptáme, co Nina Divíšková. Vzpomenete si, kdy jste poprvé uviděla svého muže?
2: No, to neštěstí se stalo v prvním ročníku na DAMU v Praze. Tam jsem ho uviděla prvně, já jsem přišla trochu později, protože jsem byla nemocná. On tam někde seděl a pak mi říkal, a tvrdí to do dneška, já tomu moc nevěřím, že v tom momentě, jak jsem vešla do té třídy, věděl, že mu budu nějak nebezpečná. A pak jsem se chtěla nějak vloudit do přízně, už se znali ty spolužáci a mě neznali. A teď tam seděl takový brilatej kluk a co si maloval? A já jsem k němu přišla a říkám, ahoj, já jsem Nina Divíšková, co to děláš? On mě vůbec neodpověděl, ani se po mně nevohlíd. A tak jsem myslela, že jsem to řekla moc potichu a říkala jsem, prosím tě, co to maluješ? Ani se nevohlíd a řekl, dveře. Tak jsem si říkala, s tímhle nafoukaným idiotem už nikdy v životě nepromluvím. No a dopadlo to, jak to dopadlo.
1: To je romantiky na Valentína.
2: Já ještě, jestli můžu, tak jak jsem sem šla a věděla jsem to téma, že je to jako stará láska nerezaví, tak jsem si říkala, no ale ona rezaví hodně, ale i s tou rezavou se dá docela dobře žít a my jsme toho důkazem.
3: No, já nevím, no. Já jsem přišel z venkova do Prahy, mezi samý krasavice. To víte, na škole divadelní tam bylo hodně krasavic. No ale protože jsem byl nesmělý, tak než jsem se rozlí, tak byly rozebrány. A já jsem zůstal plonk. Ale naštěstí teda jedna byla nemocná, což se říkalo, že přijde později do školy, teda že je v Brně, že má, že nastydlá, že se jmenuje nějak Divíšková. No a takže potenciálně jsem čekal, co přijde, že jo. Ale protože jsem přeci jenom byl trochu rafinovaný, tak jsem řekl, i když ona zase taky neměla velký výběr, protože už... No ale já jsem se teda rozhodl, že se pokusím jí získat aroganci. Protože to je nejlepší na ženský. Jako když člověk projevuje těm ženským příliš velkou úctu a obdiv, tak oni se tváří a dělají, že nic. A tak jsem to zkusil v obráceně. No a protože jsem byl vlastně sám, a ono neměla na výběr, tak to zabralo. Ačkoliv teda ono to na začátku vypadalo slibně, ale ona bydlela hrozně daleko od koleje, kde já jsem bydlel, takže já jsem za ní někdy chodil třikrát za noc až do Košíř. Protože já jsem tam vždycky došel a ona tak otevřela to okýnko v podnájmu a řekla mi něco tak jako na půl milího a pak že vlastně si to rozmyslil. Já jsem šel pěšky domů do té koleje a pak jsem si řekl, no já jsem ještě něco zapomněl říct, zase jsem se vrátil a tohle jsem třeba udělal třikrát, takže jsem měl poměrně dobrou fyzickou kondici a ještě u anděla, starého anděla, tam byl opravdu anděl a dole prodávali buřty a já jsem už tam byl známý chodec, tak jsem za 20 halířů mě vždycky ta paní dovolila namočit chleba do toho voleje a tím jsem se vyživoval, jo. Ale mělo to taky následek, že ty dopolední hodiny na té škole jsem nikdy neabsolvoval. A naštěstí většinou byl od 8 do 10 marxismus. Takže já jsem se tím pádem vyhnul tomuhle tomu školení. A když potom přišel Chruščov a zakázal učit ten starý marxismus a všichni už ho měli nastudované, já ne, tak jsem vlastně v tom vydělal. Takže vlastně já mám spojenou tu lásku s Divíškovou i s politickou jaksi vzdělaností.
1: Já jsem velmi rád, že ty vaše historky opět seděly jako přes kopírák. Jako přes kopírák.
2: On mi nikdy neřekl, že jsem na něj zbyla. On 7 let pak za mnou brousil. Já jsem ho tupě nechtěla.
1: Ano.
2: A potom už jsem povolila, no. Ano. Já jsem měla jednoho báječného krasavce z Brna, teda jako platonickou lásku, ale velkou lásku, hlubokou. No a on pomalonku a pomalonku mě obmotával, až mě obmotal. A trvalo to 7 let, tak zase jsem nepadla hnedka do nějaký.
1: To jste se hodně nachodil, teda. To jste se hodně nachodil.

0: Antonín Gondolán společně s Františkem Gondolánem a Radkem Němejcem tady u nás v Tobogánu. Stará láska nerezaví, to je naše dnešní valentinské téma. Víte, co by mě zajímalo? Jak jste se seznámili, už tedy zhruba víme. Jak tenkrát probíhala rande? Víte, když jste se sešli, kam se chodilo, co se dělávalo, tak dneska si ty dva posílají SMSky, pak si sednou na ICQ a možná před svatbou se tak jako sejdou, aby se aspoň poznali, viděli. Možná už i to jde po internetu dneska, pokud mají elektronický podpis. Paní Nino, co vy, byla jste dobývána dárky květinami, jak vypadala vaše rande?
1: Rande jsme taky moc nepěstovali, protože já jsem jela vždycky ve volný den do Brna, protože jsem Brňačka a milovala jsem Brno a nerada jsem šla do Prahy, takže Honza když tak musel na rande jet do Brna, to měl trošku složitější, anebo do těch Košíř z toho divadla mě doprovázela zase zpátky. Ale dárek jsem dostala v 21 a to dva, to od toho mého původního nápadníka, který vypadal jak Redford, byl krásný sportovec, veterinář. A poslal mi 20 bílejch růží, bylo mi 21 tenkrát, a doprostřed jednu červenou. A asi za 2 hodiny přišlo 20 červených růží a uprostřed jedna bílá. A to se nedomluvili, protože se moc neměli rádi, protože na sebe žárlili. No a pak jsem dostala krásný dárek v Honzi a to byly takové náušnice, už mi je dávno ukradli. Nechali je dělat na zakázku od nějakých kamarádů z výtvarné školy. Takový zlatý náušnice, moc hezký. No, takže dárky on mi dával, a když od někud přijel, to jo, to zase, to, na dárky nebyl krátký.
0: Čili, pardon, pokud to chápu správně, vy jste se tenkrát rozhodovala mezi panem Kačerem a mezi tím Redfordem.
1: Ano, velmi
0: těžké. A protože ty kytice byly stejné, ale pan Kačer přidal ještě ty náušnice, tak nakonec to byl on? Redford byl bez nějakého
1: Není
0: zlata?
1: Není to pravda, Redford ne. Mě dal krokodýlí kabelku. Takže to bylo těžké rozhodování, ale já jsem se nikdy nerozhodovala kvůli těmhle takovým materiálním věcem. No potom on mě, jak říkám, on byl chytrý a rafinovaný a Redford byl jednodušší.
0: A neuměl nakreslit židly pořádně, že jo?
1: To... A neuměl ty dveře taky neuměl.
0: Teda dveře, pardon, židle, dveře se mi to motá. Pane Kačere, jak vy vzpomínáte na vaše rande?
2: Já jsem to skutečně netušil, že ona dala přednost teda lékaři duchovna, což jsem byl já před tím lékařem dobytka, což byl on.
1: A to jsem měla Kačera, měla jsem si ho podržet. Co kdyby byl nemocněl Kačer, tak
2: ona teda celkem lékař. Úspěšně předstírala, že on byl jenom epizoda, jo. Nevím, fakt je, že tehdy to bylo takový zvláštní. Připomínám, že já jsem byl velmi chudej, já jsem měl jenom maminku a neměl jsem žádný peníze, ale my jsme s Ninou dost často randili v hospodách. A dokonce v přepichových hospodách, protože pro mě třeba Valštejnská hospoda byla atrakce a když jsem měl 20 korun, tak jsem si tam troufnul jít tam dojíst, protože všechny ceny byly nízký, takže já jsem všechny malostranské hospody s ní absolvoval.
1: A co jsem tam jedla?
2: Jednou, jenom vám to právě řeknu, ona byla z dobré rodiny, bohaté. Mimochodem, já jsem taky na to bohatství trochu myslel. A oni totiž, oni tam měli takový velikánský přijímací pokoj a tam měli obrovský koberec. A ten koberec byl tak těžký, že se nedal vyklepat. Takže vznikla legenda, že kdo vyklepe koberec, dostane koberec a dceru. A já jsem měl maminku, která měla astma. A vymyslela takový klepání koberců, že vzala polštář, podložila pod ten koberec na to, nebo matraci, a na to vlhký hadr s octovou vodou a pak na to klepala a ono se to... Tak jsem přišel do toho Brna, sdělil jsem, že takhle se ten koberec vyklepe, oni se na to vrhli, vyklepali koberec. Důsledek byl takovej, že dceru mi dali a koberec tam dodneska leží. Ale to jenom říkám tak, no a když jsem teda chtěl jí obloudit a měl jsem 20 korun, tak jsme táhli a jednou jsme šli na Barandovský ateliéry, které ještě byly v provozu, a když jsme tam sedli a byl krásný den a říkám, Nino, co chceš? Kompot a housku. A když někdo pil deci vína, tak ona s takovou ošklivostí, jako, jak někdo může chlastat víno. A takže já jsem měl 20 korun a takhle jsme tam jako hodovali. Já už jsem říkal, tak ty máme 14 korun, teďka 16 korun. A v tom jel takový chlap s takovým vozejčkem a na tom byly jakový kompoty. A než jsem se začal zabránit, vyškova chlap. A já jsem 21-20. A teď jsem byl hrozná situace, protože jsem samozřejmě nemohl nic říct. Teď přišel vrchno, 28-50. A já jsem říkal, to není možný, pane vrchní. To jste se splet, protože já jsem to... 18-20. A pak jsme dokonce stopli tramvaj, která nás zadarmo vzala, protože zatahovala. Takže ještě jsem korunu 20 ušetřil. A tím jsem se u dějičkou obloudil, protože ten veterinář, ten se pohyboval ve velkých číslicích a tyhle ty detaily prostě nemohl zaznamenat. Že?
3: Já se jenom omlouvám, ale vím, že promluvím spíš za ženu. Tak když si okopírovala nějaký heslo, který si odkoukala od nějaké si staré šlechtičny, která řekla, mužský jsou legrační, ani si jich nevšimneš.
1: Tak, teď vám řeknu, ještě můžu?
0: Ano, ano.
1: Nespěcháme. Hrozně byla nějaká velká anketa, a jak si udržet muže, co s ním udělat po 30, po 4, po 50, v jeho klimakteriu a já nevím co. A vyhrála to jedna 90-letá Američanka, která napsala, krmte tu bestii.
0: Mm.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Už jsem si tu svého času pohrál s názvy knížek Jana Kačera Mírnou oklikou zadními vrátky. Jedu k mámě, k přátelům. Tak se totiž jmenují a jakoby na sebe takhle zrovna navazovali a podávali si ruce. A je v těch knížkách a povídkách všechno. O mamince, o dětství, o chvílích štěstí, o kamarádech a smutku z jejich ztráty. A taky tam nechybí stopy přemýšlení o Bohu, o lidech a o tom, co nám dnes a denně život přináší a bere a za co bychom měli být vděční. Zrovna tak, jak o tom Jan Kačer přemítal, když ho svého času oslovil kolega Boris Riegler s cylindrem plným otázek pro své hosty.
2: Pane Kačere, podívejte se, s jakou nádhernou proprietou za vámi přicházím na půdu Tylova divadla v Praze. Dnes už to není Tylovo, víte, je to...
3: Dneska je to Stavovské.
2: Stavovské, ano, jak to bývalo. Tak třepu. Říká vám něco ta proprieta divadelně? Vy jste režisér, vy jste herec, myslíte, vy jste recitátor.
3: Myslíte cylindr? Cylindr no. Mi něco říká, ale s cylindrem já jsem nikdy nehrál.
2: Ne?
3: Ne, já
2: a to jste herec?
3: Nejsem cylindrovej typ.
2: Ukažte. Tak dobře. No tak, když nejste cylindrový typ, tak si prosím aspoň vytáhnete jednu z otázek. A já hned vám dám náš seznam. Tak jako číslo, prosím?
3: 17.
2: 17. Račte nahlédnout, prosím. Najděte si. A řekněte posluchačům, co to bylo tady.
3: Bůh jako východisko.
2: No, to není špatná otázka. Jan Kačer.
3: Tak otázka je to těžká, taková předvánoční. Já nevím, já bych nechtěl podléhat takovým módním tendencím, že se jako člověk v určitým věku a při určitých klimatických podmínkách, jako například jsou Vánoce a zima, že se začne vyznávat z velké podmíněnosti Boží. Já si myslím, že jsem celý život žil tak, nebo jsem se snažil, aby to pokud možno nebylo proti životu. Myslím si, že jsem nějakou úctu v autoritu vyšší měl a mám, ale jestli zrovna věřím na nějakého Boha, nebo jestli si ho představuju jako starého pána s fousama, to nevím.
2: No jak to, že to nevíte?
3: No, nezabývám se tím.
2: Jste tam neměl čas nikdy uvažovat?
3: No, uvažuju potom pořád a spíš se kořím jaksi dílům svých předchůdců, mám rád obrázky. Takže si Boha představuju z mnoha votivních obrazů různě a spíš si představuju, že je to něco, co jaksi vlastně stvořil člověk a zřejmě chtěl nějak přesáhnout tu svoji zvířecí etapu a stvořil něco, co se podobá ideálu a to by se mi docela líbilo. A pak mám rád přírodu a určitý běh ty přírody. A to boží dílo, teda to, co tady vzniklo, to velmi uctívám a pokud jsem něco v životě dělal vážně, tak jsem vždycky chtěl, aby se to živému organismu podobalo, aby to bylo Pánu Bohu podobný.
2: Řekněte mi, kdy jste se poprvé setkal s Bohem jako takovým, jako veličinou, jako autoritou?
3: No, tak já
2: jako chlapec?
3: No. To víte, že už od dětství a moje maminka byla skromná paní, která věřila na Pána Boha a byla velmi pokorná. Chodil jsem do kostela, dokonce do velmi krásného kostela, které vystavil Dizenhofer.
2: Kde to bylo?
3: Já jsem se narodil v Holicích v Čechách, tam je krásný kostel. Vlastně jediná věc, která tam je památná, je tenhle kostel. No a setkal jsem se taky s mnoha pomocníky božími, různýma knězema.
2: Zapsal se vám někdo do duše chlapecké?
3: To nevím, ale mám rád Biblii a měl jsem ji vždycky rád. A
2: rozuměl jste ji jako chlapec?
3: Tak rozuměl, to nevím, ale snažil jsem se rozumět a nedá se říct, že bych ji rozuměl teďka. Protože ta Bible, jako každá velká kniha, má v sobě tolik materiálu životního, že se ji můžete probírat do nekonečna a podle toho, v jakém jste vy osobním stavu a situaci, tak různým epizodám různě rozumíte.
2: A v rámci této své otázky, pane Kačere, kterou jste si právě před chviličkou vytáhl z klobouku, kterou tu část Bible byste nám dneska nabídl? Jak si z hlediska toho, co teď prožíváte jako občan, jako člověk?
3: No to mě dáváte moc těžké otázky. Já nevím, já bych nemohl říct, co bych teďka doporučil. Ale myslím si, že bych doporučil takovou zodpovědnost a takovou jako přímou konfrontaci člověka s něčím vyšším, že bych se nespoléhal na velký prostředníky, na různé církve, na různé sekty, na různé výklady. Spoléhal bych spíš na to, co v člověku zazní, když se něco krásného a duchaplného přečte a když nad tím sám medituje a konfrontuje to sám s tím, co třeba dělá a s čím se denně stýká.
2: A nenapadlo vás někdy, když potřebujete Boha, že to je vlastně strašná, hrůzná bilance vašich přátel, kamarádů, rodiny, když se musíte opírat o nějakou autoritu a nemáte ji třeba v rodině?
3: Ne, to mě nenapadlo. Já si Boha jako hrůznou věc zatím nepředstavuju.
2: Boha jako hrůznou.
3: To ne, ale...
2: Víte, ta bilance, že se musíte utíkat někam, museli vás teď hrozně zklamat v životě, ne?
3: Lidi?
2: Když máte tu potřebu. Prosím vás, já teď hraju tu protistranu, abychom mohli o tom hovořit, že?
3: Já nemůžu říct, že by mě lidi moc zklamali. Já si myslím, že, podívejte se, to je jako s krásnýma ženskýma. Když je ženská trošku krásná, tak žádli na ty krásnější a když pak neuspěje v soutěži o Miss Evropy, tak je zklamaná a svádí to na všechno ostatní. Když člověk jaksi nekriticky věří v něco, teda v lidi, myslím, tak většinou sám sebe podceňuje nebo potřebuje někoho, o koho by se opíral, protože si vlastně málo věří. Já jsem nikdy netrpěl nějakou přehnanou, já nevím, jak to říct, adorací lidství. Já mám dokonce rád projevy lidskosti, které nejsou příliš efektní. Stýkám se rád s lidma na okraji, s bláznama, s lidma, kteří jsou něčím trhlí.
2: No, proto jste dal šanci mě v klobouku.
3: No to ne. No ale mezi takovými lidma se najde spousta zajímavých mutací.
2: Myslím. A je to inspirativní pro režiséra.
3: Ale no, tak nejen pro režiséra, pro každého člověka. Mě nejvíc klamou lidi, když odejdou, když zemřou. Z toho mám smutek. A musím říct, že jsem se dlouho učil a trpce žít i s těma lidma, kteří tady nejsou. Protože zdá se mi to nelogicky, když tolik báječných lidí odejde někam jinam a vy najednou máte mít pocit, že s nima už nemůžete nic dál podnikat. A se spoustou lidí, který mám rád, tak vlastně se snažím žít i dál, ne, že bych byl nějaký duchař, ale uvažuji, jak by asi uvažovali, nebo o čem bych si s nima povídal a musím říct, že to mnohokrát je užitečný a mám dokonce pocit, že mě dávají někdy i znamení, jak bych se měl chovat. Nebo v každém případě se rád konfrontuju s něčím, co třeba není.
2: To znamená, že máte doma fialové svíčky, ne? Spirit?
3: To ne, to vůbec ne, ale když třeba mám vystoupení a jsem skutečně soustředěný, tak si třeba říkám, co by tomu říkala moje maminka. Nebo když tady s váma teďka mluvím, tak podvědomě přemýšlím třeba o svých kamarádech, kteří by se tam už klebili, co teďka říkám a do jisté míry mě korigujou a čili tomu nepotřebuji žádný světlo ani blikající svíčky. Ale myslím si, že člověk, když se cítí být obklopený něčím nebo nějakým světem duchovním, tak možná, že i to je Pán Bůh, ne?
0: Divadlo pro vaše uši.
2: Chci si vytáhnout otázku Bůh jako východisko. Řekněte mi, vyčítáte mu něco?
3: Ne, východisko. Za něco? Ne, to nebylo východisko.
2: Ne?
3: Naopak cíl, ne?
2: Sedmnáctka?
3: Je ale opravdu východisko.
2: Vyčítáte něco této síle? Že třeba vám ukřivdila, že vám ublížila, že vám nedala tolik těch plodů, co jste si mysleli, že máte na ně nárok?
3: To v žádném případě. Já naopak, jestli něco takového je, tak musím být jenom vděčný. Je mi 60 let, chodím, vidím, slyším. Což je výsada, kterou spousta lidí nemá a nikdy nemělo. Já, jestli existuje jakási prozřetelnost, tak musím s velkou pokorou mu za všecko děkovat. A to neříkám jako s falešný, jaksi skromnosti nebo pokory, to je opravdu i fakt. A musím říct, že mnohokrát se stydím za to, že mám víc, než mají mnozí jiní. Mám třeba rodinu, která je docela zdravá a fungující.
2: Vyčítáte si to? Že jste příliš toho štěstí sebral těm druhým?
3: Nemůžu říct, že bych si to vyčítal, ale skutečně někdy nechápu, proč se mi to dostalo a proč se spoustě báječných lidí tohle nedostalo.
2: Podílel jste se na tom, nebo to přišlo z hůry?
3: No tak možná, že jsem proto něco dělal samozřejmě, ale to každý, to i ty, kteří nemají štěstí, tak se snaží přece spoustu věcí dělat. A je spousta lidí báječných, kteří skutečně se třeba rozdávají i jaksi ve své službě Bohu. A ten Bůh je trestá, nebo naopak zkouší, že nakonec si to je v Biblii. Nevím, já teda, co se tohohle týče, já nemám co vyčítat. Já jsem dosáhl daleko víc, než jsem jaksi dítě si dovet představit. Já bych zrovna nerad, protože já mám takový kostelový hlas, já bych hrozně nerad, abych vypadal jako nějaký takový svatý, který mu usekli křídla, jo. Nebo člověk, který pořád medituje o vážných věcech a rád o nich mluví. Já si myslím, že jsem vlastně strašně veselý člověk a to, kam mě to dovedlo.
2: Ne, pozlište, no, pane no, Kačere, tak to ne. No, to nemůžu ne. přijmout za diváky. Vy jste veselý člověk.
3: Samozřejmě. Já si dokonce myslím, že jenom člověk, který má hluboký smysl pro humor a který je veselý, tak je schopný hlubokých úvah. Protože kdybyste nazíral svět jenom z ty tragické stránky, tak byste třeba Boha příliš rád asi neměl. Kdybyste uvážil, že dopouští takový zvěrstvo, jaký se mezi lidma děje a je všemocné a všemohoucí a má to samozřejmě všechno hluboký smysl, tak nevím, jestli byste byl příliš rád. Ale teprve, když začnete mít smysl pro humor, nebo vy ho samozřejmě máte, proto s váma rád mluvím, a koukáte se na věci jako dokola, jako i jaksi ze všech stran, tak teprve tehdy člověk může tu svou existenci nazírat jaksi plně a může dokonce z ní být i spokojený.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Hodina před půlnocí vysílá Praha, karlínská budova Českého rozhlasu, osamocený Honza Macoun tady ve studiu. Kolega Kubala mě tady nechal osamocen. Budu plakat. A druhý jeho kolega, který dnes slouží noční službu, technickou službu, tak, aby všechny regionální stanice fungovaly tak, jak mají, neodmítá tady se mnou být ve studiu, ale stydí se. Já to chápu. Ostatně o tom dnešní téma noční linky jest.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Za A. Nikdo na vás nevidí. Za B. Nikdo vás po hlase nepozná. Aspoň teda některé. Nebo ano? Každopádně odhoďte stud a pojďte prásknout na sebe, za co se stydíte. Ne za jiné, to umíme. My Češi tohle umíme ukázat na druhé a ne, vy, za co se stydíte. Pojďte mi to přiznat, do vysílání máme na to. No já to vidím úplně přesně. 119 minut. Honzo, seš dobrý. Na to, že jsi měl z matematiky jeden rok, 4 minus otazník. Tady je společné regionální vysílání. A Český rozhlas Pohoda. Dobrý večer.

0: Červenáte se snadno, schováváte svůj věk, schováváte zadek, vadí vám vlastní tělo, stydíte se za svoje vzdělání nebo za práci, kterou vykonáváte, stydíte se za výplatu, za příbuzné, za něco, co jste kdysi řekli, mlčeli jste, když jste měli promluvit, nedokázali jste se třeba omluvit nebo bojíte se odmítnutí, umíte vůbec požádat o pomoc? Tak a schválně, kdo z vás zaspívá před ostatními? Za co se stydíte? To je dnešní téma ve vysílání Noční linky, 2 hodiny povídání. Vybrali jste tohle téma vy, doufám, že ho uchopíte tak, jako skoro vždycky témata uchopíte. Vašimi příběhy, pochopitelně, žádné pozdravování z bodu A do bodu B. Ne, pojďte rovnou na věc. Na každý rozhovor máme tak přibližně plus minus 5 minut. Samozřejmě v rámci nějakého prožitku, nějakých mezí, když to bude hluboké, smutné, trýznivé, tak pochopitelně zase tak neurvalý nebudu, ale každopádně, ať se vás dovolá co nejvíc. A že neznáte číslo...
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Tady je Honza Macoun, mě přezdívají Macík. Říkejte mi úplně, jak chcete. I ten, který neumí moderovat, jakkoliv. Nevadí mi to, já už jsem zvyklý za těch 30 let. Halo, halo, Český rozhlas, tady je Honza, pěkný večer, milou noc.
2: Dobrý večer, pane Macoun, zdravím vás.
0: Taky, taky, kdo tam?
2: Tady Ota z Uherského Brodu.
0: Oto, zdravím vás, pověste, za co se stydíte?
2: To se stydím strašně. Já jsem chodil několik roků s jednou přítelkyní a když ona chtěla svatbu, tak mě řekla, že buď svatba, anebo pivo.
0: Počkat, to mi musíte vysvětlit.
2: No, my jsme chodili často na pivo.
0: Jo, takhle. Jo, takhle.
2: Tam jsme mývali sraz. No.
0: Co jste si vybral?
2: Já jsem si vybral to pivo. To je strašné, co?
0: Já to nesoudím. Udělal jste dobře?
2: Udělal jsem velice špatně.
0: Dá se to ještě změnit?
2: Nedá, bohužel už ne. Už ne.
0: No a o tom to je, to jsou ty příběhy, bohužel o tom jsou ty příběhy, to člověk jednou udělá krok a byl zrovna špatný, no. Takže si to asi vyčítáte celou dobu.
2: Vyčítám si to každý den a já myslím, že jsem to ani neřekl nijak vážně, ale prostě ono to tak vzalo, zvedla se a šle pryč a to bylo.
0: To bylo takhle rychle, to už se nad tím nevedla nějaká rozprava nebo
2: ne,
0: diskuze.
2: Nic,
0: ne, vyřešeno 20, takhle já to nechci.
2: Ano.
0: O to, děkuju za otevření noční linky, těžký kalibr.
2: Ano.
0: Ale budeme poslouchat a poslouchat a poslouchat další vaše příběhy. Děkuju, dobrou noc.
2: Dobrou noc, děkuju, nashledanou.
0: No tak, kdo to trumfne? Za co se stydíte? Eva Farna už se nestydí.
3: Mám prostě...

0: dnešní noční linka, společné regionální vysílání a stanice Český rozhlas Pohoda, taky na těch internetech naše vysílání. Dnes je to na téma, za co se stydíte. No, já jsem to téma vybral vlastně po naléhání několika z vás posluchačů, ale vlastně ve své podstatě já jsem si říkal, to se dá uchopit velmi dobře. Dokázal jsem se s tím stotožnit, protože i já mívám někdy takový pocit, jako by nám ubývala kuráž. Slyším takové ty stížnosti, obavy nebo řeči o tom, proč něco nepůjde a občas si říkám, nefňukáme už víc, než jednáme. Možná je to jenom můj dojem, nikoliv důkaz, že dřívější generace byly odvážnější, ale zajímá mě, kolikrát nás zastaví právě strach, že budeme někomu k smíchu nebo bude to trapný. Řekněme, že něco nemá cenu, přesto jsme to ještě neskusili. Nadáváme na poměry, ale při příležitosti ozvat se raději sklopíme oči. Má někdo nějaký dotaz? Haló, tady? Ne, končím diskuzi, děkuji. Já vlastně nechci tím schazovat lidi, kteří jsou vyčerpaní nebo mají vážné starosti nebo se potřebují někomu svěřit. Říct si o pomoc může samo o sobě vyžadovat neuvěřitelné množství energie a kolikrát to ani nedopadne. Takže spíš se ptám a klidně i sám sebe. Kdy mi stud pomáhá nepřekročit hranice a kdy už za mě rozhoduje? Co bych udělal jinak, kdybych se tolik nebál cizího názoru, nebo ježiš, měl jsem z té práce odejít dřív, posledních 6 let jsem se tam tak trápil a kdybych to udělal tenkrát, hned jak mi to došlo, že to nemá smysl, já bych byl přece tak šťastný člověk. Za co se stydíte? Můžete zavolat, budu moc rád, nebojte se, uvítám kteréhokoliv posluchače, ať už pravidelně volajícího, ale budu neobyčejně potěšen, když zavolá někdo i úplně nový. Nebojte se, Praha nekouš. 731 800 900. Psát můžete na linka@rozhlas.cz a nebo můžete přidávat své příspěvky do komentáře pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. To znamená stránky rozhlas.cz/linka. Jestli jste připraveni přijmout dalšího volajícího nebo volající, tak jsem s vámi.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Tak volejte, teď je ta šance. 731 800 900, kdo nadává čas od času a taky takové příspěvky někdy dostávám do e-mailu. Nemůžu se dovolat, to je strašné. Volám po 683. No kolikrát volal asi Robert z Olomouce, než se dovolal, že? Takže berte to prosím s rezervou. Já tady vidím na monitoru 6 takových obdélníčků, které oranžově blikají, když se někdo snaží provolat. Takže někdo z těch 6, kdo to je, netuším. 731 800 900. Halo, halo, tady je Honza, kdo je tam?
2: Iveta.
0: Iveto, vypnout rádio. A hned teď, prosím.
2: Ano, už to dělám. Tak.
0: Udělala se to krásně. Dobrý večer.
2: Krásnou noc.
0: Vám taky, ale necítím z vás, že byste se někdy stydila.
2: Děkuji za příjem. Tak chci něco povědět.
0: No tak prosím, prostor máte.
2: Za co bych se měla stydět?
0: To já nevím, ptám se já.
2: Já mám svá rozhodnutí, mohu mluvit?
0: Můžete, ale je to na téma stud. Jo? Za ano, co se stydíte?
2: Stud, ano, to neznám to slovo.
0: Dobře, tak se můžeme
2: já
0: rozloučit.
2: Co?
0: No tak se můžeme rozloučit, když nemáte to
2: ne,
0: k tématu.
2: Ne, počkejte, Honziku, já mluvím.
0: No tak povídejte.
2: Já mám svá rozhodnutí, já mám svoji hlavu,
0: ano.
2: Mám své srdce.
0: Ano, to jo. Máme každý.
2: Vím, co dělám.
0: To říká
2: vím,
0: každý.
2: No ne, každý to neříká. Vím, co dělám, vím, co mohu dělat a já se za nic nemohu stydět.
0: Tak proč,
2: za co bych se měla stydět?
0: Tak proč voláte, když se za nic nestydíte?
2: Ne. Ne, protože mám svoji osobnost,
0: ano.
2: Svoji hlavu,
0: ano.
2: Svůj rozum a svoje srdce.
0: Ano, to má každý, to má každý, ale někdo si to neuvědomuje.
2: Za co bych se měla stydět? Já žiju tak, jak žiju, jo? Já mám pejsky,
0: ano,
2: tu v přírodě, jo. Medituju, sedím tady u rybníka kolikrát, tady u nás. hledím na tu hladinu, jo. A sú úplne ako... Ja mám také starosti, samozrejme, ako každý človek. Ale ja sa snažím to ako nevnímať, jo.
0: Přecházíte to.
2: Co?
0: Ano. Takže nemáte stud, to je fajn, že nemáte stud, že se nestydíte.
2: Nemám, za co?
0: Dobře, i to je názor, přijímám to.
2: Za co by měla mít stud?
0: Já nevím, třeba neumíte zpívat a nechce se vám zpívat na veřejnosti.
2: Já zpívám, já miluju zpěv. Já zpívám, já hraju na klavír, na flétnu.
0: To já taky.
2: Já zpívám.
0: I na saxofon umím hrát, na piano umím hrát.
2: Paráda,
0: umím tančit skvěle. Akorát, že se na to nedá koukat a ta hudba se ode mě nedá poslouchat. Nevadí. Iveto, děkuju. Beru to, co jste řekla, ale přece jenom to téma je jiné. Za co se stydíte? A čekám další volající a těším se na vás. Dobrou noc, Iveto, dobrou noc.

Jiří Schellinger, jsem prý blázen jen. Taky si tak někdy připadám a vůbec mi to nevadí. Nestydím se za to, nestydím se za sebe, ale je fakt, že v dobách, kdy jsem úplně začínal v rozhlasové stanici, třeba úplně ta první štace, zastávka, to bylo tenkrát Rádio Roko, 87,8 FM, měli jsme vysílač a studio přímo na Petříně, v Petřínské rozhledně. No, 90. léta. Krása to byla. Dodneška si pamatuju, jak jsem přišel do toho vysílacího studia, které bylo udělané vlastně v prostoru, kde jsou vysílači i jiných rozhlasových stanic, nebo tenkrát byly. Vlastně ani nevím, jestli ta budova tam ještě je. Když si představíte, kdo znáte Petřínskou rozhlednu, tu věž a podíváte se od ní na ní, tak za ní byla taková prosklená budova a byla spojená s, vlastně s tou rozhlednou takovým tubusem. Ten tubus, to už vím, že ho dávno zbourali. Jestli tam je ještě ta doplňující budova, to netuším, ale tam jsme měli studia, nebo studio, to bylo velmi amatérské, bylo to ale zajímavé, zábavné. Pamatuju si do dneška tu vůni toho studia. To bylo nadšení, to bylo rozpis služeb. Víte, jak vypadal rozpis služeb? To není žádné hraní odpolední nebo krátký dlouhý týden. Představte si stěnu dlouhou a na ní vlastně papírová bílá tapeta a na ní bylo napsané jednotlivě pondělí, úterý a tak dále, data. A ten, kdo mohl vysílat, tak se tam napsal a udělal šipku od do. Žádné třeba od 6 nebo od 5 do 9. Ne, to bylo jeden den od 5 do 11, další den od 9 do 13 a tak dál. A to se tenkrát vysílalo 24 hodin denně. Dodneška si pamatuju ten stud toho, když se pustil mikrofon a já nebyl schopný říct vůbec nic. Já vím dobře, škrohlídové, ano, já vás slyším, úplně vás vnímám, že se nestydím dneska. No nestydím. Sice jsem vyrost, ale jsem stále duchem dítě a to mě moc těší. A když se mě někdo zeptá, pro koho vysílám, tak já vždycky říkám, mně je úplně jedno, pro koho vysílám. Mladší, odrostlejší, starší, přestárle a pokud přestárle, no tak jo, no vždycky jsem zbuzoval nějaké rozpory, to za A, to už se asi nezmění s mým věkem, s přibývajícím věkem, s prostorovou výrazností.

0: Nějaký happy end. Ptám se 731 800 900. Teď volejte. A volá kdo? Halo, halo, Honza.
1: No, tady Jarda, tak si...
0: A, zdravím tě. Ahoj, dobrý večer.
1: No, můžu tě říct, že co si teď říkal, se mi velice líbí, to musím hned říct, protože já si tě pamatuju, když jsi dělal moderátora taky na rádiu, nebudu ho jmenovat.
0: Ale to klidně jmenuj, to nevadí.
1: Tak dobře, na country, tam byl noční klub country rádia a už jsem si říkal, ten člověk má vyloženě talent na moderování. A pak jsem tě jednou vez a ty jsi mi ukázal studio, to ještě bylo v divadle pod Palmovkou.
0: Jo, jo, to je pravda, to bylo ještě před povodněmi.
1: A to jsem, tak to, a dneška, když někoho uvezu a zrovna běží rádio a moderuješ ho, tak když říkám, tak tohle člověka já jsem několikrát vez a znám ho osobně.
0: Dobře, znám mě, přiznávám ostatním posluchačům, že Jarda mě zná od dob, kdy jsem mýval hojné akné, až do doby skoro mého věku 50 let.
1: To ne, byl jsi štíhlej mladý kluk a já už jsem tenkrát byl
0: štíhlej.
1: Penzista, protože já jsem začal taxikařit až jako důchodce do 50 let a dneska taxikařím nakladně už nejezdím v Praze, protože mě v podstatě vyhodili od Uberu, jo. Já jsem měl Uberu za 7 let a za to se teda stydím, že jsem od nich neodešel dřív, protože já jsem byl Uberu skoro 8 let. Měl jsem 23 tisíc jíst, z toho přes 21,5 tisíce pětihvězdičkových, jo, a oni najednou rozjeli takovou akci, že mají jako cestující sledovat řidiče a při sebe menším nějakým přestupku to mají hlásit. Takže já během 2 měsíců jsem měl najednou asi 5 hlášení za nebezpečné řízení.
0: A Jarda, to tě překvapuje, teď přece my jsme národ takový, jaký jsme.
1: Prudké najíždění do zatáček, překročení povolené rychlosti, tedy kde byla 15, třeba já jsem tam 20, jo. No, takže za to se teda stydím. A pak se stydím zpívat na veřejnosti.
0: A prosím, počkej, já ti promiň, že tě přerušuju. Promiň, že tě přerušuju.
1: A moje žena říká, že je to hrůza, že bych se měl teda radši stydět.
0: Halo, Jardo, prosím tě, vydrž, teď mě poslouchej. Já ti dávám teď neskonalý prostor do vysílání regionálních stanic a stanice Pohoda, která se může stát na okamžik nepohodou. Zaspívej nám.
1: No, já takhle, můžu říct, že se nestydím, to rozhodně se nestydím mluvit na veřejnosti. Na druhou stranu, no tak ono je to tím, že jsem taky leta učil, že jo, takže já jsem sice původně vyučený důlní zámečník, ale různýma školama a zařazeníma jsem se dostal tak, že nakonec jsem teda učil na středním odborném učilišti a hornickém, měli jsme tam zajímavý žáky, například Spartakiádního vraha, několik divadelních a filmových herců a režisérů, no a takže byla to zajímavá práce a rozhodně se teda nestydím mluvit na veřejnosti a můžu říct, že třeba takové moderování by mě taky bavilo, jo, jenže bohužel jsem se k tomu nikdy nedostal, no.
0: Tak až bude nějaký den otevřených dveří, nebo máš přece kontakty, známosti, znáš mě, tak se zastav. Je to vyřešené. Ale když už tedy si nezaspíváme, já bych jenom ještě podotknul jednu takovou jako menší vlastně jako poznámku, že já to mám jako Michal Tučný s veřejným vystupováním. Víš, co to znamená? Dokážeš to přeložit?
1: No... Já nevím, jaký. Já jsem teda Michala Tučního jednou zažil na takovém koncertu, ale že bych přímo...
0: No tak, já to vysvětlím. Mimochodem, neslyšíme tě dobře. Máš mikrofon nějak jinak?
1: No tak bych to mohl říct tak, že do mikrofonu se mluví líp, ano. Než třeba k plnému sálu posluchačů.
0: No já to hned vysvětlím. Michal Tučný nebyl schopný vystupovat, pokud neměl v sobě několik panáků alkoholu.
1: Ano, tak, no to je ono, co říkám, že jako ten mikrofon není taková prostě hrůza pro toho člověka, jako když teda se dívá do sálu a

0: kdyby to bylo zase fuk, mě jedno k jakýmu počtu lidí. Já jsem dělal určitou dobu šéfa brigády socialistické práce a když jsme měli nějaké setkání s manželkama a tak dále, tak jsem je vždycky pozdravil všechny. Probral jsem takový ty různý vtipy od nás práce, protože jsme se všichni znali, že jo, a tak dále. A bylo to zajímavé a myslím, že jsem se nikdy jako nestyděl. Takže to určitě, ale zpívat to tedy opravdu ne.
1: Dobře, takže někdy příště, třeba si to vysním. Já ti děkuju. Jardo, dobrou noc, díky za zavolání.
0: Dobrou noc, Hondo. Dobrou noc a všechny zdravím. Škoda.
1: Já chtěl nějakou ukolébavku. No nevyšlo to, zase takové velké přemlouvací schopnosti nemám, tak škoda. No a jenom, abych to úplně uzavřel, ono, ano, moderovat před mikrofonem v domnění, že vás někdo poslouchá, je fakt něco jiného, než když na vás někdo kouká a čeká, co z vás vypadne. Že jo? A to je blamáž. V mém případě je to fakt blamáž ještě větší, takže opět, škarohlídi, nekonferuji na veřejnosti prakticky vůbec, spíš tak jednou do roka a to ještě jenom protože charita a protože psi, útulek a tak. Ale taky tam je ten panák, i když alkohol škodí zdraví, protože ta nervozita je za A velká a za druhé, aby se to nepokazilo. Aby nebyl nějaký prostoj, nějaké faux pas. Šipište, vždycky mám faux pas. Buď zapomenu, anebo, helejte, znáte, vy místní víte, klub u letců. No, takhle, jestli víte, kde je ten klub, u jakého města nebo v jakém městě, dobrý. Teď si vemte, že Pardubice nebo Hradec, že? Tak vítejte tady u nás v Hradci, ne? Nebylo to úplně příjemný, ale přesně to jsem celý já pomotal. Dost mě, je to o vás, to jste si vybrali vy, za co se stydíte a píšete a děkuju za to. Mám tady poznámky třeba od posluchačky Jany. Zdravím linkaře a hlavně dnes vás, pane Honzo, mám už životní zkušenosti a tak moje úvaha bude jiná. Určitě každý člověk ve svém životě udělal něco, za co by se mohl stydět. A po uplynutí mnoha let se na to zapomene. Nezapomene. Já vám řeknu, že já mám takové kolegy, že oni vám to připomenou v ten nejnevhodnější okamžik. Ale k vám, co mi vadí? Připadá mi, že my Češi neumíme být hrdi na to, že jsme Češi. Leda tak při hokeji, ale když je státní svátek, tak se řekne prodloužený víkend. I v televizi jsem to slyšela. Okolní národy své svátky oslavují, dovedou to vlastenectví dát najevo a my, jako bychom se styděli. Nemáte také ten pocit, Jana? Píše třeba pan X. Dobrý večer, já se třeba stydím za to, že jsem byl pár let pravicový extremista se vším všudy. Stydím se za to, kolika lidem jsem byl schopen ublížit v tom jakémsi zaslepení. Dodnes mě to provází tahle ta minulost, pak přišlo prozření, snažím se ty věci napravovat. Vlastně dělám opak než tenkrát v tom přesvědčení. Hezký večer všem. Pane X, já vám k tomuhle něco řeknu. Těžce se přesvědčuje někdo, kdo je přesvědčen. To platilo, platí a platit vždycky bude. Ale víte, co je možná ještě horší? Že mi vlastně v té současné době, rok 2026, my máme pro nás, pro svět, pro města, pro obce, my máme tolik informací, tolik informací, že nedokáže hlava zpracovat. Že vlastně přestáváme ověřovat informace, i když se to zdá jako blbost, no tak to napsali to, říkali to v televizi, no tak jako dobře. Ale pokud, a já nechci šířit nějaké bludy, nějaké soudy o tom, že někdo je ekologický aktivista, zelený a já nevím co, a kavárenský, či co, pražská kavárna. Ne, prosím, za sebe. Říkám to i své mámě, svému okolí. Pokud slyšíte nějakou zprávu, jakoukoliv, nebo čtete zprávu, přijde vám e-mailem. Přece by vás nezabilo, abyste se podívali a měli-li nějaké pochybnosti, abyste si to ověřili. Zadejte do toho internetu tu věc, je to pravda, není to pravda, názory. A hlavně důležité, přicházíme o svůj zralý úsudek, o vyhodnocení té dané situace. I když se vám to třeba někdy kolikrát zdá jako blbost, vy tomu věříte, tak to zůstane tady v té fázi, ale už se to nepřepne. No jo, no to, tak to si někdo pěkně pošmák. Ověřujte si informace. Neradím vám, koho volit, koho poslouchat, nebo z čeho být nadšený. Ne. Mějte svůj úsudek, ale ověřujte si. Dřív, v 80. letech, byla šuškanda, televize, rozhlas. A co se řeklo, to bylo. Spíš, co se neřeklo, to se šuškalo, tomu se věřilo. Dobrá, ale těch informačních kanálů bylo málo. Sedněte si dnes k ČT24, ke stanici Plus Českého rozhlasu, hltejte slovo od slova a poznáte sami výsledek, že to není úplně OK, protože věříte pouze jedné straně, je třeba vyvažovat a hledat správné odpovědi nebo odpovědi, které dávají smysl.

0: Tak za co se stydíte? Je to na vás. Zavolejte 731 800 900 anebo napište, těch příspěvků je tady opravdu obrovské množství. Děkuji za to. Hned si to tady celé aktualizuji. Eva píše, a stále mluví jen Honza. Do 23.30 dostali prostor jen dva posluchači. Ach jo, tak to změňte, Evo. Nepište a změňte to. Zavolejte. Jo, mě tady teď momentálně nebliká všech šest okének. Asi máte jiné teď starosti, jiné důvody, co dělat jinak, anebo vás to téma nezaujalo. Tak zkouším. Jo, jestli mi rozumíte, z druhé strany. Každopádně budu rád, když zavoláte, bude to fajn. 731 800 900, odhoďte stud. Opravdu, není to o mně. Ale já to žiju s vámi, já jsem úplně stejně obyčejný člověk jako vy, se svými starostmi, příhodami, které někdy k těm tématům patří. A to je celé, nic víc, nic míň. A ty příspěvky, někteří z mých kolegů se jim nevěnují vůbec do vysílání prakticky, jenom je třeba zveřejní, ale já se s nimi rád tak jako pohraji, lebedím a taky to člověk vidí sformulované jinak, bez nervozity. Tady mám třeba příklad od Bedřicha. Dobrý večer. To můžu mít třeba, když potřebujete pomoc od cizích peníze, to může být ostuda. Ano, to je to, co jsem říkal hned v úvodu. Požádat o pomoc, to chce někdy hodně velké energie. Zdravím Prahu, Honzu a všechny příznivce noční linky. Já se mohu stydět za určité roky, kdy jsem měl pár prohřešků z mládí. Nevím však, jestli to není jen určité promile procenta proti lidem, jenž denně jsou denními aktéry osudy života. Je to dost smutným jevem, že lidi se v dnešku především honí za majetky, penězi a přitom zapomínají, že slušnosti je především neškodit planetě modré. Jsme v celku stále nenasytní a věc krásnou zemi likvidujeme především svým přístupem k přírodě. Tu válkami, tu likvidaci životního prostředí dobýváním, ale správně řeknu rabováním nerostných zdrojů, ale i vymýšlením prach obyčejnými nenasytnými aktivitami. A za co se stydím převážně v zahraničí? To jsou Češi. Na státní vlajku dávají název města a místa, odkud jsou, ale je to pouhé hanobení státních symbolů. Opatrujte se všichni. To píše Milan. Milané, tady taky částečně s vámi souhlasím. Je potřeba, aby asi jsme vyhrávali ten hokej pravidelně furt, každý měsíc, aby jsme byli víc hrdí a hrdí nebo stabilně hrdí, ale chápete asi sám, že to asi úplně tak jednoduché není.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Taky možnost. Tady Český rozhlas, Střední Čechy, Honza Macon ve studiu a společné regionální vysílání stanice Český rozhlas Pohoda. Odhoďte stud, o něm to dneska je, protože stud ten nás provází životem, bez toho se neobejdeme. Ostatně stydíte se? Pokud ano, pojďte nám prozradit, za co? A když to bude o vás, z vašeho života, než za druhé, budu radši, protože tím víc se přiblížíte nám všem. A já za to děkuji předem. Halo, halo, Honza u telefonu, kdo je na druhé straně?
2: Je Honzičku, dobrý večer, tady Ludmila z Brna.
0: No, Ludmilo, zdravím vás, pěknou noc přeji. Nestydíte se, že ne?
2: Stydím.
0: Fakt jo, za co? Za co?
2: Já vám na to řeknu. Já mám jít zítra na sraz spolužáků.
0: No ale nikdo za to nemůže, že vy jste nejkrásnější.
2: Počkejte,
0: nezlobte se.
2: Já se stydím za to, že chodím s chodítkem. Že já mám pod 95. roku po operaci pateře, ale jenom jako ty plotinky. Ale můžu vám říct, že mám takový problémy, mám úzký pateřní kanál a byla jsem v důchodě od 40.
0: Ano.
2: Teď mě 74. A já jako můžu chodit všechno, ale já ujdu 100 metrů a musím si sednout nebo se předklonit. A mně se ten kanál trošku roztahne a zase můžu jít dál. A já se stydím na té trati,
0: ano.
2: Že, že já už jsem tam nebyla 3 roky. A teďka oni mě bombardujou, to je spolužák jeden volal včera a říká, jestli nepřijdeš, mi tě tak zliskáme, že to uvidíš.
0: Ale
2: to je, já jsem v Brně a to je jako jediná, odkud pocházím, jo? Mm-hmm. Ale tak už to taky patří k Brnu. No ale já tam musím jít Boltem, protože děti na mě nemají čas, aby mě tam zavezli.
0: Mm-hmm.
2: Tak musím jít Boltem, ale já se tak stydím, ale teď jsou nebezpečně krásná.
0: Ano, já jsem to říkal hned na začátku, ano.
2: Byla u mě kadeřnice dneska, ale tak se sama sobě líbím, říkám kruci, a že já by se jí tam nešla ukázat.
0: Pravda, máte trošku narcisní sklony, ale to vůbec nevadí, protože člověk se musí mít rád. Člověk se musí pochválit. Bez toho to nejde.
2: Ale mě pochválila kadeřnice a dcera, říkali, ale... mámko, ty nevypadáš na ty roky. Oni budou čučet.
0: No jasně, no jo, to máte letuš takovouhle pěknou. Ono totiž člověk, když o sebe aspoň trošičku dbá, podívejte se i na tu paní Bohdalovou herečku, jako ať už ji máme rádi, nebo nemáme rádi, ona zkrátka, pokud se nenalíčí, tak prostě nepůjde mezi lidi. Prostě nepůjde. A moje babička to taky tak má. Pokud, nebo mívala, teď už se všemu spíš směje, ale ona taky do posledního vlastně dne toho, kdy ještě byla na pozemském světě, reálném světě, tak ona se prostě nalíčila v té posteli. I když nebyla úplně dvakrát hejbací, ale aspoň ty oči, nebo aspoň ty stíny, aby se cítila jako žena. Hezká.
2: Ano, ano, přesně. A já budu tak krásná, že oni všichni padnou.
0: No jasně.
2: Jedno jsem tam přišla a říkala jsem si, musím jít první, aby se mě moc neprohlíželi.
0: Prosím vás, co si myslíte? Teď jste stejně staří, tak neříkejte, že jste jediná osoba na světě, která má chodítko.
2: A víte, co mě řekl ten můj spolužák, že prej, prosím zavřít dveře, už jí tady na 80, tak na to si
0: dělají. Helejte se, máte účes, máte Bolta, máte, tak si přeleštěte svoje chodítko, ať září i v místě konání a pak dejte vědět, jak to dopadlo.
2: Já mám krásný. Ale já to potřebuju proto, abych já si byla jistá.
0: No, to je v pořádku, tam přijdete jako dáma, chodítko odhodíte, dáte si dvojku bílého a pak ho ani nebudete potřebovat.
2: No a já jsem ale ještě chtěla doříct, jak jsem tam přišla, že jako půjdu první a aby to... A tak já jsem tam přišla jako poslední, protože jsem se stavila u mého strejta, ten do mě dali tři štampy slihovice a přišla jsem tam, odhodila jsem kabát, oni už jedli a já říkám... Teď se na mě všichni podívejte, jak vypadám. A ne abyste mě pomlouvali. Oni se zechtali všichni. A proto oni chcou, abych já šla, víte?
0: No přesně, protože to je koření. To je koření a teď si, až si všimnete ještě těch jejich neduhů, který jsou vidět. To je prd proti vašemu chodítku.
2: Já si myslím, že taky něco, ne?
0: Ludmilo, dobrou noc. Dejte potom vědět, jak to dopadlo.
2: Dobře, příště. Mm-hmm. Děkuju, dobrou
0: taky,
2: noc.
0: Díky moc. Vlastně jako ta Hana Zagorová. Jsem, jaká jsem.

Nejsem ten typ, co jsou lidi běžně zvyklí. Často hlavou proti zdi, nesnáším autority. Jsem puntičkář, co tím štve okolí.

občas se trefím, občas i minu. Rozhoduju se i žít z vteřiny na vteřinu. Stojím si za svým, nechodím s davem, v neklidných vodách se snažím být přístavem. Stále bych jen tančila.

0: Posloucháte noční vysílání Českého rozhlasu. Do půlnoci ještě stihneme telefon anebo mraky příspěvků. Podívejte se i vy, případně co píšete, kdybych náhodou nepřečetl úplně všechny, což se taky u toho dnešního tématu může stát. Tak se za to omlouvám předem, ale podívejte se. rozhlas.cz/linka. Vše, co je k tématu, je zveřejněné. Ono zveřejnit příspěvek v den vysílání není tak velkým problémem, jako když třeba dodatečně někdo chcete nějaký příspěvek smazat jenom proto, že k tomu máte nějaký důvod. Za A, opravdu jako lovit příspěvek v minulosti není jenom kliknout na internetovou adresu daného dílu, daného vysílání, ale je k tomu ještě další nutnost vyhledat všechny, přeskákat všechny příspěvky, to je to zásadní, pak taky zdůvodnit vedení rozhlasu, proč mažete příspěvek posluchače. Ono to je někdy věda, ale ono to asi má svůj smysl, proč to tak je, protože mazání příspěvků, to se u nás nesluší. 731 800 900, zavolejte právě teď, kdo chce být poslední v této hodině, anebo to necháme až po půlnoci, taky volba. Mám tady třeba posluchačka, stydím se za to, že jsem bývalého manžela živila asi 15 let. Když jsem měla vysoký plat, brala jsem to tak, že platím větší část výdajů. Když mi ale plat klesl, stále požadoval, abych drtivou většinu výdajů platila já. Chtěla jsem se rozvést, ale příbuzní a známí mě přemlouvali, ať to nedělám. Já jsem se tehdy nerozvedla a plat mi zase stoupl. O několik let později jsem měla opět horší plat a on znovu odmítal více se podílet na hypotéce a dalších nákladech. Tehdy už jsem se rozvedla. Když se na to dívám zpětně, stydím se, že jsem ho tak dlouho živila. A já to vemu jinak. Já vím, nevyžádané rady nikoho nezajímají a hlavně už je po... Láska je pěkná mrcha. Za A. Zničit manželství, to je taky bomba, že? Na druhou stranu, s kým jste to žila vlastně? Já mám takový pocit, tohle mi připomíná něco jako u nás v rodině. U jedné větve. Ale nemůžu to soudit, jenom protože se mi to nelíbí. Protože někdo přistoupil na pravidla hry a co mě vlastně ve své podstatě potom, abych to hodnotil, když se mě na to nikdo nezeptá. Takže chápu, rozumím, znám takové situace, ale střízlivým pohledem, s kým jste to vlastně žila? Ale dneska hoďme kamenem, nechejme být, jste doufám šťastná, spokojená, usměvavá, a hlavně stále zamilovaná. Pokud ano, krásná práce. Hezky to vyšlo. No někdy to na poprvý nevíde. U mě to vyšlo až na po asi 23. No to víte, já mám široké, nejenom boky jako skříň, ale i velké srdce. Kdo další? Iva. Ta napsala, já lituji, že jsem se styděla v mládí oslavit svoji tajnou lásku, kterou nakonec utrhla moje kamarádka z vedlejší vesnice. A já jsem musela celý život dívat na jejich manželství. Já jsem se už potom nevdala. Rána se sice zahojila, ale jizva je pořád citlivá. Iva, i takový bývá život krutý, krutý. Ahoj Macíku, do vysílání živě to neskouším, ale je to pravda, je mi 80. Uživil jsem 5 dětí, 3 manželství. Když jsme se sešli 4 děti s jednou matkou, otevřel jsem šuplík u stolu, schrnul tam mobily a řekl jsem, kdybych se znovu narodil, oběsím se hned na pupeční šňůře. Jedna z dcer s vážnou tváří řekla, já taky. V závěru života mi nic nechybí, ale doslova úpím, že já si takovouto pohodu nezasloužím vzhledem k prožívání života mých dětí a vnoučat, pravnoučat, ty ale 6 let neznám. Macíku, když už, tak užij jen tu jedinou větu. Stálý denní posluchač a já nebudu přibližovat. I to je život. Vidíte to? Já vím, že bych byl dobrý otec. Já to vím, děti nemám. Já vím, že bych byl dobrý otec. Skvělý otec, výborný otec. Ale taky to nikdy nevíde, že jo? Další příspěvky a další volající po půlnoci. Pojďme si udělat chvilku čas, pauzu Na Slovensku se tomu říká, pojďme si naozaj dát cik pauzu.
1: Včera uklízel jsem ve skříni, a když jsem chumáč prach z dna zvedal, já z nenadání našel jsem ten sešit, co jsem kdysi marně hledal.

ani moly z něj už nedostali. Tak sedl jsem si do křesla a prolistoval sešit jedním dechem. Co stránka, kousek víkendu, vystřižený aparátem s měkem. Pár fotek party drsňáků, co nevědí a zatím jenom tuší. A pod krempama širáků jim odhodlaně odstávají uši. Těm fotkám nijak neuškodil čas,

skalami a tušil, že co hledá, už tu není. Tom občas píše s panami a Dany, ten se

velikánských bávanů na drobnej písek jsem mal všechny plány. Pak vařil jsem si snídaně a ze sešitu přikládal jsem listy. Skončilo mý hledání, večer do něj vlepil zase čistý

0: kolem nás.
1: Jak se hodila i písnička, která má 4,5 minuty, Babi Daněk, Stando, zdravím tě tam nahoru, chybíš mi. Chybí mi naše rozmlouvání, povídání, kouření společné, úvahy nad životem. Díky za tvoje písničky. 4,5 minuty, kdy jsem si stačil ještě odběhnout do auta, protože jsem tam zapomněl dopis, který mi dorazil, fyzický dopis, známka B. Ani nechci říkat, odkud dorazil, to není ani tak podstatné, ale je tam děkováno za témata, také se přidávají k dobru další témata, prosím klidně posílejte, linka@rozhlas.cz, dostaneme to všichni, včetně nadřízených, anebo konkrétně jednotlivým moderátorům, v případě mě, jan.macon@rozhlas.cz. Prosím pěkně, vybírejte, budu rád, když se i takto zapojíte, ale prosím, mějte strpení, schovývavost, teď jsem řešil, a snad doufám, že vyřešil stesk, že někdy ta témata zkrátka nevycházejí, ale má to několik důvodů. Buď se na to necítím, nebo bylo, anebo se rozebírá v rámci jiných témat. Zkuste, třeba to vyjde. Jaká témata budeme mít společně v říjnu, tak to vám prozradím až na konci vysílání. A taky ocituju i z toho dopisu, protože to je, myslím, velmi milé a potěšující nejenom pro mě.
2: Noční linka.
1: Vítáme nový den, je tu sobota 3.10.2026. Už se dívám do kalendáře, kdo slaví, co slaví. Bohumil a Bohuš. Pánové, všechno nejlepší, zdraví, štěstí, spokojenost, klid, pohoda, úsměv posílám přes vlny Českého rozhlasu. A jinak podle příjmenáře slaví Němcovi.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Pojďme se propsat k dalším volajícím na téma stud. Za co se stydíte? Zavolejte. 2 minuty, myslím, to je tak akorát, aby se mi tady všechno rozblikalo, jak má. 731 800 900, linka@rozhlas.cz, anebo pište do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání.

0: Zkusme si sestavit vlastní takovou rozhlasovou hitparádu studu. Bez procent, bez předstírání, že jde o nějaký vědecký žebříček. Pořadí dneska můžete určit vy, páté místo by mohlo patřit společenským přešlapům. Zapomenutému jménu, špatnému oslovení nebo mávání člověku, který zdravil někoho za vámi. Čtvrté vlastnímu vzhledu, třeba zubům, vrázkám nebo kilům navíc. Stydíte se? Na třetím místě peníze, postavení, když si něco nemůžeme dovolit a raději vymyslíme výmluvu. Mnoho dně, myslím, v té hitparádě by vedly asi, dávám to na druhé místo, city. Říct někomu, že ho máme rádi, že nám chybí nebo že se cítíme sami, na první místo bych asi pro dnešní debatu navrhl vlastní selhání. Chvíli, kdy jsme někomu ublížili, nezastali se slabšího nebo svalili vinu na druhého. Jenže každý to může mít jinak. A co vede vás? Nebo u vás? A nestydíte se někdy nejvíc za věci, které si žádný stud nezaslouží, zatímco omluvu za skutečnou křivdu pořád odkládáme? Hlejte se... Tady není porucha na vašem přijímači, ale je to důležitý zvuk pro vás a pro jednoho posluchače.
1: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
0: No, abych vám to vysvětlil, napsal mi Lukáš z Mladé Boleslavy, 17-letý. Ahoj noční linko, já se někdy stydím za úplné blbosti, třeba když si někdo mezi lidmi uprdne a pak se snaží dělat, že se vůbec nic nestalo. Ale největší trapas, když jsem se letos vydal z Mladé Boleslavy až k Liblicím, protože jsem byl úplně posedlý těmi vysílači. A pak jsem o nich začal vyprávět tak nadšeně, že asi si někteří museli říkat, že jsem se asi zbláznil. Takže možná se nestydím za Liblice samotné, jako spíš za to, jak moc mě dokážou natchnout dva obrovské stožáry. Věrný posluchač Lukáš, Lukáši, děkuju moc. To, co jsem pustil, to bylo rozloučení vysílání ze středních vln a stanice, myslím, že tenkrát to byla ještě Praha, nebo jinak dvojka, každopádně dneska dvojka.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Kdo bude další? Kdo se za něco stydí? Třeba i za úplnou blbost? Nehodnotíme, rozhodně nebudeme vás ještě došlapávat pod zem za to, že se stydíte za něco. Opravdu těch příspěvků, které jste napsali, je poměrně dost, ale co váš hlas? Pojďte se osmělit, zavolejte. A pojďte nám to říct, teď jsem chtěl říct tváří v tvář, ale vy mi určitě rozumíte. Teď je ta nejvhodnější chvíle. Mám tady další taky poznámku od Jany třeba. Zdravím linkaře, mám už životní zkušenosti a tak moje úvaha bude jiná. Určitě každý člověk ve svém životě udělal něco, za co by se mohl stydět a po uplynutí mnoha let se na to zapomene. Ale co mi vadí, připadá mi, že my Češi neumíme být hrdi na to, že jsme Češi. Já to jenom připomínám, já vím, už jsem to četl, ale myslím si, že na tom něco fakt bude a nemálo. Takže hokej do každého měsíce. Mám tady příspěvek třeba od Zbyňka. Možná ji lze rozdělit na stydlivost za vnitřní i za vnější, či oboje. Já ač starší chlap, tak než bych šel k zubaři, protože mi chybí dva špičáky a úsměv stojí za to, tak si raději tu stydlivost nepřipouštím. Hezký večer přeje všem Zbyněk. Zbyňku. No, máme to velmi podobné, akorát, že s tím rozdílem, že pán Bůh, když mě, vlastně táta, když mě vyráběl, tak udělali nějakou chybu a ta chyba je to pro mě přednost. Já totiž, i když se usmívám, tak neukazuju zuby. Tudíž, i když válčím úplně s tím samým, co vy, tak to nemusím úplně řešit, protože to není vidět. No, ale až to bude slyšet, bude to horší. Pavel, dobrý večer, pane Honzo, já jsem se sebou spokojený a dá se říct, že vlastně mě jen celkem štve, že jsem se zakulatil za poslední roky a už to asi dolů moc nepůjde. No. A taky nejsem za sebe moc rád, že jsem věřil loterii, která mi však nic dobrého, co jsem čekal, nepřinesla. Spíš starosti. Tak dobrou noc všem. Pavle, chápu a rozumím, taky prostorová výraznost mě trápí, ale nedá se nic dělat. Halo, halo, pěknou noc přeji. Komu, kdo nám volá?
3: Jsem to já.
0: Jste to vy. Jiří, zdravím.
3: Ahoj, ahoj. No, mám takovou, ono už je to dávno, a dělali jsme tady na Třebicku kapely takový festivalek a dostal jsem za úkol zavolat do rádia.
0: Ježiš Maria.
3: A uvést na jména těch kapel.
0: Ano.
3: Všechno by proběhlo krásně, to byly české jména, všechno až na jeden.
0: Ano.
3: A samozřejmě já už jsem letitý, takže angličtinu jsem nikdy nezvládal. Mm-hmm. Takže jsem prostě uvedl Three Dance, Three Water.
0: No,
3: a můžu říct, že celou hodinu následně na to si z toho moderátoři utahovali a tím jsem se vlastně stal, udělal jsem vlastně reklamu ještě lepší, než kdybych to řekl. Perfect.
0: Helejte se, když už jsme u tohoto, tak zrovna jsem tady, když jsme pouštěli vlastně v úvodu hodiny skupinu Brontosauři. Já se usmívám velmi, nejenom proto, že tu hudbu mám rád, nejen u Táborového ohně, ale i jen tak na poslech a ty lidi, kteří tou kapelou prošli, ale taky za mojí kolegyně, redaktorku zpravodajství, která se jmenuje Tamara Kocourková. A jí se podařilo v souvislosti s touto skupinou a vlastně s bývalými členy něco mimořádného do vysílání. A tak přesvědčivě to řekla do vysílání, že si myslím, že to bude okrasa silvestrovského vysílání. A protože vím, že neposlouchá teďka, tak já vám to pustím. Ono to má jenom 10 vteřin, ale je to 10 vteřin a radosti. Pojďte si to se mnou teďka poslechnout, kdo má smutky, tak ho
3: a
0: to
3: ještě
0: potěší.
3: Potom něco bych chtěl ještě dodat.
0: Určitě ano, vrátíme se k povídání.
4: Písničkář Jan Nedvěd dnes slaví osmdesátiny. S bratrem Františkem hrál nejdřív v kapele Toronto, za které se později stali Dinosauři.
0: Chápete to? Chápete to? S takovou přesvědčenou. Já jsem nevěděl, co mám dělat v ten daný okamžik, když tohle to řekla do vysílání, na ní koukal.
3: No tak snad velikosti by to odpovídalo, no.
0: Určitě. Ale pojďme k vám, pojďme dál.
3: Já jsem samozřejmě taky bývalý muzikant, takže jsme hráli a tenkrát tady byl u nás tak asi 100 lidí soukromý večírek. A my jsme jim nehráli poprvé. Mm-hmm. A pokaždý, když člověk hraje na takovýhle, než se to rozjede, jak se říká, no tak nikdo netancuje a člověk, ačkoliv jsme byli amatérská kapela, která hrála k pobavení a k tanci, no tak nikdo netančí a člověk dělá koncert a to není vůbec příjemný. Mm-hmm. No a tak jsem se odhodlal všechny poprosit. Když my hrajeme kolikrát půl hodiny, než začnou tancovat, aby to se tentokrát stalo naopak. Mm-hmm. A tak jsem je poprosil, jestli by nezačali do toho ticha tancovat. Tak si představte, že oni se nestyděli, když se to pořád ostudu. A oni opravdu tak půlka sálu stala a dobrou minutu tancovali bez hudby. Nádhera.
0: To je takže dobrý.
3: Za to jsem jim děkoval moc, protože to bylo překonání studu.
0: Je to oboustranná pomoc. Je to vlastně výpomoc, aby ano, to vedlo ano, k lepšímu výsledku ve finále.
3: Přesně tak. A pak poslední snad, já jsem to 25 let uváděl tady, to setkání těch kapel. Můžu říct, že ta první slova, která má člověk uvést, když tam je, já nevím, prvních 50 nebo 100 lidí, pak už tam třeba bylo 2000, tak to, ale to už se člověk rozjede. Ale to první uvítání, dobrý večer, tak vás tady vítám, ale na tom velkým placu skoro nikoho nevidíte. Tak je to takový stud. A to je asi tak všechno, jestli jsem nezdržoval.
0: Nezdržoval. Krásně to řekl. Ale čas na hudbu tady je. Myslím si, že čas od času se taky někdo stydí za to, jak se obléká, anebo mu to někdo potom řekne a pak se začne stydět. Odedávná pravda. Šaty dělají člověka, ne?
3: Oblikání to není, ne. Móda vůbec mě jako nějak nebere.
0: To ne.
3: To dělají lidi, kteří se tím živí, no, tak něco musí obhýt nového vymýšlet, tak člověk, aby podchodil do obchodu.
0: Jak, no, ani nemusí chodit do obchodu furt, ale já miluju to modní polici. Víte, jak se vždycky vyřádí jako na někom nějaký outfit, nějaké oblečení. No. Já to tak mám rád. Přece šaty dělají člověka, ano, ale proto je to subjektivní pocit jednoho či druhého. A jasno. Proto choďte v tom, čím je vám příjemno. A to je asi tak všechno. Je. Dobrou noc.
3: Ano, to je moje. Mějte se krásně.
0: I vy.
3: Děkuju, mějte se moc hezky.
0: Děkuju, nashledanou, dobrou noc. A víte co, posílám i tuhletu písničku, protože tak k tomu tématu vlastně velmi patří. Ale bude to s Ondřejem Rumlem, ne klasika od Wericha. Tady je Noční linka a Český rozhlas.
5: Je to tak, třeba je to k nevíře, že z biskupa Putna

0: Jedna z 573 variant písničky Šaty dělají člověka. Posloucháte vysílání Českého rozhlasu, tady je Noční linka, Honza Macoun z Prahy. A je to zase na vás, za co se stydíte. Pište, volejte, budu moc rád. Další příspěvky třeba tady vidím od Jany v dnešní uspěchané době plné dokonalých profilů na sociálních sítích a neustálého tlaku na výkon. Často zapomínáme na to nejzákladnější. Na své vlastní nitro toužíme po zdraví, úspěchu a spokojených vztazích, ale přitom se denně dopouštíme největšího prohřešku proti sobě samým. Potlačujeme a odsuzujeme to, co cítíme, nebo jinak, nebojme se vyjadřovat své pocity, neznamená to začít na druhého útočit a vyčítat mu, co dělá špatně, znamená to mluvit za sebe. Teď se cítím trochu divně, leží mi v hlavě, co jsi mi řekl a potřebovala bych si o tom promluvit. Nebojte se spolu mluvit, lidi. Dřív bylo líp, děkuji a přeji pěknou pátečně sobotní noc. Jana. A přihodím ještě jeden příspěvek. Píše František, dobrý večer, pane Macoun, na posluchači Noční linky. Já jsem se dlouho styděl za to, že jsem se dost dlouho počurával. Dobře, to bych nečekal, nepřečetl jsem si to dopředu. Tak do 6 roku, ještě, že už nežijí pamětníci, u kterých jsem se někdy počural, třeba u Hortičár v Šumicích, to bylo tak rok 47, taky jsem se vždycky styděl někde na veřejnosti hovořit. To bych nezvládl ani dneska. František, Františku, já si vás úplně živě představuji v roce 47. Ale to vám nebylo tolik, to vám bylo ještě míň. No když se děťátko počurá, tak pláče, nebo se pletu? Myslím, že ne.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Kdo se pokouší provolat a podařilo se, pěknou noc přeji. Kdo volá? Aha, neslyšíme se. Tady se to stačilo dřív zavěsit. A teď, kdo pak je na druhé straně? Tady Honza.
2: Dobrý večer, halo.
0: Ano, slyším vás krásně. Představte se nám, prosím, jenom.
2: Tady Josef ze Šlapanic.
0: Zdravím.
2: Už vám volám, no, poslední se mě podařilo dovolat.
0: Gratuluju.
2: Já mám jenom jeden moment, takhle ještě, když jsem sloužil u armády, uh-huh. A tak jsem jel do práce jako odpoledne, že jsme měli jako noční lítání.
0: Ano.
2: A dívám se v trolejbusu, se na mě lidi pořád tak dívají, a co se ubrány, když vojáček mě zdravil, já mu zdravím taky, jsem zjistil, že mám místo brigadírky klobouk.
0: No, stane se, ale nejste v tom sám. Teď jsi si vzpomněl, že jsem jednou jel od zubařky, celý Ikarus se na mě díval a polovina se smála. A já nevěděl proč. Já byl u zubařky a ty galoše gumový, který jsem převlíkali před vstupem do ordinace, jsem si nechal na nohou, došmajdal jsem se ještě k autobusu a ještě jsem se s nima projel. To bylo strašný. To bylo trapný.
2: No, tak to věřím. A ještě jednu věc mám, no, už mi táhne, zavírejte dveře, táhne mi na 90, jak se říká. Ale když před dvěma rokama, no, v USA, čili u svaté Anny v Brně, tak mi měnili chlupeň, jako na srdci.
0: Ano.
2: A předtím mi udělali revizi v chrupu, vytrhli mi 9 zubů, takže mám to, no, mám teda sice protézu na přední 3 zuby, abych to měl doplněný, ale když se usměju, tak se tak lidi po mně dívají.
0: Věřím, tohle to věřím, to je tak niterný, tak bolestný a tak vlastně vnitřně skličující, že chápu.
2: Takže to jsou takové. No, a ještě bych měl jednu. Ve Francii v 85. jsme byli jako, no, uvítaně, to bylo v Limínech zájezd jako Air France odboráři s odborářama od Československé aerolinie. To jsem měl vdovec, tak No, každý, ty jedeš s Evicou do toho, co, no to byla kočka teda, takže chlapi zaviděli, ale to nás jako do Prahy jsme se dostavili a letělo nás tam asi 20 a tak to Air France jako to by je pod Eiffelovkou nás uvítali a nabídli nám whisky. No, já jsem vypěl tři těch malých tamperle a pak nás zavezli do kina, tak, do taková koule. Já tam je ve Francii, jako v Paříži. No, a co začali hrát a já jsem tam usnul a začal jsem chrápat. Museli do mě strkat.
0: Únava byla, nedá se nic, já to není nic proti programu, přátelé, to nehodnotím, ale já byl tak unavený, že jsem si zkrátka schrupnul. Jak jinak?
2: No, já říkám, ale ani, ale ty štamperle byly malý, ale protože jsem whisky pil poprvně, tak jsem si dal tři malý prcky, to

0: Trapná chvíle může skončit za několik vteřin, ale ve vzpomínkách se vrací mnohem déle. V americkém průzkumu agentury Young z roku 2022 mezi tisícovkou dospělých uvedla polovina dotázaných, že často nebo někdy znovu pocítí rozpaky při vzpomínce na vlastní někdejší trapas a 45% zažívalo často či někdy rozpaky za někoho jiného. To jsou americké výsledky, takže nemůžeme automaticky je přinášet k nám. Ale co vy, Zdeňku, co v Desné, jak se stydíte tam?
1: No tak stydím se za minulost, jo, trochu, když možná, že mě někteří lidé pochopí, jo. Bylo mi 18 let, jo, to už je hodně, hodně dávno, to je 41, 50, někdy v 60. roce a poprvé jsem šel k volbám. Jo, jenže tehdy se volila, to byla Národní fronta, to bylo jako, kdyby dneska byla jedna koalice a teď jste šel volit, že jo, takže tam člověk neměl žádnou šanci výběru, prostě musel volit buď Národní frontu a prostě jiná možnost nebyla. Tehdy bylo 99% lidí chodilo k volbám. No, ale já prostě nechtěl jsem volit, prostě tu Národní frontu, protože jsem měl k ní výhrady a tak dále. A tak jsem se rozhodl, že půjdu do lesa, jo. Tak jsem v době voleb, to bylo nějak v sobotu večer, od odpoledne teda, tak jsem se sebral, zmizel jsem do lesu, nikdo mě nenašel, volby skončily. No jo, ale hned v pondělí jsem dostal předvolání a přijeli si pro mě policajti a vedli mě okamžitě k výslechu na STB, jo. No a tam prostě se mi ptali, proč, já jsem jim to jako vysvětloval, oni to jako nechápali. No a nakonec prostě pod nátlakem jsem musel slíbit, nebo jsem slíbil, že teda k příštím volbám půjdu. Jo, tak

0: Na to se stydím, ale doplnil bych tam možná takovou vtipností, že od té doby chodím volit a i dneska prostě chodím a volím. Uh-huh. Už je to ten slib, a nebo je to, že člověk dostal rozum a chce prostě tu demokracii opravdu podpořit, protože demokrat prostě jde volbám. Jo?
1: Ten i demokrat může volit komunistu. I rozumíte. Ale je fakt, že rozhodně já bych za tohle to samozřejmě nesoudil, ale taková doba tenkrát byla. Já jsem nevolil v té době, ale na výběr nebylo. A kdo nešel k volbám, tak si to hned ty soudružky znamenali a hned to bylo peklo. No? Asi...
0: Přesně tak, říkám. V sobotu byly volby a v pondělí jsem byl už normálně vyslýchaný.
1: Takhle, v sobotu byly volby, ale už v pátek bylo jasné, kdo vyhrál.
0: No, asi tak.
1: Takhle nějak. Myslíte si, že by bylo stravitelné 2 hodiny povídání na téma, proč nevolit, nebo volit, a se záborkou ne? Zkrátka, o volbách obecně?
0: Já mám takové řečení, dívám se z nevolí na ty, co nevolí. Jo, protože demokracie prostě je o volbách a kdo nejde volit, tak prostě není demokrat. Jo. Takhle jednoduše to vidím a prostě ty výmluvy a pohodlnost nějaká, že jedu na chalupu, jsou naprostý nesmysly. Prostě,
1: ne. V chviličku jsem přemýšlel nad tím, že bych tohle téma dal do noční linky třeba v říjnu. Nedám. Ne proto, že bych to nedokázal uchopit nebo ukočírovat, ale já jsem se zařekl, že se politice věnovat nikdy nebudu. Takže tím je to vyřešený. Hotovo 20. Moc děkuju. Zdravím směr Jizerské hory. Užívejte baboš. Babí léto.
0: Tak děkuju, mějte se hezky a naschledanou.
1: A víte co? Dáme další telefon. Kdo je na druhé straně? Haló, kdo pak je tam? Kdo nám volá? Kdo volá do Českého rozhlasu?
2: Moment.
1: Ano, čekám, klidně.
2: Já
1: telefon nevypínat, jenom rádio, když tak.
2: No, rádio.
1: Tak, já vím, jste se přeřekla. Zdravím.
2: Dobrý večer, nebo dobrou noc.
1: Co chcete, milá posluchačku z Plzně, povězte, za co se stydíte?
2: Já se stydím za to, že jsem opustila matku, když mě umřel muž, tak jsem měla možnost odjet do Austrálie a tak měl jsem domů matku postrat, ještě jsem měla 2-3 sestry a 2 bratry, tak jsem neměla tak nějakou velkou starozvoní, no ale já jsem tam byla 3 měsíce a když jsem se vracela domů, tak když mi vezla dcera z letiště, tak mi řekla, že 3 neděle matka umřela. Za to se stydím, že jsem odjela, no.
1: Helejte, co se mělo stát, asi se stalo, ale nejsem v té vaší situaci kůži, nepřemýšlím nad tím takhle, ale kdybyste chtěla slyšet můj názor, zvolila jste, udělala jste, abyste za to nemohla. Maminka odešla. No,
2: příbuzní tam jo, letěli, protože tam mají dceru, no tak mi vzali sebou, no.
1: Jasně.
2: Tak příležitost. Jasně.
1: Co příležitost? Jako to je jednou za život. To je jednou za život, no. Nebo dvakrát možná. Kdo se zamiluje, ten už tam dávno zůstane, ale já to chápu a já bych udělal to samé. Nezlobte se. No, já bych udělal jako to samé.
2: Mrzí mi to pořád.
1: Jasně, chápu to.
2: No, vyčítám si to, no. Sice ona, když jsem se s ním byla rozloučit, tak jako měla strašně spíš o syna, že ten byl tady rozvedený, byl tu sám. No a já jsem si říkala, tak asi to nebyla pravda, bylo to asi na ní. A ona to svedla na vnuka.
1: Helejte se, já nevím, jak by to říkala vaše maminka, ale moje máma by řekla, užij si to. Nic víc, nic míň.
2: No, to ona mě neřekla.
1: No, ale já jako věřím, že tohle by mě máma řekla.
2: Nebo
1: Helejte, jak je to dlouho, řekněte.
2: Už je to 30 let.
1: A 30 let to takhle bolí pořád?
2: No, no, tak bolí. No,
1: no máte na krajíčku, tak to slyším to, já to slyším. I po 30 letech vám jdou slzy do očí.
2: No, tak mrzí to, když potom teče mi chorobu, tak to vidí.
1: Já vás objímám aspoň na dálku, nic víc nemůžu pro to udělat. Aspoň tak nějak jako obejmutí virtuální, jestli o něj stojíte, máte ho mít.
2: Ale no tak už to dožiju.
1: A třeba se potkáte? Kdo ví, co bude potom?
2: No, tak ví, co nebe nás ještě.
1: Držte se, zdravím vás.
2: Vy taky mějte se.
1: Ano, dobrou noc. Zdravím vás, směr Plzeň. A jedeme dál. Noční linka Český rozhlas Honza Macoun. Máme 0:35, ještě 25 minut na téma. Za co se stydíte? Cokoliv. Je to na vás a těším se na vás.
3: Noční linka.

0: je taky let, co jsem neslyšel tuhle písničku. Díky, pane hudební dramaturgu. České srdce Lucie Bílá bosou nohou žárem. A volá nám Zdena od Brna. Pěknou noc přeji.
1: Dobrý večer, já mám ještě večer. Uh-huh. Já než usnu, tak to bude ještě trvat.
0: Ano.
1: Já jsem byla dneska na jubilantech, měli jsme oslavu. A tak jenom, když tady jsem přemýšlela o tom, že co se stydím. Takže nejvíc, já mám dvě dcery, dvě vnučky a dvě pravnučky a stále jich učím, aby si zapamatovali tři slova na P. Pozdravit, poprosit a poděkovat.
0: Teď jsem se tak lek, že nevím, proč mě napadlo zrovna slovo na P a jinými slovy sedinka, ale vy jste to hezky zachránila. Povídejte.
1: No, to mám taky z noční linky tady, protože byl poslouchám každý den už tolik let od začátku, tak si to tak pamatuji, že co máme dělat. No a jednou jsem teda po dceři něco chtěla, no ona mě řekne, a kde pak je to slovíčko?
0: Tati zabrůč.
1: A tak jsem se tak styděla.
0: Ano.
1: A opravdu jsem se styděla. Protože když ji to učím a sama to neřeknu potom, tak to opravdu bylo.
0: Tomu se
1: to mě
0: říká
1: zarazilo a styděla.
0: Fopa ve výchově, teda to vám to ale zase hezky vrátila, že? A ne, že to dopadlo jako v pelíškách. Tati zabruč, co kouzelné slovíčko, já ti dám ty zmetky.
1: Už to učí ty nejmenší ty, aby to říkali. Říkám, to má z noční linky, to tady jsme už probírali několikrát, říkám, noční linku poslouchám už od začátku, to už je 20 let, nebo ne, každý večer poslouchám noční linku. I když jsou lázní, v nemocnici jsem poslouchala noční linku.
0: Helejte, třeba tady Anička píše, a to je velmi taky podobné, ještě to souvisí s těmi rodičemi. Zdravím vás, pane Honzo, a všechny, kteří poslouchají. Rodiče nám vštěpovali, nám dětem, že se máme chovat tak, abychom se nemuseli za sebe stydět. Osobně jsem měla komplex ze své postavy, vždycky jsem byla silnější, ale když vidím dneska některá děvčata, tak si říkám, že v jejich věku já jsem zas až tak silná nebyla. Měla jsem 169 cm, 80 kg váhy, mějte se hezky, dobrou noc. Vidíte to, ještě to umí přiznat a napíše to. Měla jste někdy komplex z váhy?
1: Ne, neměla.
0: Ne?
1: Nemám komplex, ale říkám, že to třeba to zdravení, opravdu když tady bydlím a jde okolo mě nějaká a nepozdraví. Mně se chce říct to pozdravit, protože to, a já vím, že moje dcery určitě zdravili, protože já se šla do práce od 6 měsíců dcery a vyhlídala ale maminka. No a ona když ji doprovázela do školy, vždycky ráno tak jenom říkala a všechny zdravte. Tak to do nich každý den říkala. A všichni musíte pozdravit.
0: Je ale fakt, že samozřejmě člověk se tohle naučí, tohle je mu vštěpované opravdu od malička. V kolika letech to přestane používat, to zdravení? A kdy se k němu zase vrátí? Měla jste taky období, kdy jste nezdravila, protože jste byla nejdůležitější na světě, nebo vás to minulo?
1: Ale já se zdravila. Já se snažím zdravit. Protože oni někteří mě první, když jsme byli v Brně, zdravili všechny. Já říkám, to nemusíte, ale je to pěkné, když teda pozdraví, když se vás všimne, že jsou tady u domu, jdou a pozdraví. Já vím, že se dívají do mobilu, já to chápu, že nemyslí někdy, nebo ti kluci jdou ze školy někdy,
0: tak
1: se baví.
0: My jsme taky nemysleli, já jsem taky nemyslel, já nemyslím někdy do dneška, je to někdy lepší, vám řeknu. Protože jakmile člověk na něčím tisíckrát přemýšlí, tak to najednou začne válet ze strany na stranu a to rozhodnutí nepřichází.
1: Ano. A že ono na té vesnici je, když teda se nepozdravíte, tak je to takový.
0: Jste okamžitě v kronice. To jsou ty, co nezdraví.
1: No, jsem chodila, já jsem tady dělala na obecním úřadě účetní, když jsem šla, tak někdy zase jsem někoho potkala a někdo mi řekl, že se na mě nepousmála. Ono, taky jsem přemýšlela nad svými starostmi, když jsem šla z domu, že ale pozdravila, ale že jsem se nepousmála.
0: No tak na tohle vám já něco řeknu okamžitě, to mě napadlo, to do smrti nezapomenu. Šel jsem si koupit nějaké bonbony, dejme tomu, třeba do trafiky, a byla tam paní, kterou neznám. A stalo se mi to poměrně nedávno. A co to bylo za den? Pátek, to byl nějaký pátek. A tak jsem poprosil o dva bonbony, řekla těch svých 348 korun, nebo kolik stojí, nevím. A já, co se vám stalo, že se vůbec neusmíváte? Teď máme tak nádherné počasí, navíc pátek. A paní tak na mě koukla, já bych ráda se usmála, já jsem po obrně. A to bylo blbý. No. A já jsem to ještě, no ale to přesto, víte, já mám takový cit pro to, víte, já už to nezachráním ani teďka před váma. Začali jsme se smát, vidíte, paní s obrnou a stejně se zasmála. Tak no. Naštěstí, ale bylo mi trápně, taková hamba. Člověk nevždy dokáže odhadnout na 100%.
1: Ano, ale jinak na ty mladé se nemůžu stěžovat, jsou možná výjimky některé, ale... Tady většinou jsou takový slušní a pomůžou, všimnou si nevím, že to je tramvaj nebo v šalině, jak se u nás říká, že pustí sednout. No, ale...
0: Neříkejte, že vás za rohem nepomluví. To je přece normální věc, přece. Víte, jako když to je jak ty ženský, ty kamarádky, jak se sešly na to odpolední laté, na tu kávu, že jo, a neměli si co říct, protože přišly všechny, že jo. Tak to bývá. Dobře, zdravím k Brnu, vás samozřejmě, až půjdete, až to přijde, dobrou noc, ale to už budeme mít zase ráno. Ať se daří, skvělé dny.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Úplně jste tak jako aktivně nevolali v té první vysílací hodině, ale v té druhé voláte zase jako o život, za což vám samozřejmě děkuji i vám. Pěknou noc přeji. Kdo nám volá?
3: Dobrý večer, dobrou noc, tady je Soňa Krnovsko.
0: Zdravím, směr Krnovsko.
3: A chci jenom bezkratce říct a úplně si stýdím to říct.
0: Nebojte, ale... nebojte.
3: Já jsem kdysi jela, no, si mě vezl autem do města, něco ano. Jsem potřebovala vyřídit, jo. Jel s náma tehda 10letý vnuk a jeli jsme do města a vnuk se ptá, a kam jedem? Já říkám, no, hledám opraváře strojů, je to na Puškinově ulici. Jo? Mm-hmm. A ten vnuk. A jaké se píše Puškin, jaké se píše i v tom Puškinovi. A já nevím, co mě to napadlo, kde jsem to vzala. Já říkám, jsou to tvrdí Rusáci, tak tvrdé i, jo. A teď jsem zůstala úplně, co jsem to řekla, za blbost. Ale mě už nezastavili, já už jsem musela vystoupit, oni mě čekali v autě. No a já jsem celou cestu furt. Ježišmarja, co jsem to řekla za blbost. Tak jsem si vyřídila věci svoje, přišla do auta, v autě ticho. A já jsem prostě se tak styděla, jakou blbost jsem řekla, že už jsem to téma neotvírala, ale za nějakou dobu mi vnuk říká, víš, taťka mi v autě říkal, že nemám poslouchat babičku všechno, co říká, protože takovou blbost ještě neslyšel. Já jsem furt na to myslela, já říkám, kde se to ve mně vzalo, proč jsem vůbec takovou blbost řekla. No, ale už jsem to nevrátila.
0: Ale když už to vyleze z té pusy, je to tam. Je fakt, že mě třeba nikdy nešly vyjmenovaný slova do hlavy. Ale je zajímavé, že vyjmenovaná slova ze slunce, seno, erotika si pamatuju. Myslivec myslí, že mydlář mydlí myš mejdlem. Hlemíšce smíká po mítině. Bode mykati za mykati, máš tam někde samici. Tady, už jsi nikdy viděl samici s tvrdým. Schovejte to, nikdo nemusí vidět, že máme počítač.
3: Ale to je ono, že člověk, já jsem to tak řekla, já nevím, kde mě to napadlo, jo. Přitom, jako vím, ruštinu jsme se učili, vím to, ale taková blbost, no tak no, to dneška na to vzpomínám.
0: Ještě, že to neslyšela vaše profesorka ruštiny.
3: No tak to bych asi dostala pěkně.
0: Dostala byste to, ten kádrový posudek by nebyl pěkný, to vám říkám i s odstupem času.
3: to říkáte dobře, protože to byla jako hrubá chyba, to bylo úplně, ale ještě tak, tak hloupě jsem řekla, to víš, jsou to tvrdí Rusové, tak tvrdé i, jo, jako to někdy fakt řeknete něco, co vůbec... Nevíte, kde se to vzalo.
0: Stane se, ale zase musím ocenit, a to se mnou budou souhlasit i kteří nás teď poslouchají, měla jste okamžitou odpověď. Horší je, když někdo potom čumí jako puka neví, a nebo neřekne. No, jo, vy jste aspoň, no, sice jste řekla blábol, ale něco jste aspoň řekla.
3: Ale já, jak jsem přišla do toho auta, jo, já jsem chtěla jako to vysvětlit, že fakt... Ale já jsem nebyla schopna, já jsem se tak styděla zaprvé před tím synem, před tím vnukem, že už jsem to nechtěla řešit. No, ale pak mi řekl ten vnuk, že taťka říkal, že nemá poslouchat babičku, že to byla pěkná blbost.
0: Stane se, no, tak babička neměla zrovna všední den, dobrý den, ale tak. Pamatuje si to doživotně a to se taky počítá, že jo? To je
3: no
0: dobře.
3: No jistě, že jo. No. Nejde o život, ale...
0: Tak nebo... Nic.
3: Tak. Jasný, jo. Tak to bylo všechno, co jsem tak chtěla říct, takový jeden krátký příběh.
0: Tak já vám děkuju a teď za sebe posílám do vejci, která se umí dokonale i po letech červenat. Bartošová se peši, dobrou noc.
3: Dobrou noc a děkuju, dobrou.

0: Těžko říct, jestli posluchačka Alena z Hradce se červená teď takhle pozdě v noci. Má k tomu důvod? Nemá? Nevím. Halo, halo.
1: Dobrý večer, tady je. No, už jsem říkala, kdo. No, takhle, je to tak, není to tak dávno, co jste říkal o tom, že škroupu v dům se má bourat. Je to dva dny, co jsme jeli, protože můj manžel pochází z Osic, kde ten škroupův dům je. Tak jsme jeli na hřbitov se podívat, že budou dušičky, že jo, prostě aby to tam bylo všechno v pořádku. A viděli jsme, že je to zase obehnaný prostě plotem, aby tam lidi nechodili, aby se jim něco nestalo. Takže je vidět, že opravdu se jako bude bourat. Já jsem se tak styděla a jako pokaždý, když jsme jeli kolem, tak jsem se styděla za to, v jakým je stavu a jak to vypadá, protože mě to tak mrzí. Prostě, protože to je taková krásná stavba. Můj muž prostě tam vyrůstal a ví, co tam bylo. Prostě to byl pupek, jo, prostě tam se divadla, prostě tam opravdu ty lidi po druhé světové válce na jeho počest se to tam postavilo. Prostě je to opravdu hezká stavba a mrzí mě. Byli jsme i na schůzi, kde teda jako starosta Osic říkal, že oni jako Osice, že za to nemůžou, že prostě je to věc kraje, která na to kdysi měla peníze a zase se to nějak, zase se dali na něco jiného a opravdu se to bude bourat.
0: Vy jste toho tak plná, už posledně si pamatuju, že jste vlastně co zmůžete teďka v současné době? Už vlastně nic se nedá dělat, nebo ano?
1: Ne, no už se nedá nic dělat, ale vždycky, když prostě si vzpomenu, jako když jak člověk pláčí, když prostě kdykoliv hrajou tu hymnu a vždycky při nějakých příležitostech, kdy teda ty Češi jako vyhrajou hokej o půlnoci, jako na Silvestra, jo, když to tak člověk brečí. A myslím si, že by se bývalo opravdu, jako že by bylo opravdu od věci, kdyby se to opravilo, protože si myslím, že ten škroup by si to prostě zasloužil. No, asi takhle.
0: Nemůžeme pro to udělat víc, aspoň takhle, je mi to líto, ale ani nevím, jak to uzavřít. Držte se, chápu vás, rozumím, je to prostě emočně vypjaté a máte k tomu vztah, nebo máte k tomu nějakou vazbu a ještě vás to víc mrzí a teď to slyší navíc všichni a teď si vemte, že v tom nejste sama, jsou i další, kterým to vadí.
1: No,
0: takže klid, posílám úsměv tady z Prahy, ať je všechno OK, to vám přeju. Užívejte babího léta, pokud možno s námi s Českým rozhlasem, noční linkou, zase se uslyšíme příště. Dobrou noc.
1: Dobrou noc, pane Macon. Dobrou noc,
0: ať se vám daří. A ten gong si, já ho tady měl připravený, kdyby jsme byli moc dlouzí. Musíme končit. Vážím si toho, že píšete, ať už elektronickou poštou nebo klasickou poštou, to o to víc. Sice mě mrzí, že už se dneska neolizují známky, protože olíznout prezidenta to můžete jenom při této příležitosti, už jsou samolepící. Dopisů dostávám opravdu hodně. A ano, přiznávám se, sypu si popel na hlavu. Někdy mám problém s odpovědí, ale to ještě neznamená, že jsem si to nepřečet. Ale věčně odepíšu. Jo? Ten klasický dopis, který dorazil. Vážený pane Macoune, moc vás zdravím do Českého rozhlasu v Kajzerových sadech. Ať jsem lenoch na psaní, tak přesto musím reagovat v závorce pozitivně a rád. Jsem moc rád, že na konci pořadu noční linky vždy sdělíte téma, které budete příště vysílat, nebo alespoň řeknete datum vašeho nejbližšího nočního vysílání. Za to vás chválím a děkuji podtrženo, děkuji, dám si to do pasparty. Vždy si totiž v kalendáři naznačím datum nejbližšího vysílání noční linky a témat, které mě zajímají. Nejsem si úplně jist, zdali jsem zmeškal téma archivnictví, které jste zmínil v jednom vysílání, že bude v červnu, pokud to nelze, z jakýchsi důvodů. Toto téma odvysílet budu rád, když to zmíníte, abych s tím nepočítal. A pokud ano, tak zvlášť přikládám vzkaz do vysílání k tomuto tématu. Ano, dopis si nechám na příště. No fakt, tenhle dopis jsem otevřel dneska a to, že máme na říjen, nebo aspoň v mém případě vypsané noční linky, data a konkrétní témata, tak budíš důkazem toho, že bych asi úplně do toho kalendáře s radostí čárnul cokoliv, co vám připomene, že my se společně na vlnách Českého rozhlasu uslyšíme 5., což je v pondělí a právě v pondělí budeme probírat archivy. O archivnictví, 5.10. o archivnictví, takže nezapomněl jsem, ale nevyšlo to v červnu. Vidíte, s jakým odstupem se dostane téma taky do vysílání. A když už jsme u toho, řeknu rovnou, 25.10. se potom uslyšíme o 20 dnů později. Nebe, peklo, ráj, kde se jednou potkáme a za co si tam zasloužíme místo. Dobré skutky, malé hříchy, velké chyby, je odpuštění, malé čisté svědomí, nebo už pod vámi přikládají, kde se sejdeme. 25.10. nebe, peklo, ráj. 28. když se z šálku stane rituál, 30. otruchlení a 31. za pokus to stálo. Naslyšenou se příště těší, to znamená v pondělí Honza Macoun, přeji dobrou noc, pěkné sny. Dobře, tak paní posluchačce, co volala jako předposlední, až to na vás přijde, tak jako Dudek. A v pondělí těším se na slyšenou. A mimochodem, abych vás neuchudil, zítra vysílá Zlín, Jarka a téma. Jak vnímáte aktuální dobu? Podzim, babí léto, užíváte si ho? Pěkné sny ještě jednou, ať se vám daří.

0: A propos, pardon, v rychlosti musím poděkovat a pozdravit nočního technika na dvojku. Poslouchá noční linku pravidelně. Díky za to.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
2: Hezký den plný smíchu u dalšího vydání našich legračních dokumentů. Pokaždé máme během jedné hodiny zacíleno na jednu osobnost české zábavy. No a ani tentokrát se našemu cíli nevzdálíme. Provázet vás tím vším bude Patrik Rozehnal. Sraz si dáme s mužem, který se narodil 1. říjnový den roku 1931 v Plzni, ale dětství prožil v Klatovech. Byl to vůbec pestrý život plný zvratů a také opětovného budování divadel.
3: Životem je třeba se prát, furt se něco děje, furt je něco.
2: Hledal jsem dnes ke všem jeho životním etapám nějaké ukázky, tak snad se to povedlo.
3: Horší je to s tím, takový bílý.
2: Jeho papírové dokumenty, no to byl problém. Na začátku zpíval u táboráku, pak ale přijel do Prahy a oslnil.
3: Měl jsem, tedy než jsem se do věci pouštěl, měl jsem vyhlídnutou, krásnou blondýnu.
2: Místo toho si našel šikovného pianistu. No ale pak přišla skutečně mladá blondýna, Jitka Molavcová.
3: Byla trochu nafoukaná, to je fakt.
2: Víc bude vyprávět v našem pořadu právě dnes Jiří Suchý.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Hezký den všem, kteří stojí o to, aby si udrželi úsměv na své tváři. A nejen tam, i v duši, v hlavě a srdci. O to se dnes postará Jiří Suchý. A většinou začínáme u rodiny. Ani dnes tomu nebude jinak. Svého otce spolu s bratrem představil kdysi i v pořadu Kavárnička dříve narozených, kterou režíroval Petr Šamánek. Takže kdo je tady?
2: Náš tatínek.
3: Pan Jaroslav Suchý.
4: Já myslím, že musíme říct ovšem divákům jednu věc, že my tatínkovi neříkáme tatínku, ale říkáme mu Jášo od nepaměti.
3: To se už tak udělalo nám v rodině, že jo?
2: Já jsem to udělal totiž.
4: Máš rej.
2: No jo.
4: Čím začneme? Já mám pocit, že musíme začít Jášovým dětstvím, Jášovým narozením, a tudíž Klatovama. Pověz nám něco o svých rodičích. Já totiž dědečka a babičku nepoznám.
2: Tak podívejte se, maminčí prarodiče byli císařoví. A prarodiče tatínkovi byli královi.
4: Takže my jsme císařsko-královského rodu.
2: Ano, z královského rodu. A notabene, ty jsi křtěnej na Vyšehradě a Jiří v Plzni na Petrohradě. To taky má se do sebe.
5: To je krásný, že už dneska se to dá říct, že jo?
2: No jo, to je vlíma.
5: Dřív by to byl kádrovej škraloup.
4: Ty jsi z kolika dětí?
2: Já jsem z 11 dětí. A pamatuji si jich pouze 7. No a byli jsme 4 kluci a zajímavé je to, že otec na nás byl hrozně přísný a povídá, ty kluci musí být všichni truhláři. No a já byl starší a to chytil první. Tak mě postavil k ponku, že jo, no musel se naučit truhláři. 2 roky tady musel vytržet, 2 roky jsem dostal papíry a tak a teď do světa povídá. To bylo hezký od něj, co?
1: Prvních 5 let svého života prožil Jiří Suchý v Klatovech a od roku 1936 žije v Praze. Ve filmu se poprvé objevil už v roce 1944, kdy jako kompars hrál jednoho z vystupujících z tramvaje ve filmu Sobota. V roce 1947 začal pracovat jako grafik v reklamních ateliérech Propagační tvorba, kde se seznámil s Viktorem Sodomou. Ten spolu se svou manželkou Vlastou hrál pro své kolegy písně převzaté ze západního rozhlasu, například Johnnyho Raye, Elvise Presleyho a dalších. No a někdy se soukromně scházeli i v závodním klubu Reduta na pražské národní třídě. Spolu s ním vymýšlel i první privátní rozhlasové programy. Na Jiřího Suchého jsem kdysi měl šanci vzpomínat i s Pavlínou Filipovskou a Karlem Štědrým. A tak jsem se také dozvěděl, jaké bylo jejich první setkání s Jiřím Suchým.
6: No to my víme, když jsme se s ním prvně pracovně setkali. Já jsem se s ním, taky jsem ho chodívala pozorovat do Reduty, ale taky jsem ještě tam neměla co dělat tehdy. A tehdy jsem taky prvně ochutnala gin fizz. To mi dala napít Silva Daníčková brčkem a od té doby je to pro mě božský nápoj.
1: Spojený s panem Suchým.
6: Ano, ano. No a potom...
7: Gin fizz nezestárá.
6: Gin fizz je stále s námi a zaplať pambu je s námi stále Jiří Suchý. A já si pamatuju, jak za tou basou byl takový hybný, takový jiskřivej a tomu taky zaplať pambu zůstává. Stalo. Jo, to je pozoruhodný úkaz totiž, to není jen tak náš bývalý ředitel a autor všestranej a ještě ke všemu taky dobrý interpret. Jo.
7: Já si ho jenom pamatuju o toho Jirku, to si nezažila, ty úplný, absolutní
6: jsem nebyla na světě
7: začátky.
6: Ještě?
7: Ne, v semaforu, kdy my jsme zkoušeli toho člověka z půdy a ten Jirka seděl v poslední řadě a psal další obraz, protože on to neměl dopsaný vůbec. To se zkoušelo prostě to, co už bylo napsaný a on rychle ještě to dopisoval a tak a říkal, druhý den to přinesu, budem pokračovat dál.
1: Věděl aspoň, jak to dopadne, že jenom to mířil k cíli aspoň?
7: No, asi věděl, jak to dopadne.
6: Asi kostřička byla.
7: Kostřička byla, jo.
6: Ale víš, že to je pravda, že tuhle fázi já jsem nezažila, protože já jsem vlastně do Člověka z půdy, do té úplně první komedie. Tehdy já jsem do toho naskočila, do tohohle toho představení vlastně na poslední chvíli, protože hledali zoufale ještě jednu tedy původně nádhernou, dandanou a takovou vybavenou muzikálově dívku.
8: Tak si jenom, vzpomněli že... na vás, nebo jak k tomu došlo, k tomu
6: co
8: oslovení?
6: Co si vzpomněli? Já jsem si přečetla inzerát
8: a přišla
6: a prostě jsem tam
8: tady.
6: Šla. Našla jsem tu nepravděpodobnou jámu, takový opuštěný prostor po schodech špinavých, jsem tam přišla a teď tam seděl Jiří Šlitr. Na rozdíl od toho všeho kolem nebyl umouněný, byl takový jako ze škatulky a vyhlížel ty davy těch nádherných, nadaných, všestranně vybavených holek a on nikdo nešel. A přišourala jsem se já, sama jediná, za mnou už nikdo, přede mnou nikdo, no... tak si mě nechali. A takhle já jsem na poslední chvíli 10 dní před premiérou v říjnu 1959 naskočila. Pak se mě dlouho nezbavili a tady Karel Štědrý po celý život.
1: Vlastně jsme se ho nezbavili nikdo. A to je dobře. Jiří Suchý nás už léta baví. Co je ale smutnější, že jeho jevištní partner Jiří Šlitr tu tak dlouho nezůstal. Tak proč na něj nezavzpomínat aspoň třeba v ukázce z pořadu Věšák? I jeden z posluchačů žádal vzpomínku na tohoto herce, muzikanta a textaře. Pořad na obrazovkách České televize režíroval Jan Bonaventura.

0: Dobrý den, pane Suchý, já bych se vás chtěl zeptat, zda by se mi neřekl nějakou veselou historku s Jiřím Šlitrem.
1: Veselou historku s Jiřím Šlitrem? Já jsem si dokonce připravil jednu pro jistotu. A sice, jak jsme byli v Paříži, a bylo v době, kdy existovaly takové zvláštní tušky. Pamětníci mě dají za pravdu. Je to taková tuška, na ní je slečna v plavkách a když se ta tuška obrátí, tak ty plavky tu slečnu opustí. Jo, vidíte, tak. A to byla tuška, která jako v té Paříži byla běžně k dostání. U nás, když někdo takovou tušku měl, tak tam se chodilo na návštěvy. Jo, a kolovala ta tuška. Ukaž, ty už to máš půl hodiny, dej to sem. Každý to obracel. A tak jsem věděl, že jestli mám někomu z kamarádů přivést nějakou věc z Paříže jako dárek, tak jedině ta tuška, že to musí být. Tak Jiří Šlitr potom vyhledal obchod, kde je měli, dělal mi tlumočníka, poněvadž on uměl francouzsky a neuměl slovo francouzsky, on uměl perfektně. Přišla tam taková dívka, co si přejeme, a Šlitr říká, tady pán by chtěl, jak je taková ta tuška, jak je tam ta slečna s těma plavkama. On říká, ano, ano, a hned několik těch tužek přinesla. A Šlitr říkal, pán by chtěl 15. Jo. A to děvče už tak zostražitilo, poněvadž to nebylo zřejmě běžný, aby někdo tam kupoval takovýhle. No a tak přinesla takový plata a tam byly ty tušky a rozložila to tam a říkala, a ať si pán hned vyzkouší. Tak jsem samozřejmě se do toho pustil, začal jsem zkoušet, že jo, každou jsem zářka jsem. Tak to je. Blondýna to bude Hrabánkovi, potom jsem vzal druhou, říkal jsem, no černovlasá to je pro Ferdu Havlíka, pak jsem vzal, černoška tu si nechám, protože... a takhle jsem si vybíral a když jsem těch tužek už měl takovou otep, tak jsem říkal, tak ty si beru, šli, říkal, pán si vezme tyhle ty. A ta dívka, která celou dobu tak na mě divně koukala, tak říkala, já jsem myslela, jestli si pán nechce vyzkoušet, jestli píšu.
2: Než budeme pokračovat ve vzpomínkách, je tu jedna ze slavných písní Jiřího Suchého.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
4: Jednou jsem měla svátek, můj milý místo květů. Bylo to, myslím, v pátek.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Historicky teď v našem vyprávění uděláme takový skok. Přesuneme se do roku 1959, kdy Jiří Suchý spolu s Jiřím Šlitrem a Ferdinandem Havlíkem založili divadlo Semafor. Už 30. října měla premiéru jejich první hra, hudební komedie Člověk z půdy. V této hře vystupovali kromě amatérů také profesionálové v roli spisovatele Antonína Somra třeba Miroslav Horníček a Miloš Kopecký, později dokonce i František Filipovský. Jiří Suchý sám sebe obsadil do role malého lorda. V roce 1960 Semafor uvedl 3 premiéry. Ukradený měsíc Ludvíka Aškenáziho z texty Jiřího Suchého, písničkový pořad Zuzana je sama doma a komedii Taková ztráta krve. Na všech měl Suchý výrazný podíl. Na základě podnětu Jana Vericha se v Semaforu po vzoru broadwayských divadel brzy objevila i dětská role. A právě na ty se v téhle chvíli zaměříme. Jak šly malé holčičky historii Semaforu? Tu první vám představíme už z televizního záznamu z 60. let.
2: Dobrý večer.
3: Tím se nenechte vejlit, jo? To taky přišla za mnou, tak velice slušně pozdravila. Já netušil, jaká je zatím zrada. Já jsem se jenom ptal, co si přejete?
2: Přišla jsem se na vás podívat.
3: No, to mám rád, víte, když někdo řekne, přišla jsem se na vás podívat. Co se dá na to říct, jo? Přišla jste se podívat, tak se podívejte, nebo... Prostě, tak jsem mírně znervozněl, říkal jsem si, co asi o co jde. A byl jsem jako ochoten a připraven zahrát věc do autu, jak se říká. A tak jsem říkal, prosím podívat, to je možný, já se pozeptám, jestli v divadle bude nějaká ta sesle volná a... Odkvačil jsem, jak se říká. Já jsem odkvačil. To jsem totiž netušil, že ta dáma, která se přišla na mě podívat, že to je Zuzanka Vrbová. Se kterou jsem před léty dnes a denně zpíval v divadle Sluníčka, sluníčka, jo, popojdi maličko. Tak Zuzanka Vrbová se za mnou přišla podívat. To byla krásná věc, že jo? Ale to nebyla první písnička, kterou si zpívala u nás. Jestli pak by si vzpomněla na tu úplně první, Koušimí.
2: První byla tahle ta. Pane Šlitr, prosím vás, rozbáte to. Vlásky mé zůzaté sušky, očka svatojánské.

0: a budeme pokračovat dál. Další děvčata vám představí Aleš Ulm, Kateřina Hrachovcová a sám Jiří Suchý v pořadu Věšák, ve kterém Jiří Suchý i prozradil, že na začátku moc netušil, jak velký úspěch bude mít písnička určená pro děti.
1: Napsali jsme písničku Sluníčko, sluníčko.
2: To byla vůbec ta první?
1: No. Ale to byla jako taková písnička, jenom aby v té komedii se objevil tenhle prvek. Ta písnička se potom zapustila kořeny a dodneška s tím mučejí děti v mateřských školkách. No. Pak přišla Magda Křížková.
3: Ano.
1: S tou jsme zpívali písničku.
2: Co to bylo?
1: Jak to bylo? To byla... Ano, to byla...

0: Má, kdy, jak je to dlouho, co jsme tohle zpívali?
1: Trošku, to už pár let takový, už to bude, no.
0: 8 let při nejmenším. No, toto letí, toto letí.
1: To bylo v 65.
2: No, kdy vy jste tam byla vlastně?
1: Od 65. jako dítě, od 65. do 29. do 4 roky.
2: 4 roky, no.
1: Nesedneme si, mistře.
0: Sedneme. Mistrová, proč bychom si nesedli?
2: Mě by zajímaly ale jiný věci, jako jestli vzpomínáte na nějakou takovou příhodu, jak s váma jednali a tohle, jak vám říkali.
1: Tak já jsem byla Magdaléna, což jsem neměla vůbec ráda, to jméno. Mm. A musím říct, že Jirková zásluha byla, že mě smířil s mým jménem. Protože...
0: A Buchta jsme tě říkali.
1: Buchta jste mě říkali. Já jsem byla vlastně Káča.
2: Tomu směřuju, ano.
1: K Buchtě. No. Byla jsem Káča v Benefici a jinak jsem byla Buchta, protože Jirka mě říkal buď Magdalénou, anebo Buchto. No. A v divadle mě ostatní mě říkali Máďo a mýmu tatínkovi říkali starý Máďa.
2: Proč jste vlastně odešla? Proč odešla potom?
1: No proč jsem odešla?
2: Jak to skončilo?
3: Proč jsi mě vyhodil?
4: Vzrůst jako trošičku.
1: Já se pamatuju, já jsem chápala, že čím díl budu malá a holčička se vším všudy, co k tomu patří, tak tím díl budu v divadle. Takže jsem se snažila tenhle poločas rozpadu nějak stlumit. Ale pak jsem se přes prázdniny jednou přestala kontrolovat a vyrostla jsem o 7 cm. A pamatuju se, že jsem přišla po prázdninách, už jako jsem trošku věděla, že možná je zlé. A přišla jsem po prázdninách. A Jirka se na mě zhnuseně podíval a říká, Buchta, a tohle mám za všechno, co jsem pro tebe udělal.
0: Ano.
1: Že?
3: No a kdo byl další? A kdo byla další?
0: Kdo byla další?
3: Holčička.
0: Další, já už mám Binec, to... To byla Lucka Krecerová. Lucka Krecerová.
3: Lucka, tak to neznám.
2: Yeah. Ona nezná Krecerová.
3: Ne, ale to je totiž tak divný jméno, že kdybych ho měla já, tak si snad dám pseudonym.
2: Ona si ho taky dala. Anaka.
3: Anaka.
0: Anaka.
1: Teď se to pěkně bylo. Ahoj. Já jsem tě poslouchala, říkala si, jak byly rozmazlovaný. No. Děti v semaforu mě všichni mlátili teda.
3: A zase tě nosili v
4: kšiště. No každý, co si zasloužil, že jo?
1: Proto jsem vydržela tak dlouho,
5: že jo? Střískal, že protože na jednom zájezdě se semaforem do Ústí nad Labem všichni šli po představení do báru, jako po každém představení na zájezdě. A já jsem říkala, já taky půjdu do baru. Ne, ty budeš spát samozřejmě, když mi bylo 8 let, že jo. A já jsem říkala, ne, když nepůjdu do baru, já tak nepůjdu nikdo. Tak mě Hrabánek jednou vrasil a mazala jsem spát.
0: No tak jsi na pěkný fracek taky, já si vzpomínám.
5: Já jsem byla hrozně drzá.
0: Ano.
2: A co vy jste spolu zpívali?

0: nevím ano, dál. Ano, pocím, ano, holka, neplač, nelkej.
1: No. No a která byla vaše poslední, nebo která je vaše poslední partnerka?
2: Poslední? Proč poslední?
1: Já bych řekl současná.
3: Vicky. To je Vicky.
1: To je Vicky.
3: Děkuji vám.
1: Tak Vicky, jak ty s panem Suchým, řekni nám, jak spolu zpíváte, máš s ním nějaký problémy nebo ne, je hodnej?
4: No, je hodnej a někdy to spleteme text, někdo, ale vždycky jenom jeden naštěstí.
1: Ano, tak to je dobrý, že to pokračuje.
0: No a víc, jo?
4: Ne, oba dva stejně.
1: Jo.
3: Lže. Já víc.
1: No, já to pletu. Máte nějakou takovou píseň, kterou byste si mohli zaspívat všichni, nebo kterou bychom si mohli všichni dohromady?
3: Ano, existuje písnička, kterou vlastně všechny tři generace zde přítomné měly ve svém repertoáru. Bylo to Malý kotě.

0: Přemýšlel jsem, kterou písničku teď hned poté hledat. Jestli to kotě, anebo to sluníčko, které stálo u zrodu pravidelnosti objevování se dětských rolí v semaforu.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

malé kotě, spalo v botě, nehascotě, nepáne pálí a my jsme kotě, spáti v botě, po robotě. A nechali to, co kotě povídě, jedním pohledem, to my ani slovy povědět nesvedem.

0: pořadu, ve kterém vzpomínáme na Jiřího Suchého, mluvíme nejen o něm samotném, ale pouštíme si i ukázky s ním spojené. Ale zmiňujeme i okamžiky zlomové, významné, kuriózní. To všechno, co divadlo Semafor zažilo ve své kariéře.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Významným okamžikem byl také muzikál na filmovém plátně Kdyby tisíc klarinetů. Je z roku 1965 a natočen byl režiséry Jánem Roháčem a Vladimírem Svitáčkem. Ve filmu byly tehdy všechny známé tváře hudební scény a také zbraně, které se měnily v hudební nástroje. Jiří Suchý si tu zahrál. Spíš zpíval, než mluvil. Proto vybereme aspoň ten jeden z krátkých okamžiků, kdy k nám i promluví. Poté, co dopadne s padákem, zaspívá písničku Míč s Jiřím Šlitrem a dostaví se na posádku.
2: Milost paní, prosím vás, kde je tady velitel posádky?
3: Zvláštní přeparový oddíl parašutistů s úkolem likvidovat vzpouru v kasárnech Alcalis dosáhl místa určení a úkol nesplnil. Takže tady zůstaneme, dokud se věci nevyjasní.
0: Na film Kdyby tisíc klarinetů jsem měl kdysi možnost zavzpomínat i s Pavlínou Filipovskou a Karlem Štědrým.
4: To bylo zvláštní. Tam se sešla symbióza divadel, který na sebe trošku jako žárlili tam.
5: Konkurenční
4: protože,
5: scény.
4: Protože ano, konkurence, že jo, rokoko, který dělal podobný žánr, taky malý formy, písničky, teď měli k dispozici hvězdy, to v té době už Karla Štědrýho a Valdu Matušku a Evu Pilarovou. No a tam měli mě, ale ne jenom mě. Ne, to říkám tak sválně pro kontrast. Ale prostě ta divadla se jaksi tak trošinku pořád nebylo v tom nic, jako nějaká zášť. Ale tak se snažila jedna druhé dostihnout, předstihnout, trošku něco přinést jako fajnovýho. To natáčení klarinetu nás stmelilo. Tam vůbec to nekříslo nikdy. Tam vystupovaly kapely, ty největší a nejlepší, co vůbec se tady v té republice vyskytovaly.
5: Tam byl Karel Krautgartner, pan Vlach, Pepík Vobruba, tam dirigovali.
4: No. Ano, a všechno mám v takovém přátelském duchu, bez jakýkoliv animozity jeden na druhýho. Teď ještě na neštěstí jsme bydleli všichni v Mariánských Lázních, skoro téměř všichni v jednom hotelu. No ty Mariánky, ty ještě dneska tím dejchají. Ty protější stráně, na kterými jsme koukali z hotelu, tam mazali karty pánové.
5: No,
4: a zase bez rozdílu, jestli z rokoka nebo ze
5: Sema. Právě dohromady jsme hráli.
4: Ty rododendrony ještě tam jsou. Už jsou větší a krásně kvetou, pač vzpomínají.
0: No já myslím, že bychom vzpomenout, ale měli i na některé chytré věty a citáty Jiřího Suchého. Když si třeba řekl, ach, proč je člověk člověku vlkem a ne karkulkou? Říkal také, že čas letí jako spřežení, nad kterým práská bič. Člověk se párkrát ožení a hned je mládí pryč. A když jsme v pořadu, který se týká legrace, měli by zaznít citáty jako úsměv je svátek obličeje. Nebo humor, to už je asi to poslední, co je v tomto vědecko-technickém světě k smíchu. Myslím, že ne. Důkazem bude i další vyprávění, které je z pořadu Všechno párty, které už tradičně na obrazovkách České televize vede se svými hosty Karel Šíp. V jednom z nich se objevil i právě Jiří Suchý a zavzpomínali i na původ jedné slavné písně. Tak si to dopřejme a pak ji i uslyšíte.
6: Já si pamatuju, jednou jsem byl u toho, že jste se tak zasněně podíval někde, jsme byli na Vltavě, nějaký program se tam dělal a vy jste říkal, tamhle v těch místech já jsem někde napsal Pramínek vlasů. To jste řekl jen tak, nebo to je pravda? Opravdu
7: to
6: jste
7: je pravda.
6: Někde...
7: No,
6: to je pravda?
7: No, to je, k tomu se ví, že dokonce je historka. Ale
6: povídejte.
7: To je jednak dlouhá, ale vy to můžete
6: no, jo, to,
7: ale hlavně, že už jsem jí dvakrát říkal v televizi, sice už je to mnoho let, ale říkal jsem jí tak.
6: No, ty lidi už
7: to...
6: nežijou, co to slyšeli, takže. Já jsem nevěděl, jak se přimluvit za to, abyste to řekl ještě jednou.
7: Prosím vás, můžete mě vysvětlit, proč jsem se smál?
6: No, povídejte,
7: tak,
6: pane Suchý.
7: No tak to bylo, já jsem totiž, jestli jsem něco nenáviděl, tak to byly plovárny. Já jsem člověk, který se bez nich obešel, ale tenkrát jsem poznal milovanou bytost, která už v zimě, když jsme se seznámili, říkala, že má na žlutých lázních kabinu a že v létě se tam bude chodit. No a tak samozřejmě jsem říkal, v létě se bude chodit a tak. Jenomže ono přišlo léto a muselo se chodit. A s tím já jsem nějak tenkrát nepočítal. No, bylo to hrozný. Tak ona trošičku jí to taky mrzelo, protože já jsem nebyl žádný atlet a tak. A ona se za mě možná trošku, ne možná, určitě trochu styděla, poněvadž třeba já jsem neměl ani plavky. Ne, špatně si rozumíš, trenýrky, jo? Trenýrky jsem měl, jo?
6: Ano.
7: Trenýrky jsem měl, ale ne, plavky jsem nevlastnil.
6: Adamky poněvadž se tenkrát nosili. Adamky,
7: a to se nosili právě ty Adamky neboli zařezávačky, jo? A teď se tam po té plovárně vlnili takový ty bronzový svalovci v těch zařezávačkách. A já jsem tam s tím vpadlým hrudníčkem bílej jak sejr v těch trenýrkách taky chodil. Takže
6: to jsme furt daleko od pramínku vlastně, pane Suchý, že jo?
7: Ale už to k němu směřuje. I když to tak nevypadá, tak to k němu směřuje.
6: Ano.
7: Jo? A tak se bylo to, ona se trošičku asi za mě styděla a já do té vody jsem nelez, to, ta Vltava byla tenkrát, to bylo hrozný.
6: Studená.
7: Ta sotva tekla.
6: Ano.
7: To bylo špinavý, že jo?
6: Ano.
7: Strašně, a takže já jsem se štítil do toho vlíst, ale ona tam vždycky plula a já jsem se dva dny nudil a po třetí den jsem si vzal sebou blok a tušku a zatímco milovaná bytost tam plula mezi těmi hovny, tak já jsem skládal na břehu pramínek vlastně. Tam jsem skládal těžkou liriku, že jo?
6: A to bylo na těch žlutých?
7: A to bylo na žlutých.
6: Ano,
7: na těch žlutých. Jsem si
6: tam, to jste zůstal v tričku, ne?
7: Cože?
6: Nebo propadlý ne? Hrudníček jste ukázal, no. Že
7: no, to vy se budete dívat, já jsem byl ve dvojím vohni, poněvadž styděl jsem se za propadlý hrudníček, ale styděl jsem se taky být jako jedinej v tričku, že?
6: Ano, takže jste
7: takže
6: to překonal.
7: Byly to těžké chvíle, ale já jsem je právě překonával tou tvorbou.
0: Tolik tedy ukázka pod režijním dohledem Viktora Polesného. No a dámy a pánové, v našem pořadu teď zazní písnička Babeta.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

vždyť já zůstal sám. Ona asi netuší, že mě solo nesluší a že bez ní se tu hloupě pletu. Chyťte tu babetu, ať je tu se mnou. Babeta šla do světa, já říkám, tak ať seš plnoletá, běž do světa a pak

že až pozná svět, přijde na to, že je čas domů zpět se vrátit zas. V duchu vidím, jak si volá taxi, kde je ta babeta, že se tak louda. Znám

0: A naše jízda životem Jiřího Suchého a jeho tvorbou pokračuje dál.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: V době sovětské okupace v srpnu roku 1968 pobýval Jiří Suchý v zahraničí. A dokonce prý uvažoval vážně o emigraci. Nakonec se ale rozhodl vrátit. V té době se Šlitrem velmi zblížili a vznikla i jejich nejlepší a nejznámější hra Jonáš a doktor Madrace. Na konci téhož roku 1969 ale Jiří Šlitr zemřel. A Jiří Suchý byl rozhodnut skončit s divadlem. Neudělal to. Pokračoval dál a později si i nového partnera našel v Dámě, Jitce Molavcové. S tou se i v roce 1985 vrátil k tématu Jonáše hrou Jonáš, dejme tomu v úterý. Tam se Jitka Molavcová objevila jako uklízečka Melicharová. Tím už byla definitivně ustanovena nová komická dvojice, typická pro Semafor. Je tedy jasné, že se musela objevit i při oslavách 50. narozenin tohoto divadla.
2: Pane Jonáš, to byla píseň mého srdce. Šáhněte si, jak se mi rozbušilo.
3: Melicharová, šáhni si sama a pak mě poreferuj, jo? No, tahle ta píseň, kterou jsem tady zpívával a kterou jsem zpíval už kdysi dávno před léty, tak tehdy se za mnou táhly stáda krasavic, jo? To nebylo jako dneska, stáda, tisíce krasavic reviálních.
2: Tisíce?
3: No, tisíce, no tak tisíce ne, ale šest. Jo? Šest krasavic.
2: Ale chyběla jsem mezi nima já.
3: To jo, ale u piana seděl právník, pianista, malíř, komik, skladatel.
2: Tolik, že jich tam bylo u jednoho piána.
3: A to byl furt jeden. To byl furt jeden. Jmenoval se Šlitr, Jiří Šlitr. Moc jsme toho spolu prožili. No, mohli jsme toho prožít víc. Bohužel to nedopadlo tak, jak bychom chtěli. Ale je pravda, že jsme se vždycky sešli, povídali jsme si.
2: O čem jste si povídali? O ženštinách, co? Fuj, že se nestydíte.
3: No, Melicharová, no, to by nás ani nenapadlo něco takového. Povídali jsme si tak, jak si povídají lidi. Anekdoty jsme si vyprávěli třeba. No, smáli jsme se, teda já, on, ne, on nic nepochopil, to byla jeho specialita.
2: Tak mi schválně nějakou řekněte.
3: No dobře, tak já ti řeknu nějakou, jo, jednu, kterou měl moc rád, poněvadž o té se mylně domníval, že ji pochopil. V parku na lavičce sedí pán se slečnou a ten pán chce s tou slečnou navázat rozhovor a tak jí položí...
2: To jsem si mohla myslet. Zvrhlík, fuj, fuj.
3: Ale prosím tě, uklidni se a hlavně mě nech domluvit. Chce s ní navázat rozhovor a tak jí položí otázku. Říká, slečno, hrajete na piano? A ona říká, ne, vy něco slyšíte?
2: A ta slečna hrála nebo ne?
3: No samozřejmě, že ne, kde by tam vzala piano, prosím tě.
2: Tak kde se tam vzala ta hudba?
3: A jaká hudba zase?
2: No ta, co on slyšel.
3: On slyšel nějakou hudbu?
2: Asi jo, když se ptal tý slečny, jestli nehraje.
3: Ale on nic neslyšel, on se jenom ptal.
2: A když nic neslyšel, tak proč se ptal?
3: No proč se ptal, proč se ptal? Prosím tě, Melicharová, viděla jsi někdy vůbec piano?
2: Piano tam bylo.
3: Jak by tam mohlo být piano, když v parku? Viděla jsi v parku piano někdy?
2: Ale to já teď nemůžu vědět, honem. To já bych se musela podívat do svého notýsku.
3: Do notýsku?
2: No tam já si totiž zapisuju všechno, co kde vidím. A jestli jsem v parku viděla piano, tak to tam určitě bude.
3: Aha, můžeš mě ukázat ten notýsek? To by mohlo být náhodou zajímavý čtení.
2: To je můj milováček.
3: Tak to si všechno prožila a viděla, jo? To si všecko viděla. Je, tady. 7. ledna jsem viděla na okně mrtvou mouchu. Chtěla jsem jí udělat umělé dýchání, ale ona uletěla. No to je zajímavý.
2: Vidíte?
3: To je zajímavý. Ja, a tady 4. června jsem viděla pána, který zvracel. Taky dobrý, to je, no kdy to zase uvidíš, že jo? To ano, je dobrý, že si ano. To zapisuješ.
2: Je, ale teď mě napadla anekdota, ale je moc pěkná, tak vám ji řeknu, mohu?
3: No, není dlouhá?
2: Ne, je kratička.
3: No, ještě, že tak.
2: Takže v parku na lavičce sedí slečna a před ní leží piano.
3: Počkej, leží piano, snad stojí.
2: Nejdřív tam leží, ale pak si stoupne.
3: Prosím tě, viděla jsi vůbec v životě piano?
2: Viděla, pane Jonáš, ale jenom z dálky. A jednou jsem ho viděla taky zblízka, ale to bylo ve snu.
3: Dobře, a teď mi řekni, to piano leželo nebo stálo? No.
2: Klečelo. Ano, v parku na lavičce sedí slečna a před ní klečí piano. A ta slečna na něj brnká nějakou symfonii. A když dohraje, tak se sebere a jde pryč.
3: No a dál?
2: Dál to zatím ještě nevím. Já to vím jenom pocať.
3: Melichrová, hele. Tady máš ten svůj notýsek a já tě ušetřím přemýšlení. Ty jsi nikdy v piano v parku neviděla. Prosím tě, jak by ho tam ta slečna třeba dostala, když piano neunese?
2: No. Já mám nápad. Ona by mohla mít nějaký lehčí nástroj.
3: No, vymysli nějaký lehčí nástroj, to je cesta, ano.
2: Třeba šmitec.
3: Ano.
2: Ano, ta slečna hrála ve šmitcovém orchestru.
3: Jo, a teď ještě řekni, na co tam hrála?
2: No přece na ten šmitec.
3: Dobře, a čím na něj hrála? Houslema?
2: Kalafunou. A zatím ten pán hraje v parku na to piano, protože on tam to piano má, on ho unese. Ta slečna ne.
3: A domyšlený.
2: Takže pán hraje, brnká nějakou symfonii a slečna popadne ten šmitec a kalafunu a počne hrát s tím pánem dohromady. A najednou ta slečna přestane hrát a povídá: fuj, tady něco smrdí. A ten pán vyndá z kapsy tchoře a povídá: to je tchoř obecný, který, když někdo hraje, tak se chce přidat. Ale protože neumí na nic hrát, tak aspoň smrdí. Tomu jde.
4: To snad není pravda.
2: Ale líbí se to.
0: Než se rozloučíme s naším pořadem a se vzpomínáním na Jiřího Suchého, napadá mě, že v archivu mám ještě jednu ukázku, kde Pavlína Filipovská a Karel Štědrý mluví o tom, jaký byl Jiří Suchý vlastně šéf.
5: No tak koně byly dva. Jo. Jiří Šlitr, Jiří Suchý a nebyli to snadní šéfové, protože oni byli oba do sebe. Jiří Šlitr vůbec, ten neříkal nic. Ten si jen myslel a člověk nevěděl, co si myslí. Jo?
6: To je asi varianta. Bylo
5: to, no jo, to byla záhada. A Jiří Suchý teda přeci jenom na nás občas promluvil, ale žádný srandičky. Ale on byl přísnej, ale víte, že to je dobře.
7: I
5: to
7: trochu, je... já bych řekl, že i trochu žertoval. Někdy no si jo, tak jako zažertoval.
5: Člověku běhal mráz po zádech.
7: Ale oba dva, jak ten Jirka Šlitr, tak ten Jirka Suchý, oba dva měli kolem sebe takovou zeď. A myslím, že i oni dva se přes tu zeď nedostali, protože já si nepamatuju, že by býval někdy řekl, Jirka Suchý, pojďte půjdem k Drahoňovským, půjdem na pivo, nebo tak. To nikdy.
5: No to vůbec ne.
6: Drželi se odstup pracovní, profesionální, od zbytku souboru.
5: Oni prostě, ale myslím, byli tací. No. Že to nebylo nic jako schválního, ale já si nepamatuju, že by se nějak navštěvovali, nebo že by... Ne. Se ani, stýkali mimo pracovně?
7: Ani, abych pravdu řekl, my s tím Jirkou Suchým máme stejný záliby. On miluje filmy, já miluju filmy taky. A to bylo nejlepší podhoubí pro to, aby jsme si vyměňovali kazety a CDčka a DVDčka a tohleto. Nikdy se to nestalo. Nikdy.
5: No. No, nebudete mi věřit, ale dneska si už tykáme s Jirkou Suchým, ale zase je to takový strašně, jako velmi úctivý tykání a to tykání mi nabídl asi 15 let poté, co jsem odešla ze Semaforu. Hmm. Takže si myslím, že se přimluvila Molavcová.
6: Zdravíme i jí a Jirkovi Suchému samozřejmě přejeme jen to nejlepší,
5: no,
6: a hodně
5: samozřejmě
6: zdraví.
5: Vy a víte co, hlavně aby mu všechny ty plány, kterých má tak na dalších 110 let určitě, a to on ještě přidá časem, tak aby mu to vyšlo, protože je to jedinečná osobnost a my všichni, kteří jsme se s ním setkali, tak to považujeme za štěstí.
0: A krásně se mějte i vy, nejen když u toho bude Jiří Suchý, ale jakýkoliv suchý nebo vám milý humor. To vám přeje Patrik Rozehnal.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Seznámíme vás s invazními druhy rostlin. Pozveme také na výstavu králíků, holubů a drůbeže a poradíme s výrobou ptačího krmítka.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.